0: ty děti se potřebují oddělovat, vedoucí tam v tu chvíli může být nedocenitelný.
1: Co pak dělat, když ten vedoucí a rodiče mají trochu odlišná očekávání?
0: Vyhodit vedoucího. Nevím, jaká očekávání máš na mysli.
1: Možná očekávání při výchově, nebo co těm dětem se říká?
0: Asi záleží na tom, o jakou rovinu života jde. V některých věcech sám si člověk, jako otec, sám jako asi budu schopný srovnat, že to je otázka preferencí a nemá smysl proti tomu bojovat. Můžou být oblasti, které budou ale zásadnější, a pokud by mi ten človíček chtěl začít tahat kromě modlitevních setkání i na nějaké meditační setkání, tak asi tam už neřeknu, že to je otázka preferencí, ale nějakým způsobem do toho budu vstupovat. Ve spoustě věcech bude důležitý si povídat s tím vedoucím a nechat si věci vysvětlovat. A vysvětlovat, proč se mi to nelíbí. Naběhnout na něj a sprdnout ho, jak to dělá blbě, je úplně k ničemu. Za prvé to rozbije vztah, za druhé to stejně nic reálně nezmění. Možná se zalekne a přestane něco dělat. Ale to my nechceme. My nechceme, aby jenom něco přestal dělat. Chceme, aby vedoucí něco dávali do životu těch dětí. Ale k tomu, aby mohli přinášet něco, co bude i v souladu s mým přesvědčením, já se ho potřebuji nejvíc si ho potřebuji získat. Vysvětlit mu, proč zrovna tohleto fakt dává lepší smysl. Ne, ty to děláš blbě, ale chtěl bych ti představit tohleto a zkusit ti vysvětlit, proč si myslím, že tohle je důležitý. Záleží na vedoucím. Někteří přece jenom ještě nebudou mít odžito tolik v životě, aby viděli všechny souvislosti, a bude jim stačit dát ten kontext a dojde jim to. Aha, proto. To mě nenapadlo. Jindy už budou mít odžito a pomůžou mě vysvětlit, víš co, hele, ale tohle ti uniká a myslím, že to je důležitý, protože, nevím, musel bych si vymýšlet nějaký příklad. A možná já řeknu, hele, vlastně jo, vlastně dobrý, klidně pokračuj. U jiných věcí můžou přijít asi momenty, kdy přijde moje právo rodiče říct, víš co, vidíme to jinak a tohle fakt ne. Tohle fakt nechci, aby se v životě mých dětí dělo, tam je neber. Pokud na to dojde řeč, prosím tě, respektuj to a řekni mu, o tomhle si bych povídat s tátou, o tomhle jsme se s tátou domluvili, že bude na vás dvou. A myslím si, že to je jako férový. Asi nejsem schopný dohlídat všechny oblasti, nesedávám s vedoucíma a nedělám si 50 otázkový dotazník, jak se staví ke každé možné důležité věci. Ale tak, jak je znám, a já tím, že s nima pracuju, to mám jednodušší, tak, jak je znám, nemám důvod jim nedůvěřovat.
1: Ty jsi vedoucí sboru, jsi vedoucí v mnoha oblastech. Jak předcházet tomu, aby vedoucí dětí po pár letech nevyhořelo?
0: Jo, kéž bych věděl. To trochu potíž je v tom, že vedoucí děti, alespoň v tom mým kontextu, jsou mladí lidé, kteří si ty zkušenosti dospělého života teprve vytváří a objevují. A my jsme tohoto řešili. My jsme tam konkrétně jednoho človíčka, kterého jsme varovali. Znovu varovali, seděli jsme a nepomohlo to. Protože veškeré to varování ještě sebou neneslo tu zkušenost toho, co vlastně to vyhoření je, a že opravdu všechny věci nezvládnu a že opravdu některé věci nemusím dělat a že opravdu bude lepší změnit fungování, který mám zažitý, protože jinak něco. Nám se tomu nepodařilo předejít. Ne proto, že bychom to podcenili, ale protože to naše doporučení nebylo uposlechnuto. Tam nevím, co s tím. Jako nakázat, nařídit, jednak mi to nejde, nebo nejsem ten typ, který by takhle fungoval, jednak mám pocit, že spíš bych dosáhl toho, že mi radši nic nebude říkat, než by se něco změnilo. A nevím. Myslím si, že jedna z věcí, kterou můžeme dělat, je hledat systémy, které nebudou přetěžovat, ale ono to samo o sobě nezachraňuje, protože oni jsou schopni se přetěžit jinde. Pokud máš nadšené mladé lidi, kteří se vrhají do služby s touhou sloužit Pánu Bohu, tak tam tohleto nebezpečí je, že se vrhnou do příliš mnoho věcí. Sám jsem si tím do určité míry prošel. A nevím, můžeme varovat, můžeme spolu s nima hodnotit, můžeme dopředu možná si říct jako kritéria, pokud přijde tohleto, tak uděláme tohleto, ale to teď si vymýšlím jako na místě, ne, něco ty bych měl promyšlený, natož jako vyzkoušený. Ale tohle by mi asi dávalo smysl, jako říct si s těma lidma, kde tušíme, že se něco děje, říct si, hele, vidím tohle a tohle, pravděpodobný pokračování je takovýhle. Pokud to tak opravdu bude, tak musíme udělat tohle. Musíme tě z tohohle stáhnout, nebo z tohohle se musíš stáhnout potom někde jinde, abys tady mohl pokračovat dál. Protože jinak tě to zabije. Možná mi to úplně nevěříš, ale viděl jsem to, přijde to. Takže jako načrtnout si far plán toho, co, kdy, kde. Možná.
1: Když pak ty děti už máš a vedeš je, jak se ti daří získat takovou přirozenou autoritu těch dětí, aniž bys jí stavěl na strachu nebo na přísnosti?
0: Rád bych k tomu měl postup o 5 bodech, ale ten nemám. Mně to trvalo 5 let, než jsem se s dětmi naučil fungovat.
1: To je těch 5 bodů?
0: Kežby. A každý to asi bude mít trošku jinak, kteří jsou v tom přirození talenti. Pro mě to bylo opravdu 5 let, kdy jsme začali ten dorost, kdysi dávno, ještě v úplně jiném sboru, kdy mě bylo nějakých 21, 20 let. A začínali jsme pracovat s dětma. A trvalo mi 5 let, než jsem začal mít dojem, že už ty děcka mám omotaný kolem prstů, že už vím, co s něma. Do té doby to bylo opravdu různé organizování, příprava, různé zlobení se s nima. Nějakým způsobem jsem dozrál do bodu, kdy nemám postupy A, B, C, ale nějakým způsobem to jde přirozeně. Prostě si člověk tu roli osvojí, naučí se v ní chodit a podobně, jako by ti nikdo nedokázal říct, jak se jako to dítě má podle manuálu naučit chodit po svých dvou, prostě se to učí, padá, dělá to znova, tak takhle nějakým způsobem to přišlo u mě. Co je nezbytný, člověk musí ty děti mít rád. Jak je nemáš rád, tak se do toho vůbec nepouštějí. To je prostě, bude to otravný pro tebe, bude to otravný pro ně, bude to úplně k ničemu. Druhá věc, člověk se nesmí bát ze sebe udělat někdy trošku šaška, trošku troubu, trošku zavtipkovat, trošku schodit sám sebe, protože to bourá ty bariéry a pomáhá vytvářet vztah. A ve chvíli, kdy ty děti vědí, že máš rád, ve chvíli, kdy s nimi máš vztah, tak spousta těch věcí přichází vlastně celkem přirozeně. Pokud to nejsou z principu nějací odmítači, což se taky časem dřív nebo později rozbije, protože pokud je dobrá parta a ty jsi dobrý vedoucí, tak oni vlastně chtějí fungovat spolu s tebou, tak jsi potom schopný dojít do bodu, kdy to s nima funguje vlastně celkem hezky.
1: Jak pak ten vedoucí může budovat vztah s dítětem, které je trošku uzavřenější nebo problémovější nebo není součástí takové té hlavní party?
0: To tajemství spočívá ve slově tým. V našem případě to nejsem já, kdo pro tyhle ty děti je ten nejmilovanější a nejdůležitější vedoucí. Jsou to jiní, pro které tohle je vlastně velice přirozený. Jsou to převážně holky vedoucí, už teda dospělé ženy, maminky, pro které, kdyby ses mě ptal, jak to dělají, a já strávil 3 roky studiem, tak na to stejně nepřijdu. Prostě kouzlo osobnosti, já nevím, jak to dělají. Mě to někdy štve, já pracuji s dětmi tady 20 let a stejně ta poslední nová vedoucí, kterou jsme zapojili někdy před 1,5 roku, ona po 2 zkouškách, ty dětské žrady víc než mě žrali po 3 letech. Nevysvětlím to, nevím. Prostě některým to jde úplně přirozeně a samo a nemá smysl se to snažit napodobovat. Spíš tyhle lidi vtahovat do týmu a nechávat je využívat to obdarování, které oni mají, než se na sílu snažit. Ale jinak obecně bych řekl, ty děti musí vnímat, že máš o ně zájem. Možná nikdy se neotevřou tolik, ale když vidí, že máš zájem a že ti na nich záleží, tak oni jsou nakonec i s tebou rádi. Ten vztah má svoje hloubková omezení, hluboký nebude, alespoň možná ne v tomhle věku, ale nakonec je to investice dlouhodobá do toho bodu, kdy jednou už budou dospívat nebo budou dospělí a neponesou si sebou to, kým si pro ně byl. A tam potom ten vztah se může začít prohlubovat už jaksi dospělej.
1: Na závěr se ještě zeptám, jak bys motivoval mladé lidi, aby sami začali sloužit dětem?
0: Moje zkušenost s těmi, kteří prošli tou danou službou, je, že do toho vstupují velice rádi sami. Protože být tím vedoucím pro ně je vlastně obrovská čest. Dobrý vedoucí je v pohledu dítěte hrdina. Takže když potom samo slyší, že jednou by mohlo ono být vedoucím, tak je to pro něco, super, no chci. A já už teďka v těch 9 letech těm dětem říkám, no jednou si umím představit, že ty budeš vést oddíl a že možná budeš lepší vedoucí, než jsem já. A to by se mi líbilo, kdybys byl jednou lepší vedoucí, než jsem já. Jako se snažím se už teďka implantovat tu myšlenku, že jednou já bych mohl být vedoucí. A myslím, že potom to podstatné je tu nabídku jim dát, bezpečnou nabídku s vysvětlením toho, co se od nich očekává, s tím, že nevadí, když budou dělat chyby, budou. Ale když dopředu vědí, že to nevadí, tak je to bezpečný. S tím, že budeme ty věci učit a vnášet, uvádět je do toho, připadá mi, že to potom není až tak jako složitý. Složitější je udržet je dlouhodobě. To je potom složitější, když přecházejí lásky a přecházejí povinnosti ve škole, maturity, vysoká škola a tak. A tam myslím, že už je to hodně o tom, co se nedá předat, ale o tom, že prožívají s Pánem Bohem svoje místo ve službě a jakési povolání. My zase můžeme k tomu směřovat, můžeme k tomu inspirovat, můžeme vyprávět, jak jsme to zažili my a tohle všechno je v tom hodně silný, ale nemyslím si, že můžeme nahradit něco božího. A pokud je to úplně nový človíček, tak bych ho pozval, ať se dívá, co děláme. Pozval bych ho na kofolu a vyprávěl bych mu o tom, proč ty věci děláme tak, jak je děláme a o co usilujeme, o čeho chceme dosáhnout. A buď to se to potká s tím, co jemu bude dávat smysl a o čeho si řekne, tohle je dobrý, toho bych chtěl být součástí a půjde do toho, anebo to se nepotká a pak nemá smysl se ho snažit jako lanařit, protože co by takový človíček tam mohl přinést.
1: Díky moc tomu za dnešní rozhovor, za to, že jsi tak otevřel i spoustu ze svého života. A to je pro dnešek všechno. Od mikrofonu se loučím. Já Vojta.

Umělé lidské světy, instantní z konzervy, byly tu proti sobě a nehledě na květy. V kritické vztahu době, v době bez paměti. A my jsme dívali se do sadu na včely, jak oni snažili se, jako by věděli, že budeme dotřeba.

prožívejte mě, když jste mě takhle stvořili. Používejte mě, když jste mě takhle stvořili. Používejte mě, když jste mě takhle stvořili.

kazetu. Do ruky mi prvně vtiskli kytaru, tvrdou jak první lekce jazzu. Červeně obsedený gejčko, zlatá liško.

jsou v těsném spojení i s tím nejzazším koutkem země, po staletí ohmatávají její smysly i tvary. Vnímají orosená rána, barevné západy slunce, tah ptáků, mráz, dešťové přívaly i bouře. Pozorují jejich sled, rytmus a cíl. Pozorují a znají. Tak vznikají lidové pranostiky, doteky věčnosti. Úvodní text velkého pranostikonu Zdeňka Vašků otevřel dnešní folklorní okénko Na vlnách Proglasu. Věnujeme ho právě lidovým pranostikám. Milí posluchači, přeji vám příjemný podvečer. Spolu s výbornými zpěváky a muzikanty vás k následující hodince s českou lidovou hudbou srdečně zve Zdeněk Vejvoda.

Svatý Fedul teple zadul platí podle lidové pranostiky pro dnešní den 5. dubna. Podle lidové meteorologie totiž do prvních dubnových dnů zasahuje povětrnostně příznivé období takzvaného Mariánského jara či Josefo-Mariánského oteplení, na které prý v zápětí naváže aprílová zima, Rudolfské jaro, Vojtěžská chladna, Jiřské jaro a v posledních dubnových dnech prý povětrnost zpravidla nabývá rysy příznačné prokvětnové floriánské ochlazení. Já jsem, milí posluchači, záměrně pro tento pořad vybral téma, které spojuje dávnou minulost a zkušenost s budoucností, novotou, prognózou, předpovídáním a snad i s nadějí. Karel Čapek v Zahradníkově roku píše: Ale sedě pod dubem křemelákem pocítil jsem v sobě povážlivou náklonost uznávat hodnotu starých věcí, vyšší poslání starých stromů, harmonickou košatost tradice a jakousi úctu ke všemu, co je dosti silné, aby se udrželo po věky.

Zpívali nám Ludiše Šmehlíková a Jaroslav Krček s chorou Bohemikou a Milada Peštová s Plzeňským lidovým souborem. České pranostiky jsou pokladnicí moudrosti a zkušenosti a často navíc ještě vybroušeným slovesným útvarem. Již Jan Amos Komenský vyzdvihl jejich líbeznost, protože, cituji, mysl hned nadvé se rozvírá, i na to, co se literně jmenuje, i na to, co se pod tím míní, a tak věc tím jadrněji v mysli vázne, čím patrněji podobenství vysvětlení béře, z čehož viděti, že pro dvě příčiny se jich užívá. Jedno pro ozdobu řeči, kteráž se jimi jako kvítky neb perličkami rozkošnými povíjí, druhé pro jadrnost rozumu, aby mysl i v pozornosti snáze mocněji chápati mohla.

Hrál nám plzeňský lidový soubor, zpíval dívčí sbor Česká píseň. Posloucháte folklorní okénko na vlnách Proglasu, dnes o pranostikách a lidové meteorologii, jak je ve své publikaci popsal Zdeněk Vašků. Pranostiky jsou zvláštní útvary lidové slovesnosti, výsledek dlouhodobého poznávání zákonitostí přírody a lidského života. Jsou zpravidla obsahově značně zahuštěným slovním vyjádřením zkušeností z nejběžnějších praktických oblastí lidového života a často vyznívají i jako předpověď. Konečně samotné řecké slovo prognózis se užívalo právě pro určité druhy předpovědi. Obsahem pranostik, tedy prognóz, však není pouze předpovídání. Řada z nich se vyjadřuje k agrotechnickým lhůtám, představuje nejrůznější hospodářská doporučení či napomenutí. Třeba tahle. Když léto a podzim nadělili všeho, šetři však, aby bylo z čeho. Nebo jiná. Na svaté hoře hoře, líný sedlák, který neoře, když může. A do třetice. Na svatého Alojze, poseč louku, neboj se.

Hrála nám muzika Bohemika s dětským sborem Radost a solistou Jiřím Březíkem. Téměř všechny definice využívají při výkladu pojmu pranostika porovnání s jinými útvary lidové slovesnosti, především s příslovími a pořekadly. Prvním základním rozlišovacím znakem je pevná tematická vazba pranostik na někdejší nejběžnější oblasti života lidových vrstev, především na polní hospodářství, chov domácích zvířat, ovocnářství, vinařství, rybářství a včelařství. Dále se dotýkají zpracovávání zemědělských produktů a lidového léčitelství. V pranostikách jsou často vyjadřovány časové vztahy mezi přírodními jevy, nejčastěji vazbou na kalendářní termíny a vliv pravidelně se opakujících jevů na život člověka. Například svatý Vít dává trávě pít, svatý Jan mléka džbán. A každý jistě zná i mnohokrát potvrzenou pranostiku Medardova kápě 40 dní kape. Dochází zde však i k hledání významu přírodních jevů mimořádných. Mnoho ryb, mnoho obilí. Když se zdaří žalud, tehdy bývá drahně ovsa. Kometa neúrodu, mor nebo válku znamená. Velmi důležité je, že informace, která je s každou pranostikou bytostně spjata, byla vždy pohotově určena k opakovanému praktickému využití, jako pokyn, upozornění, návod či varování.

Dospívali Jaroslava Smolová, Milan Smola, Miloš Vršecký a Jakub Fischer, hráli kapely Mladina a Špalíček. Pranostiky vznikaly od nejstarších dob vývoje lidské společnosti. Rodily se vždy na hranici známého s neznámým. Nejstarší pranostiky byly zapsány na mezopotamských klínopisných tabulkách. Písemný záznam však byl pro jejich šíření druhořadý. Vznikaly a rozšiřovaly se zejména tradovaným ústním podáním. Právě pro snadnou zapamatovatelnost jsou pranostiky obsahově zahuštěné, nikdy však na úkor srozumitelnosti. Funkci účinné mnemotechnické pomůcky úspěšně plní četné poetizmy, metafory a v neposlední řadě jejich veršovaná podoba. Na svatou Kateřinu, před zimou pod peřinu. Sůl vlhne, déšť se strhne. Vlaštovice, jara svíce.

S dětskou muzikou Sluníčko zpívala Simona Hudecová a s plzeňským lidovým souborem Sbor Česká píseň. Dnešní folklorní okénko se Zdeňkem Vejvodou z Etnologického ústavu Akademie věd České republiky věnujeme lidovým pranostikám s využitím publikace Zdeňka Vašků s názvem Velký pranostikon. Nejrozsáhlejší skupinu našich pranostik představují ty hospodářské, zejména rolnické. Z nich lze vyčlenit zvláštní skupinu pranostik meteorologických, například Svatej Matěj, Hodnej Svatej, Kožichy dolů a pak ještě takzvané krátkodobé předpovědi počasí. Když volá zelená žabka, bývá ráda kapka. Významná podskupina meteorologických pranostik postihuje také významné odchylky ve vývoji povětrnosti, jako například jsou březnová zima, babí léto či vánoční oteplení. Cituji. Svatý Řehoř mrazy vodí, když nevodí, tak sněhem škodí. Na svatého Václava nové léto nastává. Na Adama a Evu očekávej oblevu. Některé pranostiky obsahují v sobě jakýsi rys kompenzace, například je-li leden mírný a deštivý, pak únor nás jistě zimou navštíví. Principem jiných je analogie, jaký leden, takový červenec, nebo domněle příčinný vztah, je-li prosinec mírný a proměnlivý, celá zima bude mírná. Takové pranostiky však v sobě pouze utvrzují dílčí zkušenost či předpoklad, který je sice možný, je prostý pověr, avšak je zároveň náhodný, nesoustavný a většinou tak nemá velkou předpovědní hodnotu.

hráli Plzeňský lidový soubor a Chorea Bohemika, zpívali Jaromír Horák a Pavel Jurkovič. Důležité jsou rovněž pranostiky varovné. Pravděpodobnost jejich naplnění není sice příliš vysoká, ale přesto se jedná o uznávaná a respekt vzbuzující slovní podání. Třeba Pánkrác, Servác, Bonifác, ledoví muži, poškozují ovocný květ i růži. Tato varování měl jistě na mysli opět Karel Čapek, když v Zahradníkově roku napsal: Lidové pranostiky věští nám většinou věci neblahé a pochmurné, pročež vězte, že existence zahradníků, kteří přes tyto špatné zkušenosti s počasím rok co rok vítají a zahajují jaro, dává svědectví o neumořitelném a zázračném optimismu lidského rodu. Kromě již zmíněných druhů vydělují folkloristé spolu s přírodními vědci ještě pranostiky, které obsahují informace o životních projevech živočichů a rostlin. Jejich předmětem je například počátek růstu trávy, dozrávání jednotlivých druhů obilí, přílet a odlet stěhovavého ptactva či jelení říje. Například na svatého Jiří trávu nezastaví čtyři, nebo svatý Prokop žitu kořen podkop. Panna Maria na slunci někdy jen na srdci zahřívá vlaštovku. O svatém Jilí jdou jeleni k říji. Zmínku si zaslouží i pranostiky kalendářní a časoměrné, které ohlašují například nástup slunovratu, rovnodennosti či hodnotí prodlužování dne či noci. Na svatého Tomáše nejdelší noc je naše. Na boží narození obleší převalení.

šel od Mandy, hubat jsem vo štandli, to bylo mých čestí, že jsem bůl bos. Kdybych bůl obutý, bůl bych snad zabitý, bůl bych si vo štandli urazil nos.

Zpívali a hráli Věra Rosypalová a Antonín Konrády s Konrádyho dudáckou muzikou a duo Jaromír Horák a František Ladínský s Plzeňským lidovým souborem. Konečně poslední skupinou pranostik jsou ty pověračné, o kterých kdysi psal Smetanův libretista a spisovatel Karel Sabina, že zapáchají mysticismem. Posuďte sami. Osvítí-li při hrubé mši na Božího dvánoční pana faráře slunce, bude toho roku hojnost dobrého vína. Kdo na Velký pátek orá, tomu se pak chleba nedostává. Selata v prosinci splozená, zřídka se vychovají a nehodí se k plemenu. Jaký je slunovratový úplněk, tak se bude v létě sušit. I tento magický rys některých pranostik lze ovšem spíše považovat za znak jejich autentičnosti a kontinuity z mnohdy velmi dávnou minulostí.

Hrály kapely Chorea Bohemika a Plzeňský lidový soubor, zpívali Jiří Ica Pospíšil, Jaroslav Krček a Milada Peštová. Milí posluchači, v dnešním folklorním okénku jsme se společně prostřednictvím moudra a zkušeností našich předků jen hodně zlehka dotkli věčnosti. Jan Amos Komenský také napsal: všechno je zřetězeno, nic se nestaví na odpor, všechno plyne jako v řece a přitéká dobrovolně. Hledej tak spíše pramen než stružku, spíše Boha než bohatství. Pěkný večer vám přeje a brzy naslyšenou se těší váš dnešní průvodce Zdeněk Vejvoda.

občas jim ale napíše, občas jim něco nazdílí. A trochu se lekne.

dneska je ořechová čarodějnice schovaná v krabici s čokoládou. Zejména děti na ní chodí rády, koušou do ní a utírají si pusu do prostěradla.

Stojíš vedle mě na koberci a šeptáš, poslední neumírá naděje. Ještě odpočívá.

vzdal se a opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno z radostí se píšu do své zprávy, přečti a jednou pak.

0: Krátce před 6. hodinou ranní k poslechu nabízíme myšlenku na den, která pochází z pera autorky Hany Pinknerové a její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů.
1: Září je pro mne vždy prvním měsícem nového roku. Kam se hrabe leden? Všechny nové procesy, všechna předsevzetí, nové rozvrhy, to všechno začíná v září. I loučení s prázdninami se mi zdá přesvědčivější než loučení s Vánocemi. Přemýšlela jsem o nějakém novém předsevzetí. O rozhodnutí, kterým bych vedla svůj běžný každodenní život na vyšší úroveň. Blíž k Bohu a níž ke všem blížním. Ani jsem se nenadála a dostala jsem krásnou praktickou inspiraci. Ráno jsem vyběhla jen tak nalehko v šatičkách a pantoflíčcích, nenamalovaná a s červenou síťovkou do malé samoobsluhy na naší ulici. Potřebovala jsem koupit jen něco k snídani, něco jako rohlíky, mléko a citrony. Všechno jsem to naskládala do košíku a vezla k pokladně. U pokladny stál muž, kterého jsem tu ještě neviděla. Dorazila jsem k němu a začala vykládat svůj malý nákup na pult. On se otočil k další prodavačce, která stála za pultem vedle něj a kontrolovala zásoby cigaret. Ptala se ho, kolik jakých krabiček v poličce ještě je, a on jí odpovídal. Mně si nevšímal. Stála jsem u pokladny, zboží vyložené, a za mnou se pomalu začala tvořit fronta. Pan pokladní si povídal o značkách cigaret, které se prodávají dobře a které ne. Nijak jsem nespěchala, ale jeho postoj mi přišel trochu divný. Copak už neplatí, že obchod je tu pro zákazníky? Po dlouhé chvíli se konečně uráčil věnovat pozornost mému nákupu. Namarkoval zboží, přijal peníze, ale ani nepoděkoval za nákup, ani nepozdravil. Zbalila jsem si své sáčky a lahev a cestou domů zvažovala, co mě tak rozladilo. Doma právě rekonstruujeme koupelnu. Někteří řemeslníci si nedělají starosti s nedodržením času. Nemyslím přímo hodinu, ale třeba i den. Nepřicházejí připraveni, nemají vercajk ani materiál. Kdybych takhle pracovala já, neuživila bych se. Copak učitel může přijít na hodinu s denním zpožděním? Myslím, že mě zlobí, když lidi nedělají svou práci dobře. Když nepřijdou včas, neudělají, co slíbili, nevšímají si zákazníků čekajících u pokladny. Když jsem si postěžovala jednomu známému na nespolehlivost řemeslníků, vytkl mi, že se povyšuju nad pracující. Naznačil mi, že jsem pyšná. Ach, to se mi zdálo kruté. Co je pyšného na tom, že člověk čeká splnění daného slova? Co je nadřazeného na tom, když člověk čeká, že ostatní budou pracovat dobře? Já se o to vždycky snažím. Jako novoroční předsevzetí navrhuju sobě i vám, abyste pracovali tam, kde jste, tak nejlépe, jak dokážete. Vůbec samozřejmě nezáleží na tom, jste-li zedník, prodavačka, učitelka nebo řidič. Ten princip je tentýž a platí pro každého. Snažte se, jako by vaším zákazníkem, pasažérem, žákem, šéfem nebo podřízeným byl sám Ježíš. Ono to tak vlastně je. Vždyť si vzpomeňte, že je psáno. Cokoliv byste učinili pro nejmenšího z mých bratří, učinili jste pro mne. Krásný nový školní rok.

Před malou chvílí bylo 6 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je středa 2. září 2026. V katolické církvi památka svatého Justa, lyonského biskupa, mnicha a kajícníka ze 4. století. Svátek má Adéla. Jméno z německého Adelheid znamená bytost ušlechtilá, vznešených způsobů nebo postavy. V následujících minutách nás čeká četba dnešního evangelia. Poté duchovní slovo, předtím samozřejmě ranní chvály a v 6 hodin a 45 minut potěšíme naše nejmenší ranním zíváčkem.

Slovo svatého evangelia podle Lukáše, kapitola 4, verš 38 až 44. Odešel pak ze synagogy a vstoupil do Šimonova domu. Šimonova tchyně byla stižena vysokou horečkou i prosili ho za ní. On se nad ní sklonil, pohrozil horečce a ta přestala. Nemocná hned vstala a obsluhovala je. Když zapadlo slunce, všichni, kdo měli nemocné nejrůznějšími neduhy, přiváděli je k němu a on vkládal ruce na každého z nich a uzdravoval je. Z mnohých také vycházeli zlí duchové a křičeli, ty jsi Boží syn. Přísně jim to zakazoval a nenechával je mluvit, protože věděli, že je Mesiáš. Jakmile se rozneslo, vyšel ven a zašel na opuštěné místo. Zástupy ho však hledali. Přišli až za ním a chtěli ho zadržet, aby od nich neodcházel. On však jim řekl, také jiným městům musím hlásat radostnou zvěst o Božím království, protože k tomu jsem byl poslán a kázal v judských synagogách.

0: A nyní vás zveme k modlitbě ranních chval. Modlit se s vámi bude Josef.
1: A Pavel.
0: Máme středu v mezidobí 22. týden, druhý týden žaltáře. Všechny texty ze strany 1078 v novějším vydání, 1078 nebo 964 ve starším vydání, 964. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Noc temnou přečka vše, velicí i malí. Jitra se dočka vše, zdraví jsme vstali. Vzdejme za to chválu věčnému králi.
1: Díky, Pane milý, že jsi o nás péči měl a že jsi v každé chvíli vždy nad námi bděl, abychom ve zdraví vstali, jak ty jsi chtěl.
0: Teď se poroučíme tvé svaté milosti, s vírou tě prosíme, rač nás z výsosti, spravovat i vésti vždy svou moudrostí.
1: Dodávej nám síly v našem povolání, Pane Bože milý, dej požehnání jednomu každému v jeho konání.
0: Nebe bez tvé pomoci naprosto marné je, že ve dne i v noci člověk pracuje, jenom s tvou pomocí k cíli směřuje.
1: Bože, svaté je tvé chování, který Bůh je tak veliký jako Bůh náš.
0: Můj hlas se k Bohu vznáší a volám. Můj hlas k Bohu stoupá, aby mě slyšel.
1: V den svého soužení hledám Pána. Má ruka se v noci vzpíná bez únavy. Nedá se utěšit má duše.
0: Když na Boha vzpomínám, vzdychám. Když uvažuji, můj duch malátní.
1: Beze spánku držíš mé oči. Jsem zmaten a neschopný slova.
0: Přemýšlím o dávných dnech, na zašlá léta si vzpomínám.
1: V noci uvažuji ve svém srdci, přemítám a můj duch hloubá.
0: Může Pán zavrhnout na věky? Už nám neukáže svou milost?
1: Navždy už ustane jeho přízeň, zrušen je slib pro všechna pokolení.
0: Zapomněl se Bůh smilovat, či v hněvu zadržel své slitování?
1: Tu jsem si řekl, v tom tkví má bolest, změnila se pravice nejvyššího.
0: Vzpomínám na Hospodinovy činy, ano, vzpomínám na dávné tvé divy.
1: Rozvažuji všechna tvá díla, přemítám o tvých skutcích.
0: Bože, svaté je tvé chování. Který Bůh je tak veliký jako náš Bůh?
1: Ty jsi Bůh, který činí divy. Národům si dal poznat svou moc.
0: Svým ramenem si vykoupil svůj národ, Jakubovi a Josefovi syny.
1: Uzřeli tě vody, Bože, uzřeli tě vody a zděsili se, i hlubiny se rozbouřily.
0: Mraky vylily vodu, oblaka zaduněla hromem, a tvé šípy šlehaly kolem.
1: Tvůj hrom burácel v bouři, blesky ozařovaly obzor, zatřásla a zachvěla se země.
0: Mořem vedla tvá cesta, tvá stezka s poustami vod, tvé šlépě je však nebylo vidět.
1: Jak stádo jsi vedl svůj národ, Mojžíšovou a Áronovou rukou.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Bože, svaté je tvé chování, který Bůh je tak veliký, jako Bůh náš.
1: Mé srdce jásá v Hospodinu, on ponižuje a povyšuje.
0: Srdce mé jásá v Hospodinu, moje moc se vyvyšuje v mém Bohu.
1: Ústa se otvírají proti mým nepřátelům, neboť se raduji z tvé pomoci.
0: Nikdo není svatý jako Hospodin, neboť nikdo není kromě tebe. Nikdo není skálou jako náš Bůh.
1: Nemnožte už chlubné řeči, spupnost ať nevýjde z vašich úst.
0: Vždyť Hospodin je Bůh, ví všechno a jemu přísluší vážit skutky.
1: Luky siláků se lámou, ale slabí se opásávají silou.
0: Kdo bývali sytí, dávají se nyní najímat za chléb. Kdo hladověli, mohou ustat od práce.
1: Neplodná dostává 7 dětí, matka mnoha synů vadne osamělá.
0: Hospodin usmrcuje i oživuje, uvádí do hříše smrti a zase přivádí naspět.
1: Hospodin dává schudnout, ale i zbohatnout, ponižuje a povyšuje.
0: Pozvedá z prachu ubožáka, ze smetiště povyšuje chudáka,
1: aby ho posadil mezi knížaty a obdařil ho stolcem slávy.
0: Neboť Hospodinu náleží pilíře země, na nich založil svět.
1: Chrání nohy svých zbožných, bezbožní však zajdou ve tmách, neboť nikdo nezvítězí svou silou.
0: Hospodin zničí své protivníky, zahřmí nad nimi na nebesích.
1: Hospodin bude soudit i daleké končiny země, dá vládu svému králi a povznese moc svého pomazaného.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Mé srdce jásá v Hospodinu, on ponižuje a povyšuje.
1: Hospodin kraluje, zajásej země.
0: Hospodin kraluje, ať zajásá země, ať se radují četné ostrovy.
1: Mrak a temnota ho obklopují, spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu.
0: Předchází jej oheň a kolem dokola spaluje protivníky.
1: Jeho blesky ozařují svět, země to vidí a chvěje se.
0: Jako vosk se taví hory před Hospodinem, před vladařem celé země.
1: Nebesa hlásají jeho spravedlnost a všechny národy vidí jeho slávu.
0: Hanbí se všichni ctitelé model, kteří se chlubí bůžky, všichni bohové se mu koří.
1: Sion to slyší a raduje se a judská města jásají pro tvé rozsudky, Hospodine.
0: Neboť ty, Hospodine, jsi povznesen nad celou zemí, svrchovaně vynikáš nade všemi bohy.
1: Hospodin miluje ty, kdo nenávidí zlo, chrání život svých svatých, z ruky bezbožníků je vytrhuje.
0: Světlo vychází spravedlivému a lidem upřímného srdce radost.
1: Radujte se spravedliví v Hospodinu a oslavujte jeho svaté jméno.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hospodin kraluje, zajásej země. Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovi? Snad soužení, nebo útisk, nebo pronásledování, nebo hlad, nebo bída, nebo nebezpečí, nebo zabití? Ale v tom ve všem skvěl zvítězíme skrze toho, který si nás zamiloval.

0: Ustavičně chci velebit Hospodina, vždy bude v mých ústech jeho chvála.
1: Ustavičně chci velebit Hospodina, vždy bude v mých ústech jeho chvála.
0: Vysvobodil mě ze všech obav.
1: Vždy bude v mých ústech jeho chvála.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Ustavičně chci velebit Hospodina, vždy bude v mých ústech jeho chvála. Služme Hospodinu zbožně a spravedlivě po všechny dny svého života.
0: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci a rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu,
1: dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti,
1: aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Služme Hospodinu zbožně a spravedlivě po všechny dny svého života. Chvalme Krista, našeho Spasitele, neboť on slíbil, že zůstane se svou církví po všechny dny až do skonání světa. Děkujeme mu a volejme. Pane, zůstaň s námi.
1: Pane, zůstaň s námi po celý den.
0: Ať nám slunce tvé milosti nikdy nepřestane svítit.
1: Zasvěcujeme ti tento den.
0: A slibujeme, že neučiníme ani neschválíme nic špatného.
1: Pane, učiň, ať z nás celý tento den vyzařuje tvé světlo.
0: Abychom byli solí země a světlem světa.
1: Ať láska tvého svatého ducha vede naše srdce i ústa.
0: Abychom vždy se trvali ve tvé spravedlnosti a chvále. Pane, zůstaň s námi. Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, osvěcuj nás světlem své moudrosti, abychom nikdy nebloudili, ale vždycky šli po cestě tvých přikázání. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

0: Na Proglasu následuje duchovní slovo, první čtení ze středy 22. týdne v liturgickém mezidobí.
1: Ve středu 22. týdne v mezidobí čteme z knihy proroka Jeremiáše, část 26. kapitoly. Podtitul Jeremiáš v nebezpečí smrti, protože předpovídal zkázu chrámu. Na počátku vlády judského krále Jehojakýma, syna Jošíjáhova, Hospodin mě oslovil. Tak praví Hospodin, postav se do nádvoří Hospodinova domu a mluv ke všem judským městům, ze kterých přicházejí lidé, aby se klaněli v Hospodinově domě, všecky řeči, které jsem ti přikázal, aby jsi jim řekl. Nevynech ani slovo, snad poslechnou a odvrátí se každý od svého zlého chování, takže mi bude líto seslat neštěstí, kterým je hodlám stihnout pro jejich zlé skutky. Řekni jim, tak praví Hospodin, jestliže mě neposlechnete a nebudete jednat podle mého zákona, který jsem vám dal, nebudete-li poslouchat slova mých služebníků, proroků, které k vám ustavičně a usilovně posílám, ale vy neposloucháte, naložím s tímto domem jako se sílem a toto město vydám jako kletbu všem národům země. Kněží, proroci a všichni lidé slyšeli Jeremiáše, když mluvil tato slova v Hospodinově domě. Když pak Jeremiáš domluvil vše, co mu přikázal Hospodin oznámit všemu lidu, chopili ho kněží, proroci a všechen lid s křikem: teď musíš umřít. Proč si prorokoval v Hospodinově jménu? Jako silo bude tento dům a město spustne, že v něm nebude ani jeden obyvatel. Všichni lidé v Hospodinově domě se srotili proti Jeremiášovi. Když uslyšeli nejvyšší judští úředníci o této věci, odebrali se z královského paláce do Hospodinova domu a posadili se k soudu u vchodu nové brány Hospodinova domu. Kněží a proroci pravili nejvyšším úředníkům a všemu lidu: tento muž zasluhuje, aby byl odsouzen na smrt, neboť prorokoval proti tomuto městu, jak jste slyšeli na vlastní uši. Jeremiáš řekl úředníkům a všemu lidu: Hospodin mě poslal, abych prorokoval proti tomuto domu a proti tomuto městu všechna slova, která jste slyšeli. Proto nyní napravte své mravy, své skutky a poslouchejte hlas Hospodina, vašeho Boha, a Hospodinovi bude líto seslat neštěstí, kterým vám hrozil. Já sám jsem ve vašich rukou, naložte se mnou, jak za dobré a správné uznáváte. Vězte však, že zabijete-li mě, nevinnou krví zatížíte sami sebe, toto město i jeho obyvatelstvo, neboť mne k vám opravdu poslal Hospodin, abych mluvil do vašich uší všechna tato slova.

Bylo půl sedmé, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je středa 2. září 2026. V katolické církvi památka svatého Justa, lyonského biskupa, mnicha a kajícníka ze 4. století. Stovku by dnes oslavil kněz, filozof, teolog a přírodovědec Josef Petr Ondok z kongregace Petrinů, vězeň komunistických žalářů. Odešel roku 2003. 95letý by dnes byl argentinský kněz a řeholník, filozof a teolog jezuita Juan Carlos Scannone, reprezentant teologie lidu, učitel papeže Františka jako mladého seminaristy Bergoglia. Na věčnosti je od roku 2019. 90 let by se dožil malíř, grafik, kreslíř, karikaturista a scénograf Vlastimil Zábranský. Tento svět opustil roku 2021. 81 let nás dělí od definitivního konce druhé světové války, kapitulace Japonska. 72. narozeniny by oslavil v srpnu zesnulý jezuita profesor Richard Čemus, kněz a učitel spirituality křesťanského východu, bývalý vatikánský diplomat v Moskvě a někdejší spirituál České koleje Nepomucenum v Římě. V tento den roku 1990 zahájilo svůj první školní rok obnovené biskupské gymnázium v Brně. Svátek má Adéla, jméno z německého Adelheid, znamená bytost ušlechtilá, vznešená, vznešených způsobů či postavy. A podíváme se na to, jaké dnes bude počasí. Zpočátku bude skoro jasno až polojasno. Postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo a zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, v tisíci metrech na horách kolem 17. Vát bude slabý proměnlivý, přechodně západní až severozápadní vítr do rychlosti 4 metry za sekundu.

A s 6:34 se zaměříme na očekávané události dnešního dne. Svatováclavský hudební festival zahájí slavnostní večer v katedrále Božského spasitele v Ostravě v podání barokních těles Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704 pod vedením Václava Luxe. V programu zazní duchovní skladby francouzského a německého baroka, včetně Charpentierova Te Deum a Bachova Magnifikátu. Slavnostní dvora na arcibiskupského paláce v Olomouci hostí úvodní koncert třetího ročníku cyklu Krása v tónech zakletá. Skladby Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů a Cezára Franka přednese houslový virtuóz Ivan Ženatý v doprovodu klavíristy Martina Kasíka. Fara ve Friedlandru nad Ostravicí otevírá nový tematický cyklus, určený dříve narozeným farníkům. Pravidelná dopolední setkávání nabídnou prostor pro společnou četbu písma svatého, modlitbu i sdílení v přátelském kruhu.

Olomoučtí archeologové zkoumají nález z doby bronzové v jeskyni u Javoříčka. Jeskyňáři tam při odkrývání prostor nově objevené jeskyně našli část keramické nádoby a kostěné šídlo staré přibližně 3000 let. Nálezy pocházejí z pozdní doby bronzové. Odborníci z Vlastivědného muzea v Olomouci nyní odebírají vzorky pro radiokarbonové datování a paleobotanickou analýzu. Ty by mohly napovědět více o tom, jak lidé v jeskyni v minulosti využívali. Podle archeologů mohly nalezené předměty souviset například s narušeným hrobem, ukrytým pokladem nebo kultovními obřady. Výzkum komplikuje velmi stísněný prostor jeskyně, ve kterém může současně pracovat jen několik lidí. Archeologové další nálezy zatím nepředpokládají. Samotná jeskyně byla objevena loni a letos získala ocenění České speleologické společnosti za nejvýznamnější objev v Česku.

Celkem 21 vystoupení nejen v kostelích a koncertních sálech, ale i na dalších významných místech Moravskoslezského kraje nabízí 23. ročník Svatováclavského hudebního festivalu. Vedle duchovní a staré hudby představí také komorní repertoár, vokální umění, jazzové přesahy a originální projekty, propojující hudební tradici se současností. Dnešní zahajovací večer v Ostravské katedrále propojí francouzskou slavnostní nádheru s duchovní hloubkou a hudebním mistrovstvím Johanna Sebastiana Bacha.

kříže, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milý Pane, děkuji za nové ráno. Díky za to, že vím, že se na tebe mohu spolehnout v každé situaci, že mě vždycky ochráníš. Prosím tě, pomoz mi žít s vědomím, že jsi vždy blízko. Amen. Tak děti, a já myslím, že je čas na první písničku, kterou ten dnešní zíváček zahájíme. A bude to písnička, která se jmenuje Hroch.

0: Právě jste slyšeli novou znělku a ta znamená, že po celý školní rok se každou středu budeme věnovat hudebním nástrojům. Ještě než vám zadám dnešní otázku, připomenu telefonní číslo, na které budete moci volat. 739 850 345 739 850 345 A teď už moje otázka. Na který nástroj se ptám? Patřím mezi nejpopulárnější hudební nástroje na světě. Jsem ze dřeva. Tělo mám nejčastěji ve tvaru osmičky se šesti strunami. Hrát na mě můžete klasicky prsty nebo klidně i takzvaným trsátkem. Beze mě se neobejde žádná poctivá rocková kapela ani táborák. Co jsem za nástroj? No a vidím, že už někdo volá, tak to hned vezmeme. Ahoj, kdo se dovolal?
1: Tady František.
0: Ahoj, Františku. Tak poznal jsi, na jaký nástroj se ptám?
1: Na kytaru.
0: No výborně. Tak mi řekni, hraješ na nějaký hudební nástroj?
1: Na flétnu.
0: Na flétnu. Chodíš do základní umělecké školy třeba taky?

0: Ne.
1: Jenom doma zatím.
0: Mhm.
1: A baví tě to?
0: Celkem jo.
1: A chtěl bys se tomu věnovat a třeba zkusit i nějaký další nástroj časem?
0: Nevím.
1: A co nejraději hraješ?
0: Lidovky.
1: Tak určitě budeme moc rádi, když tě někdy uslyšíme. Každopádně, protože jsi dobře odpověděl, tak ti dám na výběr ze třech písniček. Mám tu písničku Venku leje, pak Fazole a fialky, anebo Boloras jablčko krásné. Tak jakou si vybereš?
0: Tak třeba tu druhou.
1: Dobře, a můžeš říct nějaké věnování?
0: Pro maminku.
1: Tak posíláme mamince a já ti
0: a
1: moc... Ano, povídej.
0: A pro všechny, co chtěli zavolat a nepovedlo se jim.
1: Tak to si myslím, že jsi to hezky uzavřel. Děkuju a měj se moc krásně. Ahoj.

Dnešní otázka nebyla zase tak komplikovaná. František správně uhodl, že jsem se ptal na kytaru, no a já tu mám ještě několik zajímavostí. Kytara má původ ve starověku a její předchůdci se objevili před více než 3500 lety v Mezopotámii a Perzii. Slovo kytara pochází ze starořeckého výrazu kithara. Samotný základ slova má však kořeny v perském výrazu chartar, což doslova znamená čtyřstrunný. Klíčovým momentem bylo 8. století, kdy Maurové přinesli do Španělska arabský nástroj oud, krátká bezpražcová loutna. Evropané k němu přidali pražce, čímž položili základy pro evropskou loutnu a budoucí kytaru. Původní starověké kytary měly spíše oválné či krabicovité tvary. Prohnuté boky do tvaru arabské osmičky získaly až později. Tento tvar nevznikl kvůli akustice, ale čistě prakticky, aby nástroj při hře pohodlně seděl na noze. Nejstarší předchůdce kytary má přes 3300 let. Patřil egyptskému zpěvákovi jménem Harmos. Měl tři struny a rezonátor z kousku dřeva a kůže. Největší funkční kytara měří přes 13 metrů, váží víc než jednu tunu. Postavili ji studenti v Texasu a dá se na ní reálně hrát. Nejmenší kytaru na světě vyrobili vědci z Cornellovy univerzity. Je veliká jako lidská buňka, 10 mikrometrů. Struny lze rozechvět laserem. Tradiční struny se nevyráběly z kovu ani nylonu. Používala se upravená zvířecí střeva, nejčastěji ovčí nebo kozí. Tvůrce ikonických kytar Stratocaster a Telecaster nebyl kytarista. Uměl hrát na saxofon a kytary ladil pomocí ladičky. Nejdražší kytara historie je Fender Stratocaster Reach Out to Asia. Vydražila se za 2,7 milionu dolarů. Peníze pomohly obětem tsunami v roce 2004. A to už je z dnešního ranního zíváčku už opravdu vše. No a zítra v soutěži navštívíme významné památky. Já se s vámi, děti, loučím a přeji vám krásný a úspěšný den.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Bylo 7 hodin a ve středu 2. září vás do nového dne vítá Ranní Plus a také Daniela Vrbová
2: a Šárka Feniková.
3: Český rozhlas Plus.
2: A čemu se budeme věnovat v další hodině Ranního Plusu? Proč dnes končí na postu hlavní hygieničky Barbora Macková?
1: Jak velký manévrovací prostor připouští ministryně financí pro úpravu schodku státního rozpočtu na příští rok?
2: Kontroverzní billboardy SPD namířené proti migrantům nebyly podle soudu v rozporu se zákonem. Uvidíme je tedy teď v politických kampaních častěji.
1: To vše probereme, nejdřív tu jsou ale zprávy s Monikou Vrchotovou.
4: Pěkné ráno. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová odsoudila srpnový pokus Ruska o dronový útok na letišti v německém Lipsku. Prohlásila, že ruské hybridní útoky nezůstanou bez odezvy. Německo včera v reakci na incident v Lipsku oznámilo, že uzavře ruský generální konzulát v Bonnu a ruský dům v Berlíně.
5: Rusko se podle von der Leyenové snaží zasévat nedůvěru a strach v evropské společnosti, ale selže. Incident v Lipsku odsoudil také generální tajemník NATO Mark Rutte. Důkazy o tom, že za útokem stálo Rusko, jsou podle něho jasné. Šéf aliance také přivítal odvetné kroky Německa a zdůraznil, že ruské pokusy zastrašit státy NATO a podkopat jejich ochotu podporovat Ukrajinu jsou marné a selžou. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
4: Doplním, že o incidentu v Lipsku budou Rutte a Leyenová jednat dnes v centrále NATO a český ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů si kvůli němu v nejbližších dnech předvolá ruskou velvyslankyni Annu Ponomariovovou. Informace serveru Novinky a i dnes potvrdil Českému rozhlasu mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme ministra školství Roberta Plagu za hnutí ANO. Jednat budou třeba o zákonu o vysokých školách, duševním zdraví dětí nebo rozpočtu ministerstva. To by mělo příští rok podle návrhu rezortu financí hospodařit s částkou 288 miliard korun, což je asi o 1,5% víc než letos. Prezident Pavel včera řekl, že vzdělávání je jednou ze strategických priorit Česka a tomu by měl odpovídat i rozpočet.
6: Protože jedině vzdělaná společnost bude zároveň taky odolná a bude prosperující. Pokud se to neodrazí v rozpočtu na školství, na vzdělávání, pak je evidentní, že to asi za prioritu nepovažujeme.
4: Podle Plagy v rozpočtu ministerstva na příští rok chybí asi 6 miliard korun.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Létat nad Ruskem už podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského není bezpečné. Ukrajinské drony tam podle něj budou útočit i dál. Zelenský proto varoval ruské i zahraniční letecké společnosti, aby se ruskému vzdušnému prostoru vyhýbali.
7: Ukrajina nezahrožuje.
8: Ukrajina nebude podle Zelenského záměrně ohrožovat civilní letecký provoz. Nechce vystavit žádné letadlo nebezpečí. Bude ale třeba počítat s přítomností ukrajinských dronů nad ruským územím.
7: Nebo nad Rusií zaraz dla dronov.
8: Dokud je válka, nebe nad Ruskem patří dronům a není v něm místo pro civilní letecký provoz, uvedl Zelenský. Ukrajinské drony dokázaly, že jsou schopné zasáhnout sklady ruského internetového obchodu Wildberries u Moskvy i cíle u Petrohradu. Ukrajinský prezident slíbil pozastavení dronových náletů v době případu mírových rozhovorů v Moskvě, podobně jako to bylo, když minulý týden do ruské metropole přiletěl šéf CIA John Radcliffe. Z Ukrajiny Pavel Novák, Český rozhlas.
4: Podle ruského prezidenta Vladimira Putina znějí Zelenského výroky jako terorismus a s teroristy se podle něj nejedná. Barbora Macková dnes skončí ve funkci hlavní hygieničky. Rezignovala na vlastní žádost. Dál ale povede státní zdravotní ústav. Rozhodnutí odůvodnila tím, že neměla dostatečnou podporu pro finanční a personální stabilizaci hygienické služby. Agendu hlavního hygienika dočasně převezme Matyáš Fošum, ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví. Jde o další personální změnu na vysokém postu během krátké doby a téma pro Ranní Plus hned po zprávě. Hongkongský aktivista Joshua Wong se u soudu přiznal ke spiknutí proti bezpečnosti Číny, informovala o tom agentura AP. Hrozí mu až doživotní trest. Bývalého studentského vůdce viní úřady z podpory nezávislosti Hongkongu na Číně. V minulosti organizoval neoficiální primárky, aby pomohl vybrat kandidáty do parlamentu mimo čínskou komunistickou stranu. Pekingem kontrolované úřady to považují za nelegální. Od roku 2024 si Wong zároveň odpikává 5letý trest za podvracení státu. Wong byl v roce 2018 navržený na Nobelovu cenu za mír. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes v Londýně zahájí výstavu středověké tapisérie z francouzského Bayeux. Francie slavné dílo na rok zapůjčila britskému muzeu. Je to Macronova první návštěva Velké Británie od nástupu nového premiéra Andyho Burnhama do úřadu.
9: Přesun tapisérie z Bayeux ve francouzské Normandii byl podle televize France 24 naplánovaný do posledního detailu. Křehkou, téměř 70 metrů dlouhou vyšívanou tapisérii, starou skoro 1000 let, museli restaurátoři po centimetrech složit jako harmoniku. V červenci tajně převezli do Británie. O zapůjčení výjimečného díla, které zobrazuje dobytí Anglie normandským vévodou Vilémem Dobyvatelem, se sám zasazoval prezident Emmanuel Macron. Ten se po zahájení výstavy setká s premiérem Andy Burnham a králem Karlem III. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
4: V Hradci Králové začíná odpoledne mezinárodní přehlídka horkovzdušných balonů. Nad město a okolí vzlétnou v následujících 5 dnech vzduchoplavci z 5 evropských zemí. První starty 50 balonů začnou dnes v 17 hodin na městské louce poblíž ulice Akademika Bedrny, říká mluvčí akce Lucie Peterková.
10: Ranní lety budou soutěžní a jejich cílem bude co nejvíce se přiblížit hradecké dominantě Bílé věži. Lidé tedy budou moci sledovat od čtvrtka až do soboty. Páteční hlavní program pro veřejnost pak nabídne na louce v ulici Akademika Bedrny dva koncerty, upoutané lety, hromadný start 51 balónů a noční hořákovou show.
4: My se teď podíváme na silnice. Dálnice D6 z Karlových Varů do Prahy byla za sjezdem na Kladno na 10. kilometru uzavřená. Už se podařilo obnovit provoz a kolona z 12. kilometru se rozjíždí. Zpoždění zatím ale stále kolem 20 minut. Na D4 ze Strakonic do Prahy čekejte kolonu před sjezdem na Jíloviště. Tam staví most, zpomalíte na 13. kilometru, zdržení čtvrt hodiny. Na Pražském okruhu směrem na letiště hostne provoz mezi Lochkovem a Slivencem, zdržení kolem 15 minut mezi 15. a 18. kilometrem. Začala regulace provozu na vjezdu do Lochkovského tunelu. A v Brněnské na příjezdu do Prahy za sjezdem na Opatov na 0. kilometru řešili nehodu v levém pruhu. Vozidla před okamžikem odjela, zpomalíte za průhonicemi na 6. kilometru, zdržení přes 10 minut. Dobře dojeďte. Středa bude zpočátku slunečná, od západu se ale postupně zatáhne a hlavně na horách se ojediněle objeví přehánky. Odpolední teploty vystoupí na 21 až 25, na jihu Moravě až na 27 stupňů, na horách bude kolem 17. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
11: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Nové komunitní centrum věnované památce olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochy otevřou tuto sobotu v Pitíně na Zlínsku. Vzniklo v jeho rodném domě. Slavnostní otevření se uskuteční v sobotu. Život Josefa Karla Matochy nám přiblížil starosta obce Pitín Michal Vrba.
1: Josef Karel Matocha je náš nejvýznamnější rodák. Jeho tatínek byl starostou, pochází z 11 dětí a v roce 1948 se stal 12. olomouckým arcibiskupem a metropolitou moravským. Po nástupu totality odmítl spolupracovat s režimem a odvážně se zastával vězněných kněží. Proto ho komunisté v roce 1950 nezákonně internovali přímo v arcibiskupském paláci a na 11 let ho odřízli od světa. Rodinu a blízké spolupracovníky směl vídat jen výjimečně. Je symbolické, že naposled se setkal s věřícími a veřejností právě u nás v Pitíně, kdy v roce 1951 zde požehnal opravený kostel.
0: Michal Vrba dále popsal, k čemu bude centrum sloužit.
1: V té historické usedlosti vznikla stálá expozice, ale také chceme, aby to bylo živé zázemí pro setkávání, vzdělávání a komunitní život. Takže výsledek má návštěvníka zavést nejen k arcibiskupovi, ale také jako chlapci, který tady vlastně vyrostl. Zachovala se původní kuchyně s kacholovým sporákem i část mobiliáře. Další prostory připomínají potom Matochovo dětství, studia, městskou a pedagogickou dráhu i jmenováním arcibiskupem i tragické období internace. My jsme se snažili, aby ten dům byl živý a v tom spočívá ta druhá část celého projektu, kdy Pitín neinvestoval pouze do expozice, ale obnovený areál má sloužit také obyvatelům obce, školám, spolkům, rodákům a kulturním či společenským akcím.
0: Na co se návštěvníci mohou v sobotu těšit, pokračuje Vrba.
1: V 9.30 se potkáme v kostele svatého Stanislava s současným olomouckým arcibiskupem Muzíkem, který vlastně provede modlitbu a položíme květiny k hrobu Josefa Karla Matochy. Následovat bude potom průvod obcí s dechovou hudbou Straňanka a v 10:30 bychom chtěli komunitní centrum slavnostně otevřít.
0: Řekl starosta Pitína Michal Vrba.
2: Jseš moje hvězda raní. I hvězda, co poletuje v noci po jasném nebi a ve vlahém vzduchu jarní noci. A tak na tebe myslím jako na zázrak ve vesmíru, si moje hvězdná víla, píšu ti teď na papíru. Myslím na tebe, když svítí sluníčko, a myslím na tebe i v noci. A ty třeba někde poletuješ ve snu čarodějnou mocí. Spíš a i mně se ve snu zdáš, jak na nebi létáme v radostných hrách.

Máš vlasy sepnuté gumičkou v barvě duhy. To on si vzpomněl skrze tebe na své sliby. A tak se spolu touláme duhovou oblohou. Kamění za námi nemohou, nemohou, nemohou, nemohou.

0: Fajn léto po židovsku, tak se jmenuje festival, který dnes začíná v Krnově. Osmidenní přehlídka židovské kultury nabídne besedy, výstavy a dokumentární filmy, ale také koncerty, divadelní představení nebo bohoslužby. Cílem festivalu ale není jen představit židovskou kulturu, říká průvodce krnovské synagogy a jeden z organizátorů Tomáš Sedlák.
1: Samotná budova má zajímavý příběh, který se váže i k významu festivalu. Jednak je jedinou činnou synagogou v Moravskoslezském kraji, kterou Federace židovských obcí po ničivé povodní před lety zachránila a opravila ve spolupráci se členy spolku Krnovská synagoga. A tehdy to bylo především pro kulturní a muzejní účely. Ale přitom se splnil jeden nečekaný sen, a sice, že se podařilo v ní obnovit samotnou židovskou bohoslužbu. Dnes tedy synagogu pravidelně využívá židovská obec Ostrava a právě během toho festivalového týdne chceme otevřít veřejnosti více. Cíl festivalu teda není jenom vystavit na odiv kulturu v úzkém slova smyslu, ale jde o život sám v jeho plnosti, který chceme prožívat a taky sdílet i s návštěvníky festivalu. A ten samotný festival k tomu jenom otevírá dveře, poznat nové lidi, prožít atmosféru, kterou jinde nezažijete.
0: Festivalový program začíná dnes v 19 hodin zahajovacím koncertem. Bohatý program je však pro návštěvníky připraven i v dalších dnech.
1: Čím bych začal je určitě úvodní koncert, který se koná v rámci krnovských hudebních slavností. Je to koncert židovských písní v klecmer stylu kapely Simcha. A potom čtvrtek 3.9. je tedy neveřejný, ale nevýznamný den, protože bude obřad vnášení Tóry a zároveň se ostravská židovská obec stane součástí komunity evropského progresivního judaismu. O této události se, věřím, posluchači dozví také z televizních zpráv. To, na co bych já pozval v pátek 4. září, tak je vernisáž výstavy fotografií Jindřicha Buxbauma, která má název Až do 120 let, při které se představí také stejnojmenná kniha s možností prodeje o přeživších holokaustu, kteří věkem už překročili tu stoletou hranici. No a večer ten týden také koncert Davida a Gala, dvou hudebníků z Izraele.
0: Říká za organizátory festivalu Tomáš Sedlák. Další podrobnosti o programu najdete na webu krnovska-synagoga.cz. Vstupné je dobrovolné.

0: Blíží se první zářijová sobota a s ní tradiční mariánská sklářská pouť na Kristiánově. Osadu najdete v Bedřichově v Jizerských horách a tuto sobotu sem můžete přijet na oslavy 250 let od zahájení tavby skla ve zdejší huti, informuje naše spolupracovnice v kraji.
1: Akce začne v sobotu v 9 hodin. V 9.30 pak uctíme památku zakladatele sklářské osady Johana Leopolda Riedla na místním hřbitově a následovat bude poutní mše svatá pod širým nebem. Letošní pouti se zúčastní i přímý potomek zakladatelů pan Georg Riedl, který představuje 10. generaci tohoto sklářského rodu. Výročí připomene také ražba pamětních mincí s motivem 250 let Kristiánova a představení dětského komiksu o historii osady. V kulturním programu se představí folklorní soubor Šafrán a Šafránek. Pod názvem Katastrofální předpověď počasí pak vyslechneme jarmarční písně. Tradičními účastníky jsou pak Zlatý holky s písničkami o Jizerských horách. Na Kristiánov se dostanete pouze pěšky po turistických cestách z Janova nad Nisou, Bedřichova, Hrabětic a Josefova dolu nebo na kole po značených cyklotrasách. V den slavnosti budou posíleny autobusové spoje městské hromadné dopravy linky číslo 101, která jede z centra Jablonce nad Nisou směrem na Bedřichov. Program na Kristiánově bude probíhat do 16 hodin a vstup je zdarma. Z Kristiánova Olga Valentová.

0: Klášterní hudební slavnosti v září vstupují do poslední etapy. Nabídnou dramaturgii, která propojuje českou hudební tradici s významnými interprety současnosti a provedou posluchače napříč staletími evropské hudební kultury. Co vše festival představí, nám přiblížila Soňa Singerová z mediálního servisu Klášterních hudebních slavností.
1: Klášterní hudební slavnosti nabídnou v září dva mimořádné vrcholy, a to 12. září vystoupí ve Štemberku světově uznávaný basbaritonista Adam Plachetka se skupením Alinde Quintet a o dva týdny později, 28. září, potom v Šumperku zazní v podání Czech Ensemble Barok Orchestra Michnova svatováclavská mše. Ten zářijový program ještě doplní 7. září v Bruntále projekt Manželské etidy, na kterých se představí hornista Radek Baborák a jeho manželka violončelistka Hana Baboráková. Celý program klášterních hudebních slavností potom uzavře v listopadu takový epilog, a to bude Mozartovo rekvizit.

Bylo 7 hodin a 30 minut, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je středa 2. září 2026 v katolické církvi památka svatého Justa, lyonského biskupa, mnicha a kajícníka ze 4. století. 2. září 2004 biskup František Radkovský posvětil kostel v trapistickém klášteře Matky Boží v Novém Dvoře. Před 6 lety zemřela textařka Jiřina Fikejzová. Před rokem odešel polistopadový ředitel Přírodovědeckého muzea Národního muzea v Praze, odpůrce a vězeň komunismu skaut Jiří Čejka, řečený Peggy. 79. narozeniny slaví kardinál komoří svaté církve římské, prefekt vatikánského dikasteria pro laiky, rodinu a život a předseda nejvyššího soudu městského státu Vatikán Kevin Joseph Farrell, Američan s irskými kořeny, člen kongregace legionářů Krista. A svátek má dnes Adéla, jméno z německého Adelheid, znamená bytost ušlechtilá, vznešená a vznešených způsobů či postavy. Dnes se podíváme na to, jaké bude počasí. Zpočátku bude skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti, až na zataženo a zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, v 1000 metrech na horách kolem 17. Vát bude slabý, proměnlivý, přechodně západní až severozápadní vítr do rychlosti 4 metry za sekundu.

snínek ti vodu podá, loďka uvízla ve skalách, živá a mrtvá voda, řeka.

0: Běh pro hospic se chystá na 12. září na Svatém kopečku u Olomouce.
1: Přijít může opravdu každý, nejde totiž o sportovní výkon, ale hlavně o společné setkání a podporu dobré věci. Připravené budou trasy pro malé i velké, běžce i chodce, doprovodný program pro děti, občerstvení a hlavně krásná atmosféra. Cílem celé akce je podpořit hospicovou paliativní péči a provoz hospice na Svatém kopečku, který pomáhá lidem prožít závěr života a důstojně a v blízkosti jejich nejbližších. Více informací a podrobný program na webu hospice nebo na facebookové událost. Tak přijďte udělat krok, který má smysl. Těšíme se na vás.
0: Zve jménem svatokopeckého hospice Klára Pospišilíková.
2: Kněžná fialinko, proč se v houští

všem lese. Sotva se k nám vesna z rajských lučin snese. Krása s božskou ctností, ať si v houští zajde. Polí bez nevůni přeci každý najde. Něžná fialinko, proč se v houští skrývá?

líbeznosti. Plná líbeznosti, fialinka měrná. Libosti a míře, že je věčně věrná. Nežná fialinko, proč se v houští skrývá?

0: Dvě nové umělecké expozice připravilo brněnské středisko volného času Lužánky. Obě jsou už k vidění, informovala Proglas jejich organizátorka a také lektorka střediska Ilona Kulíková.
1: Výstava Mozaik v kavárně Mezanine je výsledkem letního kurzu Mozaik, který probíhá ve středisku volného času Lužánky. Letos proběhl už 21. ročník. Lektorem je Libor Havlíček, výborný mozaikář. A tohoto kurzu se účastní amatérky, většinou ženy. Vytvářejí mozaiky o velikosti metr krát metr. Tematicky se výtvarné vyjádření těch mozaik stále zlepšuje. Od dřívějších západů slunce nebo mandal už autorky docházejí k lepším tématům. Například jako je pohled na houpačce, nebo obraz v zrcadle, nebo různá zvířata a tak dále. Druhá výstava na zahradě Vili Lever je výstava pískovcových soch, které vytvářeli kurzisté na terase středka volného času Lužánky v létě. Témata těchto soch jsou různá, od zvířat přes abstraktní průniky a tak dále. Sochařského sympozia se zúčastní nejenom dospělí, ale také studenti a velikým bonusem u toho to kurzu je, že se tam zúčastňují rodiče s dospívajícími dětmi, takže je to velice přínosné pro rodinné soužití a máme s tím opravdu výborné zkušenosti.
0: Zhrnula organizátorka expozic Ilona Kulíková. První zmíněná je k vidění do konce září a sochy mohou lidé obdivovat do konce října.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

0: Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu. Desítky až stovky obětí a tisíce zraněných. Lidé potřebují vodu, přístřeší a lékařskou pomoc. Hned teď. Podpořte sbírku Charita pro Venezuelu. Účet 556-600-22-0800. Variabilní symbol 143. Pomozte vrátit naději. Děkujeme.
1: Se 7:45 na Proglasu začíná hudební kompas, ve kterém si teď představíme slovenskou jazzovou skupinu Maringotka a její druhé album nazvané Maringotka 2. Začneme skladbou Korona.

Skupina Marin Gotka se zpočátku věnovala předepřevzatým skladbám, ale postupně u ní začal převažovat vlastní repertoár. První album Pozabučky z roku 2018 přineslo 13 autorských skladeb, v nichž se gypsy jazz střídal s prvky slovenské lidové hudby. Druhé album tento princip dále rozvíjí. Nové skladby vznikaly v poměrně neobvyklých podmínkách. Kytarista Juraj Havlík několik let studoval v brazilském Rio de Janeiro. Houslista Pavol Matěj strávil několik let v New Yorku a kontrabasista Robert Ragan mladší působil mimo jiné ve Švýcarsku. Mezitím kapelu zasáhla také pandemie. Nový repertoár tak postupně dozrával mezi různými místy a zkušenostmi jednotlivých hudebníků, až se Maringotka po Matějově návratu na podzim 2024 konečně sešla ve studiu v Borince u Bratislavy. Skupina se na novém albu nenechává svazovat jedním žánrem. Vedle převládajícího gypsy jazzu zde zní bossanova, samba, tango, valčík nebo funk. Budeme poslouchat ještě skladby Berlín a Východoněmecká.

0: Poslouchali jsme slovenskou skupinu Maringotka. Ve 14:00 odpoledne vás budeme zvát na koncert americké skupiny The Klezmatics do Opavy. A zítra ráno nás v hudebním kompasu pozveme na Vysočinu na festival Tramský širák. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.
1: Občas se podívám přes tenké záclony do oken činžáků v protější ulici. V tu chvíli cítím se jak strohý anonym, když vidím postavy k sobě se tulící.

každého cítit je radost i trápení. Život mu na vlásku snad ani nevisí, probouzí příběhy, které už nezmění.

0: mince v kuchyni spadla dvě vajíčka. Přišlo to ke mně tak, jak když pes zamlaská. Bože, však pomoz jí, vždyť je tak maličká. Všechna tvá dobrota závisí na láskách. Opatru výše se Jaroslav s Marií zamýšlí nad tím vším, jak věci rozdělí. Kde svůj žal utopí, kde jim teď nalijí. Snad dole v bufetu mají i v neděli.
1: Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: Je 8 hodin a ve středu 2. září vám společnost dělá Ranní Plus a také Šárka Feniková
3: a Daniela Vrbová.
4: Český rozhlas Plus.
3: A co od nás v této hodině uslyšíte? Proč chce vládní koalice zrušit nominační zákon?
2: Kvůli čemu zdražují celosvětově státní dluhopisy?
3: A jak vypadal převoz slavné středověké tapisérie z Baye z Francie na výstavu v Londýně?
2: Dozvíte se to, ale nejdřív zprávy, které připravuje Monika Vrchotová.
5: Přeji pěkné ráno. Kanadský premiér Mark Carney vyzval Spojené státy, aby začaly s Kanadou jednat o zmírnění obchodního napětí. Podle něj je ještě možné zabránit obchodní válce, pokud budou mít Američané o dohodu skutečný zájem. Kanada od příštího týdne zavede na americké zboží odvetná cla ve výši 15 až 50%. Prezident Donald Trump zatím na výzvu kanadského premiéra nereagoval.
6: Carney řekl, že jednání mohou pokračovat, až Washington přestane hrát hry a začne jednat vážně. Podle něj musí dohoda respektovat i kanadskou suverenitu, včetně francouzského jazyka a kultury Quebecu. Napětí přeživuje i Trumpovo přejmenování jezera Ontario na jezero Amerika a posměšný příspěvek ministra obrany Pete Hexeta o kanadských kadetech, který Carney označil za jednání pod úroveň jeho úřadu. 8. září mají začít platit kanadská cla na 700 amerických produktů jako odpověď na americká 50% cla. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
5: Bývalý výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík schvaloval bonusové příspěvky brněnské zubní ordinaci, která sídlí v jeho domě a vlastní ji jeho syn. Český rozhlas to zjistil z úhradových dodatků, které pojišťovna zveřejňuje. Ačkoliv má Brno podle vedení České stomatologické komory zubařů dostatek, odměňuje pojišťovna ordinaci Smolíkových za přijímání nových pacientů. Takové podmínky mají v Brně jen 4 ordinace z téměř 300. O výběru rozhodl podle pojišťovny ex-ředitel Smolík. Podle jakých kritérií pojišťovna neupřesnila. Smolík ani jeho syn na dotazy nereagovali.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Ruský prezident Vladimir Putin odmítá, že by za srpnovým hybridním útokem na letiště v Lipsku stálo Rusko. Podle něj ho připravili lidé přímo v Německu a důkazy nastražili tak, aby ukazovali na Moskvu. Německé úřady ale tvrdí opak. Podle nich ruské státní orgány pověřily provedením útoku na verbované a natrénované agenty. Německo v reakci na to nechá zavřít ruský konzulát v Bonnu a ruský dům v Berlíně. A český ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů si kvůli incidentu v Lipsku předvolá ruskou velvyslankyni. Informace serveru Novinky a i dnes potvrdil Českému rozhlasu mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Diplomatka by měla být předvolaná v nejbližších dnech. Obžalovaný Tomáš Jiříkovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Rezort to oznámil s tím, že si kvůli hrozícím soudním sporům najal externí právní kancelář. Přijetí kryptoměny od Jiříkovského loni vyvolalo kauzu, kvůli které rezignoval tehdejší ministr a někdejší člen ODS Pavel Blažek. Ten teď spolu s dalšími lidmi čelí obžalobě. Sám Jiříkovský je ve vazbě a hrozí mu až 30 let vězení. Všichni vinu odmítají. Rodiče studující na vysoké škole můžou žádat o příspěvek na hlídání dětí. Pokud splní podmínky, získají od úřadu práce zhruba 7,5 tisíce korun měsíčně. Peníze jsou určené hlavně na zajištění chův nebo na zaplacení dětských skupin po dobu studia. Úřad práce plánuje na příspěvky vyčlenit desítky milionů korun. Například na Univerzitě Karlově by o ně mohly žádat stovky lidí, říká mluvčí Michaela Lagronová.
7: Nicméně ke splnění toho nároku se musí současně jednat o první studium na vysoké škole. To znamená, že se dá očekávat, že reálný počet těch oprávněných žadatelek, žadatelů bude nižší než těch 200 až 230.
5: Země Vyšegradské čtyřky by mohly víc spolupracovat s Japonskem, a to v oblastech umělé inteligence nebo pokročilých technologií. Ministři zahraničí Česka, Slovenska, Maďarska a Polska se na tom s šéfem japonské diplomacie shodli při schůzce na Slovensku.
8: Japonsko je v podstatě nejstarším partnerem Vyšegrádské skupiny.
9: Shrnul pojednání s japonským ministrem Toshimitsuem Motegim šéf Černínského paláce Petr Macinka z motoristů sobě. Dodal, že Japonsko je pro střední Evropu klíčovým partnerem a že japonské společnosti v Česku zaměstnávají asi 50 tisíc lidí. Ministři Česka, Polska, Maďarska, Slovenska a Japonska jednali taky o válce na Ukrajině a důležitosti zachování světového řádu založeného na dodržování pravidel, ať už ze strany Ruska nebo v indopacifické oblasti. Ze Slovenska Ladislav Novák, Český rozhlas.
5: Posloucháte zprávy Plusu. V Benátkách dnes začíná 83. ročník jednoho z nejstarších filmových festivalů na světě. Zlatého lva za celoživotní dílo převezme americký herec, režisér a producent George Clooney. Českou kinematografii bude na přehlídce zastupovat digitálně restaurovaný snímek Valerie a Týden divů.
10: Nový film natočil režisér Jaromil Jireš v roce 1970. Příběh vypráví o 13-leté Valerii, která za jeden týden prožije řadu surrealistických událostí a poprvé se setkává s dospíváním a láskou.
11: To, co od tebe chci, je sladké.
10: Benátský festival uvede v premiéře také nové drama Společnost, režiséra a herce Caseyho Afflecka. Mimo soutěž pak budou pořadatelé promítat také dokument o britské skupině Oasis. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
5: Začala rekonstrukce rozhledny ve vysílači na pradědu v Jeseníkách. Vyhlídka už byla ve špatném stavu a teď je mimo provoz. Kvůli bezpečnosti je omezený i přístup do okolí vysílače. Tamní restaurace ale funguje.
12: Vyhlídková kabina má podhledy z plechu, který nevyhovoval dlouhodobým účinkům povětrnostních vlivů.
13: Říká Michal Kozák z Českých radiokomunikací. Kromě nových podhledů dostane kabina třeba nátěr, který se používá na zaoceánské lodě. Tomáš Hrazdil se stará o hotel a restauraci ve vysílači.
14: Klienti, kteří jezdí na ubytování, nám ruší ubytování, protože jezdí kvůli rozhledně, v rámci ubytování mají vstup na rozhlednu zdarma.
13: Nutnost opravy ale chápe. V případě špatného počasí se můžou práce protáhnout až do jara. Zhory Teď Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Na Plusu teď máme informace pro řidiče. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Řitku popojíždí kolona kvůli omezení u jíloviště. Brzdí se na 14. kilometru, zdržení 20 minut. Na D5 se z Plzně do Prahy před sjezdem na Rudnou ze 6. kilometru počítejte s kolonou táhnoucí se na okruh za Ořech. Na Pražském okruhu jsou obousměrné fronty před Ořechem ve směru na D1. Začíná kolona za dálnicí D6 a je na půl hodiny. Směrem na letiště regulují provoz. V obou tunelech kolona začíná za Vestcem na 3. kilometru. Počítejte se zpožděním přes 20 minut. Přejeme šťastnou cestu. Obloha je teď převážně skoro jasná až polojasná. Od západu má ale přibývat oblačnosti až na zataženo a hlavně na horách hrozí výjimečně přehánky. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 21 a 25 stupni. Na jižní Moravě bude až 27. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
3: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

8:11 se na Proglasu zaměříme na očekávané události dnešního dne. Svatováclavský hudební festival zahájí slavnostní večer v katedrále Božského spasitele v Ostravě v podání barokních těles Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704 pod vedením Václava Luxe. V programu zazní duchovní skladby francouzského a německého baroka, včetně Charpentierova Te Deum a Bachova Magnifikátu. Slavnostní dvor na arcibiskupského paláce v Olomouci hostí úvodní koncert třetího ročníku cyklu Krása v tónech zakletá. Skladby Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů a Cezára Franka přednese houslový virtuóz Ivan Ženatý v doprovodu klavíristy Martina Kasíka. Fara ve Frýdlantlu nad Ostravicí otevírá nový tematický cyklus, určený dříve narozeným farníkům. Pravidelná dopolední setkávání nabídnou prostor pro společnou četbu písma svatého, modlitbu i sdílení v přátelském kruhu. V litoměřickém kostele všech svatých vystoupí dívčí pěvecký sbor Puele Cantates společně s varhaníky Vítem Havlíčkem a Janem Rotreklem v nevšedním, čtyřručním a čtyřnožním provedení. Hudební podvečer nabídne duchovní i klasický repertoár v rámci letního cyklu koncertů. V plzeňském kostele u Ježíška zaspívá Vlaďka Bauerová. Návštěvníci si vyslechnou pásmo slavných šansonů z repertoáru Evy Olmerové i Hany Hegerové, doplněné o autorskou tvorbu. V italských Benátkách startuje 83. ročník prestižního mezinárodního filmového festivalu. Na ostrově Lidio se vedle hlavní soutěže představí také snímky hodnocené mezinárodní ekumenickou porotou Interfilm. Dům kultury v České Kamenici přivítá mladé účastníky mezinárodního projektu Společné dějiny, společná budoucnost. Setkání české a německé mládeže se zaměří na mezigenerační rozhovory s pamětníky o válečných i poválečných událostech v Sudetech. Palác Thiele Winklerů v polské Bytomy otevře výstavu snímků autorů s mentálním postižením pod názvem Schovala jsem se za list. Součástí expozice, kterou zajišťuje brněnské středisko volného času Lužánky, jsou rovněž díla fotografa Jindřicha Štrejta.

0: Jak zvládnout cestu do školy bezpečně? I na to se zaměří rodinná akce Bezpečná cesta do školy. Koná se v neděli 6. září v Olomouckém parku na Flóře. Od 10 hodin čeká u pavilonu H návštěvníky program zaměřený na bezpečný pohyb dětí i možnosti trávení volného času. Součástí bude tradiční veletrh volnočasových aktivit. Akci pořádá nadace Bezpečná Olomouc. Více za pořadatele Kristina Mechias.
1: To akce již tradičně nabízí prezentaci integrovaného záchranného systému. Několik let také prezentaci široké nabídky volnočasových aktivit. Tím hlavním cílem této akce je bezpečná cesta dětí do školy. Takže celá akce je zaměřena vlastně na tu tematiku bezpečnosti v rámci cesty do školy, jak v rámci dopravních prostředků, tak běžné bezpečnosti. Děti jsou tam upozorňovány a situace, které mohou nastat. Z týče programu má každá ta složka toho integrovaného záchranného systému prezentaci, jak aktivní na místě, to znamená formou různých stanovišť, kde je předváděna technika daného integrovaného záchranného systému, tak ať je to sanitka a všechny součástí té sanitky, tak je to taky potom ta aktivní ukázka té první pomoci, která se tam prezentuje. Co se týče městské policie a policie České republiky, tak jsou to zase různé vybavení těchto složek, to znamená auta, motorky, očistky prstů, opilecké brýle, je tam toho opravdu spousta. A co se týče hasičského záchranného sboru, tak také, plus tam vlastně jsou hasičské vozy, které mohou děti i dospělí projít, vyzkoušet si na nich různé věci. A součástí programu je potom aktivní ukázka havárie, vyprošťování havarovaného toho vozidla, je tam zásah jak záchranné služby, tak vlastně hasičů.
0: K největším lákadlům programu patří olympiáda o zajímavé ceny. Pokračuje za organizátory Kristina Mechias.
1: Ta olympiáda spočívá v tom, že každý ten účastník projde soutěžní stanoviště. Stanoviště jsou jak v rámci integrovaného záchranného systému s úkoly, tak potom v rámci těch volnočasových prezentací, které tam jsou. A po splnění účastníci odevzdávají kartičku na stanovišti. Už za to, že to vyplní ty úkoly, tak dostávají krásná trička a další krásné dárečky. A ta jejich kartička jde do slosování potom o krásné ceny. Ty ceny jsou směřovány na volnočasové aktivity pro celou rodinu. Snažíme se, abychom dopřáli těm rodinám krásné zážitky, takže ať je to zooleštná ve Zlíně, dinoparky, krokodýlky, akvaparky, kina, zoo Olomouc a další velice zajímavé aktivity. A taky tu olympiádu máme vlastně rozdělenou na dvě losování, jedno dopolední a jedno odpolední, aby se dostalo na všechny.

soustředit se na svůj dech, zhluboka z plic matky země. Zahřevi si, rozbor zeď, připrav se, postav se pevně. Vezmi zpět

0: Nové vydání katolického týdeníku popsala Proglasu šéfredaktorka periodika Kateřina Koubová.
1: Ta olympiáda spočívá.
2: S katolickým týdeníkem číslo 36 vstupujeme do nového školního roku, takže na titulní stránce ho zdobí fotografie z žehnání aktovek, které zažívají školáci a studenti, jak minulý, tak i nastávající víkend na mnoha místech. A nyní mobily, škola, děti a pozornost, sociální sítě, šíření nenávisti. Zkrátka, tato témata s novým školním rokem budí větší pozornost než o prázdninách. A tak jsme se na ně zaměřili na tématické dvoustraně. Pojmenovává nebezpečí, které dětem hrozí, a my všichni víme, že nejenom dětem. Osvětluje, zda pomohou zákazy mobilů, a naznačuje i to, jak dospět do stavu takzvané digitální pohody. O stránku dále se loučíme s letním čtením na pokračování, které jste mnozí sledovali, a šlo o knížku, kterou napsal olomoucký arcibiskup Nuzík, kde se ohlíží za svou cestou ke kněžství a za mnoha dalšími okolnostmi svého života.
0: Šéfredaktorka Kateřina Koubová připojila také úsměvný vzkaz.
2: Zároveň přidáváme dopisy, z nichž nás jeden zvlášť mile překvapil, protože nám napsal i náš 10letý čtenář a našel chybu. O tom, jak každý z nás vnímáme Boha podle svých zkušeností z rodiny nebo z církve a jak o něm přemýšlíme, píše opět z jiného úhlu teoložka a psychoterapeutka Klára Maliňáková v eseji V perspektivách. Je to už několikátý text na podobné téma, které stále dále rozvíjí. A nyní se ptá, jaký obraz my předáváme druhým. O stránku dál v komentářích se dotýkáme nepříjemného tématu zneužívání. Jak doprovázet farnost raněnou touto bolestí? Představují společně terapeut a kněz Marek Drábek, premonstrát, a ředitelka spolku Někdo ti uvěří, Anna Ptáčková. K tématu přinášíme i zajímavý rozhovor na celé stránce s polskou psycholožkou Evou Kuš, která je také členkou papežské komise pro ochranu mladistvých a dětí v církvi a která byla v Praze, protože se zde připravuje v lednu mezinárodní setkání na toto téma, aby církev byla bezpečnějším domovem pro nás všechny, a zejména děti. Naopak o zneužívání teologie pro válečné účely pak píše teolog monsignor Karel Skalický v souvislosti s demagogií Kremlu i hlavy Ruské pravoslavné církve. To se vracím zpátky na komentářovou stránku. No a otázku, jestli naše přání ladí s hodnotami nebe, si klade autor biblického komentáře k nedělnímu evangeliu na stránce spirituality, kde také připomínáme 3 zářijové svátky Panny Marie. Přeji všem klidné vplutí do každodennosti nového školního roku. Hodně klidu, radosti a pohody.
0: Zaznělo od šéfredaktorky katolického týdeníku Kateřiny Koubové, kde nám popsala jeho nové vydání.

c'est ton chiche.

Před malou chvílí bylo 8:30, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je středa 2. září 2026. V katolické církvi památka svatého Justa, lyonského biskupa, mnicha a kajícníka ze 4. století. Stovku by dnes oslavil kněz, filozof, teolog a přírodovědec Josef Petr Ondok. Z kongregace Petrinů, vězeň komunistických žalářů, odešel roku 2003. 95letý by dnes byl argentinský kněz a řeholník, filozof a teolog jezuita Juan Carlos Scannone, reprezentant teologie lidu, učitel papeže Františka jako mladého seminaristy Bergoglia, na věčnosti je od roku 2019. 90 let by se dožil malíř, grafik, kreslíř, karikaturista a scénograf Vlastimil Zábranský. Tento svět opustil roku 2021 a 81 let nás dělí od definitivního konce druhé světové války, kapitulace Japonska. Svátek má Adéla, jméno z německého Adelheid, znamená bytost ušlechtilá vznešených způsobů či postavy. A my se podíváme na to, jaké dnes bude počasí. Bude polojasno až skoro jasno. Postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo, zejména na horách, ojediněle se vyskytnou i přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, v 1000 metrech na horách kolem 17. Vát bude proměnlivý, přechodně západní až severozápadní vítr do rychlosti 4 metry za sekundu. Teď už Oldřich Olaf Martínek a píseň Valentína.

tu jen chvíli, končí noc. Hřích a barman číše doplní, nechtěla nic

ruce jako křídla labutí. Odešla, já nevím, nevím s kým,

0: Zítra v Táboře v jižních Čechách začíná knižní festival mladých nakladatelů Tabuk. Kromě knižního trhu jsou na programu přednášky, debaty, autorská čtení, workshopy, divadelní představení, výtvarné a tvořivé dílny pro děti, čtení pro nejmenší, výstavy a hudební produkce. Tématem letošního ročníku je skromnost a festival nabízí prostor k přirozenému setkání čtenářů, autorů, nakladatelů, umělců i rodin s dětmi. Víc si řekneme s ředitelkou a zakladatelkou festivalu Tabuk, Terezou Horvátovou. Dobrý den, vítejte na Proglasu.
1: Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
0: Řekněte prosím, co je cílem festivalu? Co se vám osobně vybaví, když se řekne Tabuk?
1: Tak těch důvodů, proč Tabuk děláme, je velké množství, není to prostě jenom jeden cíl. To určitě ta základní myšlenka bylo poukázat na to, že jsou malí nakladatelé, kteří dělají skvělou práci a vlastně jsou trošku ve stínu těch velkých nebo těch, kteří se dokážou zaplatit reklamu. Takže dostat tyhle lidi na jedno místo v pravý čas a trošku jako na ně poukázat, osvětlit je, trošku na ně posvítit, bylo důležité pro nás. No a pak máme spoustu ještě dalších jiných důvodů. My sami vydáváme knihy pro děti, takže naše nakladatelství Baobab vydává knihy pro děti a my vlastně tady shromažďujeme i malá nakladatelství, která se zabývají kvalitní produkcí pro děti. Svět je zaplavený kýčem a prostě strašnými věcmi, co se týče knižní produkce pro děti. Takže ten výběr je také důležitý, ukázat, co je dobré číst, jaké knihy vycházejí. A samozřejmě s tím souvisí třeba i téma ilustrace, současné české i světové ilustrace, to je všechno, čím se zabýváme. Zásadní pro nás je i to udělat něco pro Tábor, ukázat také to město lidem, kteří přijedou zvenku a nějak to tady rozzářit prostě na ty 3 dny, 4 dny, vlastně změnit to město tak, jak si představujeme, že by mohlo ideální město fungovat.
0: Jaká bývá atmosféra na Tabuku?
1: Výborná. Já myslím, že každý, kdo přijede, tak vlastně si najde nějaké místo, protože Tabuk není jenom na jednom místě koncentrovaný. Když přijedete do centra Tábora, tak určitě si nemůžete minout trh, který je vlastně v ulicích toho starého středověkého města. Ale jinak máme několik základen, které jsou jak v centru, tak poblíž centra, kde se vlastně Tabuk odehrává. Ty 4 základní jsou elektrárna u Lužnice, což je naprosto nádherné místo, taková stará elektrárna s trošku chrámovou atmosférou. Další je cesta Starý mlýn u Tismenického potoka. Potom máme truhlárnu, což je opravdu také vlastně staré místo, které jsme objevili v Táboře před pár lety a vlastně jsme z něho udělali takovou galerii a divadlo a i si to tiskovou dílnu, to je takové srdce toho festivalu. A potom Střelnice, což je bývalý spolkový dům, kde vlastně také bude velký program dětský a tak. Ale ty programy se odehrávají i jinde. One se odehrávají třeba i v zahradách, v soukromých zahradách a bytech. Prostě všude možně. A ta atmosféra je tedy taková, že lidé přijedou a potkávají se hodně, jsou rádi, že jsou spolu a ta setkání nejsou nějak obrovská, jsou to spíš komorní setkání a výstava je taková familiární a radostná, řekla bych.
0: Jak vznikl název festivalu? Je tam nějaká souvislost s místem konání?
1: No tak samozřejmě. Vymysleli ho táborské knihovnice a můj muž prosazoval Kniha září, ale jelikož jsme mezinárodní festival, tak tady záříme jako Tabuk.
0: Můžete prozradit, proč jste zvolili skromnost jako téma letošního ročníku a jak vlastně skromnost souvisí s knihou jako objektem?
1: Tak samozřejmě to téma skromnosti nám připadá v dnešní době hodně důležité. Zdá se nám, že prostě žijeme v takové době, kdy my sami jsme v blahobytné společnosti, ale svět kolem má spoustu problémů a nějak vidíme, že prostě ta civilizace, tak jak jsme si ji jako lidé prostě vymysleli a jaký žijeme, se začíná to s ním být, začíná s ním to být komplikované, takže se musí hledat nové cesty, jak prostě ten svět, ve kterém žije mnoho lidí, udržet prostě a jednou z těch cest se nám zdá, by mohla být právě skromnost.
0: Už jsme...
1: No a co se týče knihy jako knihy a skromnosti, to je opravdu důležité téma, protože já si myslím, že dobrá kniha, já hodně poukazuji na to, že ta Book se zabývá kvalitní literaturou, kvalitní knihou, tak dobrá kvalitní kniha, to je taková věc, která se jakoby soustruží, jo? Že vlastně na začátku něco je a vy všechno musíte okrájet, ořezat, až zbyde ten absolutní dokonalý tvar. A na tom všem se podílejí ty profese knižní, jako jsou překladatelé, nakladatelé, editoři, redaktoři, ilustrátoři, grafičtí designéři. Vlastně spolu se snaží dosáhnout toho dokonalého tvaru. A ten dokonalý tvar vlastně často je skromý, to nemusí být nic exkluzivního, prostě krásná kniha může být i úplně obyčejná, malá, jednoduchá knížka a to je na knize nádherné. Takže určitě to téma skromnosti s tématem knihy souvisí naprosto úzce.
0: My už jsme se trochu programu letošního ročníku dotkli, ale na co byste ještě pozvala posluchače?
1: Řekněme, že také to máme tak nějak rozdělené. Můžete tam zažít samozřejmě autorská čtení současných spisovatelů, ale k těm autorským čtením přidáváme i skromná čtení a to jsou čtení lidí, kteří jsou hosté Tabuku a vytahují si texty, jsou to povětšinou výtvarníci, ne vždy, a vytahují texty, které nějakým způsobem souvisí se skromností a budou je číst a komentovat. Jsou to taková malá krátká čtení. Potom máme samozřejmě velký program, který se týká překladatelství, protože my jsme hodně od začátku se překlady zabývali a kvalitními překlady, takže spoustu setkání, jak většinou těch komornějších, které se odehrávají na různých zahradách, bytech a tak, ale nejen, tak se dotýkají vlastně současných překladatelů, jejich prác, protože překladatelé nám budou vyprávět o svých textech, které překládají a o tom, jak s tím překladem zápasí a tak dál. Pak samozřejmě pro rodiny s dětmi máme letos opravdu obrovský program, který se bude odehrávat na dvou místech, za Střelnicí a na té cestě dole u Tisměnického potoka. Máme spoustu divadel, máme samozřejmě spoustu dílen, které souvisí s současnou ilustrovanou dětskou knihou. Máme i novinářskou dílnu. A protože jsme festival zaměřený na ilustrátory a výtvarno, tak také máme 16 výstav, které jsou rozeseté všude možně. Z těch bych vypíchla například Muzeum Linogravure Magnifique anebo Muzeum Linoritu a Dřevoritu. Jediné takové muzeum, které existuje rozhodně v České republice a které jsme pro letošní Tabuk otevřeli právě v truhlárně. A protože technika linoritu a dřevoritu, to je vlastně ta taková nejskromnější technika, která jde po jádru věci. Tak, nevím, jestli ještě můžu něco říct, anebo už jsem mluvila moc.
0: Můžete klidně pozvat na další program.
1: Jak jsem říkala, ten program je velice

0: byli a nějakým způsobem se snažili přemýšlet o různých místech, která by mohla sloužit v táboře jako místo pro nějaké kulturní setkávání nebo rezidenční pobyty. A vlastně ty výsledky tady toho přemýšlení jsou uvidět právě v té trafačce. A když jsme u té skromnosti, tak my a u toho tábora, abych navázala na tu studentskou výstavu architektů, tak bych možná chtěla zdůraznit to, že vlastně nás zajímá jako krajina celého toho města, že nechceme, aby vlastně kultura se odehrávala jenom uvnitř toho města, ale že se snažíme vést ty lidi všude tam, kde jsou nějaká krásná místa v táboře a vlastně nasvítit je trochu jinak. Takže už jenom ten začátek ve čtvrtek, který na začátku, kdy se bývalo vlastně takové zahájení tady pro táboráky a který trošku tady nabobtnal, jak ten festival roste, tak to vlastně bude taková poslechová hudební procházka s hudebnicí, skladatelkou a Lucí Páchovou, která nás provede vlastně takovou předměstskou krajinou, která samozřejmě už je teď centrem tábora, ale dřív nebyla, byla to vlastně jenom taková vesnice přilepená blízko tábora. A budeme se snažit jako poslouchat tu krajinu a Libor Staněk, který se mnou vlastně dělá dramaturgii festivalu a také se stará vlastně o část, která se týká poezie, tak bude číst společně se mnou různé texty, které s tabukem souvisí v té krajině. Takže na tady tu vlastně zvukovou procházku krajinou, ta čelkovickou krajinou, se moc těším.
1: Říká Tereza Horvátová, ředitelka festivalu malých nakladatelů v táboře Tabuk. Děkujeme za rozhovor a někdy zase naslyšenou.
0: Naschledanou, děkuji za rozhovor.
1: Naschledanou. Doplním, že festival potrvá až do neděle 6. září a podrobnější informace jsou k nalezení na webových stránkách tabook.cz.

0: Tento čtvrtek se v areálu sportovního klubu Meteor v Praze uskuteční druhý ročník benefičního běhu pro zastávku Meteor. Tato nezisková organizace nabízí v pražské Libni na čas domov a podporu lidem v těžké životní situaci, kteří se nemohou opřít o své blízké. Více průběh akce přiblížila ředitelka organizace Veronika Hilská.
1: Úplný začátek je v 16:30. Ale samotný běh odstartuje v 6 hodin. Trasa měří 5 kilometrů. Není to ale žádný jaksi závod velký. Veme i ty, kteří nechtějí závodit, ale chtějí se jenom projít nebo proběhnout. Podél Rokytky. A ta trasa začíná i končí u našeho fotbalového hřiště tady v areálu. A jak jsem řekla, není to jenom pro výkonné běžce, ale můžete i klusat nebo jít klidně pěšky.
0: Komu zastávka Meteor pomáhá a jak konkrétně výtěžek z benefičního běhu pomůže lidem, kteří ji využívají, pokračuje Hilská.
1: My právě nabízíme takovou podporu lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci. To, abychom jim mohli poskytnout nejenom střechu nad hlavou, ale hlavně nějaké bezpečí a možnost se znova nadechnout. A našimi klienty jsou hlavně tady maminky s dětmi, seniori. Hlavně jsou to lidi, kteří se starají ještě o někoho dalšího a ocitli se v nějaké situaci, kterou si sami nezpůsobili. Takže my v tomhle chceme podržet a podpořit tím, že u nás mohou bydlet. Máme 30 pokojů, bydlí u nás kolem 75 až 80 lidí v současné době a skoro půlku vlastně tvoří děti. Ten výtěžek jim pomůže se zase postavit na vlastní nohy a pro nás je to nejdůležitější, když vlastně lidi od nás odcházejí, to znamená, jako věří tomu, že to zvládnou, postupně si ten nový život začnou tady budovat.
0: Řekla Veronika Hilská, ředitelka neziskové organizace Zastávka Meteor.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Vážení a milí posluchači, vítejte u našeho pořadu. Na stole je téma a že těch témat dnes nebude zrovna málo, protože mé pozvání do ostravského studia dnes přijal fotograf, malíř, textař, prostě takový kreativec, ale taky nadšený sportovec a cyklista Radovan Šťastný. Ahoj, Radku.
1: Zdravím, zdravím všechny.
0: Ty jsi vystudoval tělocvik a výtvarný obor. Takové dost odlišné obory, ale ty jsi je tak nějak krásně skloubil. Jak se ti to povedlo?
1: Já jenom musím říct, že oni ten obor otevřeli, já jsem do něho vstoupil a hned poté, co jsem ho dokončil, ho zavřeli. Takže myslím, že tohleto štěstí už nikdo přede mnou ani po mně jako neměl. A myslím, že jsem jeden z mála tělocvikářů a zároveň výtvarníků, jako opravdu žijících tady na Ostravsku.
0: No, ty jsi takový šťastlivec, teď už to jméno. No, Šťastný, Radovan k tomu.
1: Je to pravda, no zdánlivě jakoby je to nesourodá kombinace těch dvou oborů, ale já, co jsem na světě, tak jsem vlastně nedělal nic jiného, než že jsem si maloval a že jsem blbnul venku. No tak vlastně, když jsem potom jako hledal po gymnáziu, kam, co se sebou, a najednou se mi rozsvítilo Ostrava TVVV, tak to bylo opravdu, to bylo jak dar z hůry, opravdu. A všema, a navíc já jsem tady historicky celá naše rodina, tady polovina po babičce pocházela, byli z Radvanic, dokonce dědeček byl jako havíř a leží někde, že ho zasypal ve sloji nějaký zával, takže tady mám jako historické kořeny a nikdo vlastně se nedivil, že jdu do Ostravy.
0: No ale jsi ze Zlína, odtama pocházíš.
1: Tak, ano, ano.
0: A do Ostravy na vysokou školu si jezdil, jestli si vzpomínám, na kole.
1: Ano, každý den. Každý den jsem jezdil, což bylo jako zvláštní, protože já jsem přijel samozřejmě spocený. Ono je to nějakých 100, záleží, kudy člověk jede, mezi 120, 140, taky nechtělo se mi jezdit pořád stejně, tak jsem hledal různé varianty a v době, kdy nebyly ty telefony ještě, tak paradoxně o mě nikdo neměl takový strach. Dneska, když máte telefon a někdo se vám hned neozve zpátky, tak vlastně všichni si hned říkají, co se děje. No, takže jo, jezdil jsem, ráno jsem měl na přednášku, po přednášce jsem si zašel na oběd a po obědě jsem sedl na kolo, jel jsem domů. Takhle jsem jezdil vlastně docela pravidelně.
0: No tenkrát jsi studoval výtvarno. Mm-hmm. Maloval jsi docela velké formáty obrazu. Měl jsi někdy nějaké výstavy? Teda měl.
1: Měl,
0: ale jinak otázka, kde jsi měl ty výstavy, jaké a co dnes s těmi obrazy?
1: Z těch výstav, jako vlastně jich nebylo za stolik, teda jsem obecně, žena mi vždycky jako vyčítá, že bych měl těch výstav dělat víc a mě nejvíc baví vlastně to, jak sedím a maluju, nebo píšu, no to je jedno vlastně, ale to potom, to bych nejraději jako nechal někomu, koho tohle baví, to domlouvání, telefonování, to svážení, to rámování, protože pro mě už je to taková jako vlastně nadstavba a mě tohle fakt nikdy nebavilo. Takže abych odpověděl, těch výstav jsem měl různě po republice i mimo ní. A mimo ní, vidíš.
0: No, výtvarníci jsou tak trošku mimo ní.
1: Mimo ní.
0: To je pravda. Ty jsi říkal, že kolem toho je spousta práce. Člověk by řekl, výtvarník má nápad, vezme štětec, vezme barvy a maluje. Není to tak?
1: Já teda jsem ten typ, jako když se bavíme o malování, tak ten typ výtvarníka, který s tím jako hodně bojuje, s tím plátnem. Nejsem takový ten expresivní typ, který je za hodinu s obrazem hotový a já jsem schopen u toho prosedět fakt jako dlouhé, dlouhé hodiny, pak to celé přemalovat a pak začít znovu a je to fakt souboj. A co teda jako fakt bytostně nemám rád, že to prohraju. Takže vždycky se snažím to dílo dotáhnout do stavu, že jsem schopen ho už opustit, jakože ho považuji za hotové. No a ten proces právě je někdy hrozně dlouhý u mě. Takže proto já se tím asi nikdy nebudu živit, protože já, jestliže jsem pak jako u plátna schopen být několik měsíců, ne samozřejmě v kuse, ale jako v nějakém časovém horizontu, je to fakt jako v téhle době, tak mě se ho pak hrozně těžko jako zbavuje. Tak já spíš, co dělám, tak radši ty plátna, jako když už musím, tak ho někomu radši dám. Je to mi přijde jako lepší investice, než ho prodávat. Teda. No.
0: Proto jsi začal fotit? Je to rychlejší?
1: Jo, tam je jedna velká výhoda. A to jsem si všiml hned. Ještě když nebyl digitál, tak když něco vyfotíte, tak vám zůstane ten negativ. Můžete chrlit ty stovky jako těch fotek, prodávat je po kilech, inkasovat ty miliony a pořád vám zůstává ten zdroj. To obrazu nejde dělat. Tam obraz to je takové jako dítě, které vám vezmou a už ho nemáte. Takže já pak jsem se třeba přistil, že jsem se chodil dívat. Mám kamaráda, který si několik mých obrazů koupil a občas k němu chodím a podívám se na svůj obraz. Tak je to taková jako úchylka, já to uznávám, ale jak to udělat vlastně, no?
0: Jak to vidíš s odstupem času, když už tam jsi jako pozorovatel no tam, a ne jako tvůrce?
1: Tam mám zrovna ten svůj asi jeden z největších obrazů, který se jmenuje Rodina s rybou, nebo Rodina s kaprem, jsem to nazval. A to je takové, to jsou takové pucle, figurální motiv a uvnitř mi vznikla, mezi těmi figurami vznikla díra, takové prázdné místo. A já jsem si říkal, co bych tam, pořád jsem cítil, že tam něco má být. A vlastně, když jsem to prázdné místo jenom doplnil linkou, tak najednou tam byla ryba. Což teda, když se bavíme zrovna tady v tomto rádiu, tak až jsem měl jako husí kůži z toho vlastně.
0: Takové symbolické. Já si na ten obraz vzpomínám, tuším, nebyl tak do modra?
1: Ano, ano.
0: Je to on. A ten byl taky docela veliký formát.
1: 3 metry na 1,70 m. No dokonce, to si pamatuju, že jsme tehdy dvakrát sešívali, že plátno už tak v takové velikosti člověk jako nekoupil, nebo nekoupí, tak jsme ho sešívali na dvakrát. No, docela jsem s tím bojoval.
0: Vidíš, to by mě také nenapadlo, sešívat plátno.
1: Sešívat plátno, že? Co ten malíř musí všechno dělat?
0: Co všechno musí umět? Taková švadlenka. No a pak si byl u těch fotek. Ty fotky, které jsi nafotil, měly také své výstavy, ale některé si vložil do knih. Je to tak?
1: Mhm.
0: A kromě toho, že si je vlastně vydal v knihách, tak tvé knihy, nebo některé z tvých knih jsou zajímavé tím, že kromě fotografií tam jsou různé texty, různé aforismy. Byl to cíl?
1: Já to mám tak, že vždycky, když jako tvořím, a to je úplně jedno, jestli je to jako obraz, nebo je to fotka, nebo je to video, to znamená, že se chystá nějaký klip třeba, tak si to člověk zapisuje úplně jako jednoduše, jako do textu. Takže text je vlastně u mě úplně jako od prvopočátku. Jsem si zapisoval i obrazy, nápady a tak dál. A pak se v nějaké fázi stalo to, jsem si všiml, a nevím teda, jestli jsem to byl přímo já, ale někdo si toho možná všiml, že ten text vlastně začíná fungovat sám o sobě, bez ohledu na to, jakou tu věc vlastně má na mysli nebo jakou věc chce popsat. A pak jsem si říkal, no tak když tohle dokážu, tak proč bych to jako neskoušel nějak rozvíjet a začal jsem trošku psát. Člověk ať teda dělá vlastně jakoukoliv z těchto činností, jakoukoliv, to je úplně jedno, tak nakonec vždycky na tom začátku té činnosti u mě je vždycky to slovo. A někdy to tak je, že i to slovo je tím koncem, tím posledním a někdy se to dál jako rozvíjí. Je to různé.
0: No některé jsi v té době asi překvapil, protože od sportovců a výtvarníků se nečeká, že třeba aforismy sypou na potkání. A ty jsi si začala s tou češtinou tak nějak pohrávat, začala tě bavit. Jak jsi k tomu přišel?
1: Já musím říct, že velice moc. Mě ovlivnilo divadlo. A já jsem vlastně díky tomu, že jsem se dostal na začátku, jsem byl u Bezručů a Pak jsem si tady prošel vlastně všemi snad divadly po republice, bych marně vzpomínal, v kterém jsem aspoň jednou nefotil. Tak v člověku zůstane obrovsky moc takové té divadelní šmíry, ale nevím, jestli je to to správné slovo, ale takového toho, o čem se ti herci tam baví, když nejsou na tom jevišti, vlastně to, co ten divák vlastně úplně nevidí. A já jsem to tam měl na denní bázi, pořád díky tomu, že jsem se mezi nimi pohyboval, tak jsem vlastně do sebe vstřebával tyhle jejich jako v uvozovkách někdy moudra, někdy to opravdu byly moudra, ale bylo to něco, co vlastně už si jako říkalo o to zachycení a potom jenom stačilo vlastně si ty věci začít psát. A to je, myslím, ten moment, kdy spousta z nás to tak má, to asi nejsem výjimečný, že si takhle někdy zachytí i z éteru, z rádia, z rozhovoru nějakou informaci, akorát nikdo si ji nezapíše. A já jsem vlastně v nějaké té fázi, já nevím přesně, kde to bylo, tak jsem si ty věci vlastně začal zapisovat. A což mimochodem je způsob, jak se nám dochovává ještě pořád třeba lidová píseň, že jo? Že nebýt těchto jako lidí, kteří to vlastně chodili od vesnice k vesnici a zapisovali, tak my bychom dneska je neměli vlastně vůbec. Takže má to něco do sebe, nemít tu dobrou paměť a zapisovat ty věci. Tam je velká šance, že když nemáte dobrou paměť, tak vlastně po vás něco zůstane.
0: Mimochodem, když si člověk najde tvé stránky, tak tam je napsáno: z malého kapesníku vykouzlil ptáčka, který nad námi pochyboval křídly.
1: Kouzelník, no. Já mimochodem jsem to použil teda teďka, myslím si, že jsme to použili na desce. Jo, je to v záhlaví desky, já se schválně se podívám.
0: A než se podíváš, tak já vlastně řeknu, že ty jsi nejen takový básník a spisovatel, ale také textař k písním. A než se o tom začneme bavit, tak bychom našim posluchačům mohli jednu z tvé tvorby pustit.

Stojím tu s tebou, člověče, tisíc let srdce v kameni. Zjev se mi svatá prostoto, stvoření lidské. Jestli jsi, dej mi jen malé znamení, ať můžu zase pokleknout a vědět, že tu se mnou je, že existuje obraz člověka. Až jednou přijdeš, poznám tě, tiše si sedneš vedle mě. Až jednou přijdeš, poznám tě, slova nepovíš. Až jednou přijdeš, poznám tě, tiše si sedneš vedle mě. Až jednou přijdeš, poznám tě, slova

ještě než světlo uteče, spadl jsi z vyšněné zoblohy, stvoření lidské, tvore ubohý. Jakými chodíš cestami, člověče řekni, kudy jdeš? Na všech tvých cestách leží lež, všechno tu kolem pošlapeš. Až jednou přijdeš, poznám tě, tiše si sedneš vedle mě. Až jednou přijdeš, poznám tě, slova nepoužívám.

0: Touto ukázkou jsme se dostali k jedné z tvé poslední tvorby a tím je CDčko, které má takový jasný název Šťastný žáček. Na tomhletom CDčku jsou tvé texty, viď? Hudbu dělal kdo?
1: Michal Sedláček na začátku a pak ten štafetový kolík převzal Míša Žáček. A musím říct, že nebýt Michala, tak by ta deska určitě jakoby nedopadla takhle. Vzhledem k tomu, že Míša, jak už je etablovaný na té české scéně, tak má neuvěřitelné taky, jako, krom toho, že má renomé jako muzikant, tak má i kontakty, takže pro něho bylo vlastně asi o 1000% jednodušší oslovovat ty lidi a hlavně působil důvěryhodně. Já jsem to před ním zkoušel a pár lidí jsem teda fakt taky oslovil, ale je to hrozně těžké, protože oni tím, jak vás neznají, tak mají k vám velkou nedůvěru a myslím si, že spousta těchto lidí je neustále oslovovaná někým a bombardovaná, takže v tomto ohledu by to bez toho Michala vlastně nikdy nedopadlo takhle. A to nemluvím samozřejmě o jeho aranžích a o jeho nějakém hudebním jako citu nebo empatii, s kterou k tomu přistupoval. To si myslím, že je na české poměry něco naprosto unikátního a jakkoliv ta deska není zrovna nasvícená, myslím tím mediálně až tolik, jak bychom třeba možná chtěli, tak můžu říct, že jsem na to hrdý vlastně. Obrovský.
0: No, řekl jsi, oslovoval lidi. Měl jsi na mysli interprety?
1: Interprety, no. Takhle, to musím jako Mišovi říct, on vlastně taky asi není nikdo tady, s kým on by si nezahrál. Jednak na české scéně, ale i na světové scéně. Jo. On hrál vlastně s Bobem McFerrinem, hrál opravdu kde, kým.
0: Já myslím, že posluchači, které zajímá tento typ hudby, případně i jazz, tak Michala Žáčka znají hlavně jako výborného saxofonistu, samozřejmě i flétnistu, což původně vystudoval. No a teď i skladatelé krásné hudby.
1: Jo.
0: Koho najdeme na té desce? Takže těch interpretů.
1: Máme tam Anetku Langerovou, Jarka Nohavicu, máme tam Vojtu Dyka, máme tam Richarda Millera, máme tam Františka Segráda, Dana Heribana, Ivo Viktorína, Františka Černého a určitě jsem na někoho zapomněl, Kristýna Mihalová. Tak.
0: Vím, že teď děláš ohledně téhleté desky spoustu rozhovorů. Je něco, co jsi ještě nikdy nikomu neřekl a řekl bys to právě našim posluchačům, třeba nějaké setkání, telefonát, něco,
1: Jejda,
0: co k té desce patří?
1: Co k té desce patří? No, úplně takhle, jakože úplnou takový nějaký bulváreček, že bych vytáhl. Ale,
0: no, trošku malej.
1: Malý bulvár, ale nevím... Co takhle vytáhnout?
0: Tak já nevím, třeba jméno, teď úplně co zná snad každý v naší republice, Karel Gott. Zavolal si ty jemu, on tobě.
1: Ale to se netýká téhle desky teda.
0: Ale napsal si pro Karla Gotta písničku.
1: Ano, napsal, ale to bylo na jeho desku.
0: Mm-hmm.
1: To bylo na jeho desku a to bylo tak 5 let tomu zpátky, zhruba, nevím, s pomocí přátel se jmenovala ta deska a tam jsem, že Boris Urbánek napsal hudbu Karlu Gottovi, oni byli dobří přátelé a dělali spolu taky spoustu jako projektů, takže Boris oslovil mě, ne Karel Gott, ale Boris oslovil mě, načež mi až pak volal Karel Gott, který mi to chtěl jakoby, a to se mi líbilo.
0: Tak to je tady, nakonec přeci jenom volal tobě Karel Gott,
1: ano,
0: ne
1: dokonce, dokonce několikrát mi volal. A pro mě to bylo bizarní v tom, že jsem vlastně byl v situaci, kdy jsem sekal zahradu a nebyl jsem na ten typ rozhovoru úplně připravený a odzbrojil mě tím, že nakonec jsme si místo toho, aby jsme se bavili o té hudbě, o té písni, tak jsme řešili spolu úplně jiné věci a odběhli jsme k malování. On se zjistil, že maluju a řešili jsme úplně jiné věci. Já s Karlem Gottem na traktoru u mě na zahradě.
0: No, přes telefon.
1: Přes telefon, samozřejmě.
0: Ale třeba na téhle desce, já nevím, namátkou je třeba Anetka Langerová. Setkání s ní?
1: S Anetkou to bylo nádherné, protože si vzpomínám, že když jsme se potkali poprvé, tak my jsme tam točili rovnou teda takový jako krátký klip k té písničce ze studia a poté jsme šli, Anetka nás vzala s Mišou někde na Smíchov do takové páté cenové. Dali jsme si tam smažák a pivo a jedli jsme ten smažák z jednoho talíře všichni. Jo. Takže to oni jedli hlavně oni dva, teda já jsem si pak přikousnul, ale proč to jenom říkám, že udělala na mě moc fajn dojem v tom, jak je to...
0: Skromná?
1: No, ale ne tím hraným způsobem. Je spousta lidí, kteří se snaží dávat najevo, že jsou skromní, ale je to ta hraná skromnost. Ta je teda šílená, to mi musím říct, že mi fakt jako pije krev. Ale ona to, takovou tu přirozenost, možná skromnost je jako ne úplně dobré slovo, ale přirozenost, normální lidskou přirozenost, tak to mě odzbrojila. Absolutně.
0: Mě teď jenom tak napadlo, jestli taková vlastnost je člověku dána od jak živá, anebo naopak k ní třeba dojde s věkem, s časem?
1: Já to můžu říct za sebe, protože každý tu cestu máme trošičku jinou. A já jsem měl takový jako velmi intenzivní zážitek díky té své nemoci, kterou jsem teda teď budu ťukat.
0: Možná vysvětlíme ještě, protože posluchači na rozdíl ode mě neví, že jsi byl nemocný a už jsi zdrav, takže ty jsi vlastně byl mladý, plný elánu, vysokoškolský student, velké plány před sebou a...
1: No a pak prostě jsem podlehl některým věcem ve své hlavě a stalo se to, co se stalo. Takže já jsem na rok, zhruba tak na rok, ono, i když ve výsledku to bylo díl než rok, tak jsem se léčil a byla to transplantace kostní dřeně. Což je tak zhruba mimochodem i období, kdy jsme se s Michalem potkali. Tam někde si vzpomínám, protože já jsem byl celý nateklý z těch cytostatik, z té chemoterapie a neměl jsem vlasy, neměl jsem obočí, oni vám mě slezli i nehty, takže ono to, ten člověk pak vypadá velmi takový jako marťánek trošku. No. A v té době někdy jsem tak jako začal jako cítit, že mluvil jsem na začátku o té hlavě, takže pokud to chci vybrat, tu zatáčku, tak musím tady jako v té Makovici svoji tu výhybku přehodit. No a asi se to povedlo, no.
0: Jsi teď jiný, Radek, než jsi byl předtím?
1: Tak
0: a v čem?
1: Já bych jako řekl, že jsem určitě jiný. Já když si teda musím přiznat, že když vidím toho Radovana tehdy, tak on mi přijde jako hrozně jako legrační a až jako trapný teda, což možná, že třeba za 10, za 15 let, až uvidím toho Radovana dneska, takže řeknu úplně stejně, to já jako úplně nevylučuju, ale doufám, že to tak úplně nebude. No. Jo, jsem jiný, nejsem tak úplně urputný, nedělám věci tak velkou silou, jak jsem je dělal, protože už ji ani nemám, naštěstí. Ale na druhou stranu bych řekl, že ne všechno jsem jako zahodil. Jo? To zase bych nechtěl tady říct, že jsem zahodil úplně všechno. Člověku ty věci zůstanou, akorát s nimi možná jinak pracuje.

0: teď možná se zase ten kruh trošku vrací zpátky. Když jsi onemocněl, tak je jasné, že jsi přestal sportovat, což pro tebe byla velká věc.
1: Nejenom, že sportovat jsem přestal, ale to bylo dokonce až tak, že já jsem se šel projít a nebyl jsem schopen ani obejít blok domů. Takže jsem zůstal sedět u lesa. My jsme bydleli kousek od Bělského lesa tehdy a já jsem tam zůstal sedět a nebyl jsem fyzicky schopen dojít. Takže jenom, aby měli lidi představu, co to dělá s tělem jako sportovce.
0: Ale to se vlastně změnilo. Ty jsi se uzdravil, získal jsi jiný náhled ke sportu, jsi se v podstatě vrátil, ale nejen to, že jsi k němu vrátil, ty teď tak nějak dáváš ten sport jiným. Jsem to řekla tak trošku neomaleně, ale ty to asi rozvineš.
1: Nám se podařilo letos založit díky Honzovi Hasíkovi a jeho firmě tým, cyklistický tým. A ještě řeknu, díky Tomášovi Hesovi, teda, oni jsou tam spolu, kluci. A v tom týmu máme samé mladé, úžasné, perspektivní sportovce a lidské bytosti. A mě hrozně baví na tom vlastně, že krom toho sportu, který oni jako hltají automaticky, tam já je vůbec nemusím vlastně nějak ponoukat, tak můžu vlastně takovým laboratorním způsobem do nich podprahově dostávat něco, co si myslím, že dokážu, protože mám nějaké svoje nastavení. A to jsou zase, jsme zpátky u těch hodnot nějakých. Takže možná, že s nich nebudou úplně nejlepší sportovci nebo cyklisti na světě, ale můžou s nich být skvělí lidi. A zároveň sportovci. A jednou budou mít třeba děti a můžou to takhle ten štafetový kolík předávat. Tak vlastně jakoby tohleto mi dává velký smysl v životě. Člověk pídí po smyslu života a je těžké si každý den na to odpovídat v tom stereotypu. A já, když jsem si vlastně na tohle chtěl odpovědět, tak tahleta věc mi dávala teda velký smysl v mém životě. Byť to vůbec s uměním vlastně nesouvisí.
0: Ale ty také učíš a máš možnost ve škole předávat nějaké hodnoty studentům.
1: No, snažím se to dělat, i když já jsem asi úplně, nejsem úplně ten ortodoxní, jakoby ani tělocvikář, ani jako výtvarník, ale já si myslím, že mi to chviličku trvalo, než jsem se přepoloval zase z toho divadla a z toho prostoru, kde je člověk pořád vlastně sám, pořád jste sami. Hledišti a fotím někoho a pořád píšu a jsem pořád sám. A mě hrozně chyběl kontakt s lidma. Opravdu mi chyběl hodně. A teďka v té škole dostane člověk prvnou měrou až jakoby, jak to říct, možná až moc. Ale hrozně mě zase baví takové jako výzvy, že si vyhlídnu si jedince, který je opravdu v úvozovkách ztracen a snažím se ho nějakým způsobem zmotivovat a najít k němu cestu. A samozřejmě dát i jemu šanci, aby našel cestu i on ke mně. A je to teda čím dál těžší, protože ty generace jsou čím dál jako pro mě komplikovanější komunikačně. Oni jsou takový jako neúplně komunikativní, tak jak my si představujeme komunikaci a jak ji známe z našich jako let, že my jsme neznali telefony a my jsme se bavili normálně. Když jsi mluvila o cestách ze Zlína sem do Ostravy, tak já jsem sedl do kupé a s cizím člověkem jsem byl schopen se celou dobu bavit o něčem. To bylo úplně normální. Dneska, když to udělám s mými studenty, když někam pojedu, začnu se s někým bavit, tak oni si odsednou a budou se za mě stydět. Jo, to je takhle. Takže vedu je jakoby do minulosti v některých věcech a ukazuji jim, že jako my staří brontosauři, jako, že tam všechno nebylo špatně. Tak, no, že něco se dá používat pořád.
0: No. Teď nakousnu téma pořadu. Ty jsi dělal několik pořadů, třeba s paní Janěkovou nebo s Alfredem Strejčkem.
1: Teď nás čeká zase. My teď s týmem odlítáme na Malorku na soustředění a hned, jak se vrátíme, tak v neděli, my se v sobotu vracíme a v neděli vlastně děláme s Janou Janěkovou a Zítkou Osičkou, tak děláme pořad v Halenkovicích, to je nad Napajedli.
0: A vlastně, jaký ti dávají smysl tyto pořady?
1: Víš co, Jana je člověk, který mě obrovsky držel, když jsem byl nemocný. A my jsme si tak nějak zůstali. Máme se obrovsky rádi. Já ji mám obrovsky rád. Je to taková něco mezi mámou a ségrou, nevím. Takový zvláštní jako mix vztahu. A hlavně je to člověk, který ve chvíli, kdy mě nikdo neznal, tak ona vlastně úplně klidně a nevím, jak to vlastně dokázala, tak mě jako dokázala motivovat k tomu, abych psal, abych tvořil, protože ona mi věřila, že to má smysl. A věřila i té mojí tvorbě.
0: Znamená to, že vlastně Jana čte tvoje texty?
1: Jo, takhle, že se ptáš, jak to probíhá. Já tam mám v tom pořadu takové, jak to nazvat, aforismové okýnko, mimo jiné píšu aforismy. Tak to mě jako baví, že tím, jak já píšu hodně ty vážné texty, které ten Michal Žáček téměř jako není schopen strávit, protože on chce dělat ty lehké a veselé věci a já jako Radovan Šťastný píšu ty těžké věci, tak je to takový jako rozpor. Tak zároveň si pak píšu ty aforismy, které v sobě mají ten humor. Takže já dělám humor a Jana Janěková pak čte ty v uvozovkách možná závažnější nebo neúplně humorné texty.
0: Chodí na to posluchači? Je to přeci jenom trošku jiné téma, než v dnešní době jsou lidé zvyklí?
1: Jak kdy, jak kde. Měli jsme pořad v Praze, kde přišlo asi 6 lidí. Měli jsme pořad v Olomouci, kde byla narvaná galerie. Dneska to víš sama, že prostě kolem těch akcí je třeba už dělat trošku propagaci, marketing a tak dál. A tak já už teď na plakátě tam mám napsány všechny ty své tituly, textář, malíř, básník a Jana se mě ptá, co tam ještě mám dát, říkám, cokoliv, dej tam cokoliv, hlavně ať někdo dojde, takže...
0: Každý si vybere, tak na
1: jo,
0: to tohle
1: přesně,
0: bych mohl
1: tak, takže prostě dávám, rvem to tam všechno, prostě každá duše, co přijde, tak je dobrá. Jo.
0: Máš nějakou zpětnou vazbu? Co na to lidičky?
1: No a to je ten důvod. To je ten důvod, že tam na rozdíl, tak jak třeba Míša Žáček, který hraje, tak má tu zpětnou vazbu jako okamžitě, tak já když píšu, tak nemám tu zpětnou vazbu. Proto obrovsky potřebuju komunikovat s tím tvůrcem a mít od něho tu zpětnou vazbu. To znamená hned tvořit. Potom je to jako, když člověk hraje tenis a má přeskakovat a hrát sám se sebou, dost dobře to nejde. Takže ta zpětná vazba, na kterou se ptáš, ta je pro mě jako úžasná v tom, že já tam čtu a dostávám od těch lidí tu energii a vlastně není až tak důležité, jestli je tam těch lidí jako 30 nebo 60. Naopak bych řekl, že ten menší počet je pro tento typ pořadu jakoby výrazně lepší. A mám okamžitě tu zpětnou vazbu a vrací se mi to v míře jako vrchovaté a taky, když se vrátím teda k tomu, že mi něco dává v životě smysl, tak pak i to psaní najednou vlastně v tom je ta odpověď, že ano, má to smysl.
0: A jsme zase u toho psaní. Možná bychom mohli našim posluchačům pustit ještě jednu ze skladeb z toho posledního CDčka.

co už se dávno našli, jen ti se hledají, kteří se opustili, jenom ti dostali, kteří už dávno dali, jenom ti odchází, kteří už dávno zašli. Sotva se narodíš a už ti roste strom, na tvůj kříž, na tvůj kříž. Sotva se narodíš a už ti roste strom, na tvůj kříž, na tvůj kříž. Jen ti se dočkají, co už tu dávno stáli, jen ti se radují, kteří se proboleli, jenom ti nachází, kteří už dávno měli, jenom ti prohrají, kteří už dávno vzdali.

0: Já našim posluchačům, kteří možná teprve teď přišli ke svým přijímačům, jen zopakuji, že mým dnešním hostem v našem pořadu je textář, je kreativec, malíř, fotograf, sportovec Radovan Šťastný. A před písničkou jsme se spolu bavili o tom, co píšeš. Možná bych tě teď poprosila, aby posluchači věděli, co to je, o čem si tu vlastně povídáme, že by si něco z tvé poslední knihy, která se jmenuje jak?
1: Krajina v noční košili.
0: Přečetl.
1: Tak já úplně kratoučkou, se jmenuje Jetel. To je takové malé poselství o tom, že má smysl hledat i tam, kde by nikdo jako nehledal. To je vlastně to, jak jsme se bavili o té škole. Jak velký je ten, co se všude vleze? Snad jak mítina, jak pole plné jetele, co nezná meze, a přesto i někde v něm roste čtyřlístek, který stojí za to hledat.
0: To je hezké.
1: Jetel.
0: Máš rád kostely?
1: Mám jeden, pro který mám teda velkou slabost. Ten je ve Fulneku, katedrála.
0: Myslíš takový ten veliký na
1: kopci? Ano. Mm-hmm. A mám takové momenty, protože já můžu jet po dálnici domů a jet domů přímo. A někdy si to vezmu přes Fulnek, zastavím si a jedu si tam, dám si tam takzvaně spicha, si tomu říká. A já, abych řekl pravdu, já mám rád nejvíc na těch kostelech, když jsou prázdné. To je jako pro mě ta největší síla toho prostoru. Takže já si tam pak jako zajdu a jsem tam. Ne úplně sám, ale jsem tam.
0: Je to zvláštní místo, kde je asi nevysvětlitelné, ale něco tam člověk cítí.
1: Já jsem nad tím přemýšlel, proč to tak je, proč to tak míváme. A z logiky věci, když si jako nějakým způsobem uvědomíme, že energie, a říká se, že zákon zachování energie, nebo neříká, to je daná věc, je zákon zachování energie, tak do toho kostela chodí a chodilo a bude chodit obrovské množství lidí, nějakých přání, nějakých modliteb, nějakých tužeb, nějakých díků, ale je to obrovská energie. V tom součtu, v tom historickém součtu, vždycky mě tam hrozně baví sledovat třeba podlahu. Tam jsou prošlapané ty pískovce v některých místech, kde ti lidé chodí nejvíc, tak jsou opravdu vyhlazené. To je jako neuvěřitelné. A součet těchto energií podle mě způsobuje tento pocit, o kterém se bavíme spolu. Že tam ta energie samozřejmě zůstává. Ona je tam v té omítce, je tam v těch stěnách, je všude. A když je člověk jenom trošku empatický a nalazený, tak ji tam dostane vrchovatě.
0: Ty ve své práci potkáváš spoustu různých lidí. Nejen lidi v uvozovkách obyčejných, ale třeba i jsou to lidi v uvozovkách zase slavní. Překvapil tě někdo z těch lidí, ať už tímhle směrem nebo tímhle směrem?
1: Já bych to, jako nejde to úplně ze všeobecňovat, ale kdybych to teda nějak trošku mohl ze všeobecnit, tak moje zatím životní zkušenost je taková, že čím ten člověk má toho za sebou více, čím je jakoby zralejší, tak tím je ta práce s ním vlastně jednodušší a lepší pro mě. Čím je mladší, čím je takový ještě méně otesaný, tak je to komplikovanější častokrát. Ale ne vždy, ale častokrát to tak je. Takže a ty jsi chtěla asi konkrétní jména, že?
0: Nebylo potřeba, ale když už jsi to zmínil, tak jsem s nima.
1: No já si strašně rád vzpomínám, když jsme třeba fotili s panem Zdeňkem Svěrákem, nebo když jsme dělali s Bolkem Polívkou.
0: Pan Svěrák, to bylo to letadlo?
1: Ano.
0: A Bolek,
1: ano.
0: Ta židle?
1: Bolek, ta židle, ale...
0: Přibliž to trošku posluchačům.
1: Než jsme se k té židli dostali, tak my jsme s Bolkem už jako fakt jako... Já jsem ho znal, protože on k nám jezdil do Zlína za mým kamarádem Jirkou Vápem a jeho tatínkem. A na Silvestra se tam stavoval, my jsme tam opékali, oni to byli lidé, kteří dělali keramiku, keramici a sochaři. A tak zapli tu pec vždycky na Silvestra na nejmenší výkon a vstupenkou toho večera byl nějaký opeřenec. Takže každý donesl nějaké kuře, něco. A ti, co měli ty kuřata vzadu, tak ti je měli spálené, ti, co je měli vepředu, tak je měli nedopečené, protože ta pec na to nebyla jako dimenzovaná. No. A tak tam jsem vlastně úplně poprvé fyzicky toho Bolka poznal a to jsem měl jako spadlou bradu, tam jsem nemluvil ještě vůbec. To jsem byl na gymnáziu. A pak jsem přišel na vysokou školu a během celé téhle doby se mě tak jako vlastně ujal Lubor Tokoš, který mě přivedl k malování. Takže já jsem měl docela dobré mentory, si myslím. A pak teda po dlouhé době jsme s tím Bolkem se potkali díky tomu, že já jsem chtěl a měl jsem zrovna jednu z těch svých výstav s kamarádem Alešem Leznarem v Moravském Krumlově. A tam se mu volal, jestli by teda přijel. On teda říkal, že by přijel, ale nemůže. Neměl čas tehdy, ale přijel by. To bylo jako sympatické. No a od té doby už jsem ten kontakt nestratil a tak nějak jsem za ním jezdil. Až to pak vlastně vyústilo v tu fotku, což bylo legrační, protože my jsme se domlouvali, že uděláme fotku, která se jmenuje Malý velký člověk a je to o vztahu člověka k alkoholu, který tam bezesporu teda nějaký je. A ten člověk sedí na obrovské pětimetrové židli a pod ním na stejné židli, která je ale malá, je láhev. Flaška. A on se na ní snaží došáhnout, ale tím, jak je nad ní, tak nedošáhne samozřejmě. No tak jsem udělal takovou fotku, no a Bolek z toho měl radost, že oni ho tam všichni jako tehdy, aspoň tehdy to tak bylo, že ho zachycovali jako toho valašského krále a já jsem si ho dovolil trošku, jak to říct, no minimálně jsem popíchnul, tak. Ale on do toho šel. No.
0: Tu fotku znám. Musím říct, že mě vždycky zajímalo a nikdy jsem se nezeptala, kde jsi vzal tu pětimetrovou židli a jak jste toho Bolka Polívku nahoru dostali?
1: Tady od pana Golata, to musím říct, že ještě jsem, tehdy jsem ještě v divadle nebyl, teď už zase nejsem, ale tehdy jsem ještě v divadle nebyl zaměstnaný a pan Golat, tehdejší ředitel divadla, mi půjčil. Mám za to, že byla v Kaligulovi, ale nejsem si úplně jistý. Ale myslím, že tam hrála v tom. Takže já jsem si půjčil z toho živého představení, to už to samo o sobě, jako pro ty, co znají trošku divadlo, tak půjčit si jakoukoliv věc z živého představení je obrovský problém, spíš teda nemožné. A oni mi půjčili tu obrovskou pětimetrovou židli. Takže mi věřili, židli jsem dovezl, no a Bolek nebyl nikde. Nebyl. Jsem mu volal, nezvedal telefon a Marcelka nakonec nám ho probudila, protože mu se narodil syn a on byl poněkud unaven. No, takže.
0: No a pak si zmínil Zdeňka Svěráka a já si vzpomínám, že jsi mi říkal příhodu,

0: jsem říkal, že asi Jirka, no, zase dělá Svěráka. A ona říká, no tak to by byla legrace, kdyby to fakt byl pan Svěrák. A já jsem jí říkal, no, byl dobrý. A podívali jsme se, hned jak jsme dojeli, tak jsme se podívali a oni skutečně, Cimrmani byli ten večer ve Vítkovicích. A tady v Ostravě byla kavárna, Tranquil Café se jmenovala, u starostlivého tatínka. Pavel teda bohužel už není mezi námi, bývalý majitel. A já jsem u něho tehdy měl výstavu. Tak a oni tam byli na večeři. Líbila se jim jedna fotka, kterou Zdeněk jako chtěl se mnou nějak probrat. Takže nebylo v tom vlastně vůbec nic složitého, jenom tady ten jeho zájem o jednu fotku.
1: Prostě chtěl fotku a ty normálně položil
0: telefon. Ale nicméně po tom zjištění, že jsou ve Vítkovicích, tak jsem tam hned zajel a hned jsme se dali dohromady. A slovo dalo slovo. A skutečně ještě, myslím si, ne ten rok, ale ten rok následující, na jaře jsme fotili v Brně v Tuřanech předletovou přípravu spolu.
1: Takže jaké ponaučení z toho plyne?
0: Nezvedej telefon Zdeňkovi Svěrákovi.
1: No, já bych se s tebou ani nechtěla rozloučit, ale přece jenom zase je třeba ukončit včas hezké povídání, abychom se zase třeba mohli někdy v budoucnu sejít a popovídat si o jiných tématech. Ale než se s našimi posluchači rozloučíme, já bych tě ještě poprosila, aby si přečetl nějakou tvou moudrost z tvé knihy.
0: Tak já nevím, jestli to teďka jako nebude úplně drzé, jo? Ale já to zkusím, když tak to vystřihneme. Jmenuje se to žízeň. Z trnkových stromů padá naše budoucí opilost. Pod vinohradem leží a spí, dnem natočená k Bohu, ve skleněné cele vyrývá do korkových zátek bolavou prosbu o milost pro druhou nohu.
1: Dnešním hostem našeho pořadu Na stole je téma byl Radovan Šťastný. Já se s ním loučím. Děkuji za to, že jsi tady za námi přišel a podělil se s námi o své životní zkušenosti.
0: A hlavu vzhůru pro všechny.
1: A od mikrofonu se s vámi, milí posluchači, loučí Halina Františáková a spoza mixážního pultu Marek Pospíšil. Mějte se krásně.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

je někde trochu vratký. Některý už nejdou opravit. Ten dohledá nejrychlejší zkratky. Často končí na dně Vltavy. Jsou i místa, co už nejdou spojit. Starý břeh sebral silnej proud. A i když se mi rány rychle hojí, dneska potřebuju obejmout.

Říkám si, že může to být hezký, když se starý věci propojí. Posloucháme pořád stejný desky, i když máme jiný pokoje. Život nejde zkoušet na nečisto, možná, že to stojí za pokus. Každý chceme najít svoje místo, najít pevný bod a do něj vrůst.

Musty bej vej, někdy trochu vratky. Některý už nejdou opravit.

0: Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Je 10 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Prezident odpoledne přijme ministra školství Plagu, řešit budou i výdaje na vzdělávání. Vlakové nádraží v německém Augsburgu je po výbuchu neznámého předmětu dočasně uzavřené, zranění jsou dva lidé. Cvičné letouny Aero L39C Albatros dnes naposledy odstartují na rozlučkovou trasu. Klidné dopoledne u středečních zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme ministra školství Roberta Plagu za hnutí ANO. Jednat budou třeba o zákonu o vysokých školách, duševním zdraví dětí nebo rozpočtu ministerstva. To by mělo příští rok podle návrhu rezortu financí hospodařit s částkou 288 miliard korun, což je asi o 1,5% víc než letos. Prezident Pavel včera řekl, že vzdělávání je jednou ze strategických priorit Česka a tomu by měl odpovídat i rozpočet.
3: Protože jedině vzdělaná společnost bude zároveň taky odolná a bude prosperující. Pokud se to neodrazí v rozpočtu na školství, na vzdělávání, pak je evidentní, že to asi za prioritu nepovažujeme.
1: Podle ministra Plagy v rozpočtu ministerstva na příští rok chybí asi 6 miliard korun. Policie po výbuchu v německém Augsburgu zcela uzavřela vlakové nádraží. Na místě našla další podezřelý předmět. Omezená je i autobusová a tramvajová doprava v okolí a přilehlé ulice jsou uzavřené. Při explozi neznámého předmětu utrpěli dva lidé lehká zranění.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Bývalý výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík opakovaně schvaloval bonusové příspěvky brněnské zubní ordinaci, která sídlí v jeho domě a vlastní ji jeho syn. Český rozhlas to zjistil z úhradových dodatků, které pojišťovna zveřejňuje. Příspěvek dostává ordinace za to, že bere nové pacienty a zvyšuje tím dostupnost. V Brně dostali příspěvek jen 4 zařízení z přibližně 300. Pojišťovna nevysvětlila podle jakých kritérií ordinace vybírala. Smolík na dotazy Českého rozhlasu dlouhodobě nereaguje, nevyjádřil se ani jeho syn. Létat nad Ruskem už podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského není bezpečné. Ukrajinské drony tam podle něj budou útočit i dál. Zelenský proto varoval ruské i zahraniční letecké společnosti, aby se ruskému vzdušnému prostoru vyhýbali.
4: Ukrajina nezahrožuje civilní aviaci.
5: Ukrajina nebude podle Zelenského záměrně ohrožovat civilní letecký provoz. Nechce vystavit žádné letadlo nebezpečí. Bude ale třeba počítat s přítomností ukrajinských dronů nad ruským územím.
4: Nebo nad Rusií zaraz dla dronov.
5: Dokud je válka, nebe nad Ruskem patří dronům a není v něm místo pro civilní letecký provoz, uvedl Zelenský. Ukrajinské drony dokázaly, že jsou schopné zasáhnout sklady ruského internetového obchodu Wildberries u Moskvy i cíle u Petrohradu. Ukrajinský prezident slíbil pozastavení dronových náletů v době případných mírových rozhovorů v Moskvě, podobně jako to bylo, když minulý týden do ruské metropole přiletěl šéf CIA John Radcliffe. Z Ukrajiny Pavel Novák, Český rozhlas.
1: Podle ruského prezidenta Vladimira Putina znějí Zelenského výroky jako terorismus a s teroristy se podle něj nejedná. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes v Londýně zahájí výstavu středověké tapisérie z francouzského Bayeux. Francie slavné dílo na rok zapůjčila britskému muzeu. Je to Macronova první návštěva Velké Británie od nástupu nového premiéra Andyho Burnhama do úřadu.
6: Přesun tapisérie z Bayeux ve francouzské Normandii byl podle televize France 24 naplánovaný do posledního detailu. Křehkou, téměř 70 metrů dlouhou vyšívanou tapisérii, starou skoro 1000 let, museli restaurátoři po centimetrech složit jako harmoniku. V červenci tajně převezli do Británie. O zapůjčení výjimečného díla, které zobrazuje dobytí Anglie normandským vévodou Vilémem Dobyvatelem, se sám zasazoval prezident Emmanuel Macron. Ten se po zahájení výstavy setká s premiérem Andy Burnhamem a králem Karlem III. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Na obloze můžeme dnes naposledy vidět cvičné proudové podzvukové letouny Aero L-39C Albatros. Formace tří strojů vzlétne každou chvíli z pardubického vojenského letiště a zhruba za hodinu jeden z nich přistane v pražských Kbelích. Bude novým exponátem tamního leteckého muzea. Ostatní letadla se vrátí zpět. Stroj přibližuje pilot Ervin M.
7: Letoun jako výcvikový byl zamýšlen pro letouny MiG-21, MiG-23. Pokud samozřejmě víme, že dneska máme letouny AS-39 Gripen, tak říct, že letoun L-39C byl vhodný pro výcvik na tento typ, tak plně ne.
1: Na plusu teď máme informace pro řidiče. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem se před sjezdem na Mělník stala vážná nehoda. Na 17. kilometru osobní auto narazilo do kamionu. Osobní auto stojí napříč uprostřed a dálnice je neprůjezdná. Poslední volný sjezd je na 9. kilometru. Pozor ale na souběžné silnici je dopravní omezení za Veltrusy. Na D5C z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici ze 6. kilometru pojedete v koloně k Ořechu. Je to na 20 minut v osobních autech a na okruhu směrem na letiště regulují provoz v tunelech. Kamiony se zastavují už za D1. Osobními auty čekejte půl hodinu navíc. Dobře dojeďte. A zatímco teď převládá slunečno, během dne se čeká od západu až zataženo a hlavně na horách ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty dnes 21 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů. To byly zprávy.
8: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Dobrý den, vítejte v pořadu Kliká místo, kde uchopíme a otevřeme. Rád v jednom dni pracuji buď fyzicky, anebo mentálně. Když si fyzicky máknu, tak mi to tolik nemyslí. Nemyslí mi to tak dobře nebo minimálně tak rychle. A když přemýšlím, tvořím, píšu, tak mi to trochu trvá, než ta má mysl najede do toho správného tempa a pak je dobré to nepřerušovat. Jenomže jsou někdy dny, kdy mě čeká nějaké jednání, ale já předtím potřebuji udělat nějakou práci u oveček. Pak přijedu domů na čtyřkolce, shodím ze sebe pracovní oblečení, boty, všechno je trošku cítit po ovcích a nejenom po ovcích. Dám si spršku, zastřihnu své ježaté vousy, dám na ně speciální olejíček, na tělo použiju deodorant. Obléknu košili s límečkem, hezké kalhoty, kožené boty a vyrážím na jednání. Fyzicky jsem trošku unavený, ale navenek působím skoro jako nový člověk. Efeským, 4. kapitola, 22. až 24. verš. Odhoďte už svůj dřívější způsob života i to staré já, které je zkažené a plné klamných tužeb. Obnovujte ducha své mysli a oblékněte se do nového člověka, stvořeného k božímu obrazu, plného spravedlnosti, svatosti a pravdy. Tak jako máme zkušenost z běžného života, že ze sebe vysločíme něco starého nebo pracovního a oblékneme si něco nového, hezkého, tak to přesně to může fungovat i v duchovním životě. Apoštol Pavel často používá přirovnání o starém a novém oblečení, o starém a novém člověku, o starém já a novém životu v Kristu. Co všechno to může znamenat? Vítejte v pořadu Klika dnes na téma Odpoutaný od sebe samého. Můj kamarád Dan mě a našeho společného kamaráda Broňu pozval na loď. Myslel jsem, že se budeme plavit okolo Francie, což se mi zamlouvalo, ale pak jsem zjistil, že to bude vnitrozemím. Mořeplavec Jirka převážel svou novou loď z Anglie do Řecka a tak to Danovi nabídl. Někdy okolo roku 1700 byl ve Francii realizovaný ambiciózní projekt, a to na propojení Atlantiku se Středozemním mořem. To proto, aby se nemuselo obeplouvat Španělsko a také nečelit tolik pirátským útokům. Postavili dva kanály. Kanál Garonne a na něj napojuje kanál Dumidy. Je to mezi městy Bordeaux a Toulouse. Jde o celkovou délku plus minus 500 kilometrů a o 77 plavebních komor. Dřív se zde přepravovalo dřevo, kamení, obilí, víno, ale brzy tuto dopravu vystřídala nastupující železniční doprava. Dnes už je to jenom místo pro vodní turistiku. My jsme se plavili takovou menší loďkou pro čtyři a pro mě bylo všechno tak nějak jako nové. Přes sonar sledujete hloubku kanálu, abyste nikde nezadřeli, rychlost v uzlech a otáčky motoru a také teplotu motoru, aby se motor nepřehřál. Já jsem v životě nechodil nikdy do žádného skautu, takže jsem se třeba poprvé učil vázat například námořní uzel. Původně jsem myslel, že jedeme někam na jachtu, že si odpočinu, budu číst knížky, dám si dobré jídlo. Ale všechno bylo trošku jinak. Bylo to docela dost intenzivní. Od rána do večera jsme byli na sluníčku. Byli jsme ve velmi malém prostoru. Byly obrovské vedra, takže jsme byli neustále spocení. Bylo před sezónou a tak místní maríny byly ještě zavřené. Týden jsme neviděli sprchu. Trošku děsivé. A také ne všechno se nám při plavbě úplně dařilo. Byli jsme v komunikaci při přistávání a odplouvání, možná z mého pohledu až zbytečně hlasití. Vyřadili jsme také tři plavební komory a pak jsme museli čekat na příjezd technika, který je znovu nahodil. Také jsme například narazili do jiné lodi. No, měl jsem pocit, že to byl spíše týden přežití než týden odpočinku. Plavili jsme se sice na lodi, ale byly chvíle, kdy jsme měli i pěknou ponorku. Ten týden jsem vlastně silně přemýšlel nad dvěma věcmi. Bylo to náročné a nekomfortní,
ale byl jsem překvapen, že mi to nevadilo. Úplně mě to totiž vytáhlo od mých běžných starostí, do kterých jsem ponořen nebo ve kterých jsem zacíklený. No a když jsme byli unavení a některé problémy se opakovaly, tak jsme jako chlapi s těmi svými egy někdy na sebe pěkně narazili. Přemýšlel jsem vlastně nad tím, že pokora je nebrat se až tak vážně, nevnímat sebe tak intenzivně, umět se sám od sebe a od citlivosti na sebe trošku odpoutat. Apoštol Pavel říká, vyslečte starého člověka, své staré já a oblečte, objevte své nové já, své skutečné já, které se nepotřebuje stavit do nějaké pózy, na něco si hrát, obhajovat se, držet všechno pod kontrolou a být závislé na tom, co si druzí myslí. A někdy taky přecitlivě zranitelné a tím pádem i pro druhé zraňující. Koloským, 3. kapitola, 9. až 10. verš. Když jste svlékli starého člověka s jeho skutky a oblékli nového, který dochází obnovy k pravému poznání podle obrazu svého stvořitele. 2. Korinským, 5. kapitola, 17. verš. Je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo, hle je to nové. Jak se odpoutat sám od sebe, od svého falešného já, od obrazu, který je vystaven skrze spoustu vrstev, ale přitom to nejsem já. Galackým 2:20. Nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. No ale to je hloupost, nežiju už já tady přece žiju. No a v tom textu to je, nežiju už já. Nemusí žít to mé staré já, to mé ego, ty všechny vrstvy, které jsem si falešně naskládal. V Ježíši se vlastně nestávám nějakým univerzálním, zbožňoučkým, vlídňoučkým křesťanem, ale v Ježíši Kristu můžu objevit své skutečné já, můžu objevit sám sebe. Už 5. rokem pracuji jako humanitární pracovník na Ukrajině. Je to práce fyzicky i duševně náročná a na druhou stranu někdy mi to i hodně dává. Lidi mě někdy litují, říkají, Petře, ty to máš náročné, ale mě to taky obohacuje. Ty potřeby běžných lidí ve válce byly v prvních letech velmi akutní a obrovské. A já jsem se naučil nedívat na to, co dělám, ale na to, co můžu způsobit. A to mi také pomohlo odpoutat se tak nějak úplně od vnímání sebe. Od vnímání, co si asi lidi myslí, jak to asi vypadá, co bych asi měl nebo neměl. A musím říct, že to bylo neskutečně jako občerstvující takhle se od sebe odpoutat. Byl to neskutečně osvobozující. Mám pocit, že to bylo jako život sám, že najednou to bylo jako neskutečně čerstvé. Jenže s tím, jak čas plyne, tak mám pocit, že z toho pomaličku, plíživě vrací zpátky. Jak se odpoutat od sebe samého nejenom v krizových situacích, ale i v běžném životě? Ježíši Kriste, já tě znovu potřebuji. Jsem někdy také velký pozor. Zaměřuju se na sebe, přemýšlím, co si druzí o mě myslí, co na mě cení a co ne, a stavím si spoustu falešných vrstev. Dovol mi prosím, abych dokázal ty staré věci vysléct a objevit a obléci to své skutečné já. Mám pro nás cvičení pro tento týden. Když jsme zažili v životě, že jsme v nějaké krizové situaci se odpoutali sami od sebe? A kde jsme tohle zažili s Ježíšem Kristem? A pokud ne, tak to možná právě teď může pro nás být modlitbou pozvání Krista, aby jsme dokázali umírat tomu svému falešnému já a objevit ten nový život v Kristu. Krizové situace, kdy se stane nějaká autonehoda, anebo třeba i pečujeme o starého nebo handicapovaného člověka, tak krizová situace nám poskytuje to, že se tolik nezaměřujeme na budoucnost ani minulost, protože na to není čas, ale žijeme tak nějak přítomností. A to nám někdy velmi pomáhá odpoutat se sami od sebe. Jenže v Kristu tohle člověk může zažívat nejenom v krizových situacích. Když nad tím tématem přemýšlím, nad tím vyslékáním starého já nebo vyslečením
toho, kým nejsem, a oblečením toho, kým jsem, tak mám tady ještě jednu biblickou inspiraci. 1. Samuelova, 17. kapitola, 38. až 40. verš a také 45. Poté Saul oblékl Davida do svého odění, na hlavu mu dal bronzovou přilbu a oblékl ho do pancíře. Na jeho odění si David připásal jeho meč a pokusil se chodit, ale nebyl na to zvyklý. David tedy Saulovi řekl, nemohu v tom chodit, nejsem zvyklý. A svlékl to ze sebe. Vzal si do ruky svou hůl, z potoka vybral 5 oblázků, vložil je do své pastýřské torby, do brašny a s prakem v ruce postupoval proti Pelištejci. Ale David Pelištejci odpověděl, ty jdeš proti mně s mečem, kopím a oštěpem, já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských řad, kterého jsi potupil. David má bojovat s Goliášem a je potřeba, aby na to i vypadal odpovídajícím způsobem. Dokonce sám král Saul ho nechává pro tento boj obléct, vyzbrojit. Dostává David přilbu, brnění a meč. Jenže David v tom všem chodí tak trošku jako kocour v botách. A proto to vysléká, to kým nebyl ani není, a bere si něco, na co je zvyklý, to kým je. Jako pastýř si bere hůl, mošnu, oblázky a prak. A dokonce nestaví jenom na tom, kým skutečně je, co jsou jeho přirozené zdroje vybavení a zkušenosti, ale staví na tom, v koho doufá a skrze koho objevil sám sebe a sám sebe objevuje, staví na Hospodinu. No a to je z dnešní kliky všechno. Petr Hůš vás zdraví od mikrofonu z Radia 7 a budu se těšit na vás třeba už za týden, kdy mám pro vás téma, které se bude jmenovat Chraň své srdce. Mějte se krásně.

Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí: Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Třebíč, Velké Meziříčí, Vrchlabí, Vysoké Mýto a Žďár nad Sázavou. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u středeční voničky ledových písní. Začíná řada poprázdninových hudebních akcí a festivalů. Od dneška až do neděle, tedy 2. až 9. září, probíhá 31. ročník Karlovarského folklorního festivalu. Dnes se otevírá jarmark lidových řemesel. Zítra večer od 19 hodin a 30 minut probíhá v karlovarském hotelu Imperial zahajovací koncert zahraničních souborů účastníků festivalu. Sobotní, velmi bohatý program zahrnuje výstavu historických vozidel, přehlídku automobilových veteránů, na Sadové a Mlýnské kolonádě pořad Roztančené vary. Odpoledne v muzeu vystoupení ledových muzik. Od 16 hodin vystoupí cymbálové muziky v pořadu Muzika u termálu. Po slavnostním krojovaném průvodu na tržní kolonádě začíná festivalový gala program ve velkém sále hotelu Termál se všemi folklorními soubory a muzikami. V dnešní voničce vám hrajeme písně v podání muziky karlovarského souboru Dileň, organizátorského souboru Karlovarského folklorního festivalu. Přejeme ničím nerušený poslech a úspěšný den. Zůstaňte s námi u poslechu Proglasu.

Krásná pozvánka k nám doputovala z hornácké obce Louka, která slaví výročí první zmínky o obci tuto sobotu 5. září. Večerním programem Z úckých koreňů, který proběhne v Čechově dvoře v Louce od 19 hodin. Přijďte s námi prožít slavnostní pořad Z úckých kořenů, připravený speciálně k oslavám 980. výročí obce Louka. Na jednom jevišti se setká více než 150 účinkujících. Domácí Lučánek, folklorní skupina dospělých z Louky, verbíři, muzikanti a tanečníci z Louky i hostující soubory Kuželovian, Lipovian a Velička. V pořadu uslyšíte HCM High, hudeckou malanskou muziku, HCM Romana Sokola, HCM Petra Mičky a HCM Petra Galečky. Čeká vás večer plný hornáckých písní, tance, verbuňku, humoru i vzpomínek. Nebudeme vyprávět historii jen pomocí letopočtů. Budeme ji vyprávět prostřednictvím lidí. Pět Lůčanů vás provede příběhem pěti primášů, kteří se narodili v Louce: Jinka Eviáka, Romana Sokola, Petra Mičky, Petra Galečky a Jarka Kostelance.

Bylo 11 hodin a na Proglasu začíná pořad čtení na pokračování. Otevřeme 12. část knihy podepsána Charlotte. Autorkou textu je Sophie de Milnheim. Čte Adriana Růžičková a Aneška Jakubcová. Pro tuto chvíli se od mikrofonu loučí Josef Javůrek a odpolednem vás bude provázet Natálie Fajtová. Přeji vám příjemný poslech.

Tak tady to je. Paní Sérisejová mává papírem, který byl zasunutý mezi stránkami velké rodinné knihy. Jedná se o odací list jejich praprarodičů. Agáta Marie Johana Barbierová, narozená 4. listopadu 1798 v Rochefortu a Jan Ludvík Marie Mercœur, narozený 5. března 1796 v La Rochelle, byli oddáni 16. května 1819 v La Rochelle, čte paní Sérisejová. Charlotte z naděje odešla do Rochefortu, poznamenává Emílie. To je pravda, připouští Konstancie, ale maminčina praprababička se narodila až poté, co byl napsán poslední Charlottin dopis. Nevíme, co se Charlotte později stalo a pravděpodobně se asi vůbec nesetkali. Emílie ví, že má pravdu, data se nezhodují. Přitom je ale přesvědčena, že zde určitě existuje nějaký vztah, který jim zatím zůstává skrytý. Jde jen o to objevit jej. Dívka se noří do krabic s množstvím památek, které postupem času nashromáždili paní Sérisejová, její maminka a před ní zase její babičky. Je tu všechno možné. Množství stuh, několik broží, knoflíky, látkové květiny, taneční pořádek, malinký nožík ze slonoviny. Konstancie, která se k ní přiblížila, je z těch pokladů nadšená. To všechno vidím dnes poprvé, říká. Proč jste mi nikdy všechny tyhle věci neukázala? Sama jsem na ně pozapomněla, přiznává paní Sérisejová. Tatínek mi to všechno dal, když jsem se vdala, a já jsem si vybrala jen to, co mi připomínalo moji maminku, nebo co se mi k něčemu hodilo. Tenhle hřeben je přece nádherný, říká Konstancie. To je pravá perleť. Váš tatínek mi daroval mnohem krásnější, konstatuje paní Sérisejová. Mezi různými přívěsky našli Emílie s Konstancií několik kamejí broží s vyrytými miniaturními portréty. Kdo jsou ty dámy? Ptá se Konstancie. Nevím, odpovídá paní Sérisejová. Bez pochyby někdo z našich předků. Nebo moje praprababička různého věku. Emílie vytahuje jednu malinkatou miniaturu lemovanou jemným zlatým rámečkem. Je na ní mladá žena se světlými vlasy, které má vyčesány na temeni. V oříškových očích se jí zračí malé zlatavé tečky, které jí dodávají zvláštního lesku. Ty oči jsou jako dvě dokonalé mandle, jež rámují jemný rovný nos. Na rtech se rýsuje trochu potměšilý úsměv, jako by si ta mladá žena tropila žerty z malíře, který měl za úkol zhotovit její podobiznu. Ta je krásná, říká Emílie. Ukažte mi ji, žádá Konstancie. Emílie podává miniaturu přítelkyni, která se na ní pozorně dívá. Zatímco ji drží před sebou, Emílie si povšimla, že na druhé straně zlatého rámečku je něco napsáno. Při bližším pohledu objevila, že na podkladu miniatury bylo perem napsáno křestní jméno. Charlotte. Emílii se najednou rozbušilo srdce. Našla, co hledala.

Emílie je příliš rozrušená na to, aby usnula. Dnes odpoledne, když našla ve věcech paní Sérisejové tu miniaturu, začala okamžitě spolu s Konstancí spřádat plány, jak dál pokračovat v jejich pátrání. Tak tohle je ona miniatura, kterou měla vlastnit Elizabeth, dedukovala okamžitě Konstancie. Charlotte se o ní zmiňuje ve svém úplně prvním dopise, vzpomeňte si. To jen potvrzuje, co jsem tušila, pokračuje Emílie. Nemáme nejdřív hledat Charlotte, ale Elizabeth. Ty dopisy a ta miniatura se sem dostaly jejím prostřednictvím. Myslíte si, že emigranti z Anglie se mohli vrátit do Francie přes Rochefort? Ptá se Konstancie své matky. Pokud to tak skutečně bylo, pak by Agáta Barbierová mohla být Elizabetinou dcerou. Paní Sérisejová toho moc neví o událostech z konce 18. století, proto dívkám navrhla obrátit se na jednoho z rodinných přátel a požádat ho o výstižnější odpovědi na jejich otázky. Pan de Napp je tím pravým člověkem, neboť historie je jeho velkou zálibou a určitě bude v jeho silách jim podat informace, které potřebují. Už je po půlnoci, když Emílie konečně zasíná petrolejovou lampu na svém nočním stolku. Ještě se jí moc spát nechce, ale je zbytečné, aby dál bděla. Nic nového jí v tuto pozdní hodinu už nenapadne. Snad se jí zítra bude lépe přemýšlet a bude se tak moci dostat ve svém pátrání kupředu. Náhle jí vyburcoval nějaký zvuk. Nepříliš hlasitý, ale Emílie, která pořád ještě nespí, ho bez problému slyší. Dívka ani nedýchá a jen natahuje uši. Vypadá to jako lehonké vrzání, které se neznatelně přibližuje. Emílie svírá peřinu, až ji to bolí, a upřeně se dívá k oknu. Někdo jde poštěrkem vysypané cestičce na terase v zahradě. Jestli pak maminka dobře zamkla všechna okna a dveře? Ptá se s úzkostí Emílie sebe samé. Ona sama byla dnes odpoledne tak zaměstnaná myšlenkami na jejich odpolední objev, že zapomněla zkontrolovat, jestli maminka všechno dobře zamkla, jak jí to slíbila. Po návratu od Konstancie neměla Emílie ani pomyšlení na zabijáka vdov, ale teď, když je noc a ona ví, že se někdo blíží k domu, se jí vzpomínka na vraha zřetelně vybavila v paměti. Tatínku, říká si bezmocně v duchu Emílie, ochraňte nás. Paní Sérisejová ji ujistila, že její vlastní matka nad ní stále bdí přesto, že již dávno zesnula. Emílie doufá, že to, co říkala, je pravda. Kdyby jí tak její tatínek mohl přijít na pomoc odtamtud, kde se teď nachází, určitě by jí to dodalo odvahy. Dnes je to poprvé, co si Emílie vzpomněla na svého otce. Okamžitě zase znovu cítí krutou prázdnotu jeho nepřítomnosti. Tatínku, opakuje si bez ustání, ochraňujte nás. Emílie teď napjatě poslouchá a rozeznává, jak se někdo snaží opatrně otočit klikou. Je jako opařená. Teď se nemůže rozběhnout do pokoje k mamince. Musela by přejít přes patro a riskovat tak, že padne vrahovi přímo do náruče. Koho by jen mohla varovat? V domě není jediný muž. Jestli se Emílie v posteli pohne, riskuje tak, že hluk, který by vydala, přitáhne pozornost vetřelce, jenž by mohl přijít až do jejího pokoje. Má ale zůstat a nečinně čekat, až ji nebo její matku ubodá v posteli? Dveře dole se otevřely. Emílie slyšela, jak zámek povolil. Panty nevydávají žádný zvuk, ale dokáže si představit, jak se dveře tiše otvírají, aby do domu vklouzl temný stín.

La Rochelle, 22. září 1793. Má drahá Elizabet, včera jsem si myslela, že umřu strachy, když jsem se rozhodla jít na mši. Každé naše tajné setkání a účast na mši je nebezpečným dobrodružstvím. Samozřejmě se nemůžeme všichni společně vydat na místo určení. Riskovali bychom, že budeme okamžitě objeveni. Každý přichází z jiné strany a dává velmi dobrý pozor, aby na sebe neupoutal pozornost. Nikdy neodcházím z domova, aniž bych si předem nevymyslela věrohodnou záminku, proč se uprostřed noci nacházím někde mezi poli. Vždy se předem informuji o jménech okolních statků, abych byla schopna dát pravděpodobnou odpověď na otázku, kam mám namířeno. Statky jsou velmi často izolované, ale vždy se mi podaří najít místo a vhodný důvod, proč tam jít. To, že patřím do výboru, mi jen ulehčuje práci. Nikdo se nediví, když se některý z jeho členů někam vydá bez předchozího ohlášení. Než odejdu, zavinu se pevně do velkého tmavého šálu, abych skryla bělost své košile. Ze stejného důvodu také odkládám svůj čepec lemovaný hrubou krajkou, který by byl v noci příliš viditelný. Většinou přicházím na skrytá místa setkání po pěšinkách mezi remísky, abych se tak vyhnula cestám, které jsou příliš vystavené zrakům. V začátcích jsem na sebe nebyla příliš pyšná. Noční chůze uprostřed lesů není cvičením, které bych kdy předtím vykonávala. Trhla jsem sebou při každém sebemenším zvuku. Představovala jsem si, že za každým stromem číhá loupežník či nějaké dravé zvíře a chce mi skočit po krku. Časem jsem se stala odvážnější. Hlavně jsem se naučila rozeznávat zvuky, které mě obklopují, a nemít z nich strach. I teď mě to ještě často vytrhne z klidu, ale nezmocňuje se mě už taková panika jako na začátku. Včera večer, když jsem opustila svůj dřevěný přístřešek, jsem však byla ochromená strachem. Naštěstí bydlím na okraji města, což mi usnadňuje mé noční toulky. Nemusím procházet temnými uličkami s nechvalnou pověstí a nevystavuji se tak nebezpečí setkání s osamělými chodci. Zde jsou příliš vzácní. Ti, kteří se odvažují vycházet po setmění, dávají přednost přístavu. Včera večer jsem neušla ani 100 kroků od domova, když jsem se cítila být sledována. Zaslechla jsem skřípat štěrk pod nohama, ale hlavně jsem rozeznala zvuk zadržovaného dechu. Nejdřív jsem se snažila zahnat svůj strach rozumnými důvody. Říkala jsem si, že ty zvuky jsou jen výplodem mé fantazie a že za nějakou chvíli po nich nebude ani slechu. Nicméně jsem dál po cestě stále cítila něčí přítomnost za zády, která sleduje každý můj krok. Rozběhnout se by mi nepomohlo. Pokud ta osoba, která mě sleduje, je muž, určitě by pro něj nebyl žádný problém dohonit mě. Křik by byl rovněž bezpředmětný, kdo by mě mohl slyšet v pustině na hony vzdálené od obydlí. Pokračovat v cestě také nebylo možné. Nemohla jsem vystavit nebezpečí skupinu věrných věřících, které bych mohla potkat. Rozhodla jsem se tedy vydat se zpátky domů. Ten nebo ta, kdo mě sledoval, se musel moc divit mému čelem vzad, protože jsem až do příchodu domů nic nezaslechla. Dobře jsem se dívala do tmy, aby se mi podařilo rozeznat siluetu či jakýkoliv stín, ale marně. Umíte si jistě představit, jak jsem se ve své chýšce zabarikádovala. Po zbytek noci jsem oka nezamhouřila a až do svítání jsem ostražitě číhala na každý zvuk. Ani dnes nevím, co si mám o té příhodě myslet. Bála jsem se udání, ale nikdo mě nepřišel zatknout. Nicméně se cítím být sledována, což mě v žádném případě neuklidňuje. Je třeba, abych zdvojnásobila svou obezřetnost. Modlete se, aby mě pán ochraňoval. Charlotte.

0: Domem se ozval křik. Je to Emílie. Sedí na své posteli a ze všech sil křičí. Po intenzivním přemýšlení došla k závěru, že to je ten nejlepší způsob, jak reagovat. Když budu křičet, možná toho vraha vystraším a on uteče, pomyslela si. Z pokoje paní Dekošetové je slyšet tlumený zvuk. O několik sekund později se prudce otevřely dveře na poschodí a Emílína matka je mžiku v pokoji své dcery. Emílie, pronáší přiškrceným hlasem. Současně je zdola slyšet rychlé kroky. To je Evženie, která také vyskočila z postele a bere schody po dvou, aby se co nejrychleji dozvěděla, co se děje. Slečno, strachuje se při příchodu do Emílie na pokoje. Přichází také kuchařka zamotaná do své dlouhé bílé noční košile. Emílie přestala křičet a tupě se kolem sebe rozhlíží. Když uviděla svou matku živou a zdravou, nervózně se rozvzlikala. Hlasitě štká, zatímco velké slzy úlevy jí smáčejí tváře. Emílie, drahoušku, říká něžně maminka. Co se stalo? On, pokouší se dívka o vysvětlení. Hlas se jí zlomil. Měla takový strach. On přišel. Podařilo se jí nakonec ze sebe dostat. O kom to mluvíš? Ptá se jí opatrně matka. Ten zabiják vdov, odpovídá Emílie slabým hláskem. Paní Dekošetová se zimnicky roztřásla a v témže okamžiku zbledla. Přinesu vám župan, říká věrná Evženie, které neuniklo jejich vění. A já vám připravím sklenici horkého mléka s medem, navrhuje kuchařka, když vychází z pokoje. Paní Dekošetová svírá svou dceru v náručí a šeptá jí něžná slůvka, jako když byla ještě malá. To nic není. Jen se ti něco škaredého zdálo. Byl to jen zlý sen. Emílie se nechá maminkou kolébat a utěšovat. Ale najednou se prudce osvobodí z obětí a napřímí se. Ne, maminko, přísahám vám, říká už pevnějším hlasem. On opravdu přišel, jsem si tím jista. Nespala jsem, když jsem slyšela kroky na štěrkové cestičce dole v zahradě. Dokonce jsem slyšela, jak se otevřely dolní dveře. Říkám vám, že jsem nespala. Emílie si přitahuje přikrývku až po bradu, aby se zahřála. Křičela jsem, aby ho vystrašila a on utekl, mumlá. Nevěděla jsem, co jiného bych mohla udělat. Z očí jí znovu vytryskly slzy a tiše stékají po tvářích. Má drahá, ujišťuje jí maminka, to všechno je už pryč. Zdola se ozval výkřik a je slyšet zvuk rozbíjejícího se nádobí. Paní! Paní! Křičí kuchařka, jež právě upustila šálek s mlékem, který držela v ruce. Paní Dekošetová vybíhá rychle ke schodům a dívá se přes zábradlí. Co se stalo, Terezie? Ptá se s hrůzou v hlase.
1: To okýnko ve dveřích,
0: koktá rozechvělá kuchařka.
1: Je rozbité. Někdo se dostal do domu.

0: V rámci čtení na pokračování jsme slyšeli 12. část knihy podepsána Charlotte Sophie de Millenheim. Pro Proglas načetli Adriana Ružičková a Aneška Jakubcová. Knihu vydalo nakladatelství Paulínky v Praze. Pokud jste nestihli tento díl, tak reprízu naladíte dnes ve 22 hodin a další 13. část zítra opět v 11 dopoledne.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Je 11:30, středa 2. září. Posloucháte Proglas, za mikrofon v tuto chvíli usedá Natálie Fajtová. Dobrý den. V katolické církvi je dnes památka svatého Justa, lyonského biskupa, mnicha a kajícníka ze 4. století. 95. by oslavil argentinský kněz a řeholník, filozof a teolog jezuita Juan Carlos Scannone, reprezentant teologie lidu, učitel papeže Františka jako mladého seminaristy Bergoglia, na věčnosti je od roku 2019. 81 let nás dělí od definitivního konce druhé světové války, kapitulace Japonska. 72. narozeniny by oslavil v srpnu zesnulý jezuita profesor Richard Čemus, kněz a učitel spirituality křesťanského východu, bývalý vatikánský diplomat v Moskvě a někdejší spirituál České koleje Nepomucenům v Římě. V tento den roku 1990 zahájilo svůj první školní rok obnovené biskupské gymnázium v Brně. 2. září 2004 biskup František Radkovský posvětil kostel v trapisickém klášteře Matky Boží v Novém Dvoře. Před 6 lety zemřela textařka Jiřina Fikejzová. 79. narozeniny slaví kardinál komoří svaté církve římské, prefekt vatikánského dikasteria pro laiky, rodinu a život a předseda nejvyššího soudu městského státu Vatikán Kevin Joseph Farrell, Američan s irskými kořeny, člen kongregace legionářů Krista. A podle kalendáře občanského má svátek Adéla, jméno je z německého jména Adelaide a znamená bytost ušlechtilá vznešených způsobů a postavy. Tak Adélkám blahopřejeme k dnešnímu svátku. Pojďme se ještě podívat na předpověď počasí. Zpočátku bude jasno až polojasno, od západu postupně oblačno až zataženo a zejména na horách na severu se ojediněle vyskytnou bouřky. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 28 a v 1000 metrech na horách bude kolem 17 stupňů a bude vát slabý, proměnlivý nebo západní vítr 1 až 4 metry za sekundu. Tolik o počasí. Pojďme si také představit program na dnešní odpoledne, který jsme si pro vás připravili. Krátce před polednem zazní myšlenka na den, bude od Hany Pinknerové z knihy Být blíž, je o září. Poledne se můžete připojit k pracovníkům Radia Proglas k polední modlitbě, na to navážeme hudební siestou. Nejdříve zazní koncert pro klavír a orchestr číslo 2 A-dur France Lista a na to naváže Richard Strauss se svou skladbou Also sprach Zarathustra. Ve 13 hodin naladíte zprávy Českého rozhlasu Plus a potom nás až do 16. hodiny čeká odpolední proud písniček s pozvánkami z regionů. Tam bych upozornila na dnešek v kalendáři, který si představím od 13:30. Ve 14 hodin pak hudební kompas bude patřit americké skupině The Klezmatics a bude to pozvánka na jejich koncert do Opavy. V 15 hodin opět zprávy Českého rozhlasu Plus a o 16. hodiny se můžete těšit na folklorní okénko, které připravila Helena Bretfeldová. Bude to další výlet na Slovensko, vzpomínka na Darinu Laščiakovou. To je tedy výhled na dnešní odpoledne, teď nám bude zpívat Ondřej Ruml.

Thank you.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Vatikán znovu nabízí Rusku a Ukrajině své služby při hledání cesty k míru. Jeho zástupce Paul Richard Gallagher to uvedl po jednáních v Moskvě s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem a prezidentským poradcem Jurijem Ušakovem. Moskva nabídku ocenila, o přímé zapojení vatikánské diplomacie do vyjednávání ale zatím zájem nemá.
2: Arcibiskup Paul Richard Gallagher navštívil Moskvu na konci srpna. Hlavním tématem jeho jednání byla válka na Ukrajině a možnost návratu k diplomacii. Podle serveru Vatican News Gallagher zdůraznil, že Svatý stolec nechce navrhovat konkrétní podmínky mírové dohody. Vyzývá ale Rusko, Ukrajinu i další země, aby vytvořili prostor pro seriózní dialog. Vatikán své služby nabídl už dříve a podle Gallaghera ji ruská strana ocenila. Zároveň ale není zájem o přímé zapojení vatikánských diplomatů do jednání. Gallagher během návštěvy jednal také s představiteli moskevského patriarchátu. Zdůraznil potřebu pokračovat humanitární pomoci a očekává další cestu kardinála Matea Cupiho do Ruska. Pro Rádio Proglas Petr Pospíšil.
1: Tématu se podrobněji věnujeme na našem zpravodajském webu zprávy.proglas.cz.

jednou zmizím na pořád z těch zdí, jeden nevím kam. A všechny ty, co měl jsem rád, zase někde přivítám. Už dávno vlastně nehledám ani svatých

přenesou mě na křídlech přes nekonečnou hráz. A právě tehdy přivítá

už dávno zapomněl, slow fox klopítá. Stáda běží opodál a můj šemík rozjímá v tanci sami dva. Když se večer převléká do černé tmy, oponou zakrývá, tak jen chvíli zatancuj, v balerínách tam a zpět, jeviště světel znám už na spaměť. Tak jen chvíli zapomeň, jak jen otáčí se svět rudou růží

Dám už na spaměť, tak jen chvíli zapomeň, jak jen otáčí se svět rudou růží. Rtům zašeptám, že s tebou kráčím dál a vpřed.

0: Papež Lev XIV. Včera zahájil bohoslužbou Borgo Laudato Si, pětitýdenní dobu stvoření, která vyvrcholí 4. října na svátek svatého Františka z Assisi. V homílii vyzval věřící, aby se v každodenním zhonu našli chvíli stišení a naslouchali božímu hlasu skrze krásu přírody. Právě obdiv a úžas před dílem stvoření označil za nezbytný první krok k opravdové ekologické konverzi. Ve svém poselství papež také apeloval na ukončení válečných konfliktů s tím, že prostředky vynakládané na zkázu mají sloužit k nasycení hladových a ochraně země. V rámci celosvětové sítě modliteb na měsíc září zároveň vyhlásil úmysl za péči o vodu, kterou označil za základní lidské právo, nikoli zboží. Část modlitby papeže Lva za vodu z oficiálního videokanálu apoštolátu modlitby The Pope Video si můžete poslechnout v podání redaktora Petra Spáčila.
1: Pane života, daroval si nám vodu, zdroj plodnosti, občerstvení a naděje, který hasí žízeň, zavlažuje zemi a hojí rány. Vzdáváme ti díky, že voda je také symbolem tvé milosti a lásky, které nás obnovují prostřednictvím křtu. Dnes tě prosíme, nauč nás ochránit vodu s vděčností, spravedlností a odpovědností.

Září je pro mne vždy prvním měsícem nového roku. Kam se hrabe leden? Všechny nové procesy, všechna předsevzetí, nové rozvrhy, to všechno začíná v září. I loučení s prázdninami se mi zdá přesvědčivější než loučení s Vánocemi. Přemýšlela jsem o nějakém novém předsevzetí. O rozhodnutí, kterým bych vedla svůj běžný každodenní život na vyšší úroveň. Blíž k Bohu a níž ke všem blížním. Ani jsem se nenadála a dostala jsem krásnou praktickou inspiraci. Ráno jsem vyběhla jen tak nalehko v šatičkách a pantoflíčcích, nenamalovaná a s červenou síťovkou do malé samoobsluhy na naší ulici. Potřebovala jsem koupit jen něco k snídani, něco jako rohlíky, mléko a citrony. Všechno jsem to naskládala do košíku a vezla k pokladně. U pokladny stál muž, kterého jsem tu ještě neviděla. Dorazila jsem k němu a začala vykládat svůj malý nákup na pult. On se otočil k další prodavačce, která stála za pultem vedle něj a kontrolovala zásoby cigaret. Ptala se ho, kolik jakých krabiček v poličce ještě je, a on jí odpovídal. Mně si nevšímal. Stála jsem u pokladny, zboží vyložené, a za mnou se pomalu začala tvořit fronta. Pan pokladní si povídal o značkách cigaret, které se prodávají dobře a které ne. Nijak jsem nespěchala, ale jeho postoj mi přišel trochu divný. Co pak už neplatí, že obchod je tu pro zákazníky? Po dlouhé chvíli se konečně uráčil věnovat pozornost mému nákupu. Namarkoval zboží, přijal peníze, ale ani nepoděkoval za nákup, ani nepozdravil. Zbalila jsem si své sáčky a lahev a cestou domů zvažovala, co mě tak rozladilo. Doma právě rekonstruujeme koupelnu. Někteří řemeslníci si nedělají starosti s nedodržením času. Nemyslím přímo hodinu, ale třeba i den. Nepřicházejí připraveni, nemají vercajk ani materiál. Kdybych takhle pracovala já, neuživila bych se. Copak učitel může přijít na hodinu s denním zpožděním? Myslím, že mě zlobí, když lidi nedělají svou práci dobře. Když nepřijdou včas, neudělají, co slíbili, nevšímají si zákazníků čekajících u pokladny. Když jsem si postěžovala jednomu známému na nespolehlivost řemeslníků, vytkl mi, že se povyšuju nad pracující. Naznačil mi, že jsem pyšná. Ach, to se mi zdálo kruté. Co je pyšného na tom, že člověk čeká splnění daného slova? Co je nadřazeného na tom, když člověk čeká, že ostatní budou pracovat dobře? Já se o to vždycky snažím. Jako novoroční předsevzetí navrhuju sobě i vám, abyste pracovali tam, kde jste, tak nejlépe, jak dokážete. Vůbec samozřejmě nezáleží na tom, jste-li zedník, prodavačka, učitelka nebo řidič. Ten princip je tentýž a platí pro každého. Snažte se, jako by vaším zákazníkem, pasažérem, žákem, šéfem nebo podřízeným byl sám Ježíš. Ono to tak vlastně je. Vždyť si vzpomeňte, že je psáno. Cokoliv byste učinili pro nejmenšího z mých bratří, učinili jste pro mne. Krásný nový školní rok.

0: Přejeme dobré poledne z Proglasu. Heřmanův Městec, Chrudim a Hrochův Týnec, to jsou obce, na které chceme pamatovat v dnešní polední modlitbě. Přidáme pak modlitbu za mír z kancionálu pod číslem 035. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
2: A ona počala z Ducha Svatého. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
2: Až se mi stane podle tvého slova. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
2: a přebývalo mezi námi. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
2: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
2: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
2: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
2: A světlo věčné a tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen. Bože, ty jsi zdroj dokonalého pokoje, prosíme tě za mír pro celý svět, pro všechny národy a pro celé lidstvo. Dej nám sílu překonávat zlo dobrem, odpouštět a šířit pokoj, abychom se směli nazývat tvými dětmi a svět, aby se proměnil ve tvé království míru a pokoje. Amen.
0: Svatý Juste,
2: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
2: oroduj za nás.
3: Pán s vámi,
2: i s tebou.
3: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
2: Amen.
3: Dobrořečme Pánu.
2: Bohu.

A krátce popoledne už vás vítam u poslechu hudební siesty. Nejprve sa zaposloucháme do koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 A-dur Franze Lista v podání Norimberského symfonického orchestru se solistou Hanae Nakajimou. Diriguje Reto Čup.

Slyšeli jsme koncert pro klavír a orchestr číslo 2 A-dur Franze Lista v podání Norimberského symfonického orchestru se solistou Hanae Nakajimou. Dirigoval Réto Čup. Ve zbývajícím čase hudební siesty zazní skladba Also Sprach Zarathustra Richarda Strause v interpretaci Filharmonie orchestra pod taktovkou Lorana Mazla.

0: Hudební siestu jsme zakončili poslechem skladby Also Sprach Zarathustra Richarda Strause v interpretaci Filharmonie Orchestra pod taktovkou Lorana Mazla. Příští hudební siestu naladíte zítra opět krátce popoledni.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut.

0: Z díla Johanna Sebastiana Bacha se zachovalo 200 nádherných duchovních kantát. Dirigent Helmut Rilling je nejen každou neděli se svými stuttgartskými soubory provozoval, ale také všechny natočil. Každé úterý po 6:30 večer vysíláme jednu z nich.
1: Na Proglasu vysíláme duchovní hudbu. Přináší chvíle pohody, klidu a tichého rozjímání. Ve večerních hodinách každé úterý, čtvrtek a pátek.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, Kutné Hoře a v Příbrami. Pokrývají tato města a okolí. Praha, Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Čáslav, Čelákovice, Jesenice, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Králův Dvůr, Kutná Hora, Mělník, Milovice, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram a Říčany. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Přesný čas vám přináší jen zbytečný stres.
2: Blíží se 13. hodina a přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
3: Je 13 hodin.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Kvůli srpnovému útoku na letiště v německém Lipsku chce ministr zahraničí Petr Macinka jednat s českými zpravodajskými službami. Někteří finanční poradci podle České národní banky zneužívají školní přednášky k získávání klientů. A kanadský premiér vyzval Spojené státy, aby začaly jednat o zmírnění obchodního napětí. Dobré středeční odpoledne u Zpráv Plusu. Vám přeje Ondřej Látal. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů Sobě chce v souvislosti s útoky na letiště v německém Lipsku v příštích dnech jednat s českými zpravodajskými službami. Řekl to před neformálním jednáním ministrů zahraničí Evropské unie v Irsku. Na letišti v Lipsku našli na začátku srpna dron s výbušninou poblíž ukrajinského nákladního letadla. Německá vláda včera ze zorganizování akce obvinila Moskvu a ohlásila uzavření ruského konzulátu v Bonnu a ruského domu v Berlíně. Podle Macinky jsou obvinění velmi vážná.
5: Ta zjištění jsou alarmující a nelze je brát na lehkou váhu. Opravdu to není v rovině nějakých mediálních spekulací, že by to byla nějaká vnitropolitická hra. To tomu bohužel nenasvědčuje. Já také ještě se budu chtít bavit o tom s našimi službami, které nepochybně také nějaké zjištění mají.
3: Macinka už dřív oznámil, že si k podání vysvětlení předvolá ruskou velvyslankyni v Česku Annu Ponomarjovovou. Česká národní banka varuje před finančními poradci, kteří zneužívají školní přednášky o finanční gramotnosti k propagaci vlastních služeb. Někteří nabízejí studentům své finanční produkty, sbírají jejich osobní údaje anebo slibují snadný přivýdělek. Centrální banka přitom nevydává žádná osvědčení, která by poradce k pořádání přednášek opravňovala. Ředitelé škol by si proto měli přednášející vždy dopředu ověřit a posoudit jejich motivaci.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Kanadský premiér Mark Carney vyzval Spojené státy, aby začaly s Kanadou jednat o zmírnění obchodního napětí. Podle něj je ještě možné zabránit obchodní válce, pokud budou mít Američané o dohodu skutečný zájem. Kanada od příštího týdne zavede na americké zboží odvetná cla ve výši 15 až 50%. Prezident Donald Trump zatím na výzvu kanadského premiéra nereagoval.
6: Carney řekl, že jednání mohou pokračovat, až Washington přestane hrát hry a začne jednat vážně. Podle něj musí dohoda respektovat i kanadskou suverenitu, včetně francouzského jazyka a kultury Quebecu. Napětí přiživuje i Trumpovo přejmenování jezera Ontario na jezero Amerika a posměšný příspěvek ministra obrany Pita Hexeta o kanadských kadetech, který Carney označil za jednání pod úroveň jeho úřadu. 8. září mají začít platit kanadská cla na 700 amerických produktů jako odpověď na americká 50% cla. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Přidáme dopravu na Plusu. Na D1 na výjezdu z hlavního města směrem do Brna opatrně před průhonicemi. Okolo 5. kilometru je na vozovce vysypaný náklad Eternitu, blokovaný je levý pruh, auta prudce vybočují doprava. Na D1 před Brnem směrem z Prahy zastavují kamiony u Popůvek na kilometru 185, sunou se pak pravým pruhem až do zúžení u sjezdu na dálnici D2 na kilometr 196. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy se zpomaluje u Modřic na 3. kilometru. Na D8 směrem z Prahy do Ústí nad Labem se kolona krátí. Nákladní soupravy zastavují před Kralupy na osmém kilometru. V obou pruzích se následně jede pomaleji zhruba z 11. kilometru. Na 17. pokračují s odklízením následku nehody. Průjezdný zůstává pouze pravý pruh. V Praze ve Strakonické směrem z centra města začíná kolona těsně za Barandovským mostem, zdržení 10 až 15 minut k omezení před Malou Chuchlí, levý pruh tam zabrali silničáři. A na výjezdu z Těšnovského tunelu směrem do centra Prahy stále blokují pravý pruh následky střetu dvou osobních aut, tam se ale výrazněji nezdržíte. Dobře dojďte. Od západu bude postupně oblačno až zataženo, hlavně na horách. Na severu se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty dnes přes den 21 až 25 stupňů. Na jihu Moravy až 28, v tisíci metrech na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. To byly zprávy, posloucháte Plus.
0: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Kuchyňský stůl za čtení do deníku. Hledáme svátosti pár raných okamžiků a od mírových dohod zvedneme se na poslední chvíli. Jdem válčit do válek, které jsme ty ani já nevyhlásili.

a ty mi odpustíš, když posté ztratím klíče přes kuchyňský stůl.

na poslední chvíli. Jdeme válčit do válek, které jsme ty ani já nevyhlásili.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Olomoučtí archeologové zkoumají nález doby bronzové v jeskyni u Javoříčka. Jeskyňáři tam při odkrývání prostor nově objevené jeskyně našli část keramické nádoby a kostěné šídlo staré přibližně 3000 let. Nálezy pocházejí z pozdní doby bronzové. Odborníci z vlastivědného muzea v Olomouci nyní odebírají vzorky pro radiokarbonové datování a paleobotanickou analýzu. Ty by mohly napovědět více o tom, jak lidé jeskyni v minulosti využívali. Podle archeologů mohly nalezené předměty souviset například s narušeným hrobem, ukrytým pokladem nebo kultovními obřady. Výzkum komplikuje velmi stísněný prostor jeskyně, ve kterém může současně pracovat jen několik lidí. Archeologové další nálezy zatím nepředpokládají. Samotná jeskyně byla objevena loni a letos získala ocenění České speleologické společnosti za nejvýznamnější objev v Česku.

rány. Tobě svěřujeme opojení i stesk, hojivou mastí pomazány, v jizvách tvého slunce lesk.

psání, Bože, můžeš vrátit čas. Ale nevím, zda je kmání, zda slyšíš duše mé hlas. A tak čekám na tu chvíli, až se zase rozední. Vzpomínám na tvůj hlas.

0: Doslova za pár hodin se dnes na Piacetě před Janáčkovým divadlem v Brně odehraje koncert Pod širým nebem. Jeho pořadatelé vás zvou na zahájení letošní sezóny Brněnského národního divadla. Od 18 hodin můžete mimo jiné sledovat ukázku z připravovaného repertoáru. A co dalšího chystá? Na to se teď zeptáme ředitele Národního divadla v Brně Martina Glázla. Glázra, kterého už vítám ve vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane řediteli, povězte nám, kdo na dnešním koncertě vystoupí, na koho se můžeme těšit.
1: Dneska to bude tak, jak už jsou diváci zvyklí ve velkém stylu, uslyší celý orchestr, celý sbor a vlastně všechny solisty opery Národního divadla v Brně a večer, vlastně podvečer, bude moderovat Anička Glisnerová a Pavel Čeněk-Vaculík z Činohry.
0: Mohl byste nám trošku přiblížit novinky nadcházející sezóny, na co bychom si mohli do divadla zajít?
1: Národní divadlo Brno připravuje 18 premiér a dva velké mezinárodní festivaly. První premiéra, protože my už zkoušíme od půlky srpna, oni ty divadelní prázdniny jsou strašně kraťoučké, nás čeká v Janáčkově divadle. Bude to balet Maska, taková rozlučková choreografie Maria Radačovského. Další premiérou bude festivalová premiéra Janáčkova Šárka, to bude imerzivní představení, velmi nezvyklý způsob s velkým zapojením diváků v Pesedním domě. Budeme hrát, režíruje Jiří Hařman, umělecký šéf opery. A první dvě premiéry Činohry se už samozřejmě také zkoušejí. Jednak to bude novinka autora s takovým zvláštním jménem SDH, je to pseudonym samozřejmě, a hra se jmenuje Mucha, Mucha, Mucha, přičemž jeden mucha je Alfons, druhá mucha je ta známá brněnská zpěvačka, třetí mucha je Překvapení. Věřím, že to bude zajímavá komedie o některých jako brněnských tajemstvích. A v Mahenově divadle nás čeká Patriarcha, hra, kterou se objednalo Finské národní divadlo pro 140. výročí svého vzniku, režíruje Aminata Keita. Je to o bílých mužích, kteří neumí odejít včas do penze a předat vládu nad firmou či světem mladším generacím. Ale chystáme to samozřejmě mnohem víc. Já mám radost z koprodukčních projektů, které nás čekají v opeře. Mistři pěvci norimberští na samém závěru sezóny v koprodukci s Madridem a Kodaní, předtím nový Don Giovanni, v režii zase Jiřího Hermana, koprodukce s francouzským KN a s městským divadlem v Lucemburku. A úžasná věc se podařila v Činohře. Po mnoha letech vyjednávání jsme se domluvili s bývalým šéfem vídeňského Burgtheatru, který předtím vedl úspěšně Rezidenciát v Mnichově, s Martinem Kušem, z nejzajímavějších režisérů evropských, a bude s naším souborem režírovat Frischovu Andoru. A k tomu nás čeká samozřejmě jako spousta dalších věcí. Paní Pitová, kterou bude režírovat Daniela Špinar, to je hra, kterou pro nás píše Petr Kolečko, nebo inscenace, na kterou já se těším, velmi budu ji režírovat já, budu mít premiéru po novém roce a už název je takový, že myslím, nikoho nenechá v klidu. Jmenuje se Katarina, anebo Krása zabíjení fašistů.
0: Zní to všecko velice zajímavě. Od kdy bude předprodej na premiéry?
1: My jsme v prodeji vlastně už od loňského jara. Celá operní a baletní sezona je nasazena až do příštího června, takže diváci už si teď mohou vstupenky koupit a činoherní představení jsou v prodeji vždycky na 3 měsíce dopředu, takže vlastně do konce roku je k dispozici úplně všechno a myslím, že někdy na konci října pustíme do prodeje vánoční předplatné, což je u našich diváků velmi oblíbený způsob, jak udělat radost svým blízkým, a tam budou, myslím, mnohé z těch novinek nebo z novinky z minulé sezóny.
0: Když se ještě vrátím k tomu dnešnímu koncertu, vstup na něj je volný, je třeba si nějak předem rezervovat místo?
1: Já myslím, že už se z toho stala krásná tradice, že Brňané to znají a ti, kteří to neznají, tak jsou srdečně zváni. Piaceta před Janáčkovým divadlem je dostatečně veliká. Myslím, že jsme to jednou spočítali, že tam bylo asi 3 500 diváků, kteří tak průběžně kolotají, protože kromě toho, že je tam ten koncertní program připravený, který se promítá i na velkou plošnou obrazovku, aby bylo vidět i zezadu, tak tam chodí naši kolegové uvaděči, rozdávají propagační materiál, mělo být na místě, myslím, koupit vstupenky, a na terasách Janáčkova divadla je připravený mint market s různými lokálními módními návrháři a tak podobně, a zároveň tam občerstvení od lokálních producentů. A vzhledem k tomu, že předpověď na dnešní večer je parádní, tak věřím, že to může být pro všechny ty, kteří zahájili včera nový školní rok a my teda zahajujeme novou sezonu, příjemný způsob strávení takového pozdně letního večera.
0: Říká na Proglasu ředitel Národního divadla Brno Martin Glázer, pozval nás na koncert k zahájení letošní sezóny. Moc vám děkuji za váš čas a přeji, ať se vydaří nejen dnešní koncert, ale celá nadcházející sezóna.
1: Moc děkuji a srdečně zdravím.
0: Děkuji, naslyšenou. A já ještě připomenu, že dnešní koncert na Piacetě před Janáčkovým divadlem začíná v 18 hodin.

Je 13 hodin 31 minut. Na Proglasu otvíráme dnešek v kalendáři. Je středa 2. září 2026. Podle katolického kalendáře památka lyonského biskupa, mnícha a kajícníka ze 4. století svatého Justa. Na dnešek připadá i 81. výročí definitivního konce druhé světové války. Tečku za hrůznou kapitulou v dějinách lidstva udělala bezpodmínečná kapitulace Japonska, stvrzená v Tokijském zálivu na palubě americké bitevní lodi Missouri.

ale najednou já. Ale najednou já jsem. Ale najednou já jsem v zemi.

Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a... Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím se. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím se v krajině.

0: Так прекрасно.
1: Rovných stalet by se dnes dožil kněz a řeholník, filozof, teolog a přírodovědec Josef Petr Ondok z kongregace Bratří nejsvětější svátosti, tedy Petrinů. Po kněžském svěcení roku 1951 tento českobudějovický rodák studoval filozofickou fakultu v Brně. Za organizování vzdělávacích kroužků pro studenty byl komunistickým režimem uvězněn na 12 let. Po propuštění v roce 1963 pracoval v zemědělství, později jako vědecký pracovník Botanického ústavu Akademie věd v Třeboni. Podílel se na duchovní správě v Růženeckém kostele v Českých Budějovicích. Po vzniku Jihočeské univerzity působil na jejich fakultách, teologické a biologické. Zabýval se etickými aspekty přírodních věd a jejich vztahu s teologií a filozofií. Odešel v roce 2003. Z bohatého díla pátera Josefa Petra Ondoka zmiňme alespoň tituly Muklovský Vatikán, ateismus, vesmír a Bůh, důkaz nebo hypnóza Boha, přírodní vědy a teologie.
2: Právě vstáváš, když slunce vychází a srdce města

79 let se dnes dožívá kardinál komoří svaté církve římské, prefekt vatikánského dikasteria pro laiky, rodinu a život a předseda nejvyššího soudu městského státu Vatikán Kevin Joseph Farrell, Američan s irskými kořeny, člen kongregace legionářů Krista. Svátek slaví Adéla. Jméno z německého Adelaide znamená bytost ušlechtilá, vznešených způsobů postavy.

0: Byla 14. hodina ve středu 2. září, posloucháte Proglas a v tuto chvíli vám nabízíme odpolední hudební kompas.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: Americká klezmerová legenda The Klezmatics vystoupí 11. listopadu v kostele svatého Václava v Opavě. My si jako pozvánku poslechneme tři skladby z alba We Were Made for These Times, které vyšlo letos v květnu. Začneme písní Un, Deux, Un, Trois.

Posloucháme ukázky z letos vydaného alba americké skupiny The Klezmatics s názvem We Were Made for These Times. Skupina, která vznikla v roce 1986 a letos tedy slaví 40 let od svého vzniku, patří k průkopníkům moderní klezmerové a jidiš hudby na světové scéně. Velmi brzy se prosadila na tehdy vznikající scéně World Music. Za svou dlouhou kariéru získala řadu významných ocenění, včetně Grammy. A její význam dobře vystihuje přezdívka Rolling Stones klezmeru. Přitom její hudba dávno překročila hranice tohoto hudebního stylu. The Klezmatics ke svým kořenům přidávají jazz, rock, gospel, avantgardu i různé podoby world music. Na svém novém albu spolupracovali například s 30členým gospelovým souborem Lavender Life Choir s kolumbijskou skupinou La Manga, s krymsko-tatarským kytaristou Enverem Ismailovem nebo s jazzovými hudebníky Williamem Parkerem a Jasonem Brandonem Lewisem. Album je navíc trojjazyčné, zpívá se na něm anglicky, jidiš a španělsky. V rámci svého aktuálního výročního turné přijede skupina The Klezmatics 11. listopadu do Opavy. Koncert se koná v kostele svatého Václava a je součástí zimní edice festivalu Slunovrat. My si teď z nového alba The Klezmatics poslechneme ještě skladby Pikler's Dance a King Gold Fun Sun Tata Dance.

0: Poslouchali jsme americkou skupinu The Klezmatics, která 11. listopadu vystoupí v Opavě. Zítra ráno vás v hudebním kompasu budeme zvát na Vysočinu na festival Tremský širák. A zítra odpoledne si představíme norskou jazzovou skupinu Krunsta Čuetré. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

Je 14 hodin 30 minut středa 2. září a dobré odpoledne s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. V katolické církvi je památka svatého Justa, lyonského biskupa, mnicha a kajícníka ze 4. století. Stovku by dnes oslavil kněz, filozof, teolog a přírodovědec Josef Petr Ondok z kongregace Petrinů, vězeň komunistických žalářů. Odešel v roce 2003. 95. by oslavil argentinský kněz a řeholník, filozof a teolog jezuita Juan Carlos Scannone, reprezentant teologie lidu, učitel papeže Františka jako mladého seminaristy Bergoglia. Na věčnosti je od roku 2019. 81 let nás dělí od definitivního konce druhé světové války, kapitulace Japonska. 90 let by se dožil malíř, grafik, kreslíř, karikaturista a scénograf Vlastimil Zábranský. Tento svět opustil v roce 2021. 72. narozeniny by oslavil v srpnu zesnulý jezuita profesor Richard Čemus, kněz a učitel spirituality křesťanského východu, bývalý vatikánský diplomat v Moskvě a někdejší spirituál České koleje Nepomucenům v Římě. Tento den roku 1990 zahájilo svůj první školní rok obnovené biskupské gymnázium v Brně. 2. září 2004 biskup František Radkovský posvětil kostel v trapistickém klášteře Matky Boží v Novém Dvoře. Před 6 lety zemřela textařka Jiřina Fikejzová. 79. narozeniny slaví kardinál komoří svaté církve římské, prefekt vatikánského dikasteria pro laiky, rodinu a život a předseda nejvyššího soudu městského státu Vatikán Kevin Joseph Farrell, Američan s irskými kořeny, člen kongregace legionářů Krista. A svátek má Adéla. Jméno z německého Adelaide znamená bytost ušlechtilá, vznešených způsobů a postavy. Adélám blahopřejeme k dnešnímu svátku. Na Proglasu stále pokračujeme proudem písniček. V 15 hodin přeladíme na zprávy Českého rozhlasu Plus a od 16. hodiny naladíte folklorní okénko. Dnes bude věnováno Darině Laščiakové, slovenské zpěvačce, interpretce lidových písní, folkloristce a rozhlasové redaktorce. Darina Laščiaková pocházela z Oravy a celoživotně se věnovala lidové hudbě a zvykům svého rodného regionu. Vystudovala hudební vědu a národopis a během studií se stala členkou folklorního souboru Lučnica. Od roku 1961 více než 30 let pracovala jako hudební redaktorka bratislavské redakce Československého rozhlasu pro lidovou hudbu. Od roku 1976 byla solistkou orchestru ludových nástrojů. Získala řadu ocenění, naposledy v roce 2025 mimořádnou cenu Matice slovenské. To je tedy pozvánka na dnešní odpoledne s Proglasem. Teď pokračujeme písničkami, budou nám zpívat Pavlína Jíšová a Adéla Bohadlo.

0: co bys tak řekl tomu?
1: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
2: Generální audienci vedl dnes papež Lev XIV. Poprvé po letní pauze na zaplněném svatopetrském náměstí. Zahájil novou sérii katechezí věnovanou pastorální konstituci druhého vatikánského koncilu Gaudium et Spes. V úvodu připomněl, že církev nemůže stát stranou dění ani propadat skepsi.
3: Tále sdílení s lidstvem je cestou, kterou Kristus vyžaduje také od církve. Právě proto koncilní konstituce Gaudium et Spes se otevírá slovy, která církev vnímá jako vlastní, že radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, patří k církvi. Je to právě toto sdílení, které nás vede k tomu, abychom vystoupili z pasivity a lhostejnosti, když se díváme na události, které se odehrávají. Díváme se na dějiny a život lidí. Především, když stojíme před rychlými a hlubokými změnami, které dnes zakoušíme.
2: Petrův nástupce poukázal také na konkrétní paradoxy moderního světa, od jednostranného technologického pokroku až po přetrvávající chudobu a válečné konflikty. Zdůraznil, k jakému postoji jsou křesťané v této realitě voláni.
3: Křesťanské sdílení tedy vyžaduje, abychom se obtížili realitou a také, abychom odmaskovali protiklady, které charakterizují osobní a společenský život současného světa. Například je zde vědecký a technologický pokrok, který nabízí stále nové možnosti, ale pouze některým. A ne vždycky lidská bytost dokáže je využít ve svůj prospěch. Je zde větší znalost zákonů společenského života, ale doprovází také nejistota ohledně směřování, které máme mít. A nebo je zde velká otevřenost pro bohatství, možnosti a ekonomické možnosti. Bohužel, ale dnes, stejně jako v období koncilu, velká část obyvatel celého světa je ještě stále soužována hladem a bídou. A nebo sdílené vědomí, že je v sázce budoucnost naší planety a zároveň je zde neschopnost řícit se sobeckého konzumu a iluze, že válka je účinnou cestou pro budování míru.
2: Tlumočil slova svatého otce pro televizi Noé Petr Smolek.

Nikdy jsem nechtěl ženu fenku, a tak mám ženskou kočičí. Věčně se couráš někde venku, jak si má, tak seš kdo ví čí. Nejsou to zrovna snadné.

kdy ses to narodil maličký. A co se to se světem stalo? Před sebou máš život celičký, ale radosti v něm zbylo málo. Vždyť místo kosů teď létají stíhačky. To, že pár bláznů se opilo mocí, světlo a tma se smíchaly do šedé, slunce se skrylo

Moc bych ti přál, ty náš maličký, aby ses probudil do lepší doby, aby si vyrůstal v míru a bezpečí.

rozjet se kamkoliv. Vždycky se vrátíš zpět, tak jak ti velí tvé srdce, které buší. Prožij sto životů a uč se odpouštět všem, kdo se štvali za zbloudilou duší. To všechno věděli,

0: produkce. Tématem letošního ročníku je skromnost a festival nabízí prostor k přirozenému setkání čtenářů, autorů, nakladatelů, umělců i rodin s dětmi. Co je cílem festivalu, řekla ředitelka a zakladatelka festivalu Tabu, Tereza Horvátová.
1: Těch důvodů, proč Tabuk děláme, je velké množství, není to prostě jenom jeden cíl. To určitě ta základní myšlenka bylo poukázat na to, že jsou malí nakladatelé, kteří dělají velou práci a vlastně jsou trošku ve stínu těch velkých nebo těch, kteří se dokážou zaplatit reklamu. Takže dostat tyhle lidi na jedno místo, pravý čas a trošku jako na ně poukázat, bylo důležité pro nás. No a pak máme spoustu ještě dalších jiných důvodů. My sami vydáváme knihy pro děti, takže naše nakladatelství Baobab vydává knihy pro děti a my vlastně tady shromažďujeme i malá nakladatelství, která se zabývají kvalitní produkcí pro děti. Svět je zaplavený kýčem a prostě strašnými věcmi, co se týče knižní produkce pro děti. Takže ten výběr je také důležitý, ukázat, co je dobré číst, jaké knihy vycházejí. A samozřejmě tím souvisí třeba i téma ilustrace, současné české i světové ilustrace, to je všechno, čím se zabýváme. Zásadní pro nás je i to udělat něco pro Tábor, ukázat také to město lidem, kteří přijedou zvenku, nějak to tady rozzářit prostě na ty 3 dny, 4 dny, vlastně změnit to město tak, jak si představujeme, že by mohlo ideální město fungovat.
0: Horvátová dále popsala atmosféru festivalu.
1: Každý, kdo přijede, ten najde nějaké místo, protože Tabuk není jenom na jednom místě koncentrovaný. Když přijedete do centra Tábora, tak určitě si nemůžete minout trh, který je vlastně v ulicích toho starého středověkého města. Ale jinak máme několik základen, které jsou jak v centru, tak poblíž centra, kde se vlastně Tabuk odehrává. Ty 4 základní jsou elektrárna u Lužnice, což je naprosto nádherné místo, taková stará elektrárna s trošku chrámovou atmosférou. Další je cesta starý mlín u Tismenického potoka. Potom máme truhlárnu, což je opravdu také vlastně staré místo, které jsme objevili v Táboře před pár lety a vlastně jsme z něho udělali takovou galerii a divadlo a sítotiskovou dílnu. To je takové srdce toho festivalu. A potom střelnice, což je bývalý spolkový dům, kde vlastně také bude velký program dětský a tak. Ale ty programy se odehrávají i jinde. Ony se odehrávají třeba i v zahradách, v soukromých zahradách a bytech. Prostě všude možně. A ta atmosféra je tady taková, že lidé přijedou a potkávají se. Hodně jsou rádi, že jsou spolu a ta setkání nejsou nějak obrovská. Jsou to spíš komorní setkání a výstava je taková familiární a radostná, řekla bych.
0: Letošní ročník nese téma skromnost. A jak souvisí skromnost s knihou jako objektem? O tom pokračuje Horvátová.
1: To téma skromnosti nám připadá v dnešní době hodně důležité. Zdá se nám, že prostě žijeme v takové době, kdy my sami jsme v blahobytné společnosti, ale svět kolem má spoustu problémů a vidíme, že prostě ta civilizace, tak jak jsme si ji vymysleli a jak ji žijeme, začíná s ní to být komplikované. Takže se musí hledat nové cesty, jak prostě ten svět, ve kterém žije mnoho lidí, udržet a jednou z těch cest se nám zdá, by mohla být právě skromnost. Knihy a skromnosti, to je opravdu důležité téma, protože já si myslím, že dobrá kniha, a to je taková věc, která se jakoby soustruží, jo? Že na začátku něco je a vy všechno musíte okrájet, ořezat, až zbyde ten absolutní dokonalý tvar. A na tom všem se podílejí ty profese knižní, jako jsou překladatelé, nakladatelé, editoři, redaktoři, ilustrátoři, grafičtí designéři. Vlastně spolu se snaží dosáhnout toho dokonalého tvaru. Ten dokonalý tvar vlastně často je skromný, to nemusí být nic exkluzivního. Prostě krásná kniha může být i úplně obyčejná, malá, jednoduchá knížka. A to je na knize nádherné.
0: Řekla Tereza Horvátová, ředitelka festivalu malých nakladatelů v Táboře Tabuk. Ještě doplním, že festival potrvá až do neděle 6. září a podrobnější informace jsou k nalezení na webových stránkách tabuk.cz.

0: Tato kočka poslouchá Proglas.
1: Potřebujete vypnout? Zapněte Rádio Proglas.
2: Blíží se 15. hodina a s ní zprávy Českého rozhlasu Plus.
3: Knihu Převaděč mezi dvěma světy.
4: 15 hodin pokračuje odpolední Plus s Lucií Vopálenskou. Přeji příjemný poslech.
5: Český rozhlas Plus.
4: Německo zaznamenalo v posledních 24 hodinách zkraty na dvou významných elektrických rozvodnách. Proč část politiků nevylučuje sabotáž ani zapojení cizí mocnosti? Jak Teherán reaguje na americké údery, které prý podle režimu zasáhly také svatebčany na jihu země? A může dát zkoumání ostatků Jana Masaryka definitivní odpověď na příčinu jeho smrti? Nejprve jsou tu ale zprávy s Ondřejem Látalem.
6: A přeju dobré středeční odpoledne s Plusem. Kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok by Evropská unie mohla s Českem zahájit řízení o nadměrném schodku. Upozorňuje na to Národní rozpočtová rada. Podle ní totiž ministerstvo financí v tiskové zprávě k návrhu rozpočtu manipuluje s čísly, když uvádí, že je schodek v poměru k hrubému domácímu produktu 2,8%. Podle předsedy rozpočtové rady Mojmíra Hampla je to ale 3,5%. Vláda konkrétně počítá s deficitem 389 miliard korun. Klíčové podle Hampla bude uznání obranných výdajů. To by mohlo Česko před unijním řízením o nadměrném schodku zachránit.
7: To je právě kouzlo té únikové doložky. Pokud tedy Evropská komise uzná všechny ty výdaje, které budeme deklarovat jako obrané a Česká republika nebude mít žádné další dodatečné výdaje, tak se tomu ještě příští rok, tomu řízení o nadměrném deficitu, můžeme vyhnout.
6: V případě řízení o nadměrném schodku dá Rada Evropské unie členskému státu doporučení, jak deficit snižovat. Reakci vlády zjišťujeme. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO označil bezpečnostní incidenty v Německu za vážné. Česko je podle něj připravené s unijními a aliančními partnery pracovat na opatřeních, která posílí společnou bezpečnost. Premiér to napsal na síti X. Představitelé německé vlády včera obvinili Rusko ze srpnového hybridního útoku na letiště v Lipsku. Úřady zároveň vyšetřují dnešní výbuch neznámého předmětu v Augsburgu na jihu Německa anebo útoky na rozvodny na východě a na západě země. Detaily nabídneme v odpoledním Plusu po zprávách.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Kanadský premiér Mark Carney vyzval Spojené státy, aby začaly s Kanadou jednat o zmírnění obchodního napětí. Podle něj je ještě možné zabránit obchodní válce, pokud budou mít Američané o dohodu skutečný zájem. Kanada od příštího týdne zavede na americké zboží odvetná cla ve výši 15-20-50%. Prezident Donald Trump zatím na výzvu kanadského premiéra nereagoval.
8: Carney řekl, že jednání mohou pokračovat, až Washington přestane hrát hry a začne jednat vážně. Podle něj musí dohoda respektovat i kanadskou suverenitu, včetně francouzského jazyka a kultury Quebecu. Napětí přiživuje i Trumpovo přejmenování jezera Ontario na jezero Amerika a posměšný příspěvek ministra obrany Pita Hexeta o kanadských kadetech, který Carney označil za jednání pod úroveň jeho úřadu. 8. září mají začít platit kanadská cla na 700 amerických produktů jako odpověď na americká 50% cla. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
6: Létat nad Ruskem už podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského není bezpečné. Ukrajinské drony tam podle něj budou útočit i dál. Zelenský proto varoval ruské i zahraniční letecké společnosti, aby se ruskému vzdušnému prostoru vyhýbali.
9: Ukrajina nezahrožuje civilní aviaci.
10: Ukrajina nebude podle Zelenského záměrně ohrožovat civilní letecký provoz. Nechce vystavit žádné letadlo nebezpečí. Bude ale třeba počítat s přítomností ukrajinských dronů nad ruským územím.
9: Nebo nad Rusií zaraz dla dronů.
10: Dokud je válka, nebe nad Ruskem patří dronům a není v něm místo pro civilní letecký provoz, uvedl Zelenský. Ukrajinské drony dokázaly, že jsou schopné zasáhnout sklady ruského internetového obchodu Wildberries u Moskvy i cíle u Petrohradu. Ukrajinský prezident slíbil pozastavení dronových náletů v době případných mírových rozhovorů v Moskvě, podobně jako to bylo, když minulý týden do ruské metropole přiletěl šéf CIA John Ratcliffe. Z Ukrajiny Pavel Novák, Český rozhlas.
6: Podle ruského prezidenta Vladimira Putina znějí Zelenského výroky jako terorismus a s teroristy se podle něj nejedná. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Na železničním přejezdu na trati mezi Kostelcem na Hané a Prostějovem se odpoledne srazil nákladní vůz technických služeb s osobním motorovým vlakem. Při nehodě se zranilo 8 lidí, z toho 3 z auta. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
11: Ten vlak částečně vykolejil, na místě jsou všechny složky integrovaného záchranného systému. Po zadokumentování nehody policií budou hasiči správy železnic odstraňovat to nákladní auto z kolejiště a budou nakolejovat ten osobní vlak. V tomto úseku je v tuto chvíli provoz zastaven.
6: Podle informací Českých drah bude provoz na trati podle prvotních odhadů zastavený do 18 hodin. V Benátkách začíná 83. ročník jednoho z nejstarších filmových festivalů na světě. Zlatého lva za celoživotní dílo převezme americký herec, režisér a producent George Clooney. Českou kinematografii bude na přehlídce zastupovat digitálně restaurovaný snímek Valérie a Týden divů.
12: Snový film natočil režisér Jaromil Jireš v roce 1970. Příběh vypráví o 13-leté Valerii, která za jeden týden prožije řadu surrealistických událostí a poprvé se setkává s dospíváním a láskou.
13: To, co od tebe chci, je sladké.
12: Benátský festival uvede v premiéře také nové drama Společnost režiséra a herce Caseyho Afflecka. Mimo soutěž pak budou pořadatelé promítat také dokument o britské skupině Oasis. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
6: Na Plusu máme čerstvé dopravní informace. D1 směrem z Brna do Prahy, kousek před Velkou Býteší na kilometru 163,5 je po požáru kamionu uzavřená. Poslední volný sjezd je na exitu 168,9 křížů. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy trvá zdržení hlavně pro kamiony. Sunou se od Ostrovačic z kilometru 179. Osobní auta brzdí až v Brně před sjezdem na Mikulov na kilometru 193. A v Praze na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti čekejte potíž u Jesenice na 82. kilometru. Přímo v omezení blokují pravý pruh 2 nabouraná osobní auta. Průjezd je teď dost komplikovaný, jede se pomalu a kolona začíná za Modleticemi. Dobře, dojeďte. Zítra bude oblačno, zpočátku místy až polojasno, na severu se objeví místy, jinde jen ojediněle déšť nebo přehánky, teploty 21 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
14: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

košile, za sebou tahne tašku z dárky pro děti, co se na ní těšile, jenže přestale jezdit vlaky. Od chvíle, co zmizela ve dveřích, sedím sám ve výpravní hale, pořád ještě neschopnej uvěřit,

0: Dozněla píseň Koráby od skupiny My tři a vy. Zítra od 17.30 se v Praze na zahradě Muzea literatury uskuteční uvedení knihy Konec pohádky za účasti autorského týmu. Publikace se věnuje proměně vizuální stránky dětských knih v letech 1869 až 1969 a zmiňuje nejen známé ilustrátory a ilustrátorky, ale také téměř zapomenuté tvůrce. Bližší informace řekla naše redaktorce Janě Rambouskové, jedna z editorek, Bronislava Rokitová.
1: Naše kniha Konec pohádky je o ilustrovaných knihách pro děti, a pro děti ale vlastně moc není, protože se jedná o odbornou obrazovou publikaci z oblasti dějin výtvarného umění. Je tady hlavně pro dospělé, ale v knize naleznete kolem 450 obrázků a ty děti jistě zajímat budou. Pokud jste se ptala na to, jak je obsáhlá, tak obsáhlá skutečně je, má 624 stran, ale snažili jsme se ji koncipovat přívětivě, aby ji bylo možné číst různými způsoby. Jsou zde například přehledy čistě literární, jsou zde příběhy o výtvarně výrazných ilustracích, kratší pojednání o ilustrátorkách českých i slovenských, no a potom samozřejmě chronologické části, které jsou rozdělené výraznými daty pro ilustraci i společnost. A pokud jste se ptala, jestli nás něco překvapilo, tak určitě to bylo ohromné množství těch zapomenutých knih, se kterými jsme se setkávali. A taky samozřejmě jsme odhalovali různá neznámá místa, zabývali jsme se 19. stoletím, odhalovali jsme situaci v rámci česko-německých vztahů a neopomíjeli jsme ani slovenskou scénu nebo dění v těch různých vypjatých válečných časech.
0: Říká Bronislava Rokitová, editorka knihy Konec pohádky. Na koncepci publikace se také podílela Eva Bendová a texty jsou kromě dvou zmíněných autorek dílem Velmy Hubáčkové, Jany Mikašové a Lukáše Prokopa. Knihu vydal Památník národního písemnictví ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor Vitae.
2: Jsem děsně línej, umím jen pár akordů. Proč bych se namáhal, dám si panáka na kuráž a půjdu vodům dál.

chlasce mi dere z prášky na rozum. Tak si jdu z flašky zalít vodkou rum.

0: Ďakujem krásne.
1: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
2: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
1: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
2: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
1: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
2: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
3: Je 15 hodin 31 minut ve středu 2. září jste se naladili Proglas. Od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. V katolické církvi je památka svatého Justa, lyonského biskupa, mnicha a kajícníka ze 4. století. Stovku by dnes oslavil kněz, filozof, teolog a přírodovědec Josef Petr Ondok z kongregace Petrinů, vězeň komunistických žalářů. Odešel v roce 2003. 95. by oslavil argentinský kněz a řeholník, filozof a teolog jezuita Juan Carlos Scannone, reprezentant teologie lidu, učitel papeže Františka jako mladého seminaristy Bergoglia. Na věčnosti je od roku 2019. 90 let by se dožil malíř, grafik, kreslíř, karikaturista a scénograf Vlastimil Zábranský. Tento svět opustil v roce 2021. 81 let nás dělí od definitivního konce druhé světové války, kapitulace Japonska. 72. narozeniny by oslavil v srpnu zesnulý jezuita profesor Richard Čemus, kněz a učitel spirituality křesťanského východu, bývalý vatikánský diplomat v Moskvě a někdejší spirituál České koleje Nepomucenum v Římě. V tento den roku 1990 zahájilo svůj první školní rok obnovené biskupské gymnázium v Brně. 2. září 2004 biskup František Radkovský posvětil kostel v trapistickém klášteře Matky Boží v Novém Dvoře. Před 6 lety zemřela textařka Jiřina Fikejzová. 79. narozeniny slaví kardinál komoří svaté církve římské, prefekt vatikánského dikasteria pro laiky, rodinu a život a předseda nejvyššího soudu městského státu Vatikán Kevin Joseph Farrell, Američan s irskými kořeny, člen kongregace legionářů Krista. A svátek slaví Adéla. Jméno je německého původu z jména Adelaide a znamená bytost ušlechtilá, vznešených způsobů a postavy. Adélkám blahopřejeme k dnešnímu svátku. Na Proglasu nás ještě čeká půl hodinka odpoledního hudebního proudu. Například vás ještě pozveme do Olomouce, Rancířova nebo Bedřichova. Od 16. hodiny pak naladíte folklorní okénko, které pro vás připravila redaktorka Helena Bretfeldová. Dnes bude věnováno Darině Laščiakové, slovenské zpěvačce, interpretce lidových písní, folkloristce a rozhlasové redaktorce. Darina Laščiaková pocházela z Oravy a celoživotně se věnovala lidové hudbě a zvykům svého rodného regionu. Vystudovala hudební vědu a národopis a během studií se stala členkou folklorního souboru Lučnica. Od roku 1961 více než 30 let pracovala jako hudební redaktorka bratislavské redakce Československého rozhlasu pro lidovou hudbu. Od roku 1976 byla solistkou orchestru ludových nástrojů. Získala řadu ocenění, naposledy v roce 2025 mimořádnou cenu Matice slovenské. To je tedy pozvánka na 16. hodinu. Teď nám bude hrát Alfa Srdnec Fanda Proudu.

0: Blíží se první zářijová sobota a s ní tradiční mariánská sklářská pouť na Kristiánově. Osadu najdete v Bedřichově v Jizerských horách a tuto sobotu se můžete přijet na oslavy 250 let od zahájení tavby skla ve zdejší huti. Informuje o tom naše spolupracovnice v kraji Olga Valentová.
1: Akce začne v sobotu v 9 hodin. V 9.30 pak uctíme památku zakladatele sklářské osady Johana Leopolda Riedla na místním hřbitově a následovat bude poutní mše svatá pod širým nebem. Letošní pouti se zúčastní i přímý potomek zakladatelů pan Georg Riedl, který představuje 10. generaci tohoto sklářského rodu. Výročí připomene také ražba pamětních mincí s motivem 250 let Kristiánova a představení dětského komiksu o historii osady. V kulturním programu se představí folklorní soubor Šafrán a Šafránek. Pod názvem Katastrofální předpověď počasí pak vyslechneme jarmarční písně. Tradičními účastníky jsou pak Zlatý holky s písničkami o Jizerských horách. Na Kristiánov se dostanete pouze pěšky po turistických cestách z Janova nad Nisou, Bedřichova, Hrabětic a Josefova dolu nebo na kole po značených cyklotrasách. V den slavnosti budou posíleny autobusové spoje městské hromadné dopravy linky číslo 101, která jede z centra Jablonce nad Nisou směrem na Bedřichov. Program na Kristiánově bude probíhat do 16 hodin a vstup je zdarma. Z Kristiánova Olga Valentová.

0: Mezinárodní hudební festival Silberbauerovo hudební podií pokračuje sobotním vystoupením v kostele na Nanebevzetí Panny Marie v Rancířově. Podrobnosti má ředitelka akce Kateřina Málková.
1: Koncert s podtitulem Růžencové sonáty představí vynikající české interprety, houslistku Lucí Sedlákovou-Hůlovou a uznávaného varhaníka a čembalistu Jaroslava Tůmu. Dramaturgii večera umělci mistrně provázali se samotným místem konání. Program otevře Bíbrova 14. sonáta Na nebevzetí Panny Marie, která symbolicky rezonuje s patrocíniem rancířovského kostela. Vedle barokních klenotů, jakými jsou Pachelbelova Čakona nebo Bachova brilantní chromatická fantazie a fuga, zazní také jedinečné soudobé dílo. Jaroslav Tůma představí vlastní pětivětou kompozici Růženec světla, jež do staletími prověřeného repertoáru vnese moderní a vysoce expresivní duchovní rozměr. Přijďte se zaposlouchat do hudby, která prochází staletími, a prožijte podvečer plný hudební krásy a rozjímání v jedinečném prostředí rancířovského chrámu. Těšíme se na vás.
0: Vyzvala ředitelka festivalu Silberbauerovo hudební podií Kateřina Málková.

jako lis. Mám splín a zkouším aspoň stéblo najít. Prosím tě, leč mě, buď můj propolis.

0: uzdrav mě prosím, buď mou manukou.
1: Jak zvládnout cestu do školy bezpečně? I na to se zaměří rodinná akce Bezpečná cesta do školy. Koná se v neděli 6. září v Olomouckém parku na Flóře. Od 10 hodin návštěvníky čeká u pavilonu H program zaměřený na bezpečný pohyb dětí i možnosti trávení volného času. Součástí bude tradiční veletrh volnočasových aktivit. Akce pořádá nadace Bezpečná Olomouc. Více za pořadatele Kristýna Mechias.
2: Tato akce již tradičně nabízí prezentaci integrovaného záchranného systému. Několik let také prezentaci široké nabídky volnočasových aktivit. Tím hlavním cílem této akce je bezpečná cesta dětí do školy. Takže celá akce je zaměřena vlastně na tu tematiku bezpečnosti v rámci cesty do školy, jak v rámci dopravních prostředků, tak běžné bezpečnosti. Děti jsou tam upozorňovány na situace, které mohou nastat. Z díče programu má každá ta složka toho integrovaného záchranného systému prezentaci, jak aktivní na místě, to znamená formou různých stanovišť, kde je předváděna technika daného integrovaného záchranného systému, tak ať je to sanitka a všechny součástí té sanitky, tak je to taky potom ta aktivní ukázka té první pomoci, která se tam prezentuje. Co se týče městské policie a policie České republiky, tak jsou to zase různé vybavení těchto složek, to znamená auta, motorky, očistky prstů, opilecké brýle, je tam toho opravdu spousta. A co se týče hasičského záchranného sboru, tak také, plus tam vlastně jsou hasičské vozy, které mohou děti i dospělí projít, vyzkoušet si na nich různé věci, a součástí programu je potom aktivní ukázka havárie, vyprošťování havarovaného toho vozidla, je tam zásah jak záchranné služby, tak vlastně hasičů.
1: K největším lákadlům programu patří olympiáda o zajímavé ceny. Pokračuje za organizátory Kristýna Mechias.
2: Ta olympiáda spočívá v tom, že každý ten účastník projde soutěžní stanoviště. Stanoviště jsou jak v rámci integrovaného záchranného systému s úkoly, tak potom v rámci těch volnočasových prezentací, které tam jsou. A po splnění účastníci odevzdávají kartičku na stanovišti. Už za to, že to vyplní ty úkoly, tak dostávají krásná trička a další krásné dárečky. A ta jejich kartička jde do slosování potom o krásné ceny. Ty ceny jsou směřovány na volnočasové aktivity pro celou rodinu. Snažíme se, abychom přáli těm rodinám krásné zážitky, takže ať je to Zoolešná ve Zlíně, dinoparky, krokodýlky, akvaparky, kina, zoo Olomouc a další velice zajímavé aktivity. A taky tu olympiádu máme vlastně rozdělenou na 2 losování, jedno dopolední a jedno odpolední, aby se dostalo na všechny.
1: Plujete na vlnách Radia Proglas.

Vítejte, milí přátelé lidové hudby na rozhlasových vlnách. Jsme tu s dalším folklorním okénkem, opět bude vzpomínkové. 12. srpna 2026 odešla ve věku 94 let výjimečná slovenská zpěvačka, folkloristka, sběratelka lidových písní, ale také dlouholetá rozhlasová redaktorka paní Darina Laščiaková. My budeme na ní vzpomínat prostřednictvím především jejich písní. Hned ta úvodní prozradila, kde se vlastně narodila. Píseň Hej, podruháčom žijem z CDčka, které z výběru jejich rozhlasových nahrávek sestavil rozhlasový kolektiv v roce 2008, nám prozradil, že se narodila na Oravě. Oravský folklorní region je velmi specifický a samozřejmě v době, kdy Darina Laščiaková začala zpívat, tak byl poměrně neprobádaný. Její zásluhou, kdy dokázala vytěžit celou řadu svých sousedů, známých a vůbec starších zpěváků, o kterých se dozvěděla, tak jí vlastně přináší velkou zásluhu o zmapování lidových písní z jejího rodného regionu. Narodila se v obci Tvrdošín 23. listopadu roku 1931 a po mnoho let byla opravdovým pilířem svého rodného kraje, ačkoliv již po maturitě na gymnáziu v Trstěném odešla do Bratislavy, kde později vystudovala hudební vědu. Ale o tom až později. Teď si připomeneme její, dalo by se říci, nejznámější písně Šípovou ružičku, Keď mi srdce choré, neboli churaví, a Hej, konopa, konopa. Ať se vám dobře vzpomíná a ještě lépe poslouchá.

Dnešní folklorní okénko věnujeme vzpomínce na Darinu Laščiakovou, jednu z výrazných zpěváckých osobností Slovenska. Ačkoliv většinu svého života prožila v Bratislavě, vždy zůstávala věrná svému rodnému regionu. Jak už jsme si říkali, vystudovala hudební vědu a národopis, a to na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Během studií se stala členkou a solistkou folklorního souboru Lučnica. Na to vzpomínala s velkým dojetím, velmi o toto místo stála, a protože pocházela z poměrně početné a nepříliš majetné rodiny, tak zabezpečení jejího vysokoškolského studia nebylo pro rodinu ničím jednoduchým, ale právě proto, že se v útlém věku rozhodla pro službu lidové písni v tom nejlepším slova smyslu, tak pro Lučnicu bylo předpokladem právě vlastnictví indexu studentky nebo absolventky vysoké školy. Takže se rozhodla právě pro národopis. Měla k tomu ty nejlepší předpoklady už proto, že ještě v době, kdy studovala na gymnáziu, tak se pokoušela o sběr lidových písní a také o to, aby se sama naučila tyto písně správně interpretovat. Jejím velkým vzorem byla, jako naříkala, tetička Terezia Žadkuliaková, která ji naučila právě snad její vůbec nejznámější sadu písní, kterou zpívala, takzvanou svadobnou odobírku. Ale samozřejmě to mělo co dočinění s jejími počátečními sběry. Ostatně právě absolventskou práci, tedy diplomovou práci, opět věnovala lidové písni na Oravsku a už v té době, ještě než byla zaměstnankyní rozhlasu, tak pořádala sběry, vytěžovala vlastně starší zpěváky tohoto regionu a zaznamenávala jejich písně a zejména naučila se jejich správný přednes a frázování. Další ukázky jejího zpěvu si poslechneme teď.

No, zněla písnička Na kamenečku seděla, tak také ostatně nazvali výběr, který z nahrávek, které pořídila převážně s Olunem, ale také s lidovou hudbou Štefana Molotu v druhé polovině 20. století, kdy vlastně více než 30 let byla hlavní zpěvačkou orchestru ludových nástrojů Slovenského rozhlasu. Kameneček vlastně má co dělat s oním prostorem, na kterém vyrůstala, protože oblast Oravy je hornatá a kamenitá. Ostatně roháče, k nimiž na další písních bude odkazovat, měli co dělat právě s jejím rodným krajem. Poté, co vystudovala právě etnografii a hudební vědu, tak v roce 1961 získala místo jako hudební redaktorka Československého rozhlasu v redakci Bratislava jako redaktorka lidové hudby. Stala se autorkou mnoha rozhlasových redakcí o slovenské lidové písni. Těm nejznámějším patřil mnohačetný cyklus Hory, ľudia a pěseň, ve kterém posluchačům přibližovala život lidí z horských oblastí Slovenska, především ze své rodné Oravy. To bylo právě to vytěžování, o kterém jsme mluvili. Když později se seznámila s dalšími lidmi, tak jí napadlo, že kromě rozhlasových relací může své vzpomínky zhrnout do knihy, kterou také později vydala pod názvem Život s pěsňou. Právě tam připomínala osudy lidových zpěváků, které se už nevešly do již zmíněných rozhlasových relací. V té knize se zamýšlí víceméně s filozofickým přesahem nad poselstvím lidové písně v moderním světě. Sama písně sbírala a více než 200 jich nahrála právě v doprovodu Olunu neboli lidového souboru písní pod vedením Miro Dudíka, který na ní také velmi dojatě zavzpomínal. Teď si poslechneme dvě písně z Mijavy, které vyšly na CDčku z mojej klenotnice, a potom to, co bylo pro Darinu Laščakovou dominantní. To znamená sbírání svatebních a předsvatebních písní. Takže zazní svadobné písně s Podroháčou a svadobná odoběrka z Oravy, která se stala jakýmsi jejím erbem, kterou na řadě vystoupení prezentovala s velkým dojetím a se vzpomínkou na tetičku Tereziu Čatkuliakovou.

Tak to byla Darina Laščáková a její svadobná odoběrka, o které byla již několikrát řeč. V druhé polovině 20. století nebylo snad na Slovensku známější zpěvačky. Dala by se vystupovat paralela s moravskou Jarmilou Šulákovou nebo Vlastou Grycovou. Samozřejmě i tím, že pracovala v rozhlase, tak měla příležitost nahrát celou řadu takzvaných trvalek. Mnohé z nich vyšly na gramofonových deskách. Absolvovala řadu koncertů ještě jako solistka lučnice, samozřejmě s Olunem, ale také s dalšími různými sestavami, již zmíněná lidová hudba Štefana Molotu, ale nahrávala, jak si za chvíli poslechneme, také s Brolnem. Účinkovala v několika filmech, například v baladě o Vojtovej Marianě, ve filmu Kubo a v dalším filmu Můj věnok zelený. Nazbírala celou řadu ocenění. V roce 71 získala první cenu Prix de musique folklore, kde Rádio Bratislava v mezinárodní rozhlasové soutěži nahrávek lidové hudby. A v letech 70, 71, 75 a 76 se stala vítězkou rozhlasové soutěže Prix Bratislava. V roce 75 obdržela titul Zasloužilé umělkyně a za práci redaktorky v bratislavské redakci Československého rozhlasu získala zlatý mikrofon. O 10 let později, 2009, získala ocenění Kryšťálové krídlo za celoživotní dílo a v roce 2013 jí prezident Slovenské republiky udělil vyznamenání Pribinův kříž první třídy za mimořádný přínos slovenské kultuře. My si poslechneme další dvě ukázky, kde ji s Olunem doprovodí ženská zpěvácká skupina v písni Jáne náš. Ostatně sběratelství takzvaných svatojánských písní bylo dalším jejím sběratelským koníčkem. Následovat bude ukázka již zmíněné spolupráce s Brolnem, a to z CDčka Píseň písní Ustýlá, kde byly zhrnuty úpravy Jaroslava Cardy Juráška. Poludně, poludně.

Slovenská kultura si svých zpěvaček lidových písní považuje stejně, jako si jich považujeme my na Moravě. O Darině Laščiakové bylo natočeno několik záznamů, vzpomínek a také malý televizní medailon, který vlastně dramaturgicky připravila její nástupkyně, vnučka Simona Frantová, která mimo jiné také vzpomínala, že si s babičkou několikrát veřejně zaspívala a také na styl jejího zpěvu, který si sama pracně osvojovala. Byl to například technika ujúkanie, takový styl výskání, který právě její babička dovedla k naprosté dokonalosti a několikrát právě předvedla tento styl ve filmové tvorbě. Poslední roky života trávila Darina Laščiaková v domově pro seniory u Bratislavy, tak v roce 2025 získala mimořádnou cenu Matice slovenské, které ocenilo její celoživotní dílo. Jak jsme se zmínili, zemřela letos 12. srpna roku 2026 ve věku 94 let. Na závěr si zavzpomínáme u další její výjimečné, velmi dobře známé písně a bude to píseň Zahrajte mi tichůčko. To je z dnešního folklorního okénka vše. Loučí se s vámi od mikrofonu Helena Bredfeldová a z hudební režie Roman Kabelka. Přejeme vám příjemný zbytek dnešního dne a těšíme se na slyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.

0: Zprávy nyní přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: Zprávy. Evropská unie by příští rok mohla zahájit s Českem řízení kvůli vysokému schodku. Němečtí vyšetřovatelé pravděpodobně identifikovali dva podezřelé z útoku na letiště v Lipsku. Oba jsou napojeni na Rusko. Ostatky Jana Masaryka budou zkoumat soudní znalci. Vyšetřovatelé je z lánské hrobky exhumovali po skoro 80 letech. Tady jsou zprávy Plusu. Dobrý den vám přeje Ondřej Látal. Kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok by Evropská unie mohla s Českem zahájit řízení o nadměrném schodku. Upozorňuje na to Národní rozpočtová rada. Podle ní totiž ministerstvo financí v tiskové zprávě k návrhu rozpočtu manipuluje s čísly, když uvádí, že je schodek v poměru k hrubému domácímu produktu 2,8%. Podle předsedy rozpočtové rady Mojmíra Hampla je to ale 3,5%. Vláda konkrétně počítá s deficitem 389 miliard korun. Klíčové podle Hampla bude uznání obranných výdajů. To by mohlo Česku před unijním řízením o nadměrném schodku zachránit.
2: To je právě kouzlo té únikové doložky. Pokud tedy Evropská komise uzná všechny ty výdaje, které budeme deklarovat jako obrané a Česká republika nebude mít žádné další dodatečné výdaje, tak se tomu ještě příští rok tomu řízení o nadměrném deficitu můžeme vyhnout.
1: V případě řízení o nadměrném schodku dá Rada Evropské unie členskému státu doporučení, jak deficit snižovat. Reakci vlády zjišťujeme. Německým vyšetřovatelům se údajně podařilo zjistit totožnost pachatelů srpnového pokusu o útok na letišti v Lipsku. Informují o tom německá média. Rusko dál vinu odmítá a jeho ministerstvo zahraničí si dnes předvolalo zástupce německého velvyslance v Moskvě.
3: Týdeník Die Zeit napsal už včera, že spolkové státní zastupitelství se zaměřuje na dva podezřelé. Deník Süddeutsche Zeitung a několik veřejnoprávních stanic dnes označilo jako jednoho Rusa s lotyšským pasem, kterého vyšetřovatelé spojují s ruskými tajnými službami, a jednoho Bělorusa s ruským pasem, jehož DNA se našla na místě činu na jednom z dronů i na vnitřní straně schránky s trhavinou. Rusko podíl na nezdařeném srpnovém útoku odmítá. Jeho prezident Vladimir Putin včera označil důkazy za podvrh. Vyšetřovatelé jsou podle deníku Süddeutsche Zeitung skeptičtí, že se podaří podezřelé zadržet a soudit v Německu. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Vyšetřovatelé exhumovali ostatky Jana Masaryka. Z lánské rodinné hrobky je vyzvedli po téměř 80 letech. Zkoumat je teď budou soudní znalci. Zjistit by mohli příčinu smrti bývalého československého ministra zahraničí, kterou od roku 1948 nikdo neurčil. Na výsledky pitvy čekají i místní.
5: Já si myslím, že to nepřinese ty odpovědi.
6: Já od toho fakt nic moc neočekávám.
7: I tak vnímají exhumace Masarykových ostatků místní Zlán. Velká očekávání mají naopak historici, kteří se na příčině smrti dlouhodobě neshodují. Třeba Jan Kalous z Ústavu pro studium totalitních režimů se přiklání k verzi sebevraždy. Podle něj se komunistům Masarykova smrt v roce 1948 nehodila.
8: Komunistům dělalo velmi dobře, když mohli říci, podívejte se, i Jan Masaryk s námi souhlasí a sedí ve vládě.
7: Historiky se objevují i verze o vraždě nebo nešťastné náhodě. Znalecký posudek o příčinách úmrtí by podle soudních znalců mohl být zhruba do měsíce. Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Minister kultury Otto Klempíř za motoristy odvolal ředitele Ostravského industriálního muzea Museum Plus Pavla Lazara. Resort má obavy o další průběh projektu nového muzea v areálu Dolních Vítkovic. Náklady na jeho vybudování přesahují 1,5 miliardy korun. Důvodem změny ve vedení je podle ministerstva taky personální situace. Organizaci v poslední době opustila řada klíčových pracovníků. Vedení Muzea Plus dočasně převezme generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goričková. V Benátkách začíná 83. ročník jednoho z nejstarších filmových festivalů na světě. Zlatého lva za celoživotní dílo převezme americký herec, režisér a producent George Clooney. Českou kinematografii bude na přehlídce zastupovat digitálně restaurovaný snímek Valerie a týden divů.
9: Snový film natočil režisér Jaromil Jireš v roce 1970. Příběh vypráví o 13-leté Valerii, která za jeden týden prožije řadu surrealistických událostí a poprvé se setkává s dospíváním a láskou.
10: To, co od tebe chci, je sladké.
9: Benátský festival uvede v premiéře také nové drama Společnost režiséra a herce Caseyho Afflecka. Mimo soutěž pak budou pořátelé promítat také dokument o britské skupině Oasis. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: Tady je odpolední doprava na Plusu. Na magistrále ve směru z Pankráce do Holešovic v Praze po pojíždí dlouhá kolona, místy jen nesouvislá, z konce Nuselského mostu až na začátek Hlávkova mostu. Tam je blokovaný levý pruh, v něm jsou hasiči, uvedená trasa teď vyjde asi na 25 minut. Jedete-li z Holešovic na Pankrác, výrazně zpomalíte na úrovni Florence a přes omezení u hlavního nádraží k IP Pavlova se budete posouvat okolo 20 minut. Ječná ulice v Praze je plná od Karlova náměstí k Legerově, předtím i Rašínovo nábřeží od Vyšehradu k Tančícímu domu. Na jižní spojce směrem od Černého mostu přetrvává zdržení od nájezdu z Vídeňské ulice přes Dobřížskou až k Mrázovce, naberete 20 minut navíc. Na trase k Černému mostu už se provoz lehce uklidnil, fronta od sjezdu do ulice v Korytech se suné do Štěrboholok odbočce na Dolní Počernice. A výjezd z Prahy ve směru na Dobříž, tedy silnice 4, tam se zastavuje už mezi sjezdy na Lipence, 15 až 20 minut se jede k omezení u Jíloviště. Dobře dojďte. Zítra bude oblačno, zpočátku místy až polojasno, místy taky přeháňky anebo déšť, teploty 21 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů. To byly zprávy a tady už je...
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
11: Španělské holčičky v hlubinách moravského krasu.

budoucí krásu. Španělské světice českých přepravních řádů.

17 hodin 10 minut. K poslechu vám nyní na Proglasu nabízíme reprízu pořadu Jak se vám líbí Milana Tesaře s podtitulem Stefano Saletti, rozhovor o albu Mediteranima.

Proglas vám přináší další hudební program z cyklu Jak se vám líbí. Příjemný poslech vám přeje Milan Tesař. Dnes vám nabídneme rozhovor s italským hudebníkem a skladatelem Stefanem Saletim. Jeho aktuální album se jmenuje Mediteranima, což je poetické spojení slov Mediteraneo, tedy středomoří, a anima, duše. Znamená to tedy duše Středomoří. A právě tuto duši můj dnešní host vyjadřuje svou hudbou. My hudbou začneme. Skladbu Marian zkomponoval Stefano Saletti, který v ní hraje na struné nástroje. Zpívá Elena Leda.

0: Před 5 lety natočil Stefano Saletti album Mediterraneo Ostinato, na kterém se zpívalo v jazyce Sabir. To byl dorozumívací jazyk používaný po staletí v oblasti Středomoří, zejména v přístavech severní Afriky a jižní Evropy. Šlo o směs románských jazyků, hlavně italštiny, španělštiny a francouzštiny, z prvky arabštiny a dalších jazyků, a tato řeč sloužila k obchodní a každodenní komunikaci mezi lidmi různého původu. Já jsem si se Stefanem o tomto albu a o tomto jazyce podrobně povídal v roce 2023. O rok později jsme se potkali znovu a představovali jsme si album Persefone. Na něm se vedle Stefana podílel další italský hudebník Luigi Cinque, hráč na dechové nástroje, a dále Urna Chahar Tukchi, mongolská zpěvačka z Číny. Tehdy bylo tématem propojení hudebních motivů ze Středomoří a východní Asie. Dnes se vracíme s albem Mediterranima ke Středomoří jako takovému a také k jazyku Sabir. A já se tedy Stefana Salettiho ptám, jak se na novém albu coby skladatel posunul.
1: Rozšířil jsem okruh hudebníků a zpěvaček, které se na albu podíleli. Každou píseň naspívala jiná zpěvačka, protože jsem kolem sebe chtěl mít hodně přátel, hodně umělců, které mám rád, protože jsem chtěl vytvořit jakousi sborovou píseň pro Středomoří. Oslovil jsem proto zpěvačky jako Elena Leda, Ginevra Di Marco, Lucila Galeazzi, dále jsou tam zpěvačky spojené s mou kapelou, Banda Ikona, Gabriela Aiello a Jasmin Sanino. Dále Fabia Salvucci a Eleonora Bordonaro. Každá z nich naspívala jinou skladbu a každá do jazyka Sabir vnesla svou vlastní barvu hlasu, svou sílu a jedinečnost. Líbila se mi myšlenka, že různé zpěvačky zpívají v Sabiru, který byl společným jazykem Středomoří, jazykem dialogu mezi národy, tradicemi a rozdíly, jež ve Středomoří existují. To je jedna z hlavních zvláštností alba. Zároveň jsem pracoval i s různými hudebníky. Antonello Salis hraje na akordeon, nebo Rita Marcotulli na klavír. Ta se na mém albu objevila poprvé. To je asi ten největší rozdíl. Samozřejmě jsem hrál také s hudebníky z kapely Banda Ikona, kteří se podíleli už na předchozích albech. Pokud jde o mou osobní úlohu, zpívám víc než na jiných albech. Ale jinak je role stejná, protože koncept alba je můj. Všechny skladby jsem samozřejmě složil já. Rozhodl jsem se album podepsat svým jménem, protože je to osobnější projekt než práce se skupinou. Když budeme hrát koncerty, budu vystupovat s bandou Ikona, která letos slaví 20 let existence. Je to velká rodina, prošlo jí 25 hudebníků a přirozeně se obměňují, protože se mění i samotný projekt. Je to opravdu velká rodina muzikantů, kteří sdílejí stejnou představu o roli hudby, a ta je podle mě dnes obzvlášť důležitá. Je to role politická, kulturní i společenská.
0: Pokračujeme skladbou Mujalasa, kterou nám zaspívá Fabia Salvucci.

0: K různým písním si Stefano Saletti vybíral různé zpěvačky a mne zajímá, jestli existují nějaké logické vazby mezi interpretkami a písněmi.
1: Ano, existují. Například ve skladbě, která se jmenuje Marian, jsem při komponování vycházel z balkánského mýtu zvaného Dodola, což je postava spojená s deštěm a plodností. Tu samou postavu ale najdeme také na Sardinii, kde se jí říká Dea Madre, matka bohyně. A proto jsem ke zpěvu oslovil Elenu Ledu, která pochází právě ze Sardinie. Složil jsem také jedinou skladbu, která není v jazyce Sabir. Použil jsem v ní texty a slova z tradice oblasti Sabinských hor z okolí města Rieti. A podobně a ke zpěvu jsem pozval Lucilu Galeazzi, která pochází z Terny, z Umbrie. Má zkušenosti se zpěvem tanečních písní v rytmu saltarello a s podobným repertoárem a byla jediná, kdo to mohl naspívat tím správným způsobem. Snažil jsem se tedy využít barvu hlasu každé zpěvačky tak, aby co nejlépe odpovídala skladbám, které jsem napsal. Vazba mohla být historická, jako v případě Eleny Ledy, nebo daná hudebními možnostmi. Například Gabriela Aiello, která je spolu s Jasmin hlavní zpěvačkou bandy Icona, naspívala píseň Il Filo Infinito, vycházející ze středověké hudby. Sama totiž středověkou a lidovou hudbu zpívá. Hledal jsem zkrátka hlasy, které byly pro jednotlivé skladby nejvhodnější.
0: Píseň Il Filo Infinito si poslechneme právě teď. Zpívá Gabriela Aiello.

0: Představujeme si autorské album italského skladatele Stefana Salettiho nazvané Mediterranima. Album vyšlo 25. dubna 2025 a toto datum nebylo zvoleno náhodou.
1: Ano, 25. dubna, což je den osvobození od fašistické diktatury. Chtěl jsem, aby album vyšlo právě v tento den, protože všichni dnes žijeme v opravdu velmi obtížné situaci, pokud jde o demokracii a svobodu. Musíme znovu potvrdit sílu hudby, potvrdit myšlenku svobody, setkávání a také reflektovat to, co se děje a co se stalo v Palestině, v Gaze. To není přijatelné pro hudebníky a pro žádné lidi. A to, co se stalo v Itálii před mnoha lety, během 20 let fašismu, musíme udělat všechno pro to, aby se to už nikdy nevrátilo, protože nebezpečí nového fašismu existuje. Existuje v Evropě, existuje v Itálii, existuje ve světě. Stačí se podívat na to, co se děje ve Spojených státech amerických. Jsme velmi blízko fašismu i demokratuře. Velký intelektuál Predrag Matvejevič hovořil o demokratuře, která vzniká spojením demokracie a diktatury. Dnes v takovém období demokratury žijeme a je to velmi nebezpečné. Proto jsem jako první skladbu na album Mediterranima zařadil píseň s názvem Resistar, což v jazyce Saber znamená odolávat. Resistar, protože hudba je také formou kulturního a politického odporu vůči této situaci.

0: To byla píseň Resistar, zpívala Ginevra Di Marco. Dotkli jsme se tématu odporu proti diktaturám. Dá se vůbec hudbou něco změnit?
1: Problém je v tom, že se to nezlepšuje. Situace je taková, že jsem spíš pesimista. Doufám, že na dalším albu už o této situaci mluvit nebudu, ale člověk nikdy neví. Je to pravda, protože předchozí album se jmenovalo Mediterráneo Ostinato a šlo na něm o zarputilost středomorských národů bránit se i kulturně. Mediterranima je pak myšlenka hledání společné duše Středomoří napříč náboženstvími, mezi křesťanstvím, judaismem a islámem. Myšlenka dialogu, otevřeného střetu názorů, nikoli války, která se udržuje silou a která vítězí v tom, co se poslední dva roky děje v Palestině. Musíme znovu začít mluvit. Jedna věta, která je jakýmsi shrnutím myšlenky Mediterranima, zní, jen umění nás může zachránit před nenávistí, protože jen hudba, umění, kultura obecně nás mohou před nenávistí spasit. Na druhé straně je totiž už jen nenávist a síla. Jsem silnější než ty, porazím tě. Ne, musíme vést dialog, musíme se konfrontovat. Právě v kultuře, v literatuře, v umění, v hudbě a v poezii můžeme znovu vytvořit Středomoří, které bude skutečně Středomořím míru a bratrství mezi národy.
2: نام يا بنتي الصغيرة القصة رايحة تحلم من جديد نامي وأحلمي وطيري

0: Nami o ahlami o tire.
1: Nessun lupo ti potrà portare via.
0: Ma fi dib biqdar yoxdik minni la b'id.
2: Píseň Mediterány má nám zpívala Eleonora Bordonaro ze Sicílie. I ona byla před časem hostem našeho pořadu Jak se vám líbí. Dnes posloucháte pořad s italským skladatelem Stefanem Saletym o albu Mediterányma. A já vám prozradím, že pokud vše vyjde, měl by Stefano přijet v srpnu 2026 do Brna na festival Maraton hudby Brno. Já se na jeho vystoupení moc těším. Sám jsem jej viděl naživo v roce 2022 v portugalském Lisabonu a byl to opravdu skvělý koncert. Další Saletyho skladbu i Suzarlano Che nám zaspívá Jasmin Sanino.

0: V závěrečné skladbě svého alba Mediteranima se Stefano Saletti inspiruje básní perského básníka Rúmího. To je vlastně jeden z paradoxů, protože zatímco dnešní Írán, nástupce Perzie, má ke klidu, míru a demokracii daleko, podobně jako Afghánistán, na jehož území se Rúmí narodil, jeho poezie je přímo symbolem klidu a pokoje.
1: Ano, to je pravda, protože Rúmí byl muslim, ale byl to muslim, který hovořil o lásce. Psal také o ženě a o víně jako nápoji. Hovořil i o nutnosti setkávání. Říká, že když se sufíští tanečníci točí dokola, dostávají se za hranice nebe a země, což je fantastické. Pozvedal se k nebi myslí i srdcem a to se mi líbilo, protože na chvíli můžeme zapomenout na hrůzu, která je kolem nás a můžeme se povznést k duchovnímu vidění, které není náboženské, ale spirituální. A to je velmi důležité, protože války se vedou ve jménu náboženství, ale nikdy se nevedla válka ve jménu spirituality.
2: On ne jamais fait une guerre en nom de la spiritualité. C'est vrai.
0: To říká Stefano Saletti, italský hudebník a skladatel. Závěrečnou skladbu Al di là del cielo e della terra, tedy za hranicemi nebe a země, nám zaspívá on sám. Pořad připravil a na vaše reakce se těší Milan Tesař. Mimochodem, mám tu nějaký počet Stefanových starších alb Mediterraneo Ostinato na rozdání. Napište mi, jak se vám tento anebo jiný hudební pořad Pro glasu líbil a připište heslo Středomoří a můžete album vyhrát. Odměním 3 z vás, kdo se ozvete, psát můžete na tesar@proglas.cz. O zvuk se dnes staral Roman Kabelka, překlady odpovědí načetl Martin Novotný.

0: 17 hodin a 55 minut vám na Proglasu k poslechu nabízíme myšlenku na den Hany Pinknerové, knihkupkyně a spisovatelky s názvem Září. Po ní se můžete pomodlit slavný růženec se společenstvím z Blanska.
1: Září je pro mne vždy prvním měsícem nového roku. Kam se hrabe leden? Všechny nové procesy, všechna předsevzetí, nové rozvrhy, to všechno začíná v září. I loučení s prázdninami se mi zdá přesvědčivější než loučení s Vánocemi. Přemýšlela jsem o nějakém novém předsevzetí. O rozhodnutí, kterým bych vedla svůj běžný každodenní život na vyšší úroveň. Blíž k Bohu a níž ke všem blížním. Ani jsem se nenadála a dostala jsem krásnou praktickou inspiraci. Ráno jsem vyběhla jen tak nalehko v šatičkách a pantoflíčcích, nenamalovaná a s červenou síťovkou do malé samoobsluhy na naší ulici. Potřebovala jsem koupit jen něco k snídani, něco jako rohlíky, mléko a citrony. Všechno jsem to naskládala do košíku a vezla k pokladně. U pokladny stál muž, kterého jsem tu ještě neviděla. Dorazila jsem k němu a začala vykládat svůj malý nákup na pult. On se otočil k další prodavačce, která stála za pultem vedle něj a kontrolovala zásoby cigaret. Ptala se ho, kolik jakých krabiček v poličce ještě je, a on jí odpovídal. Mně si nevšímal. Stála jsem u pokladny, zboží vyložené, a za mnou se pomalu začala tvořit fronta. Pan pokladní si povídal o značkách cigaret, které se prodávají dobře a které ne. Nijak jsem nespěchala, ale jeho postoj mi přišel trochu divný. Co pak už neplatí, že obchod je tu pro zákazníky? Po dlouhé chvíli se konečně uráčil věnovat pozornost mému nákupu. Namarkoval zboží, přijal peníze, ale ani nepoděkoval za nákup, ani nepozdravil. Zbalila jsem si své sáčky a lahev a cestou domů zvažovala, co mě tak rozladilo. Doma právě rekonstruujeme koupelnu. Někteří řemeslníci si nedělají starosti s nedodržením času. Nemyslím přímo hodinu, ale třeba i den. Nepřicházejí připraveni, nemají vercajk ani materiál. Kdybych takhle pracovala já, neuživila bych se.

Copak učitel může přijít na hodinu s denním zpožděním? Myslím, že mě zlobí, když lidi nedělají svou práci dobře. Když nepřijdou včas, neudělají, co slíbili, nevšímají si zákazníků čekajících u pokladny. Když jsem si postěžovala jednomu známému na nespolehlivost řemeslníků, vytkl mi, že se povyšuju nad pracující. Naznačil mi, že jsem pyšná. Ach, to se mi zdálo kruté. Co je pyšného na tom, že člověk čeká splnění daného slova? Co je nadřazeného na tom, když člověk čeká, že ostatní budou pracovat dobře? Já se o to vždycky snažím. Jako novoroční předsevzetí navrhuju sobě i vám, abyste pracovali tam, kde jste, tak nejlépe, jak dokážete. Vůbec samozřejmě nezáleží na tom, jste-li zedník, prodavačka, učitelka nebo řidič. Ten princip je tentýž a platí pro každého. Snažte se, jako by vaším zákazníkem, pasažérem, žákem, šéfem nebo podřízeným byl sám Ježíš. Ono to tak vlastně je. Vždyť si vzpomeňte, že je psáno. Cokoliv byste učinili pro nejmenšího z mých bratří, učinili jste pro mne. Krásný nový školní rok.

Dobrý podvečer, milí posluchači Radia Proglas. Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Amen. V úvodu modlitby vám nabízíme chvíli stišení, v níž můžete předložit Bohu své úmysly.

0: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jen se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.
1: Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého věříme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstál.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstál.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstál.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstál.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstál.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstál.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstál.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstál.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstál.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
3: Otče náš, jen si na nebesi, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
3: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
0: Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva
1: Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
4: Čtvrtý desátek. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
4: Zdravas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdravas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdravas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdravas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdravas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdravas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdravas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdravas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdravas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdravas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
4: Pane
1: Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
0: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdravas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami, a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
0: Zdrávas královno, Matko milosrdenství, živote sladkosti, naděje je naše, buď zdráva. K Tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k Tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí.
1: A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, o milostivá, o přivětivá, o přesladká Pano Maria, oroduj za nás, královno posvátného ružence, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
1: Bože, Tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých stáním získal věčnou spásu.
0: dej nám, prosíme, když posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují, skrze Krista, našeho Pána. Amen.
5: A přidáme modlitbu na úmysl svatého Otce. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí, vysvoboď nás vždycky, Pano slavná a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vyprost, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď. Amen. Ve jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého. Amen. Amen. Milí posluchači Radia Proglas, děkujeme vám za společnou modlitbu a přejeme vám krásné a požehnané prožití měsíce září, kdy oslavíme svátky Panny Marie.

18 hodin a téměř 33 minut na Proglasu je s vámi Alena Rubášová ve středu 2. září 2026. V katolické církvi si připomínáme památku svatého Justa, lyonského biskupa, mnicha a kajícníka ze 4. století. Stovku by dnes oslavil kněz, filozof, teolog a přírodovědec Josef Petr Ondok z kongregace Petrinů, vězeň komunistických žalářů, zemřel v roce 2003. 90 let by se dnes dožil malíř, grafik, kreslíř, karikaturista a scénograf Vlastimil Zábranský. Tento svět opustil v roce 2021. 81 let nás dělí od definitivního konce druhé světové války, kapitulace Japonska. A 72. narozeniny by dnes oslavil v srpnu zesnulý jezuita profesor Richard Čemus, kněz a učitel spirituality křesťanského východu, bývalý vatikánský diplomat v Moskvě a někdejší spirituál České koleje Nepomucenum v Římě. 2. září 2004 biskup František Radkovský posvětil kostel v trapistickém klášteře Matky Boží v Novém Dvoře a přesně před 6 lety zemřela textařka Jiřina Fikejzová. Svátek mají dnes všechny Adélky a Adély, jméno je z německého Adelaid a znamená bytost ušlechtilá, vznešených způsobů či postavy. Všem Adélkám samozřejmě blahopřejeme. A společně jsme naskočili do večerního proudu písní a zpráv, po nichž nás čeká večerní pohádka o holčičce, která touží po vlastním zvířátku. To bude od 19 hodin. V 19.15 následuje hudební pořad Jak se vám líbí Josefa Javůrka, bude to koncert skupiny My tři a vy. O hodinu později pak naladíte podcast Ostravsko-opavské diecéze, tentokrát s manželi Vrabcovými z Karlovy Studánky. Vidíte, že máme spoustu nejrůznějších pořadů, které vás mohou zaujmout, a tak nám zůstaňte věrní.

0: Skladbu Mariana Vargy zpívala Sisa Feher. Generální audienci vedl dnes papež Lev XIV. Poprvé po letní pauze na zaplněném svatopetrském náměstí. Zahájil novou sérii katechezí, věnovanou pastorální konstituci druhého vatikánského koncilu Gaudium et Spes. V úvodu připomněl, že církev nemůže stát stranou dění ani propadat skepsi.
1: Tále sdílení s lidstvem je cestou, kterou Kristus vyžaduje také od církve. Právě proto koncilní konstituce Gaudium et Spes se otevírá slovy, která církev vnímá jako vlastní, že radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, patří k církvi. Je to právě toto sdílení, které nás vede k tomu, abychom vystoupili z pasivity a lhostejnosti, když se díváme na události, které se odehrávají. Díváme se na dějiny a život lidí. Především, když stojíme před rychlými a hlubokými změnami, které dnes zakoušíme.
0: Petrův nástupce poukázal také na konkrétní paradoxy moderního světa, od jednostranného technologického pokroku až po přetrvávající chudobu a válečné konflikty. Zdůraznil, k jakému postoji jsou křesťané v této realitě voláni.
1: Křesťanské sdílení tedy vyžaduje, abychom se obtížili realitou a také, abychom odmaskovali protiklady, které charakterizují osobní a společenský život současného světa. Například je zde vědecký a technologický pokrok, který nabízí stále nové možnosti, ale pouze některým. A ne vždycky lidská bytost dokáže je využít ve svůj prospěch. Je zde větší znalost zákonů společenského života, ale doprovází také nejistota ohledně směřování, které máme mít. A nebo je zde velká otevřenost pro bohatství, možnosti a ekonomické možnosti. Bohužel, ale dnes, stejně jako v období koncilu, velká část obyvatel celého světa je ještě stále soužována hladem a bídou. A nebo sdílené vědomí, že je v sázce budoucnost naší planety a zároveň je zde neschopnost řídit se sobeckého konzumu a iluze, že válka je účinnou cestou pro budování míru.
0: Tlumočil slova svatého otce pro televizi Noe Petr Smolek.
2: Když bezhlavostvým okem klidně měříš a štupen sám, že nejsi bezhlavý, když podezříván pevně v sebe věříš, však neviníš svých soků z bezpráví. Když čekat znáš, ba čekat bezem dloby, když se obelháván neupadat v lež, když nenáviděn sám si beze zloby, slov snosti nadarmo však nebereš. Když umíš snít a nepodlehnout snění, když hloubat znáš a dovedeš přece žít, když proti triumfu i ponížení

Když hroutí se tvé stavení a znova, jak dělník v potu opotíš se dál. Když spočítat znáš hromadu svých zisků a na jediný hod vše riskovat, zas po prohře se vracet k východisku a nezavzdychnout nad hořem svých strach.

ať tep a pohyb uniká ti živý. A jen tvá vůle káže, vytrvej. Když něhu sneseš přílišnou i tvrdost, když svůj si všem nechť druhem si se stal, když s bratřem zdavem uchováš si hrdost a nespíšíš, byť mluvil s tebou král. Když řekneš svými vteřinami všemi, mě časem

0: Zhudebněnou báseň Rudyarda Kiplinga jsme slyšeli v podání Miroslava Palečka. Nové vydání katolického týdeníku popsala Proglasu šéfredaktorka periodika Kateřina Koubová.
1: S katolickým týdeníkem číslo 36 vstupujeme do nového školního roku, takže na titulní stránce ho zdobí fotografie z žehnání aktovek, které zažívají školáci a studenti, jak minulý, tak i nastávající víkend na mnoha místech. A nyní mobily, škola, děti a pozornost, sociální sítě, šíření nenávisti. Zkrátka, tato témata s novým školním rokem budí větší pozornost než o prázdninách. A tak jsme se na ně zaměřili na tématické dvoustraně. Pojmenovává nebezpečí, které dětem hrozí, a my všichni víme, že nejenom dětem. Osvětluje, zda pomohou zákazy mobilů, a naznačuje i to, jak dospět do stavu takzvané digitální pohody. O stránku dále se loučíme s letním čtením na pokračování, které jste mnozí sledovali, a šlo o knížku, kterou napsal olomoucký arcibiskup Nuzík, kde se ohlíží za svou cestou ke kněžství a za mnoha dalšími okolnostmi svého života.
0: Šéfredaktorka Kateřina Koubová připojila také úsměvný vzkaz.
1: Zároveň přidáváme dopisy, z nichž nás jeden zvlášť mile překvapil, protože nám napsal i náš 10letý čtenář a našel chybu. O tom, jak každý z nás vnímáme Boha podle svých zkušeností z rodiny nebo z církve a jak o něm přemýšlíme, píše opět z jiného úhlu teoložka a psychoterapeutka Klára Maliňáková v eseji V perspektivách. Je to už několikátý text na podobné téma, které stále dále rozvíjí. A nyní se ptá, jaký obraz my předáváme druhým. O stránku dál v komentářích se dotýkáme nepříjemného tématu zneužívání. Jak doprovázet farnost raněnou touto bolestí, představují společně terapeut a kněz Marek Drábek, premonstrát, a ředitelka spolku Někdo ti uvěří, Anna Ptáčková. K tématu přinášíme i zajímavý rozhovor na celé stránce s polskou psycholožkou Evou Kuš, která je také členkou papežské komise pro ochranu mladistvých a dětí v církvi a která byla v Praze, protože se zde připravuje v lednu mezinárodní setkání na toto téma, aby církev byla bezpečnějším domovem pro nás všechny, a zejména děti. Naopak o zneužívání teologie pro válečné účely pak píše teolog monsignor Karel Skalický v souvislosti s demagogií Kremlu i hlavě Ruské pravoslavné církve. To se vracím zpátky na komentářovou stránku. No a otázku, jestli naše přání ladí s hodnotami nebe, si klade autor biblického komentáře k nedělnímu evangeliu na stránce spirituality, kde také připomínáme 3 zářijové svátky Panny Marie. Přeji všem klidné vplutí do každodennosti nového školního roku. Hodně klidu, radosti a pohody.
0: Zaznělo od šéfredaktorky katolického týdeníku Kateřiny Koubové, kdy nám popsala nové vydání.

Na Proglasu jsme poslouchali kapelu Čáry života. Zítra od 17 hodin a 30 minut se v Praze na zahradě Muzea literatury uskuteční uvedení knihy Konec pohádky za účasti autorského týmu. Publikace se věnuje proměně vizuální stránky dětských knih v letech 1869 až 1969.

0: obsáhlá skutečně je, má 624 stran, ale snažili jsme se ji koncipovat přívětivě, aby ji bylo možné číst různými způsoby. Jsou zde například přehledy čistě literární, jsou zde příběhy o výtvarně výrazných ilustracích, kratší pojednání o ilustrátorkách českých i slovenských, no a potom samozřejmě chronologické části, které jsou rozdělené výraznými daty pro ilustraci i společnost. A pokud jste se ptala, jestli nás něco překvapilo, tak určitě to bylo ohromné množství těch zapomenutých knih, se kterými jsme se setkávali. A taky samozřejmě jsme odhalovali různá neznámá místa, zabývali jsme se 19. stoletím, odhalovali jsme situaci v rámci česko-německých vztahů a neopomíjeli jsme ani slovenskou scénu nebo dění v těch různých vypjatých válečných časech.
1: Říká Bronislava Rokitová, editorka knihy Konec pohádky. Na koncepci publikace se také podílela Eva Bendová a texty jsou kromě dvou zmíněných autorek dílem Vilmy Hubáčkové, Jany Migašové a Lukáše Prokopa. Knihu vydal Památník národního písemnictví ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor Vitae.

nejhorší zabít je na poprvé a vědět, že to není naposledy.

Ahoj holky a kluci. Včera jste slyšeli první příběh holčičky Lucky, která by si moc přála mít doma zvířátko. Už víte, že s ní ze zoo šlo domů morčátko Fazulka. Dnes uslyšíte, že se morčátka nedají vycvičit a jaký četl Lucčin tatínek zajímavý inzerát v novinách.

0: Krištof uměl přelézt vysoký laťkový plot jako nic. To by Barborka nedokázala. Vždyť ani Lucii tohle moc nejde. Posledně uvízla na tyčce a od zhora dolů si rozpárala školní sukni. Ta dostala. Vyhubovali jí docela všichni. Babička, maminka i táta. Až jí bylo Barborce líto. Teď se Lucka musí, hned jak přijde ze školy, prvně převlékat. Krištof si kalhoty na jejich plotě nikdy neroztrhne. Přehoupne se přes něj a je tady. Čau, Barko, je Lucka doma? Barborka zavrtí hlavou, sestra šla na první letošní oddílovku. To je ale nemožná ohrádka. Nebojíš se, že ti z ní fazulka uteče? Kritizuje Krištof čtyři prkínka podepřená nějakými kameny.
1: Však ji hlídám. Až se napase, dám jí do bedinky.
0: Ale měli byste ji vycvičit. Hlízneš a přijde. Pak by žádnou ohrádku nepotřebovala a nikdo by ji ani nemusel hlídat. Krištof má samé dobré nápady. To by se Lucka divila, kdyby přišla a morče běhalo na zahvízdnutí. Chceš, abych ji to naučil? Krištof už vytahuje strakatou samičku z ohrádky.
1: No, jenom jestli ti neuteče.
0: A teď ji chytnem. Chlapec hladí boubelaté zvířátko, až se leskne ještě víc. A pak je opatrně postaví na pěšinu. Běž kousek dál, Barko, a hvízdni.
1: Jenomže já ještě hvízdat neumím.
0: Tak ji aspoň zavolej. Děvčátko si sedlo na bobeček.
1: Fazulko!
0: Ale samička příliš učenlivá nebyla. Na poprvé zůstala sedět jako pecka. Na podruhé už se rozběhla, jenomže kamsi do záhonu mrkve. Na potřetí zmizela v rybízových keřích. Teda tuhle něco naučit, to bude pořádná fuška. Bude to chtít velkou trpělivost. Posteskl si Krištof, když neposednou kuličku vylovil ze spleti větví. Barborka zaslechla domovní zvonek. Skoro ji zamrzelo, že je sestra už doma. Byla by raději, kdyby fazulka něco uměla, až Lucka přijde. Ale Lucie naštěstí na zahrádku hned nevyšla. Otevřel jí tatínek a ona mu na schodech vykládá, co bylo v oddíle.
2: Přišli jsme docela všichni a budeme hrát hru o zlatý žalud. Na nástěnce máme strom se žaludem. A ten, kdo k němu vyleze po žebříčku první, dostane na konci roku nějakou cenu. Vítězná družina bude taky odměněná. My ještěrky jdeme v sobotu na celodenní výlet. Potřebuj atlas hub.
0: Proč pak atlas hub? Chtěl vědět tatínek.
2: V sobotu plníme první úkol. Budeme určovat houby, ale bez klíče, jen z hlavy. Musím je všechny znát.
0: Tak to se ti asi nepovede, zapochyboval tatínek. Ale stejně šel o další schody výš, aby v knihovně vyhledal atlas. Zatímco maminka u stolu žehlila a Lucie si vleže na pohovce vtloukala do hlavy všechny ty strmělky, rysce a klousky, houbičky, které rostou až do podzimu, přišourala se ze zahrady Barborka. Přišla tichounce jako myška. Tichounce a polekaně se přitočila k mámě, objala ji kolem nohou a schovala tvář v její sukni. Teprve teď se hořce rozplakala. Vyplašená maminka okamžitě odstavila žehličku a přiklekla si k malé.
1: Co pak se ti stalo, Baruško? Fazulka, fazulka. Co jste udělali s fazulkou?
0: Vyskočila Lucie z pohovky.
1: Chtěli jsme, aby přišla na zavolání. Krištof by jí to naučil.
2: Utekla. Je pryč, ano.
1: Ale já jsem to opravdu neudělala schválně.
0: Kam čert nemůže, tam strčí toho kluka. Zabručel si tatínek. Lucie už letí po schodech dolů. Za ní jde táta i maminka s rozechvělou Barborkou. Hledali všichni. Otec rozhrnoval rybízové keře. Nešťastná Barborka znovu a znovu prozkoumávala květinový záhon. Maminka se vzlikající Luckou přerovnávala hromádku prken u zdi a uprostřed toho všeho se o houlečku opírala babička, vylákána neobvyklým ruchem ze svých dveří, a hudrovala.
1: No, neříkala jsem, že zvířata do domu nepatří. No, bylo vám tohle zapotřebí. Vy staří nemáte víc rozumu než ti malí. Teď vám tady dítě pláče a vy na mě nikdy nedáte. Nejlíp by mi bylo v domově důchodců.
3: Tohle to babička říkala často, ale nemyslela to doopravdy. Kde pak by se jí chtělo do domova důchodců? Maminka se přitočila k Lucii.
2: Nepreč aspoň tak nahlas. Běž nahoru a zavři za sebou dveře, ať to babička neslyší.
1: Fazulko, moje fazulko,
3: vzlikala bezútěšně Lucie. Klopítala však poslušně nahoru po schodech, na které pro slzy neviděla. Zanedlouho se vrátili i rodiče s provinilou Barborkou. Nedá se nic dělat, no, je pryč, pravil tatínek.
2: To byl zase nervák,
3: řekla maminka. Jak hladí Lucii po vlasech, ještě se jí třese ruka.
2: Už toho nechejte, holky, koupíme vám jiné morče.
3: Lucka je rozpálená jako kamínka. Slzy se jí hrnou přes prsty přitisknuté k obličeji. Nemůže a nemůže se utišit. Když už to zvíře musí být, není lepší rovnou kocour, ten vám aspoň neuteče, ozval se znenadání tatínek. Lucie zvedla z dlaní zmáčenou tvář a upřela na tatínka strhané oči.
1: My bychom měli opravdického kocourka,
3: úžasne Barborka roztřeseným hlasem. No, chceš raději vycpaného nebo na prkínku? Ale kdepak, o vycpaného není zájem. Maminko, kam si dala noviny? Zrovna dneska jsem tam četl jeden zajímavý inzerát. Noviny se našly a tatínek četl nahlas. Prodám siamská koťata bez PP, značka levně. Lucii i Barborce oschly slzy beze zbytku. Živé koťátko, modrooká siamka, taková krása. Jen maminka se opět strachuje.
2: No nevím, co řekne babička.
3: Babička si zvykne, neboj, uklidnil ji tatínek. A šel s holkama nahoru do pracovny, aby tam napsali dopis, že mají vážný zájem o jednoho kocourka.

Knížky Zuzany Novákové Mít svoje vlastní zvířátko vám četly Dana Pilchová a Magda Hauserová. Na pokračování Lucinčina příběhu se můžete těšit opět zítra. Teď tu ovšem pro vás mám písničku z televizní pohádky Popelka a potom písničku s názvem Fantigo, tvá fantazie.

A po hezkých pohádkových písničkách se teď spolu pojďme pomodlit. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane Ježíši, dneska toho na mě bylo až moc, spousta zážitků a změn, na které jsem ani třeba nebyla připravená, ale vím, že ty budeš mojí posilou, abych to všechno zvládla. Taky buď prosím s mámou a tátou, abychom se měli všichni navzájem rádi. Amen. Dnešní zíváček je u konce. Holky a kluci, dávejte na sebe pozor. Zítra, ať se vám daří ve škole i po škole a přeju vám sladké sny.

0: Jak se vám líbí?
1: Živě z koncertního studia Proglasu.
2: Na Proglasu začal pořad Jak se vám líbí. Od mikrofonu vás vítá Josef Javůrek. Dnešním hostem je skupina My tři a vy, kterou vítám v koncertním studiu Proglasu. Představím jednotlivě její členy. Kytarista a zpěvák Jan Špalek, Jana Věnečková, houslistka, zpěvačka a hráčka na syntezátory, Žofie Kotalíková, klávesistka, zpěvačka a hráčka na příčnou flétnu, Jarda Helešic, baskytarista a Jan Výborný, bubeník. Já bych připomněl, že už jste byli hosty na Proglasu na začátku roku, kde jste připomněli vaše nové album. Ale dnes bych chtěl připomenout a vlastně přiblížit příběh této kapely a hlavně její současnost. Když se ohlédnete za posledním rokem, tak co je vlastně první věc, která vás napadne, že se tak udála, ta nejdůležitější?
3: No asi to, že furt hrajem, že jsme tady, to je strašně důležitý a asi to album, no. Určitě to nejdůležitější je, že furt hrajeme a že se máme rádi, i když se v kapele udály ty změny, které se naznačovalo.
2: Zahrajeme si první písničku, která se jmenuje Záleží.
3: Ano, zahrajeme si první písničku, která se jmenuje Záleží. To si řekl velice správně, Josef. Můžeme na to?
2: Ano.
3: Tak výborně.

0: Poslouchali jste píseň Záleží. Dnešním hostem v koncertním studiu Proglasu je skupina My tři a vy. A já se hned zeptám na téma této písně. Jak vás napadlo?
1: Hele, písnička Záleží je dar pro každého autora. Já jsem autor, takže to můžu říct. Já jsem opravdu čekal na zastávce na Znamení, nejel mi autobus a písnička byla napsaná během, než jsem dojel, potom on teda přijel naštěstí, a než jsem dojel tam, kam jsem potřeboval, tak to vlastně bylo celý vymyšlený v hlavě. Takže to je jedna z těch písní, která se rodí vlastně hrozně jednoduše, hrozně rychle. Má poměrně silný slogan, kdy říkám, že záleží na tom, na čem doopravdy záleží, čím jsme si prošli v loňském roce poměrně dost, uvědomovali jsme si tady to dnes a denně a ta písnička vznikla úplně takhle jednoduše.
0: Ještě bych se chvilku držel u té tvůrčí činnosti. Stává se vám to často, že písničky vznikají takhle rychle?
1: Jasně, bohužel ne. Už jako dřív toho bylo víc. Teďkon je to fakt různý. Někdy se to podaří. Pamatuju si, že jsem napsal jednu písničku vyloženě na jedné stanici metra. Jedné stanici metra vletílo ptáče do mojej fujáry. To jsem nastoupil na Florenci, vystoupil jsem na hlavním nádraží a bylo to hotový. Jako. Jo, ale děje se to míň a míň. Asi je to tím, že to autorský síto, jsi na sebe jako přísnější, už, jak říkáš správně, hrajeme docela dlouho, tak člověk je tak jako vypsaný. To znamená, že najít jako nový témata a nějaký nový slovní spojení a takhle je složitější a složitější, tak proto to možná není tak jednoduchý ten proces. Tady to byla taková hezká výjimka.
0: Aby člověk složil melodii, potřebuješ k tomu nástroj nebo to zvládneš bez toho? Napadne tě i ta melodie třeba s tím textem už na místě, v tom metru třeba?
1: Jo, většinou je to tak, že už já nepotřebuju nástroj. Dokonce bych řekl, že v poslední době se mi stává, že vlastně možná je to tím, že v nějaký fyzické aktivitě jako se ti začne víc cirkulovat krevní oběh, takže se mi stává, že mě napadají věci nejvíc jako na kole. Když třeba jedu a tam jako vyloženě, nebo když potřebuju opravdu, nemůžu dotáhnout nějaký text nebo tak vyběhnu úplně bez sluchátek, bez ničeho a většinou to tam jako přijde něco, protože se ti to furt jako točí v hlavě a nic jiného tě u toho neruší, takže ten proces se mění z lety. Dřív jsem si to nedokázal vůbec představit, že bych něco napsal bez nástroje, dneska úplně v pohodě.
0: Jsi výhradním autorem písniček v téhle kapele nebo skládáte všichni nějakým dílem?
1: Já přináším ten první nápad a většinou ten text, potom to společně doupravujeme, a takže za sebe vždycky říkáme, že autor textu Jan Špalek, autor hudby My tři a vy.
2: Ale ten základ jde vždycky od Honzy doplně.
1: Je to tak, jo, je to jo, tak, jo. Zatím jo. No. Já přemlouvám Janičku poslední dobou, aby něco šoupla, ale ona si to schovává pro sebe. No. Žovka je zatím stydlivá a Víbe teda, ten píše krásné věci, ale zatím je nenosí do kapely, je to škoda. Já bych o tímto chtěl jako takhle před divákama, abych chtěl slíbit, že příště, až přijedem, tak určitě zahrajeme něco od Víbeho. A určitě nelžem.
2: Tak to je výzva.
1: No.
0: A teď byste nám mohli zahrát další skladbu?
1: My zahrajeme písničku, která je taková jako typická pro kapelu My tři a vy. Je to píseň, my jich máme hodně, taková pomalejší věc o lásce, píseň, která se jmenuje Dolomity.

0: Poslouchali jste skladbu písničku Dolomity a hostem dnešního koncertu na Radiu Proglas je skupina My tři a vy. Jak na vás tak koukám a někteří posluchači nás poslouchají jenom skrze rádio, tak musím říct, že z vás jde perfektní atmosféra, taková velice příjemná a přátelská. A tak mě napadla otázka, jestli, když hrajete živý koncert, lepíte na dokonalosti, anebo dáváte přednost atmosféře, že se třeba něco nepovede, ale je pro vás důležitější, aby to bylo autentické.
1: No tak já si myslím, že tam je jednoznačně pro nás důležitější ta atmosféra, už jenom proto, že občas se ta chybka stane, takže prostě z toho se člověk hroutit nemůže. A musím říct, že pro mě ty živý koncerty jsou vždycky fakt odměna, no, že si to fakt užívám s váma se všema. Tak věřím, že to je tak i opačně.
2: Dobře mluví.
0: A ten moment, kdy se něco nepovede, jak ho vnímáte? Jako takový moment, řekl bych, až lidskosti hudby, že vlastně je to takové lidské a jakože, že to vlastně není nic špatného, nebo si to třeba vyčítáte, že je to...
1: Jako pro mě osobně, a myslím si, že to tak mají i ostatní, to je určitě jako ta lidskost, ale možná i taková trošku jako výzva, nakopnutí k tomu udělat něco zase jako lepšího, nebo tam něco vymyslet jiného, nějak se tam pak jako vyblbnout. Takže vlastně jako chyba není nikdy jako špatně.
0: A co uslyšíme teď? Je to skladba Horizonty?
2: Skladba Horizonty, tak výborně, tak to je zrovna píseň, ne podle které je pojmenováno album Za Horizonty, byť by se to mohlo zdát, ale je to poměrně píseň důležitá a posluchači uslyší asi 3 nebo 4 různé šuplíky hudební, takže snad aspoň jeden u nich zarezonuje.

0: Posloucháte skupinu My tři a vy v koncertním studiu Proglasu. Pokud vás zaujala její hudba, můžete si ji najít například na jejich webových stránkách. A právě tam je krásně vidět, jak se sestava této skupiny postupně měnila. Od malé sestavy po sedmičlennou kapelu a zase zpět. A já bych se chtěl zeptat, když přijde nový člen do kapely, tak se trochu změní energie. A přinesla některá personální změna třeba nový způsob práce v kapele? Někdy?
1: No určitě. Třeba tamhle naproti sedící Žofinka, jo, ta mi vlastně uvolnila hrozně ruce, protože my od začátku jsme hrozně rádi na studiových nahrávkách pracovali s klavírem, nebo s pianem, nebo s klávesama, řekněme. A nikdy jsme neměli v tom, ani v tom sedmičlenném obsazení jsme vlastně úplně pořádně neměli. Takže ve chvíli, kdy došlo k tady tomu personálnímu zemětřesení, což bylo před nějakým tím rokem a půl, dejme tomu, tak já jsem přemýšlel, jak prostě nahradit tři lidi a Žofinka mi nabídla tady to celkem jednoduché řešení. Žofinko, hraje se ti s náma hezky.
2: Ano.
1: Děkuji. No. Takže tam vlastně možná i z toho důvodu se vracím k té otázce, kterou se ptal předtím, proč teďkon možná je pro nás jednodušší zahrát tu desku tak, jak zní, protože takhle jsme ji opravdu nahráli. Tak, jak vlastně jsem si to celou dobu myslel, že by to mělo znít ta kapela. Takže jo, určitě.
0: Máte pocit, že kapela člověka mění stejně jako člověk třeba mění kapelu?
1: To je mě moc filozofická otázka, to nechám odpovědět Žovku.
2: Mě to změnilo, mě to hodně posunulo, jako celkově i ve hře na klavíru, protože to není můj hlavní nástroj. A já nevím, co k tomu dál říct.
3: Je pravda, že jako život v kapele je takový dost specifický. Je nádherný, zároveň samozřejmě náročný, všechno to ježdění po koncertech, tahání nástrojů je náročný, ale jako myslím si, že to je fakt krásný, super je sejít se ve zkušebně, tam si to zahrát, o nahrávání alba ani nemluvě, to byl prostě úplně úžasný, obohacující proces, takže si myslím, že to člověka fakt mění hodně.
1: Je to, jelikož se tím neživíme, tak jako co jiného v tom máš jako nacházet za motivaci, než že tě to baví, že ten čas, který tomu věnuješ a to úsilí, že ti to dává smysl a nějak tě to naplňuje. Takže určitě to mění. Já jsem na té cestě potkal spoustu krásných lidí, včetně konec konců i Milana Tesaře, dávno před 20 lety, který nás sem pozval znovu do toho studia. My jsme za to moc rádi, že vlastně se to takhle jako cyklí a některý ty lidi potkáváme dodnes, některý samozřejmě mizejí, některý přicházejí, noví členové a tak. Ale určitě celkový ten vibe na konci vychází maximálně pozitivně. Když to sečteš, podtrhneš, tak seš rozhodně v plusu.
0: Já bych se teď chtěl dotknout tématu, které vás vlastně potkalo minulý rok, a to byl nečekaný odchod Ondry Vocilky. Bylo pro vás těžké se rozhodnout, jestli budete pokračovat dál bez Ondřeje, nebo jste věděli, že chcete pokračovat dál?
1: Takhle. Když se to stane, tak o tom nějak přemýšlíš a myslíš si, že jako víš, co chceš dělat, ale vlastně nevíš a ono se ti to usazuje v nějakým čase. Já si myslím, že ve chvíli, kdy se to stalo, tak já jsem byl 100% přesvědčený o jedné věci a to je, že dokončíme to album, který vlastně jsme měli hodně přichystaný. Ondra tam nahrál všechno, prakticky všechno, co potřeboval, možná v jedné písnice nehraje, ale prostě tak už to je. Takže tam jsem si byl jistý, že to určitě dokončíme i z toho důvodu, že to byla jeho poslední vlastně nějaká jako zaznamenání jeho hudby na tomhle světě. A mysleli jsme si, že budeme i pokračovat dál. Dělali jsme různé konkurzy na basáky a tak. A vlastně na té cestě zjišťuješ, že to není tak jednoduchý nahradit někoho, jako byl Ondra, předpokládám, že prostě jakýkoliv člena kapely, v jakýkoliv kapele, to není, tím nejsme nijak unikátní. Ondra byl prostě skvělý kluk, krom toho to byl vynikající basista. Takže jsme jako došli k tomu, že to není jednoduchý, ani ne tak po té stránce instrumentální, ale spíš po té lidské. Prostě nám chodili lidi, jak jsem říkal, basáci, tímto bych se jim chtěl ještě jednou jako ozvat a omluvit, že to nedopadlo a ta chyba nebyla u nich, ta chyba byla u nás. Máme to štěstí, že tady s náma je Jarda Helešic, u kterého jsme natáčeli tu desku poslední. Jarda je hudebník, producent, muzikant, prostě jsme u něho točili tu desku a on byl tak hodný, že nám zaskočil na ty zbývající koncerty. On sám si moc dobře pamatuje, jak to s náma nebylo lehký v té době. A je tak hodný, že s náma vlastně jezdí i teď kondál. Dneska tady hraje s náma pro nás i pro vás. Takže máme tu radost, že vlastně jsme tam to mohli vlastně zaflekovat trošičku někým, kdo nám do toho dával i smysl lidsky, protože s tím Ondrou v tom studiu byl, natáčel ty věci, vymýšleli to spolu. Takže to bylo takové ideální spojení. Je možný, že dojdu ještě k nějakým dalším změnám, to vůbec netuším, v tuhle chvíli je nám dobře tak, jak to je. Nebylo to nic jednoduchého, ještě furt to není jednoduchý, teď to byl zrovna nedávno rok, takže Ondru kamkoliv je, tak ho zdravíme a prostě jedem bez něj, ale zároveň jedeme s ním. Stává se nám, že hrajeme i bez Jardy, že Jarda nemůže a potom přichází prostě přednahraný basy právě ze studia a my hrajeme jako s Ondrou na pódiu živý koncerty ven tím, že basa hraje jakoby z playbacku. Takže Ondra je vlastně furt tady s náma, takže my jsme o něj úplně tak jako nepřišli. A myslím, že ani nepřijdem.
0: To je moc hezké. Zahrajete nám další písničku?
1: Jsou to Koloteče teďkon?
0: Ano.
1: Jo. Zahrajeme písničku Koloteče, která je právě o tom životě, jak se to tak jako různě točí. A byla to první píseň, kterou jsme právě otevřeli tu spolupráci se zde přítomným Jarouškem, kterýmu tímto chci veřejně poděkovat do éteru ještě jednou za všechno. A tohle byl první singl, který jsme u něj natočili, následně celé album, takže Koloteče.

všechny prodloužený jízdy. Znáš, možná by bylo lepší mlčet a nepokřičet, s časem snad vyblednou

0: Z koncertního studia Proglasu nám hraje skupina My tři a vy. Náš dnešní koncert se pomalu blíží ke konci a já bych se rád přeci jen vrátil k vaší aktuální desce, která se jmenuje Horizonty. A poprosím tebe, Jane, jestli bys ji mohl krátce představit, nebo dlouze.
1: Deska se jmenuje Za horizonty.
0: Ano.
1: Je to jedno slovo. Je to deska, kterou jsme vydali vlastně na jaře tohoto roku. Vyšla na CD samozřejmě, vyšla na nějakých platformách typu Spotify a tak. A hlavně vyšla, a je to strašně hezká věc, jako dvoj vinyl. Protože ta deska je dlouhá. Je tam 15 skladeb a oni by se všechny nevyšli na jeden vinyl. Takže je to dvoj vinyl. A samozřejmě se tam, je to deska, která... Když bych měl říct jako hlavní myšlenku toho, je, tak je to právě to vydávat se za ty horizonty, neustrnout, nebýt jenom jako v tom svým zaprděným pokojíčku, ale nebát se prostě zkusit něco nového, následovat ty svoje sny a tak dále a tak dále. Je tam žánrově, je to, jak se říká, od Bacha po Vlacha, je tam opravdu, to je něco, co je pro nás my tři velmi typický, že vlastně je to těžko zařaditelný, někdo to má rád, někdo ne, my to tak rádi máme, nás by asi nebavilo hrát jenom jako striktně jeden žánr, takže opravdu lidi si tam poslechnou všechno od pomalých jako love songů až po, jak jsme slyšeli, rychlé diskotéky a po funk a po nevím co ještě, po pop, po rock, po jazz trošku. A je to je to deska, co ještě bych o ní řekl, Janíčko, napadá ti ještě něco?
2: No, je prostě úplně krásná, takže si ji pusťte Za horizonty, no.
1: Pusťte, kdyby někdo chtěl kapelu podpořit, tak samozřejmě budeme moc rádi. Ten dvoj vinyl se dá objednat, má to krásný přebal, má to každá ta deska jiná, nejenom obsahem, ale i jako vizuálně. No, prostě udělali jsme si radost tím, že jsme to jednak dokončili, tak jako jak jsme to dokončili. Velký dík u toho samozřejmě patří kapele a hlavně Jarouškovi, který to dotáhl s náma studiově do konce. A čím víc lidí si to poslechne, tak o tom víc budeme rádi. No.
0: Teď nám zahrajete skladbu Druhá strana všeho. Najdeme ji taky na té desce?
1: My hrajeme tady vlastně jenom z té nové desky.
0: Ano.
1: Takže odpověď je ano. A já jenom si musím lehce přeladit, protože jsem překvapil tím, že hrajeme Druhou stranu všeho. Já jsem si myslel, že už že jsme někde úplně jinde. A to vůbec nevadí. A píseň Druhá strana všeho je písnička o tom, že vlastně i když se vydáváte na ty cesty a má to... jsou to ty, jak se to říká, ne zkratky, ale v objezdy, tak důležitý je, kam vlastně jdete. Takže tady to je přesně píseň o tom, Druhá strana všeho.

0: Poslouchali jste píseň Druhá strana všeho a hrála vám skupina My tři a vy ze studia Proglasu. A já už bych se skoro na samý závěr zeptal, kde vás vaši fanoušci i noví fanoušci, které jste získali naším koncertem v Proglasu, mohou vidět a slyšet, jaké koncerty chystáte?
1: Nepamatuju si to samozřejmě takhle úplně z hlavy. Vím, že tam jsou nějaké Teplice. Dneska teda shodou okolností máme i Brno v den teda natáčení. Takže na to se moc těšíme. Bílina tam je. No, najděte si to určitě na webu mytřiavy.cz.
0: A přesně, kde vás posluchači mohou sledovat a poslouchat?
1: Tak snažíme se být aktivní téměř všude, kde to jde, takže určitě webovky mytřiavy.cz. Pak fungujeme i na Facebooku, na Instagramu, kde je jenom libo.
0: Hostem dnešního pořadu, jak se vám líbí, byla skupina My tři a vy. Já vám moc děkuji, že jste přišli do našeho pořadu.
2: My moc děkujeme za pozvání, ne první, všechny vás zdravíme, moc vám fandíme, ať se vám tady daří. Vím, že to není lehká mise, takže opravdu děkujeme, že takhle se o muzikanty staráte a mějte se moc pěkně, no, hezký zbytek léta a si popřejeme. Děkujeme.
0: Od mikrofonu se loučí Josef Javůrek a jakou skladbu si zahrajeme naposled?
2: Píseň Smrt a spánek.

0: Zprávy nyní přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: Rozhlas Plus. Zprávy.
2: Evropská unie by příští rok mohla zahájit s Českem řízení kvůli vysokému schodku. Jediný Čech v představenstvu Škody Auto se od října přesune do Volkswagenu. Fotbalová zbrojovka Brno porazila Hradec Králové a je druhá v tabulce. A počasí zítra bude zpočátku až polojasno, jinak oblačno, místy déště nebo přehánky a teploty až 27 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Evropská unie by příští rok mohla zahájit s Českem řízení kvůli vysokému schodku. Upozorňuje na to Národní rozpočtová rada. Ministerstvo financí podle ní manipuluje s čísly, když uvádí, že schodek je v poměru k HDP 2,8%. Podle předsedy rozpočtové rady Mojmíra Hampla to je 3,5%. Klíčové podle něj bude uznání obranných výdajů.
3: To je právě kouzlo té únikové doložky. Pokud tedy Evropská komise uzná všechny ty výdaje, které budeme deklarovat jako obrané a Česká republika nebude mít žádné další dodatečné výdaje, tak se tomu ještě příští rok, tomu řízení o nadměrném deficitu, můžeme vyhnout.
2: Vláda počítá s deficitem 389 miliard korun. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO kritiku Národní rozpočtové rady odmítl s tím, že podle něj není objektivní a že je s Evropskou komisí na výši schodku domluvený. Jediný Čech v současném představenstvu Škody Auto Martin Jan povýší. Od října bude členem představenstva pro prodej a marketing ve Volkswagenu v německém Wolfsburgu. Jan v koncernu působí 20 let. V minulosti měl na starosti například prodeje v Rusku nebo působil na vrcholných pozicích firmy v Číně. V české Škodovce by mohl i po přesunu do Německa zůstat. Vedení firmy ho totiž nominovalo do dozorčí rady Škody Auto. Slovensko se navzdory ruským výhradám nakonec připojí k Mezinárodní komisi pro odškodnění Ukrajiny. Schválila to vláda v Bratislavě. Původně přitom toto rozhodnutí na pokyn premiéra Roberta Fica odložila. Rusko dalo ještě předtím Slovensku najevo, že má k úmluvě výhrady.
4: Premiér Fico tvrdí, že ruské výhrady nebyly důvodem, proč vláda minulý týden rozhodnutí odložila. Kabinet si prý potřeboval k úmluvě zjistit další informace. Za normální Fico označil i to, že se kvůli podobným záležitostem ozve velvyslanec cizího státu.
5: Už sa mi to stalo 100-krát. Veľké krajiny pošlú veľvyslanca a povedia, choďte za premiérom a povedzte premiérovi, že tejto a tieto krajiny sa nebude páčiť, keď urobíte toto alebo toto. A my sa potom rozhodneme, či to urobíme alebo neurobíme.
4: Slovenská vláda nakonec úmluvu podpoří. Premiér Fico jí ale označuje za nevykonatelnou. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Policejní odborníci dnes exhumovali ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka. Z rodinné hrobky na hřbitově v Lánech je vyzvedli po zhruba 80 letech. Příčina Masarykovy smrti doteď není známá. Připomíná za úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Jan Trnečka.
6: Cílem exhumace je za použití nejmodernějších kriminalistických metod objasnit okolnosti, jak k úmrtí došlo.
7: Fotbalisté zbrojovky Brno vyhráli doma v dohrávce čtvrtého kola šance ligy nad Hradcem Králové. V 60. minutě se prosadil Daniel Vašulín. V neúplné tabulce se tak prvoligový nováček posunul na druhé místo. Na hřišti v pražském Dělíčku začalo druhé utkání dnešní dohrávky. Zápas mezi Bohemians a Jabloncem sleduje reportér Tomáš Petr.
8: Polovina třetí minuty a Bohemians zatím hrají s Jabloncem nerozhodně 0-0. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Z Dělíčku Tomáš Petr, Radiožurnál.
7: 11. etapu cyklistické Vuelty vyhrál v hromadném spurtu Brit Brennan. 21-letý jezdec si připsal třetí triumf v tomto ročníku. Červený dres lídra uhájil Španěl Enric Mas. Český cyklista Jan Hirt dojel v hlavním pelotonu a v celkovém pořadí 22. Ve čtvrtek čeká cyklisty náročný horský úsek, ve kterém nastoupejí téměř 4,5 tisíce výškových metrů.
9: Překážka na D1 za Souticemi a nehoda na D46 za Brodkem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy čekejte překážku za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na kilometru 50,5 porouchaný kamion blokuje stoupací pruh. Místo je označené šipkou, ale vybočuje se v zatáčce. Na D46 z Vyškova do Olomouce vyšetřují nehodu za Brodkem u Prostějova. Na 15. kilometru havarovala dvě osobní auta. Pravý pruh je zavřený, zpomaluje se, ale bez kolony. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště počítejte s překážkou rovinou u nájezdu od Barandova. Na 16. kilometru uvízlo v pravém pruhu porouchané auto. Průjezdný pouze levý pruh, kolona se už netvoří. A na silnici 58 z Příboru do Frenštátu pod Radhoštěm zpomalíte za Kopřivnicí. U Vlčovic v zatáčce havarovala motorka. Na místě záchranáři průjezd je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra čekáme zpočátku místy až polojasno, jinak oblačno, hlavně na severu místy déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

a srdce zabolí, ale přece buší. Krok do ticha.

0: Je 20 hodin a 15 minut a na Proglasu vám v rámci dnešního radioreportu nabídneme srpnový díl po odcastu Ostravsko-opavské diecéze s manželi Vrabcovými z Karlovy Studánky.
1: Posloucháte Poodcast ze života Ostravsko-opavské diecéze. Příběhy obyčejných lidí, kterým byly svěřeny neobyčejné věci. Moje jméno je Monika Pustovková a vítám vás u dalšího dílu diecézního podcastu Z kraje mezi Hrčavou a Bílou vodou. Dnes vás zvu do Karlovy Studánky. Žijí tam manželé Jan a Marie Vrabcovi, vysoký muž a drobná žena, kteří se v době totality nebáli hlásit se ke své víře, i když to pro ně znamenalo problémy. Naopak, zapojili se i do tehdejší podzemní církve. Dodnes v Karlově Studánce vedou bohoslužby slova.
2: Oba dva jsme se narodili v Brně, tam jsme také vystudovali a od roku 77 jsme v Karlově Studánce.
1: Vy jste se potkali za studií?
2: My jsme se potkali u svatého Tomáše. Já jsem tam ministroval a moje manželka zpívala v dětském sboru. Potom jsme studovali na lékařské fakultě a ona byla taky takový organizátor duchovních cvičení jako studentských, takže o tatu se být taky zdál a potom, když jsem byl v pátým ročníku, jsem viděl, že už mě zbývá jenom rok do konce studia, že teda jako už je možnost přemýšlet nad tím, že bych zajistil rodinu. Tak jsme spolu začali chodit, po roce jsme se vzali a to už jsme potom, když skončili studia, šel do Třebíče, do nemocnice. Tam jsem pracoval 3 roky a byla možnost přijít do Karlovy Studánky, že hledali internistu, tak jsem v roce 77 přesídlil i s manželkou a těma dětmi jsem do Karlovy Studánky.
1: Co jste říkala na to, když vám oznámil, že by chtěl se ucházet o místo v Karlově Studánce?
3: To bylo v době totality, kdy vlastně manžel nebyl schopen dostat druhou atestaci. Že jsou to první atestace a druhá atestace bez toho, aby člověk byl ve straně nebo tak jako nešlo. A tady slibovali atestaci z interny. Tenkrát já jsem si dala podmínku. Bylo to v pondělí, když přišel, v úterý napsal dopis a hodil se do schránky a já jsem řekla, pane Bože, jestli do pátku bude naspátek odpověď, tak vím, že máme jít.
1: Vy jste si kladla podmínky pro pána Boha?
3: Ano, taková jsem byla. A ono to přišlo. Takže jsme se šli sem podívat. Ale ta doba, nebo tady to bylo kovaný, teda jako fest, takže to nebylo jednoduchý v té totalitě, jako tady.
1: Manželé Vrabcovi si mysleli, že v podhuří Hrubého Jeseníku zůstanou pár let, než děti nastoupí do školy. Ale jak se říká, člověk míní,
3: ano,
1: než půjdou děti
3: ano,
1: do školy.
3: Ano, já jsem se nevedla představit, že by děti mohly jako chodit do dvojtřídky nebo trojtřídky. Jo. Teď byly teda dětské domov, takže dohromady bylo to většinou jako dvojtřídky a těch dětí tam bylo 25-30 jako v těch dvojtřídkách. Jo.
2: Tady se nám potom narodili ještě další 4 děti a z těch 3 roků je to dneska už 48 let pryč. Už táhnem 49. rok teďka. No.
1: Chtěla jste vždycky velkou rodinu?
3: Vždycky jsem říkala aspoň 3-4. Ale zase musím teda taky říct poctivka, že když byli ty první 2 a byli maličci, jo, tak jsme jednou přišli na návštěvu a oni měli, myslím, 5 nebo dokonce 6 dětí. A když jsem tam ty botičky viděla a představila jsem si to v obouvání, to byla zrovna zima, jo. Ty čepice, rukavice, boty, zrka, to bych teda nezvládla. To říkám poctivě, ale ono se to zvládlo, no.
1: Tak oni ti nejstarší to vyrostou, až potom se obojí sami.
3: To si člověk neuvědomí v té první okamžiku. Já si řeknu, no to je hrozný, jako o představě, že furt oblikám ty botičky a tyko mne jednomu 2, ale to si pamatuju, jak dneska si říkám, no tak to bych teda nezvládla, to teda ne.
1: No ale máte dům plný lidí neustále, jsem pochopila.
3: No to máme a oni jsou všichni rádi teda pospolu, no.
2: Z těch 6 dětí 5 jich bydlí v Brně, nebo tam jako zakotvili i s rodinami a jeden syn bydlí v Karlovicích, ten pracuje v Bruntále, tak ten má tady taky 7 dětí a jinak ty naše vnoučata, ty jsou v Brně, ale oni právě rádi se přijíždějí. Jejich dohromady 25, je 14 děvčat a 11 kluků, takže jsme rádi, že nás Pán Bůh sem poslal a cítíme, že to tak asi mělo být.
3: To děcka, když mají narozeniny, tak je největší přání je vždycky to, aby se všichni sešli. No.
1: Když jsem se dívala na ten váš kostel vlastně tady v Karlově Studánce, tak když se sejdete všichni, tak ho zvládnete zaplnit sami.
2: No, dá se říct, že jo. Vždycky ty děti v kostele rádi pomáhali a my jsme tady měli taky výborné kněze. Jsem v době totality překládali kněze, už ti, kteří nechtěli mít někde ve městech, takže odtud, když musel někdo odejít, tak už brali souhlasy, takže my jsme tady měli výborného kněze, otec Augustin, otec Otakar Šváček a stejně tak otec Ivan Fischer. No a my jsme v té době totality byli tak jaksi úzce spojení ze Salesiány v té tajné organizaci, kterou organizoval otec Václav Filipec. Takže my jsme jezdívali na takový, to by se říkalo, že jedeme jako na vědu, ale to jako bylo jaksi obrazně hlas v teologii a morálce. Ty semináře dělal doktor Josef Zvěřina a v té morálce potom doktor Ota Mádr. Takže tam jsme v době, když naše děti vyrůstaly, tak jsme tam jezdívali, tak třeba jednou za měsíc a tam jsme vlastně získávali takové znalosti, co se týče třeba z té teologie, morálky a tak dále.

0: otec Josef Zvěřina, poradce kardinála Tomáška, přítel Jana Pavla II. A také teolog podzemní církve, který neunavně hlásal náboženskou svobodu. Od vyučování ho neodradilo ani 13-leté komunistické vězení. V Karlově Studánce ve Vrabcových našel přátele.
1: On se potřeboval někam taky schovat, aby ho estébáci pořád nevytahovali, tak se ho tady býval opakovaně na pobytech a to jsme se taky dost dobře mohli seznámit. Stejně tak jsme tady měli otce Josefa Hrdličku, to je biskup Olomoucký, tak to jsme říkali velký Josef, to byl Josef Zvěřina, malý Josef byl Josef Hrdlička. Ten nám taky birmoval děti, když už potom byl biskupem, takže jsme tak jaksi udržovali takové ty kontakty s takovou, jak se říkalo, podzemní církev.
0: Jak to vlastně bylo, jak si to představit v dnešní době? Neumím si představit, že by mě někdo zakazoval chodit do kostela, nebo že by to někdo hlídal.
1: Za to, že jsem chodil ministrovat, za to, že jsme chodili do náboženství, tak za to rodiče, třeba tatínek, nemohl tak nějak postupovat, bych řekl, kariérně. Navíc třeba můj kvotr, maminčí bratr, ten byl 5 let zavřený pro víru. Od mých 5 do 10 let jsem tady jezdil do Opavy, do kriminálu, jako za ním. A viděl jsem, že teda jak rodiče, tak třeba ti její sourozenci pro tu víru jsou ochotní také přinést nějaké oběti. A samotné naše studium bylo ohroženo tím, že jsme byli vychováváni ve víře, ale nicméně pán Bůh to zařídil, že jsme se jako na ty studia. Já jsem maturoval v roce 68, takže to jako jsem se potom dostal na základě, bych řekl, znalosti, tam v tu chvíli nehrála politika roli. V těch 60. letech, kdy vlastně byl tvrdý nátlak proti věřícím, tak my jsme taky organizovali, nebo manželka, takové ty různé duchovní cvičení. To byli zase kněží, kteří se vrátili z kriminálu. Stejně tak Mašek Filipec, to byl provinciál Salesiánu. I oni potom poznali nás, ty Salesiáni, takže za náma jezdili třeba z těch, jak se měli ti provinciálové. A když organizovali oni tady ty různé, jak tomu říkali, chaloupky, tak to také organizovali i před nás, že my jsme takhle se zase stali s těma, kteří tam případně jeli s námi. Takže my jsme tady byli tak jako v té studánce organizovaní s těmi lidmi, kteří v té podzemní církvi byli.
0: Být věřící znamenalo v době totality pro Jana Vrabce být trnem v oku vedení v lázních.
1: Když jsem nastupoval, tak tady byl ředitel, který se rozhodl, že zkrátka ta církev tady musí skončit a velice tvrdě tady je po našem vedoucím laborantu. To mě panu Dostálovi a ten mě říkal, když jsem tě uviděl v kostele, tak jsem si říkal, jak se strašně zmíří a když tě vzal jsem do pracovního kolektivu. Je teda pravdu, že jsme také tady z těchto důvodů trošku bych řekl finančně byli jaksi opožďovaní za to ředitele, nebo když jsem šel k atestaci, tady jsem si dělal druhou atestaci, tak nás tam bylo asi 18 a pouze 9 jich mohlo jít. No a 8 lidí bylo jasných, že postupuje, to byly nějaký takový kádrový rezervy a já jsem se tam dostal na základě zase nějakého toho dobrého testu. No ale když jsem tu atestaci pak měl, tak zase ten ředitel teda kvůli tomu, že jsem v atestáce náboženské, tak jak nemínil ustoupit, teda mě jako to nabízel, že bych tady mohl dělat primáře a tak, ale že to má své podmínky teda, že jako nebudu chodit do kostela. Já jsem říkal, víte, to je věc osobní, to já toho nevzdám, tak nebudu dělat primáře, že tak já jsem tady ještě po té atestaci pracoval určitý čas, než teda skončila ta doba totality, tak jsme to přečkali tak, jako to přečkali naši rodiče a naše děti už to tak nějak nevnímali, až tak bych řekl. Takže my jsme tak jak si tím prošli a nelitujeme toho. No.

0: Revoluce přinesla vytouženou svobodu vyznání a Janu Vrabcovi povýšení. Nejprve na vedoucího lékaře a nakonec i ředitele lázní. V jejich vedení působil 18 let.
1: Je to pro mě takový období, kdy se mohl také hodně zasahovat do toho renovování Karlovy studánky, protože tady to místo bylo takový dost jako zanedbaný z doby ještě totalitní. Postupem času během asi 10 let se tam podařilo všechny ty lůžka jednak je navýšit a jednak jako všechny přivést do té první kategorie, aby všechny pokoje měly k sobě sociální zařízení. A to nám zase tím, že jsme navýšili tu kapacitu, tak jsme si tím sami jako vydělávali a mohli jsme stále jako modernizovat. Tak jsme potom také zrekonstruovali bazén, to nám zase jako přitahovalo klienty a doposud se to daří vlastně využívat. Nejen tedy pro to léčení našich pacientů, a když třeba tady mají nějaký rekreační pobyt nebo lyžovačku, tak to navštěvují a tak zase ta studánka tím žije.
0: A vy ale si zasloužený důchod úplně neužíváte.
1: Já už přesluhuji svůj důchod více jak 10 let a já musím být vděčný Pánu Bohu, že mi to umožňuje jaksi zdravotně. Já jsem celý život pracoval s pacienty, i když jsem třeba byl v těch vedoucích řídících funkcích, tak jsem se nikdy nevzdával té běžné léčby s pacienty, sice třeba v menším úvazku, protože mě to vždycky nejvíc jako přinášelo takové, abych řekl, uspokojení. Tu práci mám rád s pacienty, takže pokud mi to zdraví dovoluje, tak pokračuji v tom.
0: No a vy jste se profesně našla v Karlově studánce? Když se vám to teda protáhlo z těch 3 let teď na ten 49. rok?
2: Já nevím, jestli jsou najítá.
0: Vy jste taky studovala medicínu?
2: To ano, ale já jsem víceméně bílá a jsem s dětma. To znamená, že minimálně 50 roků. A musím říct, že do dnešního dne dá se to tak říct, Eli, že vlastně máme jak ty malý, tak ty velký. Takže kromě pár nějakých roků máme miminko, že jo, Eli, a pak máme i ty větší. Takže já mám furt co dělat, jako co se týká těch miminek.
3: Jdu děcka nahoře.
0: Přišla podívat za námi.
2: Co bys ráda, lásko moje? Vydržíš to ještě chvilku? Tak bych za dětskama, jo? Takže bych řekla, že opakovaně jsou tam, kde jsou ti malí. A dokud ještě tohle, tak jak bylo jaro, tak to jsem tady nikdy nemohla vydržet, protože tady jaro není, tady je zima, pak dlouho chladno, 14 dní možná teplo. A pak už zase zima, i když teď se to trošku mění. No a teď tak jo, 3 dny jsou vlastně v Brně a 4 dny tady, nebo 3 a 3, to je furt, no.
0: Že cestujete mezi Brnem a Karlovou studánkou.
2: Furt ty malý musí mít u sebe, protože když nemám, tak asi bych nebyla svá.
0: Vy jste plynule přešla od dětí k vnoučatům a teď...
2: Ano, přesně tak.
0: Pravnoučatům.
2: No.
1: Ano. Tak úplně přesně bych mohla říct, že jsi tu dělala jako rehabilitaci, jako maturitu.
2: A to už je
1: tohle. A víceméně se tomu tak až dalece nevěnovala, ale pracovala tak ještě, než šla do důchodu.
2: Moje práce jako mimo domácnost byla jako velmi, velmi sporá, bych řekla.
0: Říká já. Skromně, asi to tak nebylo.
1: No, tak jako...
2: Ty prosím tě mleč, teďko no, mě to, tohle.
1: To ty chceš říct tak. Ne?
2: Taky musel člověk pracovat, aby získal důchod, aby nebyl úplně jako bezdomovec.

0: Rok 1989 byl pro manžele Vrabcovi zlomový. Teologické vzdělání uplatnili v tom, že v Karlově Studánce začali vést bohoslužby slova a vedou je dodnes. Povolení k jejich vedení získali těsně před svatořečením Anežky České.
1: Protože náš tehdejší kněz byl Otakar Šváček, neskutečně vzácný člověk, tak on za celou tu dobu, co jsme tady byli, nějakých těch 14 roků, takže poprvé pojede na dovolenou a pojede na to svěcení. A protože my jsme věděli, že nás teda nepustí, že nás nemůžou pustit, protože nás nikdy nikam nepustili, takže teď toto vlastně tenkrát u pana biskupa Vaňáka, že o to požádá. No, takže tenkrát těsně před svatořečením jsme získali tejto povolení. Jsme stali tři, ještě vlastně dneska už s knězem, s Bohdan Sikorou, který je v Krnovi, tak tenkrát jsme tady byli ustanoveni, tak to tři.
0: Kvůli tomu, že kněz odjížděl na dovolenou.
1: Ano. Dobrý, že?
0: Takže. Vy jste tu revoluci měli ještě o něco dřív. Ono se říkalo, že až bude Anežka svatořečena, tak no, v Čechách
1: nastane konečně svoboda. Ano. No a takže my jsme to tenkrát takhle získali, nakonec jsme teda na svatořečení taky byli a zůstalo to jenom na Bohdana, ale od té doby vlastně se to tak nějak traduje.
0: Dneska máte bohoslužbu slova každý den, no, kromě soboty, kdy je mše svatá.
1: Sice je to jako ten úbytek těch míst nějaků je velký, protože ti mladí většinou se senka nevrátili, protože tady to zaměstnání nedostali, ale myslím si, že i co se týká těch pacientů, takže jsou to vděční. No, je lidi, kteří prostě třeba vírou dlouho nežili anebo vůbec nežili, tak mají takovou možnost k tomu stišení a vám člověk řekne, tam je tak dobře v tom kostele.
0: Jste říkala, že není vždycky pro vás jednoduché jako pro ženu vést tu bohoslužbu slova.
1: Já si myslím, že to povědomí u nás, že kněz je kněz a ten patří k oltáři a žena se tam nemá ani otočit, že jo, tak to jako přetrvává a myslím si, že to nebude tak rychlý.
0: A to už jste v tom vlastně přes 30 let?
1: No, člověk si uvědomí, že to může někomu vadit. To není tak dlouho, možná 5-6 roku naspátek začala bohoslužbu slova a paní řekla, co tady děláte? Pan biskup řekl, to bylo krátce po tom, co bylo svěcení pramenu, teda za týden, na to ne za krátce, jako řekl, že bude mše svatá. A já povídám, no pan biskup se spletl, my máme mši svatou v sobotu, takže v sobotu mše svatá byla a dneska je bohoslužba slova. Tady nemáte co dělat. Takhle na dveře, jako...
0: Že vás vyhazovala do oltáře.
1: Ano, jo. A já jsem říkala, no podívejte se, máme dvě možnosti, buď se pomodlíme, anebo prostě půjdeme domů, my se jdeme modlit.
2: A tak je ojedina.
1: Ale to není pravdou, protože chlapi to úplně jinak vnímají, protože ještě kor, když tam přijde jako chlap jak hora, tak si nikdo nic nedovolí. Ale jsou lidi, kteří to vnímají jako pozitivně, ale je plno těch, kteří takhle tam čekají, co z toho teda vzejde.
2: Jak tady máme pacienty, jo, tak...
1: Ty lidi nejsou na to
2: zvyklí. Ne každý je, bych řekl, plně věřící. Jo. Je taky pravdou, že někdy na sebe lidi, co vás potřebují upozornit, jo. A já teda z toho důvodu, že tady pracuji jako lékař, ale jsem primářem a ředitelem, tak jsem po té stránce považoval za potřebné, aby také ti lidé věděli, že já nejsem kněz. Proto je to svým způsobem neúplně ideální, že já se neoblíkám do albí, a já to dělám zcela záměrně proto, aby si mě lidé nepletli, protože mnozí ti pacienti se na to zeptají a jim řeknu ne, že to je bohoslužba slova, že jo, děkají, jako jestli budu mít lepší. Já říkám ne, bohoslužbu slova.
0: Mě překvapilo na konci bohoslužby slova v neděli v Karlově Studánce Tédeum. To jsem fakt nečekala.
1: Tak to tak je často, no. Pomalu vždycky. A myslím si, že aj ty lidi se rádi připojí, si myslím, a znají to. A ještě když je vystavená nejsvětější svátost, tak jako co jiného hezčího. Bych řekla tak nějak, no, že to tedy je takový ten výraz slavnosti a každá neděle je slavnost. No.
0: Kde vy odpočíváte nebo nabíráte síly pro tu práci a pro všechno, čemu se věnujete?
2: Já jsem tady v tom prostředí rodinám a to, že každý den mohu jít ke svatému přijímání a ráno mohu začínat nějakým rozjímáním nad Božím slovem a po pracovní době jít do kostela a být tam s ostatními věřícími a přijmout svátostně Pána Ježíše v Eucharistii, tak to je pro mě zdroj života, zdroj odpočinku. No a jinak jako manželka je pro mě takovým velkým zdrojem posilí, protože ta péče o ty děti a vnoučata, ta z velké části jako vždycky byla na ní a to je babička na 400%, protože když někdo z vnoučat potřebuje, tak je vždycky jak svítáhnul k sobě. Tím, že jsme víceméně takto spolu a že si rozumíme a že teda máme i potestáci duchovní společně ten zájem toho osobního vztahu s Pánem Ježíšem, tak to je to, co nás jaksi drží dohromady a považuji taky za velkou boží milost, že teda i děti rostou ve víře a že nám Pán Bůh žehná. No, tak je to v tom, že nám Pán Bůh žehná, je taková nezasloužená milost, kterou od Pána Boha jsme obdrželi a že jsme ji mohli využít. No.

0: Díky, že posloucháte náš podcast. Budeme rádi, když nám dáte like, odběr či komentář. Pro dnešek se s vámi loučím a těším se na slyšenou v příštím díle opět za měsíc. Tentokrát si budu povídat s fotografem Jindřichem Štrajtem, který v září oslaví své životní jubileum.
1: V následujících týdnech nabídneme na Proglasu ještě předchozí dva díly po podcastu Ostravsko-opavské diecéze a dále se můžete těšit každý měsíc na nový díl.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 2. září.
1: Papež zahájil cyklus katechezí věnovaných konstituci 2. vatikánského koncilu Gaudium et Spes o církvi v dnešním světě.
0: U příležitosti Dne modliteb za péči o stvoření sloužil Lev 14. v úterý podvečer mši svatou v Borgo Laudato Si v Castel Gandolfu.
1: A ekologické problematice se věnuje také dnes vydaný dokument Mezinárodní teologické komise nadepsaný Péče o náš společný domov. Přejeme příjemný poslech.
0: Při středeční generální audienci zahájil papež nový cyklus katechezí věnovaný pastorální konstituci 2. vatikánského koncilu Gaudium et Spes. Připomněl, že církev je povolána sdílet radosti i úzkosti dnešního člověka, vnímavě naslouchat znamením doby a aktivně se stavět proti lhostejnosti a nespravedlnosti ve světě.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
1: Drazí bratři a sestry, dobrý den a vítejte.
2: Con l'incontro odierno iniziamo a riflettere sulla costituzione pastorale Gaudium et Spes.
1: Počínaje dnešním setkáním se začínáme zamýšlet nad pastorální konstitucí Gaudium et Spes, v níž chtěl druhý vatikánský koncil prohloubit zásadní téma, kterým je vztah církve k současnému světu. Svatý Jan 23. již v zahajovací promluvě 11. října 1962 vyjádřil nesouhlas s proroky špatných zpráv, kteří, ačkoliv hoří horlivostí pro náboženství, tvrdí, že naši dobu nelze s minulými stoletími vůbec srovnávat a že je plně zkažená a chovají se dokonce tak, jako by se z dějin neměli co naučit. Odtud vychází úkol svěřený koncilním otcům. Za současného stavu lidských záležitostí, v němž se zdá, že lidstvo vstupuje do nového řádu věcí, je třeba vidět spíše tajemné záměry Boží prozřetelnosti. Ty se uskutečňují v navazujících obdobích skrze lidské dílo, často nad jejich očekávání, a s moudrostí uspořádávají vše i nepříznivé lidské události pro dobro církve.
2: Tre anni dopo la promulgazione di Gaudium et Spes riconosceva in tale discernimento un elemento essenziale della natura della Chiesa.
0: O tři roky později vyhlášení konstituce Gaudium et Spes potvrdilo, že toto rozlišování je podstatným prvkem povahy církve a popsalo její pastorální zaměření jako konstitutivní. Odtud název pastorální konstituce. Nejde o naivní optimismus, ale o obnovenou věrnost tajemství Krista, který se svým vtělením rozhodl sdílet náš život. Stal se ve všem podobným svým bratřím a vzal na sebe následky hříchu, když zemřel jako vykupitel, který dal výkupné za všechny. Toto sdílení s lidstvem je cestou, kterou Kristus po církvi žádá. Proto koncilní konstituce Gaudium et Spes začíná prohlášením, že církev bere za svou radost a naději smutek a úzkost lidí dnešní doby, zvláště chudých, a všech, kteří nějak trpí.
2: È una condivisione che ci chiama a uscire da ogni passività e indifferenza.
1: Je to sdílení, které nás zve k vystoupení z jakékoliv pasivity a lhostejnosti vůči událostem, k nímž dochází, k dějinám a k životu lidí, především k rychlým a hlubokým proměnám, které dnes prožíváme. Není možné zůstat nezúčastněnými diváky, je naopak nutné naslouchat srdcem, nechat se oslovit a zapojit se. S Kristem a s podporou síly jeho ducha jsou věřící pohnuti k tomu, aby vzali na sebe těžkosti svých bratří, především těch, kteří jsou drceni nespravedlností, diskriminací a násilím. Pouze ve sdílení a v nasazení je totiž možné dospět k adekvátním odpovědím, vždy podpírání jistotou, že utrpení tohoto času se nedají srovnat s budoucí slávou, která se na nás má zjevit.
2: In tal senso, la prossimità verso l'umanità.
0: V tomto smyslu blízkost k lidstvu otevírá cestu k hlubšímu čtení událostí i samotného zjevení. A ve stejné perspektivě Gaudium et Spes připomíná trvalou povinnost církve zkoumat znamení doby a vykládat je ve světle evangelia. Tato koncilní konstituce tedy vyzvala církev k trvalému úsilí o obrácení, aby dosvědčovala, že ji nevede žádná pozemská ambice, ale snaží se jen o jedno, pod vedením Ducha Utěšitele pokračovat v díle Krista, jenž přišel na svět, aby vydal svědectví pravdě, aby spasil, ne soudil, aby sloužil, ne aby si nechal sloužit. Nejde v pravdě o pouhé morální nastavení. Pro církev je obce pro chudé spíš teologickou než kulturní, sociologickou, politickou či filozofickou kategorií. Jsme povoláni objevit v nich Krista, propůjčovat jim svůj hlas v jejich záležitostech, ale také být jejich přáteli, naslouchat jim, chápat je a přijímat tajemnou moudrost, kterou nám Bůh chce sdělit jejich prostřednictvím.
2: La condivisione cristiana impegna farsi carico della realtà.
1: Křesťanské sdílení vede k převzetí odpovědnosti za svět a také k odhalování rozporů, které charakterizují osobní i společenský život současného světa. Například vědecký a technologický pokrok, který nabízí stále nové možnosti, ale pouze některým, a který člověk nedokáže vždy postavit do svých služeb, nebo jasnější poznání zákonů společenského života, doprovázené však nejistotou, jaký směr mu má dát, či ještě větší dostupnost bohatství, možností a hospodářské moci, která však bohužel i dnes, stejně jako v době koncilu, nechává značnou část lidstva trpět hladem a nouzí, anebo sdílené vědomí, že ve hře je budoucnost planety a zároveň neschopnost vzdát se egoistického konzumu i iluze, že válka je účinnou cestou k budování míru.
2: In un tempo segnato da profondi mutamenti, da cui derivano preoccupanti squilibri.
0: V době vyznačené hlubokými změnami, z nichž pramení znepokojivá nerovnováha, je církev povolána sloužit lidské bytosti. Naslouchat a vnímat nejhlubší otázky jejího srdce i touhy, které v ní žijí, a ukazovat v Kristu klíč, střed a cíl celých lidských dějin. Proto se v církvi na každé úrovni a v každé době má uskutečňovat milosrdná kenoze Krista, který, ačkoliv měl božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.
2: E a una morte di croce. Cari fratelli e sorelle.
0: Drazí bratři a sestry, radost a naděje, Gaudium et Spes, nechť jsou rozlišovacími znaky církve, která hlásá a dosvědčuje evangelium a stává se blízkou ženám a mužům naší doby.
2: Del nostro tempo.
1: V souvislosti s dnešní katechezí, která zahájila cyklus reflektující koncilní konstituci Gaudium et Spes, vyzval svatý otec věřící.
2: Pidamos la bienaventurada Virgen María.

0: Letošního roku zazněla v pozdravu polským věřícím slova o významu výuky náboženství. Kéž účast na hodinách náboženství a katechezi rozšiřuje obzory, prohlubuje poznání Boha i světa a připravuje k plodnému přijímání svátostí a účasti na životě společenství. Papež tak nepřímo reagoval na nedávné rozhodnutí polského ministerstva školství, které výuku náboženství situuje mimo hlavní vyučovací dobu. Podle statistických údajů přitom v Polsku hodiny náboženství navštěvuje téměř 76% žáků.
1: Připomínka zítřejší liturgické památky papeže svatého Řehoře Velikého přinesla poukaz na příklad jeho víry. Je nazýván velikým pro svou výjimečnou pastýřskou činnost ve velmi těžkých dobách pro společnost i církev, pro velikost, která čerpala sílu a svěžest z živé víry v Krista. Kéž jeho příklad v každém z vás probudí obnovenou a hlubokou důvěru v Boha, který je zdrojem milosti a naděje pro celý svět.
0: Na 1. září připadá nejen první den školy v mnoha zemích, ale také den modliteb za péči o stvoření. Lev XIV. Při té příležitosti sloužil v úterý v podvečer mši svatou v Castel Gandolfu v Borgu Laudato Si. Ve své promluvě vybídl, abychom se každý den dokázali zastavit v tichém úžasu nad dílem stvoření a nad stvořitelem. Z rozjímání nad stvořením a ze setkání se stvořitelem se rodí vědomí našeho zvláštního místa v úžasném božím plánu a naší osobní i společné odpovědnosti za péči o původní harmonii. Takto, pod tlakem vědomí vlastních chyb a nedostatků, se rodí obnovené úsilí o obrozené vztahy mezi stvořením podle vůle jejich tvůrce. Papež připomněl také takzvanou dobu stvoření, kterou má církev prožívat až do 4. října, tedy svátku svatého Františka z Asízy. Právě jeho chvalospěvem svou homílii papež završil.
1: Vztahem mezi teologií a ekologií se zabývá také dnes vydaný dokument Mezinárodní teologické komise. Nese název Péče o náš společný domov a klade si otázku, jak křesťansky reagovat na ekologickou a sociální krizi. Dokument je výsledkem konzultací, které probíhaly v letech 2022 až 2025 a vychází se souhlasem papeže Lva XIV. Text je rozčleněn do tří kapitol. První se zabývá počátkem vesmíru podle vědy a víry. Druhá kapitola se zamýšlí nad člověkem, stvořeným k božímu obrazu a podobě a jeho existencí ve společném domově a nad krizovými aspekty ničení životního prostředí, které dopadají zejména na nejchudší vrstvy obyvatel naší planety. Vybízí proto ke změně kulturních hodnot a životního stylu.
0: V perspektivě víry pak dokument odmítá dva nepřijatelné extrémy. Na jedné straně dravý antropocentrismus, který považuje člověka za absolutního pána stvořeného světa, a na druhé straně biocentrismus nebo ekocentrismus, který naopak absolutizuje přírodu. Za křesťanskou pozici označuje ukotvený antropocentrismus, ve kterém je člověk správcem i služebníkem stvořeného světa.
1: Konkrétním liniím a pokynům je věnována třetí kapitola, nazvaná Péče o společný dům. V tomto kontextu pak dokument Mezinárodní teologické komise v závěru konstatuje, že ekologická otázka je rovněž otázkou teologickou. Způsob, jakým pečujeme o stvořený svět, utváří také náš vztah k Bohu.
0: To je pro dnešek z Vatikánu všechno. Od mikrofonu zdraví
1: David Válka
0: a Johana Bromková. Laudetur Jesus Christus.

0: Prožíváme středu 2. září, 22. týden v mezidobí. A texty vezmeme ze 2. týdne žaltáře. Tedy pokud máte starší vydání breviáře, tak od strany 975. 975. Pokud máte novější vydání, pak od strany 1090. Nalistujeme si stranu 1090. Modlit se dnes s vámi bude Alena
1: a Jirka.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Pán Bůh je síla má, všecka ochrana má, bezpečně má státi, nic se nelekati, duše má.
1: Neboť při sobě mám, v něhož silně doufám, bojovníka toho, jenž je mocen všeho, nezoufám.
0: Já budu zpívati, čest a chválu vzdávati, Pánu Bohu svému, v něm mám svou obranu, na věky.
1: Uslyš mě, ó Pane, ohlédni se na mne, utíkám se k tobě, rád tě mám při sobě, můj Pane.
0: Tváře své přede mnou neskrývej, buď se mnou. Ty jsi mé zpomožení i vysvobození, Bože můj.
1: Blažené naději, očekávejme slavný příchod našeho Spasitele.
0: Jen v Bohu odpočívá má duše, od něho je má spása.
1: Jen on je má skála a spása, má tvrz, nic mnou nepohne.
0: Jak dlouho chcete dorážet na člověka, jak dlouho jej chcete všichni podrážet? Jak nakloněnou stěnu, jako zeď na spadnutí.
1: Víru z mé výše se snaží mě svrhnout, libují si ve lži.
0: Svými ústy blahořečí, ve svém nitru proklínají.
1: Jen v Bohu odpočívej má duše, od něho pochází to, v co doufám.
0: Jen on je má skála a spása, má tvrz, nepohnu se.
1: U Boha je má spása a sláva, má pevná skála, mé útočiště je v Bohu.
0: Lidé, doufejte v něho v každé době, před ním vylejte své srdce. Bůh je naše útočiště.
1: Lidé jsou jen závan dechu, neupřímní jsou smrtelníci.
0: Položeni na váhu vystupují vzhůru. Jsou dohromady lehčí než dech.
1: Nespoléhejte na násilí, nebažte po lupu. Na bohatství, když se rozmnoží, nelpěte srdcem.
0: Jedno slovo Bůh pravil, toto dvojí jsem slyšel. Bohu náleží moc, tobě, Pane, láska, neboť ty odplácíš každému podle jeho díla.
1: Blažené naději, očekávejme slavný příchod našeho Spasitele. Bože, ukaž nám svou jasnou tvář a žehnej nám.
0: Bože, buď milostiv a žehnej nám, ukaž nám svou jasnou tvář.
1: Kéž se pozná na zemi, jak jednáš, kéž poznají všechny národy, jak zachraňuješ.
0: Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kde který národ.
1: Nech se lidé radují a jásají, že soudíš národy spravedlivě a lidi na zemi řídíš.
0: Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kde který národ.
1: Země vydala svou úrodu, Bůh, náš Bůh, nám požehnal.
0: Kéž nám Bůh žehná, ať ho ctí všechny končiny země.
1: Bože, ukaž nám svou jasnou tvář a žehnej nám. V něm bylo stvořeno všechno a všechno v něm trvá.
0: Radostně děkujme Bohu Otci, že nás uschopnil k účasti na dědictví věřících ve světle.
1: On nás totiž vytrhl z moci temnosti a převedl do království svého milovaného Syna.
0: V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů.
1: On je věrný obraz neviditelného Boha, dříve zrozený než celé tvorstvo.
0: V něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný.
1: Ať jsou to andělé při trůnu, ať jsou to panstva, ať jsou to knížata, ať jsou to mocnosti, všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.
0: Kristus je dříve než všechno ostatní a všechno trvá v něm.
1: On je hlava těla, to je církve.
0: On je počátek, prvorozený mezi vzkříšenými z mrtvých. Tak má ve všem prvenství.
1: Bůh totiž rozhodl, aby se v něm usídlila veškerá plnost dokonalosti.
0: A že skrze něho usmíří se sebou všecko tvorstvo, jak na nebi, tak na zemi, tím, že jeho krví prolitou na kříži zjedná pokoj.
1: V něm bylo stvořeno všechno a všechno v něm trvá.
0: Krátké čtení z prvního listu Petrova. Opásejte se všichni ve vzájemném styku pokorou, neboť Bůh se staví proti pyšným, ale dává milost pokorným. Pokorně se proto skloňte pod mocnou rukou Boží a on vás povýší, až k tomu přijde čas. Na něj hoďte všechnu svou starost, vždyť jemu na vás záleží.

0: Bože, opatruj mě jako zřítelnici oka. Do stínu svých perutí mě ukryj.
1: Bože, opatruj mě jako zřítelnici oka. Do stínu svých perutí mě ukryj.
0: Popřej mi sluchu, slyš mé volání.
1: Do stínu svých perutí mě ukryj.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Bože, opatruj mě jako zřítelnici oka. Do stínu svých perutí mě ukryj. Hospodine, rozptyl ty, do srdci smýšlejí pyšně a povyš ponížené.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocný zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Hospodine, rozptyl ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně a povyš ponížené.
0: Oslavujme Boha, neboť On s radostí zahrnuje svůj lid dobrodiním a prosme ho vroucně.
1: Bože, rozmnožuj v nás milost a pokoj. Věčný Bože, u Tebe je 1000 roků jako včerejší den, který minul.
0: Nedej nám ulpět na tom, co pomíjí, neboť náš život je jako květ, který ráno vypučí a večer zvadne.
1: Dávej svému lidu manu, aby nehladověl.
0: A vodu života, aby nežízněl na věky.
1: Dej svým věřícím, ať milují to, co přichází od Ducha Svatého.
0: Aby ti stále sloužili prací i odpočinkem.
1: Popřej nám příznivé počasí,
0: abychom sklidili hojnou úrodu.
1: Dej, ať zemřelí patří na tvou tvář.
0: A také my, ať se jednou spolu s nimi u tebe radujeme. Bože, rozmnožuj v nás milost a pokoj. Nyní se pomodleme, jak nás Pán Ježíš naučil. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, Tvé jméno je svaté a Tvé milosrdenství trvá od pokolení do pokolení. Zhlédni na prosby své církve a dej, ať nikdy nevymizí Tvá chvála z úst lidí. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

Je 21 hodin a 15 minut a na Proglasu se už za okamžik rozezní tóny duchovní hudby. Uslyšíme dílo Missa Solemnis D-dur pro sóla, sbor a orchestr Johanna Stamice. Sbor Alsfelder Vocal Ensemble doprovází barok orchestr Bremen, diriguje Wolfgang Helblich. Sóla zpívají Monika Frimmer, Sylvia Schlitter, Harry van Berne a Tom Sol. Příjemný poslech.

Na vlnách Proglasu dozněla Missa Solemnis D-dur pro sóla, sbor a orchestr Johana Stamice. Alsfelder Vokal Ensemble doprovázel barok orchestr Bremen, dirigoval Wolfgang Helblich. Sóla zpívali Monika Frimmer, Sylvia Schlitter, Harry van Berne a Tom Sol. V závěru bloku duchovní hudby na Proglasu vyslechneme Adagio Allegro Adagio F-moll pro varhany Wolfganga Amadea Mozarta. Skladbu přednese František Vaníček.

0: Poslouchali jsme Adagio, Allegro a Adagio F moll pro varhany Wolfganga Amadea Mozarta. Hrál František Vaníček.
1: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
2: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a

0: Železné Rudě.
1: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
0: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
1: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
0: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

Tak tady to je. Paní Serisejová mává papírem, který byl zasunutý mezi stránkami velké rodinné knihy. Jedná se o odací list jejich praprarodičů. Agáta Marie Johana Barbierová, narozená 4. listopadu 1798 v Rochefortu a Jan Ludvík Marie Mercœur, narozený 5. března 1796 v La Rochelle, byli oddáni 16. května 1819 v La Rochelle, čte paní Serisejová. Charlotte z naděje odešla do Rochefortu, poznamenává Emílie. To je pravda, připouští Konstancie, ale maminčina praprababička se narodila až poté, co byl napsán poslední Charlottin dopis. Nevíme, co se se Charlotte později stalo a pravděpodobně se asi vůbec nesetkali. Emílie ví, že má pravdu, data se nezhodují. Přitom je ale přesvědčena, že zde určitě existuje nějaký vztah, který jim zatím zůstává skrytý. Jde jen o to objevit jej. Dívka se noří do krabic s množstvím památek, které postupem času nashromáždili paní Serisejová, její maminka a před ní zase její babičky. Je tu všechno možné. Množství stuh, několik broží, knoflíky, látkové květiny, taneční pořádek, malinký nožík ze slonoviny. Konstancie, která se k ní přiblížila, je z těch pokladů nadšená. To všechno vidím dnes poprvé, říká. Proč jste mi nikdy všechny tyhle věci neukázala? Sama jsem na ně pozapomněla, přiznává paní Serisejová. Tatínek mi to všechno dal, když jsem se vdala, a já jsem si vybrala jen to, co mi připomínalo moji maminku, nebo co se mi k něčemu hodilo. Tenhle hřeben je přece nádherný, říká Konstancie. To je pravá perleť. Váš tatínek mi daroval mnohem krásnější, konstatuje paní Serisejová. Mezi různými přívěsky našli Emílie s Konstancií několik kamejí broží s vyrytými miniaturními portréty. Kdo jsou ty dámy? Ptá se Konstancie. Nevím, odpovídá paní Serisejová. Bez pochyby někdo z našich předků. Nebo moje praprababička různého věku. Emílie vytahuje jednu malinkatou miniaturu lemovanou jemným zlatým rámečkem. Je na ní mladá žena se světlými vlasy, které má vyčesány na temeni. V oříškových očích se jí zračí malé zlatavé tečky, které jí dodávají zvláštního lesku. Ty oči jsou jako dvě dokonalé mandle, jež rámují jemný rovný nos. Na rtech se rýsuje trochu potměšilý úsměv, jako by si ta mladá žena tropila žerty z malíře, který měl za úkol zhotovit její podobiznu. Ta je krásná, říká Emílie. Ukažte mi ji, žádá Konstancie. Emílie podává miniaturu přítelkyni, která se na ní pozorně dívá. Zatímco ji drží před sebou, Emílie si povšimla, že na druhé straně zlatého rámečku je něco napsáno. Při bližším pohledu objevila, že na podkladu miniatury bylo perem napsáno křestní jméno. Charlotte. Emílii se najednou rozbušilo srdce. Našla, co hledala.

Emílie je příliš rozrušená na to, aby usnula. Dnes odpoledne, když našla ve věcech paní Sérisejové tu miniaturu, začala okamžitě spolu s Konstancí spřádat plány, jak dál pokračovat v jejich pátrání. Tak tohle je ona miniatura, kterou měla vlastnit Elizabeth, dedukovala okamžitě Konstancie. Charlotte se o ní zmiňuje ve svém úplně prvním dopise. Vzpomeňte si. To jen potvrzuje, co jsem tušila, pokračuje Emílie. Nemáme nejdřív hledat Charlotte, ale Elizabeth. Ty dopisy a ta miniatura se sem dostaly jejím prostřednictvím. Myslíte si, že emigranti z Anglie se mohli vrátit do Francie přes Rochefort? Ptá se Konstancie své matky. Pokud to tak skutečně bylo, pak by Agáta Barbierová mohla být Elizabetinou dcerou. Paní Sérisejová toho moc neví o událostech z konce 18. století, proto dívkám navrhla obrátit se na jednoho z rodinných přátel a požádat ho o výstižnější odpovědi na jejich otázky. Pan de Napp je tím pravým člověkem, neboť historie je jeho velkou zálibou a určitě bude v jeho silách jim podat informace, které potřebují. Už je po půlnoci, když Emílie konečně zasíná petrolejovou lampu na svém nočním stolku. Ještě se jí moc spát nechce, ale je zbytečné, aby dál bděla. Nic nového jí v tuto pozdní hodinu už nenapadne. Snad se jí zítra bude lépe přemýšlet a bude se tak moci dostat ve svém pátrání kupředu. Náhle jí vyburcoval nějaký zvuk. Nepříliš hlasitý, ale Emílie, která pořád ještě nespí, ho bez problému slyší. Dívka ani nedýchá a jen natahuje uši. Vypadá to jako lehonké vrzání, které se neznatelně přibližuje. Emílie svírá peřinu, až ji to bolí, a upřeně se dívá k oknu. Někdo jde poštěrkem vysypané cestičce na terase v zahradě. Jestli pak maminka dobře zamkla všechna okna a dveře? Ptá se s úzkostí Emílie sebe samé. Ona sama byla dnes odpoledne tak zaměstnaná myšlenkami na jejich odpolední objev, že zapomněla zkontrolovat, jestli maminka všechno dobře zamkla, jak jí to slíbila. Po návratu od Konstancie neměla Emílie ani pomyšlení na zabijáka vdov, ale teď, když je noc a ona ví, že se někdo blíží k domu, se jí vzpomínka na vraha zřetelně vybavila v paměti. Tatínku, říká si bezmocně v duchu Emílie, ochraňte nás. Paní Sérisejová ji ujistila, že její vlastní matka nad ní stále bdí přesto, že již dávno zesnula. Emílie doufá, že to, co říkala, je pravda. Kdyby jí tak její tatínek mohl přijít na pomoc odtamtud, kde se teď nachází, určitě by jí to dodalo odvahy. Dnes je to poprvé, co si Emílie vzpomněla na svého otce. Okamžitě zase znovu cítí krutou prázdnotu jeho nepřítomnosti. Tatínku, opakuje si bez ustání, ochraňujte nás. Emílie teď napjatě poslouchá a rozeznává, jak se někdo snaží opatrně otočit klikou. Je jako opařená. Teď se nemůže rozběhnout do pokoje k mamince. Musela by přejít přes patro a riskovat tak, že padne vrahovi přímo do náruče. Koho by jen mohla varovat? V domě není jediný muž. Jestli se Emílie v posteli pohne, riskuje tak, že hluk, který by vydala, přitáhne pozornost vetřelce, jenž by mohl přijít až do jejího pokoje. Má ale zůstat a nečinně čekat, až ji nebo její matku ubodá v posteli? Dveře dole se otevřely. Emílie slyšela, jak zámek povolil. Panty nevydávají žádný zvuk, ale dokáže si představit, jak se dveře tiše otvírají, aby do domu vklouzl temný stín.

La Rochelle, 22. září 1793. Má drahá Elizabeth, včera jsem si myslela, že umřu strachy, když jsem se rozhodla jít na mši. Každé naše tajné setkání a účast na mši je nebezpečným dobrodružstvím. Samozřejmě se nemůžeme všichni společně vydat na místo určení. Riskovali bychom, že budeme okamžitě objeveni. Každý přichází z jiné strany a dává velmi dobrý pozor, aby na sebe neupoutal pozornost. Nikdy neodcházím z domova, aniž bych si předem nevymyslela věrohodnou záminku, proč se uprostřed noci nacházím někde mezi poli. Vždy se předem informuji o jménech okolních statků, abych byla schopna dát pravděpodobnou odpověď na otázku, kam mám namířeno. Statky jsou velmi často izolované, ale vždy se mi podaří najít místo a vhodný důvod, proč tam jít. To, že patřím do výboru, mi jen ulehčuje práci. Nikdo se nediví, když se některý z jeho členů někam vydá bez předchozího ohlášení. Než odejdu, zavinu se pevně do velkého tmavého šálu, abych skryla bělost své košile. Ze stejného důvodu také odkládám svůj čepec lemovaný hrubou krajkou, který by byl v noci příliš viditelný. Většinou přicházím na skrytá místa setkání po pěšinkách mezi remísky, abych se tak vyhnula cestám, které jsou příliš vystavené zrakům. V začátcích jsem na sebe nebyla příliš pyšná. Noční chůze uprostřed lesů není cvičením, které bych kdy předtím vykonávala. Trhla jsem sebou při každém sebemenším zvuku. Představovala jsem si, že za každým stromem číhá loupežník či nějaké dravé zvíře a chce mi skočit po krku. Časem jsem se stala odvážnější. Hlavně jsem se naučila rozeznávat zvuky, které mě obklopují, a nemít z nich strach. I teď mě to ještě často vytrhne z klidu, ale nezmocňuje se mě už taková panika jako na začátku. Včera večer, když jsem opustila svůj dřevěný přístřešek, jsem však byla ochromená strachem. Naštěstí bydlím na okraji města, což mi usnadňuje mé noční toulky. Nemusím procházet temnými uličkami s nechvalnou pověstí a nevystavuji se tak nebezpečí setkání s osamělými chodci. Zde jsou příliš vzácní. Ti, kteří se odvažují vycházet po setmění, dávají přednost přístavu. Včera večer jsem neušla ani 100 kroků od domova, když jsem se cítila být sledována. Zaslechla jsem skřípat štěrk pod nohama, ale hlavně jsem rozeznala zvuk zadržovaného dechu. Nejdřív jsem se snažila zahnat svůj strach rozumnými důvody. Říkala jsem si, že ty zvuky jsou jen výplodem mé fantazie a že za nějakou chvíli po nich nebude ani slechu. Nicméně jsem dál po cestě stále cítila něčí přítomnost za zády, která sleduje každý můj krok. Rozběhnout se by mi nepomohlo. Pokud ta osoba, která mě sleduje, je muž, určitě by pro něj nebyl žádný problém dohonit mě. Křik by byl rovněž bezpředmětný, kdo by mě mohl slyšet v pustině na hony vzdálené od obydlí. Pokračovat v cestě také nebylo možné. Nemohla jsem vystavit nebezpečí skupinu věrných věřících, které bych mohla potkat. Rozhodla jsem se tedy vydat se zpátky domů. Ten nebo ta, kdo mě sledoval, se musel moc divit mému čelem vzad, protože jsem až do příchodu domů nic nezaslechla. Dobře jsem se dívala do tmy, aby se mi podařilo rozeznat siluetu či jakýkoliv stín, ale marně. Umíte si jistě představit, jak jsem se ve své chýšce zabarikádovala. Po zbytek noci jsem oka nezamhouřila a až do svítání jsem ostražitě číhala na každý zvuk. Ani dnes nevím, co si mám o té příhodě myslet. Bála jsem se udání, ale nikdo mě nepřišel zatknout. Nicméně se cítím být sledována, což mě v žádném případě neuklidňuje. Je třeba, abych zdvojnásobila svou obezřetnost. Modlete se, aby mě pán ochraňoval. Charlotte.

0: Domem se ozval křik. Je to Emílie. Sedí na své posteli a ze všech sil křičí. Po intenzivním přemýšlení došla k závěru, že to je ten nejlepší způsob, jak reagovat. Když budu křičet, možná toho vraha vystraším a on uteče, pomyslela si. Z pokoje paní Dekošetové je slyšet tlumený zvuk. O několik sekund později se prudce otevřely dveře na poschodí a Emílína matka je mžiku v pokoji své dcery. Emílie, pronáší přiškrceným hlasem. Současně je z dola slyšet rychlé kroky. To je Evženie, která také vyskočila z postele a bere schody po dvou, aby se co nejrychleji dozvěděla, co se děje. Slečno, strachuje se při příchodu do Emílína pokoje. Přichází také kuchařka zamotaná do své dlouhé bílé noční košile. Emílie přestala křičet a tupě se kolem sebe rozhlíží. Když uviděla svou matku živou a zdravou, nervózně se rozvzlikala. Hlasitě štká, zatímco velké slzy úlevy jí smáčejí tváře. Emílie, drahoušku, říká něžně maminka. Co se stalo? On, pokouší se dívka o vysvětlení. Hlas se jí zlomil. Měla takový strach. On přišel. Podařilo se jí nakonec ze sebe dostat. O kom to mluvíš? Ptá se jí opatrně matka. Ten zabiják vdov, odpovídá Emílie slabým hláskem. Paní Dekošetová se zimnicky roztřásla a v témže okamžiku zbledla. Přinesu vám župan, říká věrná Evženie, které neuniklo jejich vění. A já vám připravím sklenici horkého mléka s medem, navrhuje kuchařka, když vychází z pokoje. Paní Dekošetová svírá svou dceru v náručí a šeptá jí něžná slůvka, jako když byla ještě malá. To nic není. Jen se ti něco škaredého zdálo. Byl to jen zlý sen. Emílie se nechá maminkou kolébat a utěšovat. Ale najednou se prudce osvobodí z obětí a napřímí se. Ne, maminko, přísahám vám, říká už pevnějším hlasem. On opravdu přišel, jsem si tím jista. Nespala jsem, když jsem slyšela kroky na štěrkové cestičce dole v zahradě. Dokonce jsem slyšela, jak se otevřely dolní dveře. Říkám vám, že jsem nespala. Emílie si přitahuje přikrývku až po bradu, aby se zahřála. Křičela jsem, aby ho vystrašila a on utekl, mumlá. Nevěděla jsem, co jiného bych mohla udělat. Z očí jí znovu vytryskly slzy a tiše stékají po tvářích. Má drahá, ujišťuje jí maminka, to všechno je už pryč. Zdola se ozval výkřik a je slyšet zvuk rozbíjejícího se nádobí. Paní! Paní! Křičí kuchařka, jež právě upustila šálek s mlékem, který držela v ruce. Paní Dekošetová vybíhá rychle ke schodům a dívá se přes zábradlí. Co se stalo, Terezie? Ptá se s hrůzou v hlase.
1: To okýnko ve dveřích,
0: koktá rozechvělá kuchařka.
1: Je rozbité. Někdo se dostal do domu.

0: Poslouchali jsme 12. část četby na pokračování z knihy Podepsána Charlotte od Sophie de Millenheim. Knihu vydalo nakladatelství Paulínky v Praze a četli Adriana Růžičková a Aneška Jakubcová.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: pořadu Na stole je téma dnes vítáme Janu Hrdinovou. Přijela ze Sudoměře, kde hospodaří na rodinném statku, stará se o 7 dětí, šije kroje a sází stromy. Věnuje se ochraně přírody, zemědělství a zajímá se o péči o psychické zdraví dětí. Je místopředsedkyní krajského výboru KDU ČSL v Jihočeském kraji, ale to kandiduje do Senátu. Jaká je její cesta politickým i osobním životem, budeme dnes zjišťovat na Proglasu. Dobrý den, paní Hrdinová.
1: Dobrý den.
0: Paní Hrdinová, jste v politice od roku 2018. Co bylo prvotním impulzem k tomu, abyste vstoupila do veřejného dění?
1: To byla taková náhoda. Tenkrát obec Čietice prodala obecní pozemek za účelem vybudování malý vodní elektrárny. A nám se to s partou přátel nelíbilo, tak jsme se proti tomu kousli, založili jsme spolek a to byl vlastně ten impuls, proč jsem do politiky vstoupila, protože ten pozemek vlastně nebyla orná půda, ale v podstatě to byla řeka Otava, bylo to koryto řeky Otavy a nemalá část, byla to docela velký kus a my jsme si řekli, že tu řeku zachráníme a to vlastně odstartovalo ten vstup do politiky. Vlastně jako nebylo mi lhostejný, co s tou řekou bude.
0: Já jsem se o vás dočetla, že se v té řece i velice ráda koupete.
1: Jo.
0: V čem vás politika zklamala? Zklamala vás někdy?
1: Já myslím, že asi ne. Já myslím, že to, jaká ta politika je, to asi každý vidí a takhle jsem to asi čekala.
0: A čím se ji snažíte třeba vykultivovat?
1: Tak možná nějakým osobním příkladem, osobním životem.
0: A naopak, co pozitivního dala vašemu osobnímu životu? Dá se říct, že politika kultivuje i opačným směrem?
1: Tak pro mě to byl jako určitě velký předěl životní. Já můžu říct, že vlastně do té politiky jsem vstoupila jako doslova od plotny, že jsem zahodila měchačku a šla jsem vlastně do velkého světa. Já jinak bych neměla vlastně ani nějaký ambice někam vstupovat, ale to, že mi ty věci nejsou jedno, tak to byl ten impuls, proč do toho jít a určitě to pro mě není příjemný. Já nejsem typ člověka, který by chtěl veřejně vystupovat, ale vidím, že to je zkrátka nutný.
0: A jak jste se v tom velkém světě poprvé cítila?
1: No docela blbě. Docela blbě, ale když to tak jako vemu, tak není to příjemný, nebo nebylo by to příjemný, ale to, když třeba, já nevím, držíte půst, nebo se vám nechce jít si proběhnout a jdete si zaběhat, tak pak to příjemný určitě je, nějaký přínos pro to tělo to má. A já si myslím, že i pro mě to bylo přínosný, protože vás to určitě posune jinam, poznáte nový lidi a já jako třeba vlastně jsem neměla vůbec moc jako potřebu se vyjadřovat nebo nějak mluvit. Jste doma s dětma, tak co řešíte? Čurat, kakat, bumbat, jede mašinka, pápa, ale to je najednou mezi těma lidma úplně jiný. Jo?
0: A teď kandidujete do Senátu, znamená to, že vedete i nějakou kampaň. Ta kampaň je velmi často kontaktní, musíte za těmi lidmi. Tak jak se cítíte v této pozici, kdy jste teď říkala, že vám to není příliš vlastní tohle?
1: Tak tohle mě baví teda. To je fakt skvělý. Já jsem tak ráda mezi lidma. Vlastně to i ta moje profese, to, že jsem pánská krejčová a beru lidem míry a s nima musíte se nějak domluvit, jak ten výrobek bude vypadat, tak je to hodně kontaktní. A já mám lidi ráda a ta kampaň teda, ta mě fakt baví. Já jsem i někde říkala, že to mi někdo měl říct ve 18, že to bude jako taková jízda, protože fakt to je super. Potkala jsem spoustu skvělých lidí a ta zábava i to povídání, je to fakt prima.
0: A když jezdíte po Jihočeském kraji, co vnímáte jako největší problém toho regionu? S čím se vám lidé svěřují, co je trápí v Jihočeském kraji?
1: Tak je to třeba výše platů, třeba na Strakonicku a na Písecku, třeba Protivín, tak ta výše platů, to je opravdu, to je smutný. Ne, že směšný, ale to je smutný. A pak lidi pálí asi papírování, byrokracie.
0: Máte nějaký plán, co s tím udělat?
1: No, zatím ne.
0: Uvidíme, co přinese další doba. Paní Hrdinová, vy s manželem vychováváte 7 dětí, už jste to tady trošku zmínila. 7 dětí, to je opravdu velká domácnost. Připravila vás péče o tak velkou rodinu i na politickou kariéru?
1: Asi jo, protože když máte 7 dětí, tak na vás chce nechce to okolí se dívá tak jako různě. Říkají si, že jsou divný, koukají tak trošku jako skrz prsty.
0: A potkala jste se s tím i vy osobně?
1: Určitě, určitě. I děti, ale myslím si, že tohle to jako odeznělo tím, jak děti už jsou velký, jsou šikovní, daří se jim v osobním životě, jsou fakt šikovní, nemusíme se za ně stydět, tak si myslím, že tohle to odeznělo. Ale vlastně mně je teďkin úplně jedno, co si o mě lidi myslí. Já si prostě jedu tu svoji lajnu a nějaký pomluvy nebo nějaký urážky mě asi vlastně nerozhodí.
0: A máte ty děti ještě doma, nebo už jsou všechny venku ve světě?
1: Jenom jeden je pryč a jinak jsou všichni ještě doma.
0: Když jsem si o vás zjišťovala informace, tak jsem zjistila, že všechny děti mají křestní jména od písmena Jo. Čím to je?
1: No tak první se jmenuje Josef, to je po manželovi, tak to muselo být. Druhé je Jenda, to je po mým taťkovi. Janičku tu chtěl manžel.
0: Po vás?
1: Po mně. Jaromír, to se nám líbilo, to jméno. Julinka, to jsme si říkali tak, když už je poslední, tak by bylo blbý, aby tedy se nejmenovala Odio, to by mohlo mrzet. No pak ještě přišla Johanka, to jsme si taky říkali, když už je poslední, tak taky by bylo blbý, aby nebyla od písmene. No a poslední je Jaroslávek, tak ten už byl opravdu poslední.
0: Co vás ty děti naučili?
1: Asi trpělivosti. Nebo asi určitě trpělivosti, protože to asi ví každá maminka, že to není jen tak odpiplat dítě a vždycky se stane, že ho vytřete a první, co je, tak to dítě vám tam vyleje jako na potvoru oslazený čaj nebo mu tam pleskne chleba s medem nebo s marmeládou. Trpělivosti.
0: A na co jste v té výchově s manželem dávali důraz? Na co jste dbali? Co jste nezanedbali?
1: Tak to nevím, to by vám asi teda měli říct spíš děti. Já to úplně nevím, jestli byli spokojení s tou výchovou. Ale asi nastavení nějakých mantinelů. Aby se snažili být slušný, poctivý a pracovitý.
0: A tohle byste chtěla vidět i taky jako politička?
1: No určitě, určitě. Taková bych chtěla být já a chtěla bych, aby byli takový i lidi, i ostatní politici.
0: Naším hostem ve studiu je Jana Hrdinová, místopředsedkyně krajského výboru KDU-ČSL v Jihočeském kraji a kandidátka do Senátu za volební obvod Strakonice. No a my po písničce budeme pokračovat dál.

0: Posloucháte Proglas, naším hostem ve studiu je Jana Hrdinová, která kandiduje do Senátu za volební obvod Strakonice. Paní Hrdinová, vaše stranická kolegyně Marie Jílková popisovala přetíženost poslankyň v parlamentu. Navíc ženy političky čelí často nenávistným a i sexistickým výpadům ve veřejném prostoru. Jak s tímhle problémem chcete bojovat i vy? Potkala jste se s tím třeba i někdy i vy na sítích nebo tak nějak různě?
1: Tak sexistický to ne, ale jestli mi někdo chce říkat, že jsem krásná, tak to klidně může. To může klidně každý den, to rádo poslouchám. Ale nenávistný to, s tím už jsem se setkala, nenávistní projevy. Já často slýchám, že jsem taková jako husička ze vsi a že kdo ví, jestli trefím do Prahy, tak to ne, že by to bylo úplně příjemný, ale tak jako vlastně to pouštím. To je možná ten trénink, vlastně, co mám od dětí z velké rodiny, nedělat si z ničeho moc velkou hlavu. A teď vlastně úplně nová moje zkušenost, řešila jsem to v pondělí, někdo si založil dva fiktivní e-maily na moje jméno, Hrdinka do Senátu a Sudoměřské proudy, kdy využil jméno našeho spolku a rozesílal asi 50 fiktivních mailů nebo lživých mailů, který podepsal mým jménem, takže to řeší policie. Tak to je taková nepříjemnost, no ale nevím, co si ten dotyčnej pomohl. Chtěl mě samozřejmě poškodit, protože se jednalo o udání na různý odbory veřejné správy a no, příjemný to není, ale uvidíme.
0: Jakou podporu by si ženy političky podle vašeho názoru zasloužily? Jak vůbec řešit tyhle problémy?
1: Tak myslím si, že je důležitý, aby ty ženy měly podporu v rodině a u přátel, tak to já mám. To je prostě velká věc. A druhá věc je mít taky podporu v té straně a to si myslím, že zrovna v KDU je.
0: A můžete být trošku konkrétnější, co KDU ČSL svým ženám političkám jako podporu nabízí?
1: Tak například Volební akademie žen, kdy na tuhle dráhu je vlastně připravuje, to je jedna věc. A když teda můžu říct tu špatnou zkušenost třeba s těma podvodnýma e-mailama, tak strana se za mě okamžitě postavila, všechno řešilo tiskový oddělení a ta podpora je obrovská.
0: Může mít člověk politik v politické straně i přátele? Nebo se tam svádí i konkurenční boj o místa a posty?
1: No tak nevím, jak je to jinde, ale na jihu to vlastně asi nefunguje, tam jsme fakt kamarádi. To je parta lidí, s kterou se opravdu ráda vidím vždycky. A my máme i takové setkání jako mimo oficiální, tak máme i neoficiální, kde opravdu si sedneme a třeba pohovoříme, popijeme, pobavíme se. Je to fakt fajn. Ty lidi vždycky ráda vidím.
0: A my jsme teď mluvili o podpoře politické strany a mě by zajímalo, jak vypadá podpora vaší rodiny ve vaší politické kariéře, co na to říkají děti a manžel.
1: Tak nebejt jich, tak určitě bych jako do senátních voleb nešla. To byla první otázka, jestli to mám vzít nebo ne. Já sama jsem docela dost váhala a říkala jsem si, mám na to, nemám na to. A rodina byla ta, která řekla, jo, zkus to.
0: Jaká témata v politice vás zajímají?
1: No tak určitě to je zemědělství nebo venkov obecně. Já bych byla docela ráda, kdyby KDU byla zpátky stranou venkova. Já celý život na venkově žiju a tak trochu vnímám, že ten venkov až tak ty politiky moc nezajímá, ale je vlastně hrozně důležitý, protože spokojený venkov rovná se spokojený město.
0: Lidé z venkova odcházejí. Máte nějaký tip na to, jak je zase na ten venkov vrátit?
1: No tak zrovna teda tam u nás, Sudoměře a okolí, tak tam spíš lidi přichází. Je to možná daný i tím, tou lokalitou, že vlastně máme kousíček Strakonice a Písek. Ta dojezdová vzdálenost je blízká. Ale jak lidi přilákat, no? Tak samozřejmě bydlení a práce. Já bych byla docela ráda, kdyby se nám podařilo vlastně podpořit práci z domova nebo nějaký regionální výrobce, usnadnit to podnikání z domova.
0: Na jihu Čech nedávno čelil jeden z opozičních politiků, konkrétně v Hluboké nad Vltavou, jak jsem se nedávno přečetla, i celkem ostrým útokům. Oni mu zapálili auto. Jak se díváte třeba na takovéhle boje?
1: Tak já Martina Webra znám. Aha. Můžu říct, že to je kamarád a jsem ráda, že s ním kamarádím. No samozřejmě, že tohle to je špatně, tu situaci na Hluboké asi každý jeho Čech zná, jak to tam chodí. Martin je velice odvážný a myslím si, že jeho největší benefit je, že je čistý jak lílie a že vlastně nemá svázaný ruce. Může si říkat, co chce, protože není nikomu zavázaný a takhle vlastně to mám i já. Já mám taky, nejsem nikomu zavázaná, můžu si říkat, co chci, je to svobodný, my jsme demokratická strana a i uvnitř strany můžeme říkat věci, které nejsou úplně třeba příjemné, ale berou se v potaz.
0: Cítíte se tedy v KDU ČSL svobodně?
1: Jo.
0: Říká členka KDU ČSL Jana Hrdinová, letošní kandidátka do Senátu za volební obvod Strakonice. Povídáme si s ní na Proglasu a po písničce nás čeká další část dnešního rozhovoru.

0: Paní Hrdinová, vy jste zmínila, že jste vyučená pánská krejčová. Dnes šijete kroje pro folklorní soubory převážně z Čech, ale nosí je i krajané v zahraničí. Co vám práce rukama dává?
1: Mě to ohromně baví. Já teda musím říct, že zatím každou práci, kterou jsem dělala ráda. Já jsem po vyučení šla čalounit, 2 roky jsem čalounila, pak jsem přešla do keramické firmy, kde jsem byla modelář. A pak jsem teda začala šít, začala jsem podnikat, začala jsem výrobou lněných oděvů a středověkých oděvů. A mě to neskutečně naplňuje, to, že máte kus látky, která je placatá, vlastně nemá žádný tvar. A vy tu látku přizpůsobíte té postavě, je to fakt moc pěkný. A ještě to vědomí vlastně k těm krojům, že vytváříte oděv, který tady bude třeba ještě za 100 let, tak baví mě to.
0: A šijete kroje výhradně z vašeho regionu, nebo se věnujete třeba i moravským krojům?
1: Začínala jsem šít pouze práchyňský kroje, ale šiju i doudlebský, blatský, šla jsem i valašský kroj, ale moravský kroje, do těch se asi pouštět ani nechci, ani na to nemám kapacitu a tam myslím, jako, že ta konkurence je tak velká, že to ani nemá smysl.
0: A věnujete se třeba i opravám nějakých starších krojů, protože někdy se stane, že člověk najde kroj po babičce, prababičce, rodina si ho pětně uchovává, ale třeba ten materiál už není v takovém stavu, aby se dal vynosit.
1: To já nedělám, na to jsou odborníci.
0: A konzultujete to šití s někým, s nějakým odborníkem, který vám řekne, jak to má vypadat, jaký materiál na to koupit?
1: Teď už řadu věcí vím, něco jsem načetla z knížek, ale mám dobrou kamarádku, etnografku z Strakonického muzea, která mi se všem radí. A já to docela ráda a často s ní konzultuju, protože chci, aby ten výsledek byl opravdu jako topovej.
0: Takže chodíte do muzea a díváte se, jak to vypadá.
1: Taky, ano.
0: Jak se na kroje schání látky?
1: Blbě. to je špatný.
0: Z čeho se vlastně šije? To je plátno, brokát, si představuju. Ano, hedvábí možná, možná na ty slavnostní, nevím.
1: Jo, sukno, ty látky musí být kvalitní, nebo aspoň já to nešiju z nekvalitních látek. A schání se poměrně špatně, dneska už ty kontakty mám. A je vlastně pro mě příjemný, že vím, že ty výrobci jsou i v Čechách, takže...
0: To jsou nějaké malovýroby, protože si nedovedu představit, že by někdo vyráběl sukno ve velkém.
1: Sukno ne, ale třeba kanafasy, tak to je česká firma, která vlastně převážně vyváží tu metráž.
0: Vaše kroje se podívaly i do zahraničí, pro koho jste šila? Z jaké největší dálky?
1: Šila jsem pro jednu holčinu ze státu, která se zúčastnila soutěže Československá Miss a v tom kroji vyhrála, takže objížděla celý státy, všechny ty regionální televize. Vítala dokonce našeho prezidenta v tom kroji při návštěvě. Zítra budu odesílat kroje do Jižní Dakoty a pak mám ještě zákazníky z Minnesoty. A teďkin je novinka, že vlastně jsem získala zakázku do Banátu pro Čechy.
0: Je kroj prostředkem, který vás spojuje s tradicí jižních Čech?
1: Rozhodně, to jsou kořeny.
0: Kořeny, které člověk má?
1: Určitě, to jsou kořeny, jistě.
0: Jak je složitý jihočeský kroj?
1: No, mně už tak složitý nepřijde, záleží, jaký zdobení si tam člověk vymyslí, ale nepatří k těm úplně složitým.

0: I taky chodí, je to už taková menší tradice, že někdy vidíme poslance jeden den v roce, že dorazí do práce v kroji.
1: Já nehraju žádnej dudácký muzice, ale ten kroj občas vynesu. A zrovna teda minulý týden jsem ho vynesla na dudáckým festivalu, kdy jsme šli na ples, tak tam jsem si vynesla svůj kroj. A jako já musím říct, že vlastně Strakonicko a Písecko folklorem docela žijou, že tam je i líheň, jak dudácká, tak těch folklorních skupin. My to možná jako bereme trošku samozřejmost, my tam místňáci a ono to tak samozřejmě není. A musíme za to poděkovat Zušce zejména, protože ta nám produkuje ty nový muzikanty a zakládá dechový soubory a dudácký soubory.
0: Jak se o takový kroj pečuje? Víte, já jsem nedávno četla rozhovor s jednou dívkou ze Slovácka, která popisovala, jak se nemůže skoro sednout. A tak by mě zajímalo, jakou starost vlastně ten kroj vyžaduje.
1: Tak my to úplně takhle na Prácheňsku úplně neškrobíme. Máme třeba taky dvě spodničky, ale u nás je to trošku snažší. Samozřejmě, že ty materiály, pokud je to vlna nebo hedvábí, tak to musí ta údržba proběhnout v čistírně. No, ale jinak musí se pořádně škrobit halenky a bělit a žehlit pořádně.
0: Dokážete spočítat, kolik krojů jste už ušila, kolik prošlo vašima rukama?
1: Tak to už budou stovky.
0: A setkala jste se někdy s krojem, který byl třeba něčím vzácný, výjimečný, že jste se na něho mohla podívat a říct si, to je krása?
1: Jo, tak když jsem byla podívat se na blatský kroje, Soběslavy, myslím, že to bylo, tak ty byly nádherně zdobný, to byl bohatý kraj a to jsou vyšívaný a zdobený šupinama, to je nádhera.

0: Mluvili o tradici, o kořenech, trochu o folklóru. A já bych obrátila vaši pozornost i na váš rodinný statek. Ten váš statek se jmenuje Statek hrdinů, podle vašeho jména. Co si představit za vaším statkem? Chováte zvířata, pěstujete nějaké plodiny? Jak to vlastně u vás na Statku hrdinů probíhá?
1: Syn začal hospodařit, vzal si zpátky hektary, obdělává tu naší zemědělskou půdu, plus má něco propachtovaný. A začíná, není to úplně jednoduchý, máme samoobslužný obchůdek, kde nabízíme naše výpěstky a pečeme tam buchty a tak různý nějaký dobroty. Prodáváme tam limonádu, kterou vyrábí kamarádi z Písku a mléční výrobky ještě od dalších známých.
0: Takže ten statek je po vaší rodině, po vašich předcích?
1: Po manželovo.
0: Po manželově rodině. Manžel tedy začal hospodařit.
1: Syn.
0: Syn. Chováte zvířata na statku?
1: Máme ovce, máme králíky, slepice, což to vůbec jako neberu. Vepřový maso to už syn vlastně zrušil, protože jako není to legrace konkurovat velkým obchodům jako cenou, že to nejde. A má hovězí dobytek.
0: To ovšem předpokládá, že člověk nemá žádné letní dovolené, musí brzo stávat, protože zvířata chtějí svoje. Poznala jste i tuhle část práce na statku, vy osobně předpokládám.
1: No, jo, určitě. Tak vlastně jsem, když začínal, tak to bylo tak, že jezdil do Německa, vracel se ve čtvrtek večer, sednul do traktoru a jel na pole, v pondělí zase šup do Německa a celý týden jsme se o to starali my, o ten dobytek. Ale mě to vlastně baví. On teďka ten dobytek nemá vlastně ani u nás doma, tam si to teprve všechno zařizuje, má ten skot u kamaráda, ale jako ta práce je pořád, nemá dovolenou.
0: Vy jste zmínila, že součástí vašeho statku je i samoobslužný obchůdek, to ovšem vyžaduje i důvěru v to, že vám ti lidé sami zaplatí. Jaké máte s tímto zkušenosti?
1: No tak už jsme tam taky měli návštěvu, která to nepochopila a myslela si, že si může vzít úplně všechno, i tu kasičku.
0: Aha.
1: Ale policie je samozřejmě dohledala. Ale jinak lidi jsou poctiví. Když jim tu důvěru dáte, tak nechtí zklamat.
0: A pochopila jsem to správně, že pro ten obchůdek i vy sama osobně pečete. Takže vás baví i stát u plotny a starat se o žaludky vašich hostů.
1: Jo, a tak to už i dcery mě zastanou. Když jsem tady, tak teďkin asi peče Julinka.
0: Co podle vás charakterizuje českou zemědělskou politiku a jak by měl stát přistupovat k hospodářům vašeho typu?
1: Tak česká zemědělská politika, tohle když někdo řekne, tak bohužel mi první vyvstane na mysli družstva, velký družstva, dotace a spachtovaná půda. A myslím si, že problémem je velké množství spachtované půdy, že ten vlastník na té svojí půdě nehospodaří sám, protože pokud to není vaše, tak vás vlastně ani moc nenutí a je vám to jedno, třeba eroze půdy. Když máte svoje pole ve svahu a vidíte, že vám ta ornice stejká někam do rybníka, tak tam zkrátka ten remízek uděláte. Nebo se snažíte na tom poli tu vodu zadržet, aby vám neodtekla někam jinam. Letos vlastně se to ukázalo, bylo sucho, ty zemědělci mají poloviční úrodu.
0: Jakou zkušenost máte s ekologickým hospodařením vy na vašem statku?
1: Tak to, co jsme dělali vlastně ještě předtím, než syn začal hospodařit ve velkým, tak to bylo po domácku, to všechno bylo eko. Ale syn přešel do systému eka, což jsme tady rádi.
0: Co by si jeho české zemědělství podle vás zasloužilo?
1: Já myslím, že nejenom jeho české zemědělství, ale obecně zemědělství, zjednodušit všechno. Víte, ono to není úplně jednoduchý. Já když vidím, kolik kontrol a kolik papírů musí ty kluci vyplňovat a co všechno jako zatím je, tak dneska zemědělec, který chce být úspěšný, musí být za prvý chytrej, musí se orientovat v těch papírech, kterých je neskutečný množství. A já bych byla ráda, kdyby úředníci nebyli bičem na ty zemědělce, nebo vůbec na podnikatele, ale aby v první řadě byli poradním orgánem. Protože když se třeba stane, že zemědělec nepodá včas hlášení celnímu úřadu o tom, kdy sklidil a kolik sklidil máku a přešvihne ten termín o týden a dostane pokutu 5 000, myslím si, že jako první by mělo být to upozornění. Jo? Uh-huh. A to fakt není jednoduchý. Všechno tohle to jeden člověk zvládnout. Uh-huh. Je toho hodně. Je toho opravdu moc.
0: A co vy pěstujete za plodiny?
1: Teďka měl jsem obilí a asi jenom obilí. Uh-huh. Ale to bylo, no a teďkin má ještě brambory na poli a sklízeli jsme cibuli.
0: Uh-huh. A to všechno se dá u vás dokoupit.
1: Ano.
0: Říká členka KDU-ČSL Jana Hrdinová, letošní kandidátka do Senátu za volební obvod Strakonice.

0: jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Paní Hrdinová, už jsme o tom mluvili, vy letos kandidujete do Senátu. O Senát má zájem rekordně málo kandidátů. Máte proto nějaké vysvětlení? Ve vašem obvodu, tedy Strakonickém, je to taky znát. Při posledních volbách to bylo 11 uchazečů, letos jste jenom 3. Čím to podle vás je?
2: Já si myslím, že už lidi nebaví to handrkování, co v politice je. Že ta úroveň těch politiků, ta komunikace je opravdu teda... To ani nechcete, aby se na to děti dívali, protože mně se to taky nelíbí a to byl možná jeden z důvodů, proč jsem do toho šla. A jediný ale, co se může proti tomu dělat, tak je zkrátka se zvednout ten zadek a jít něco dělat, jo? Protože bejt na ty politiky naštvaný a nadávat někde v hospodě nebo někde jinde, to vlastně se nic nezmění. Takže jedině tím, že člověk sám něco začne dělat, nabídne se možná, rozšíří tu nabídku těch kandidátů, tak to je jediná možnost, co proti tomu se může udělat.
1: A kde ty dobré lidi, dobré kandidáty brát dneska?
2: No, to je těžký, no. Tak já myslím, že jako panuje obecní mínění, že politika je špinavá, což vlastně asi trošku je. A nevím, no, tak... Já totiž doufám, že i ta moje kandidatura možná někoho nadzvedne ze židle a že si řekne, jako má to smysl do toho jít a aspoň to zkusit. Já jsem si totiž, jako na to měla taky svůj vývoj, já jsem si zpočátku říkala, tak to zkusím, aspoň budu mít možnost veřejně říct věci, které se normálně neříkají. Dneska už se to posunulo zase dál. Vnímám to, že ta demokracie a ta svoboda je opravdu křehká, že o ní můžeme jako velice rychle taky přijít a můžu říct, že už to není tak, jako že jenom tak si chci někde něco říct, ale docela ráda bych to senátorské křeslo získala a už jenom proto, abych těm lidem, s kterými jsem se potkala při té své kampani, abych mohla pomoct.
1: Vy kandidujete s heslem Senát potřebuje hrdinky. Co je hrdinství očima političky z jihu Čech?
2: No tak jako skutečný hrdinství je, když jde někomu o život. Mm-hmm. Tak to jsou, že hasiči, lékaři, ty bojují o životy pořád, ale v mém případě je to taková slovní hříčka, jak využít to svoje příjmení. Ale pro mě jsou hrdinové i učitelé, který formují naše děti. Můj manžel třeba je hrdina, nejenom příjmením, nejenom protože si mě vzal, ale protože pracuje s postiženýma. A jeho kolegové, který prostě se postiženým věnují, tak to jsou pro mě hrdinové. Ale možná, že je hrdinství i to zkrátka do té politiky vstoupit, jo? Protože já jsem opravdu úplně obyčejná ženská a proti mě stojí úspěšný starosta, a stávající senátor a ředitel nemocnice. A není to jako jednoduchý. Samozřejmě, že poslouchám invektivy typu no co si to jako dovoluje, to je drzost, taková obyčejná se staví proti panu doktorovi. No ale je ten můj obyčejný život jako něco míň? Je vlastně tady jako vyvstává pro mě otázka, proč ta společnost bere lékaře jako něco víc než člověka, který se živí rukama, slušně třeba. Teď obyčejný život je přece taky tak těžký.
1: A to je možná i to hrdinství v tom vašem sloganu.
2: Možná.
1: Paní Hrdinová, čemu se hodláte v Senátu konkrétně věnovat vy?
2: Tak já už jsem to zmiňovala. Pro mě je téma venkov. To je asi to nejdůležitější. Ráda bych pomáhala, pracovala v regionu. Mně často někdo říká, jako, no ale senátoři ty schvalujou a vrací návrhy zákonů. To je sice pravda, ale práce pro ten region, ta mi přijde jako asi nejvíc. No. Já mám ty lidi, který jsem potkala a který mi svěřovali ty svoje problémy, tak vlastně ty lidi mají pocit, že moc politiky ani jako nezajímají. Politici za nima moc nejezdí. Já jsem objížděla starosty a ptala jsem se jich, co očekáváte od politiků a pomohl vám nějaký politik nějak? Tak jsem se dozvěděla, že obecně od politiků toho moc neočekávají vlastně vůbec nic a stačí vlastně už lidem, když ten politik jenom přijede a předá třeba květinu, nebo jenom když přijede. A já jsem si říkala, není to jako málo? Neměli bychom po těch politicích chtít víc? Třeba to, aby chodili do té práce tak jako my, každý den a nesli odpovědnost za ty svoje činy.
1: Paní Hrdinová, už několikrát se v české politice ukázalo, jak je instituce Senátu významná a důležitá pro naše politické dění. Jak tuhle instituci vnímáte vy osobně?
2: No samozřejmě.
1: Senát.
2: Jo, samozřejmě, že je důležitá, to je jasný. Ale já jsem to říkala, ta svoboda je křehká, to my o ní můžeme velice, ale velice rychle přijít a už se nám to pomaličku jako ukazuje. Už jenom to vlastně předkupní právo zemědělský půdy, to jako není úplně dobře přece. To už je zásah do vlastnického práva, to jako bacha, to se vracíme někam před listopad 89.
1: Kdybyste nám jako politička občanům České republiky měla v jedné jediné věci třeba nějakým způsobem ulehčit život, co byste si vybrala?
2: Tak jednoduše ubrat papíru. Byrokracie, to zkrátka, to, když jsem se ptala lidí, to pálí úplně, ale úplně každýho. Ve všech směrech.
1: Hostem v našem studiu na Proglasu je Jana Hrdinová, kandidátka KDU ČSL do Senátu za Strakonický obvod.

0: Paní Hrdinová, co pro vás vlastně znamená, když se řekne, že je někdo křesťanský politik?
1: No, tak jsou to nějaký morální, etické hodnoty, ale ono je hezký jako o tom mluvit, ale v první řadě by se to asi mělo žít. Jo, takže být vlastně jako dobrou reklamou třeba na ten rodinný život. A ono ty slova moc dobře nefungují, když se říká rodina, rodina a přitom má někdo tadyhle 5 milenců, tak to úplně jako pak nezní věrohodně. Ale já dneska vidím vlastně, že ta rodina zažívá nějakou krizi. Vlastně, že i mladí lidi nechtí mít děti a možná je to i takovým tím špatným podvědomím ve společnosti. Když si vezmete jako ženská na mateřský, no tak mateřská dovolená, ona to taky úplně jako není dovolená. To, když si zkusíte, tak no, není to dovolená. Ta ženská
0: se 7 dětmi. No,
1: ono a ani se dvěma, jako, moc si jako člověk neodpočine. A myslím si, že to podvědomí v té společnosti by se asi mělo změnit a nebrat to jako samozřejmost, že ta žena ty děti porodí a vychová. To je přece něco úplně tak neobvyklýho. A když se někdo řekne, ale ten vystudoval vysokou školu, ten je, já nevím, lékař, to je právník, tak všichni, wow, ten je dobrý, ale jako mnohem větší wow by mělo být, jako ta vychovala děti, jako.
0: A o tomhle se mluví v rámci rodinné politiky v KDU ČSL?
1: No to doufám, že se začne mluvit mnohem víc i v rámci KDU.
0: Připadá vám, že se o tom mluví málo?
1: Myslím si, že jo, protože já třeba, že jo, když děti byly malí, je to samozřejmě náročný, ale tak musíte to zvládnout. Ale myslím si, že kolikrát by mi jako hodně pomohlo, kdybych slyšela to uznání třeba z různých stran, třeba i od těch politiků. Třeba děkuju vám, ženy, že ty děti máte, že je vychováváte na úkor vlastně vlastního podnikání třeba nebo vlastního nějakého prospěchu. Teď to je opravdu, to není samozřejmost.
0: A jak byste ty mladé lidi motivovala k tomu, aby tu rodinu měli, aby se nebáli a šli do toho?
1: No tak mají problém, mladí mají problém s bydlením, že jo, tak to je velký oříšek a to nevím teda, komu se tohleto podaří rozlousknout. Jak je motivovat? No mluvit o tom, že to je zkrátka mateřství, to je krásný, to je to nejkrásnější pro ženskou, co asi může zažít, jo, ale samozřejmě každý nemá ten dar. Ty děti mít, to je obrovský dar, který by se neměli bát ty mladí přijmout. Pro nás to bylo možná jako snažší, protože za nás ještě nebyla taková jako nabídka různých věcí typu cestování a tak dál.
0: Mluvili jsme o tom, co to znamená být křesťanskou političkou, tak by mě zajímalo, co ve vašem případě znamená politika a víra, jak se prolínají tyto dvě věci.
1: No pro mě je to taky jako absolutní svoboda, protože já si vlastně nějak netrhám ani žíly z toho, kdyby mi nevyšel ten senátorský mandát, tak mě je to vlastně ne, že jedno, ale beru to tak, že to nebyla moje cesta. Já zkrátka nechávám to na Pánu Bohu. Já nevím, jestli bylo dobrý rozhodnutí jako tu kandidaturu přijmout. Myslím si, že jo, ale možná, že taky ne. Možná, že ta moje cesta je úplně jiná. Možná, že je správná, možná, že jsem tady správně proto, abych ukázala, že ten rodinný život a žít slušně, že zkrátka je to důležitý.
0: Kdy jste naposledy zažila moment, ve kterém vám došlo, že v životě jde leckdy o víc než jenom o politickou kariéru?
1: Jej, pořád.
0: Nebo o politiku obecně?
1: Pořád. To jsou mnohem důležitější věci, než je politika. Nejdůležitější ze všeho jsou vztahy, to je přece jasná věc. A víte co, když máte velkou rodinu a nejenom těch 7 dětí, ale širokou rodinu, tak prostě nějaká politika vás jen tak neporazí, to to je jasný.
0: Já vám děkuji za rozhovor. Ve studiu Radia Proglas byla dnes kandidátka do Senátu za KDU ČSL za volební obvod Strakonice paní Jana Hrdinová. Pěkný den vám i našim posluchačům. Naslyšenou.
1: Naslyšenou a děkuju.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.
2: Přinesl srpen září od západu, trs aster kvete pod jeřabinami, zubaté slunce bije do výkladů, do stánků z pošty květy novinami. Několik bláznů na trh kůži nese a časný podzim marně čeká na sníh. Do cizích věcí nevměšujeme se, a ještě méně vlastně do těch vlastních. A mraky jako karavely

paměti těch, kdo sotva pamatují. Několik plásnů na trh kůži nese a časný podzim marně čeká na sníh. Do cizích věcí nevměšujeme se, ještě méně

zází, už luče na vrata, stáří svoje ratata. A hůlka v ruce kolo roztáčí.

0: sám na věky oněmí.
1: Na Proglasu nyní následuje duchovní slovo z knihy Prameny světla kardinála Tomáše Špidlíka. Čte Martin Holík.
2: Dnešní část má název Ďábel v písmu. Je překvapující pro toho, kdo zná náboženskou literaturu starých národů, jak zřídka se vyskytuje ďábel ve Starém zákoně. Zřetelněji jako osobnost vystupuje jenom ve 3. kapitole Geneze, a to ještě v symbolické podobě hada. To, co okolní národy připisovali činnosti démonů, Židé vztahují přímo k Bohu. On posílá smrt, pohromy, nemoci. Autoři knih písma se vždy báli, aby nevzbudili dojem, že je kromě Hospodina nějaké jiné božstvo. Přesto je i ze Starého zákona zřejmé, že dějiny lidstva se nedají vysvětlit bez vlivu zlého ducha. Není to žádné božstvo. Je to had, jedno z polních zvířat, které Bůh učinil.

začíná hned po křtu v Jordáně přímým konfliktem s ďáblem na poušti. I když nevíme dobře, jak si představit jednotlivosti tohoto setkání a pokušení, přece je tu zřetelná základní myšlenka. Mesiáš začíná svou činnost zásadní volbou. Má si vybrat mezi cestou boží, která je bláznostvím v očích pohanů a pohoršením pro židy, jak píše svatý Pavel, a jinou cestou, na oko rozumnou, tou, kterou mu předkládá Satan. Měl by se ukázat tak, jak ho čekali davy. Podobně jako v Genezi, i zde vystupuje ďábel jako rádce, přítel, jako ten, kdo chce ukázat směr. Kristus jeho rady od samého počátku nepřijme. Často po dobu své činnosti vyhání ďábly a svou smrtí činí Satana bezmocným. Písmo začíná vystoupením ďábla na počátku. Poslední kniha Nového zákona, Apokalypsa, končí lidské dějiny mohutnou scénou. Boj církve s obludou, symbolem antikrista a konečné vítězství boží nad ďáblem.

0: Nyní uzavřeme den modlitbou Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
1: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
1: Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

0: Vážení a milí posluchači, vítejte u našeho pořadu. Na stole je téma a že těch témat dnes nebude zrovna málo, protože mé pozvání do ostravského studia dnes přijal fotograf, malíř, textař, prostě takový kreativec, ale taky nadšený sportovec a cyklista Radovan Šťastný. Ahoj, Radku.
1: Zdravím všechny.
0: Ty jsi vystudoval tělocvik a výtvarný obor. Takové dost odlišné obory, ale ty si je tak nějak krásně skloubil. Jak se ti to povedlo?
1: Já jenom musím říct, že oni ten obor otevřeli. Já jsem do něho vstoupil a hned poté, co jsem ho dokončil, ho zavřeli. Takže myslím, že tohleto štěstí už nikdo přede mnou ani po mně jako neměl. A myslím, že jsem jeden z mála tělocvikářů a zároveň výtvarníků, jako opravdu žijících tady na Ostravsku.
0: No, ty jsi takový šťastlivec, teď už to jméno. No, Šťastný, Radovan k tomu.
1: Je to pravda, no zdánlivě jakoby je to nesourodá kombinace těch dvou oborů, ale já, co jsem na světě, tak jsem vlastně nedělal nic jiného, než že jsem si maloval a že jsem blbnul venku. No tak vlastně, když jsem potom jako hledal po gymnáziu, kam, co se sebou, a najednou se mi rozsvítilo Ostrava TVVV, tak to bylo opravdu, to bylo jak dar z hůry, opravdu. A všema, a navíc já jsem tady historicky, celá naše rodina, tady polovina po babičce pocházela, byli z Radvanic, dokonce dědeček byl jako havíř a leží někde, že ho zasypal ve sloji nějaký zával, takže tady mám jako historické kořeny a nikdo vlastně se nedivil, že jdu do Ostravy.
0: No ale jsi ze Zlína, od tama pocházíš,
1: tak, ano.
0: A do Ostravy na vysokou školu si jezdil, jestli si vzpomínám, na kole.
1: Ano, každý den. Každý den jsem jezdil, což bylo jako zvláštní, protože já jsem přijel samozřejmě spocený, ono je to nějakých 100, záleží, kudy člověk jede, mezi 120, 140, taky nechtělo jsem jezdit pořád stejně, tak jsem hledal různé varianty a v době, kdy nebyly ty telefony ještě, tak paradoxně o mě nikdo neměl takový strach. Dneska, když máte telefon a někdo se vám hned neozve zpátky, tak vlastně všichni si hned říkají, co se děje. No, takže jo, jezdil jsem, ráno jsem měl na přednášku, po přednášce jsem si zašel na oběd a po obědě jsem sedl na kolo, jel jsem domů. Takhle jsem jezdil vlastně docela pravidelně.
0: No tenkrát si studoval výtvarno. Mm-hmm. Maloval si docela velké formáty obrazu. Měl jsi někdy nějaké výstavy? Teda měl.
1: Měl,
0: ale jinak otázka, kde jsi měl ty výstavy, jaké a co dnes s těmi obrazy?
1: Těch výstav, jako vlastně jich nebylo za stolik, teda. Jsem obecně, žena mi vždycky jako vyčítá, že bych měl těch výstav dělat víc a mě nejvíc baví vlastně to, jak sedím a maluju, nebo píšu, no, to je jedno vlastně, ale to potom, to bych nejraději jako nechal někomu, koho tohle baví, to domlouvání, telefonování, to svážení, to rámování, protože pro mě už je to taková jako vlastně nadstavba a mě fakt nikdy nebavilo. Takže abych odpověděl, těch výstav jsem měl různě po republice i mimo ní. A mimo ní, vidíš.
0: No, výtvarníci jsou tak trošku mimo ní.
1: Mimo ní.
0: To je pravda. Ty jsi říkal, že kolem toho je spousta práce. Člověk by řekl, výtvarník má nápad, vezme štětec, vezme barvy a maluje. Není to tak?
1: Já teda jsem ten typ, jako když se bavíme o malování, tak ten typ výtvarníka, který s tím jako hodně bojuje, s tím plátnem. Nejsem takový ten expresivní typ, který je za hodinu s obrazem hotový a já jsem schopen u toho prosedět fakt jako dlouhé, dlouhé hodiny, pak to celé přemalovat a pak začít znovu a je to fakt souboj. A co teda jako fakt bytostně nemám rád, že to prohraju. Takže vždycky se snažím to dílo dotáhnout do stavu, že jsem schopen ho už opustit, jakože ho považuji za hotové. No a ten proces právě je někdy hrozně dlouhý u mě. Takže proto já se tím asi nikdy nebudu živit, protože já, jestliže jsem pak jako u plátna schopen být několik měsíců, ne samozřejmě v kuse, ale jako v nějakém časovém horizontu je to fakt jako v téhle době, tak mě se ho pak hrozně těžko jako zbavuje. Tak já spíš, co dělám, tak radši ty plátna, jako když už musím, tak ho někomu radši dám. Je to mi přijde jako lepší investice, než ho prodávat. Teda. No.
0: Proto jsi začal fotit? Je to rychlejší?
1: Jo. Tam je jedna velká výhoda. A to jsem si všiml hned. Ještě když nebyl digitál, tak když něco vyfotíte, tak vám zůstane ten negativ. Můžete chrlit ty stovky jako těch fotek, prodávat je po kilech, inkasovat ty miliony a pořád vám zůstává ten zdroj. To obrazu nejde dělat. Tam obraz to je takové jako dítě, které vám vezmou a už ho nemáte. Takže já pak jsem se třeba přistil, že jsem se chodil dívat. Mám kamaráda, který si několik mých obrazů koupil a občas k němu chodím a podívám se na svůj obraz. Tak je to taková jako úchylka, já to uznávám, ale jak to udělat vlastně, no?
0: Jak to vidíš s odstupem času, když už tam jsi jako pozorovatel a ne jako tvůrce?
1: Tam mám zrovna ten svůj asi jeden z největších obrazů, který se jmenuje Rodina s rybou, nebo Rodina s kaprem jsem to nazval. A to je takové pucle, figurální motiv a uvnitř mi vznikla, mezi těmi figurami vznikla díra, takové prázdné místo. A já jsem si říkal, co bych tam, pořád jsem cítil, že tam něco má být. A vlastně, když jsem to prázdné místo jenom doplnil linkou, tak najednou tam byla ryba. Což teda, když se bavíme zrovna tady v tomto rádiu, tak až jsem měl jako husí kůži z toho vlastně.
0: Takové symbolické. Já si na ten obraz vzpomínám, tuším, nebyl tak do modra?
1: Ano, ano.
0: Je to on. A ten byl taky docela veliký formát.
1: 3 metry na 1,70 m. No dokonce, to si pamatuju, že jsme tehdy dvakrát sešívali, že plátno už tak v takové velikosti člověk jako nekoupil, nebo nekoupí, tak jsme ho sešívali na dvakrát a no, docela jsem s tím bojoval.
0: Vidíš, to by mě také nenapadlo, sešívat plátno.
1: Sešívat plátno, že? Co ten malíř musí všechno dělat?
0: Co všechno musí umět, taková švadlenka. No a pak jsi byl u těch fotek. Ty fotky, které jsi nafotil, měly také své výstavy, ale některé jsi vložil do knih. Je to tak?
1: Mhm.
0: A kromě toho, že jsi je vlastně vydal v knihách, tak tvé knihy, nebo některé z tvých knih jsou zajímavé tím, že kromě fotografií tam jsou různé texty, různé aforismy. Byl to cíl?
1: Já to mám tak, že vždycky, když jako tvořím, a to je úplně jedno, jestli je to jako obraz, nebo je to fotka, nebo je to video, to znamená, že se chystá nějaký klip třeba, tak si to člověk zapisuje úplně jako jednoduše, jako do textu. Takže text je vlastně u mě úplně jako od prvopočátku. Jsem si zapisoval i obrazy, nápady a tak dál. A pak se v nějaké fázi stalo to, jsem si všiml, a nevím teda, jestli jsem to byl přímo já, ale někdo si toho možná všiml, že ten text vlastně začíná fungovat sám o sobě, bez ohledu na to, jakou tu věc vlastně má na mysli nebo jakou věc chce popsat. A pak jsem si říkal, no tak když tohle dokážu, tak proč bych to jako neskoušel nějak rozvíjet a začal jsem trošku psát. Člověk ať teda dělá vlastně jakoukoliv z těchto činností, jakoukoliv, to je úplně jedno, tak nakonec vždycky na tom začátku té činnosti u mě je vždycky to slovo. A někdy to tak je, že i to slovo je tím koncem, tím posledním a někdy se to dál jako rozvíjí. Je to různé.
0: No některé jsi v té době asi překvapil, protože od sportovců a výtvarníků se nečeká, že třeba aforismy sypou na potkání. A ty jsi si začala s tou češtinou tak nějak pohrávat, začala tě bavit. Jak jsi k tomu přišel?
1: Já musím říct, že velice moc. Mě ovlivnilo divadlo. A já jsem vlastně díky tomu, že jsem se dostal na začátku, jsem byl u Bezručů a Pak jsem si tady prošel vlastně všemi snad divadly po republice, bych marně vzpomínal, v kterém jsem aspoň jednou nefotil. Tak v člověku zůstane obrovsky moc takové té divadelní šmíry, ale nevím, jestli je to to správné slovo, ale takového toho, o čem se ti herci tam baví, když nejsou na tom jevišti, vlastně to, co ten divák vlastně úplně nevidí. A já jsem to tam měl na denní bázi, pořád díky tomu, že jsem se mezi nimi pohyboval, tak jsem vlastně do sebe vstřebával tyhle jejich jako v uvozovkách někdy moudra, někdy to opravdu byly moudra, ale bylo to něco, co vlastně už si jako říkalo o to zachycení a potom jenom stačilo vlastně si ty věci začít psát. A to je, myslím, ten moment, kdy spousta z nás to tak má, to asi nejsem výjimečný, že si takhle někdy zachytí i z éteru, z rádia, z rozhovoru nějakou informaci, akorát nikdo si ji nezapíše. A já jsem vlastně v nějaké té fázi, já nevím přesně, kde to bylo, tak jsem si ty věci vlastně začal zapisovat. A což mimochodem je způsob, jak se nám dochovává ještě pořád třeba lidová píseň, že jo? Že nebýt těchto jako lidí, kteří to vlastně chodili od vesnice k vesnici a zapisovali, tak my bychom dneska je neměli vlastně vůbec. Takže má to něco do sebe, nemít tu dobrou paměť a zapisovat ty věci. Tam je velká šance, že když nemáte dobrou paměť, tak vlastně po vás něco zůstane.
0: Mimochodem, když si člověk najde tvé stránky, tak tam je napsáno: z malého kapesníku vykouzlil ptáčka, který nad námi pochyboval křídly.
1: Kouzelník, no. Já mimochodem jsem to použil teda teďka, myslím si, že jsme to použili na desce. Jo, je to v záhlaví desky, já se schválně se podívám.
0: A než se podíváš, tak já vlastně řeknu, že ty jsi nejen takový básník a spisovatel, ale také textař k písním. A než se o tom začneme bavit, tak bychom našim posluchačům mohli jednu z tvé tvorby pustit.

Stojím tu s tebou, člověče, tisíc let srdce v kameni. Zjev se mi svatá prostoto, stvoření lidské. Jestli jsi, dej mi jen malé znamení, ať můžu zase pokleknout a vědět, že tu se mnou je, že existuje obraz člověka. Až jednou přijdeš, poznám tě, tiše si sedneš vedle mě. Až jednou přijdeš, poznám tě, slova nepovíš. Až jednou přijdeš, poznám tě, tiše si sedneš vedle mě. Až jednou přijdeš, poznám tě, slova nepovíš. Modlím se k tobě malému, ještě než světlo uteče. Spadl jsi z vyšněné zoblohy, stvoření lidské, tvore ubohý. Jakými chodíš cestami, člověče, řekni, kudy jdeš? Na všech tvých cestách leží lež, všechno tu kolem pošlapeš. Až jednou přijdeš, poznám tě, tiše si sedneš vedle mě. Až jednou přijdeš, poznám tě, slova nepovím.

0: Touto ukázkou jsme se dostali k jedné z tvé poslední tvorby a tím je CDčko, které má takový jasný název Šťastný žáček. Na tomhletom CDčku jsou tvé texty, viď? Hudbu dělal kdo?
1: Michal Sedláček na začátku a pak ten štafetový kolík převzal Míša Žáček. A musím říct, že nebýt Michala, tak by ta deska určitě jakoby nedopadla takhle. Vzhledem k tomu, že Míša, jak už je etablovaný na té české scéně, tak má neuvěřitelné taky, jako, krom toho, že má renomé jako muzikant, tak má i kontakty, takže pro něho bylo vlastně asi o 1000% jednodušší oslovovat ty lidi a hlavně působil důvěryhodně. Já jsem to před ním zkoušel a pár lidí jsem teda fakt taky oslovil, ale je to hrozně těžké, protože oni tím, jak vás neznají, tak mají k vám velkou nedůvěru a myslím si, že spousta těchto lidí je neustále oslovovaná někým a bombardovaná, takže v tomto ohledu by to bez toho Michala vlastně nikdy nedopadlo takhle. A to nemluvím samozřejmě o jeho aranžích a o jeho nějakém hudebním jako citu nebo empatii, s kterou k tomu přistupoval. To si myslím, že je na české poměry něco naprosto unikátního a jakkoliv ta deska není zrovna nasvícená, myslím tím mediálně až tolik, jak bychom třeba možná chtěli, tak můžu říct, že jsem na to hrdý vlastně. Obrovský.
0: No, řekl jsi, oslovoval lidi. Měl jsi na mysli interprety?
1: Interprety, no. Takhle, to musím jako u Mišovi říct, on vlastně taky asi není nikdo tady, s kým on by si nezahrál. Jednak na české scéně, ale i na světové scéně. Jo. On hrál vlastně s Bobem McFerrinem, hrál opravdu kde, kým.
0: Já myslím, že posluchači, které zajímá tento typ hudby, případně i jazz, tak Michala Žáčka znají hlavně jako výborného saxofonistu, samozřejmě i flétnistu, což původně vystudoval. No a teď skladatelé krásné hudby.
1: Jo.
0: Koho najdeme na té desce? Takže z těch interpretů.
1: Máme tam Anetku Langerovou, Jarka Nohavicu, máme tam Vojtu Dyka, máme tam Richarda Millera, máme tam Františka Segráda, Dana Heribana, Ivo Viktorína, Františka Černého a určitě jsem na někoho zapomněl, Kristýna Mihalová. Tak.
0: Vím, že teď děláš ohledně téhleté desky spoustu rozhovorů. Je něco, co jsi ještě nikdy nikomu neřekl a řekl bys to právě našim posluchačům, třeba nějaké setkání, telefonát, něco,
1: Jejda,
0: co k té desce patří?
1: Co k té desce patří? No, úplně takhle, jakože úplnou takový nějaký bulváreček, že bych vytáhl. Ale,
0: no, trošku malej.
1: Malý bulvár, ale nevím... Co takhle vytáhnout?
0: Tak já nevím, třeba jméno, teď úplně co zná snad každý v naší republice, Karel Gott. Zavolal si ty jemu, on tobě.
1: Ale to se netýká téhle desky teda.
0: Ale napsal si pro Karla Gotta písničku.
1: Ano, napsal, ale to bylo na jeho desku. To bylo na jeho desku a to bylo tak 5 let tomu zpátky, zhruba, nevím, s pomocí přátel se jmenovala ta deska a... A tam jsem, že Boris Urbánek napsal hudbu Karlu Gottovi, oni byli dobří přátelé a dělali spolu taky spoustu jako projektů, takže Boris oslovil mě, ne Karel Gott, ale Boris oslovil mě, načež mi až pak volal Karel Gott, který mi to chtěl jakoby, a to se mi líbilo.
0: Tak to je tady, nakonec přeci jenom volal tobě Karel Gott,
1: ano,
0: ne
1: dokonce, jo, a dokonce několikrát mi volal. A pro mě to bylo bizarní v tom, že jsem vlastně byl v situaci, kdy jsem sekal zahradu a nebyl jsem na ten typ rozhovoru úplně připravený a odzbrojil mě tím, že nakonec jsme si místo toho, aby jsme se bavili o té hudbě, o té písni, tak jsme řešili spolu úplně jiné věci a odběhli jsme k malování. On se zjistil, že maluju a řešili jsme úplně jiné věci. Já s Karlem Gottem na traktoru u mě na zahradě.
0: No. Přes telefon.
1: Přes telefon, samozřejmě.
0: Ale třeba na téhle desce, já nevím, namátkou je třeba Anetka Langerová. Setkání s ní?
1: S Anetkou to bylo nádherné, protože si vzpomínám, že když jsme se potkali poprvé, tak my jsme tam točili rovnou teda takový jako krátký klip k té písničce ze studia a poté jsme šli, Anetka nás vzala s Mišou někde na Smíchov do takové páté cenové. Dali jsme si tam smažák a pivo a jedli jsme ten smažák z jednoho talíře všichni. Jo. Takže oni jedli hlavně oni dva, teda já jsem si pak přikousnul, ale proč to jenom říkám, že udělala na mě moc fajn dojem v tom, jak je to...
0: Skromná?
1: No, ale ne tím hraným způsobem. Je spousta lidí, kteří se snaží dávat najevo, že jsou skromní, ale je to ta hraná skromnost. Ta je teda šílená, to mi musím říct, že mi fakt jako pije krev. Ale ona to, takovou tu přirozenost, možná skromnost je jako ne úplně dobré slovo, ale přirozenost, normální lidskou přirozenost, tak to mě odzbrojila. Absolutně.
0: Mě teď jenom tak napadlo, jestli taková vlastnost je člověku dána od jak živá, anebo naopak k ní třeba dojde s věkem, s časem?
1: Já to můžu říct za sebe, protože každý tu cestu máme trošičku jinou. A já jsem měl takový jako velmi intenzivní zážitek díky té své nemoci, kterou jsem teda teď budu ťukat.
0: Možná vysvětlíme ještě, protože posluchači na rozdíl ode mě neví, že jsi byl nemocný a už jsi zdrav, takže ty jsi vlastně byl mladý, plný elánu, vysokoškolský student, velké plány před sebou a...
1: No a pak prostě jsem podlehl některým věcem ve své hlavě a stalo se to, co se stalo. Takže já jsem na rok, zhruba tak na rok, ono, i když ve výsledku to bylo díl než rok, tak jsem se léčil a byla to transplantace kostní dřeně. Což je tak zhruba mimochodem i období, kdy jsme se s Michalem potkali. Tam někde si vzpomínám, protože já jsem byl celý nateklý z těch cytostatik, z té chemoterapie a neměl jsem vlasy, neměl jsem obočí, oni vám slezli i nechty, takže ono to, ten člověk pak vypadá velmi takový jako marťánek trošku, no. A v té době někdy jsem tak jako začal jako cítit, že mluvil jsem na začátku o té hlavě, takže pokud to chci vybrat, tu zatáčku, tak musím tady jako v té Makovici svoji tu výhybku přehodit. No a asi se to povedlo, no.
0: Jsi teď jiný, Radek, než jsi byl předtím?
1: Tak
0: a v čem?
1: Já bych jako řekl, že jsem určitě jiný. Já když si teda musím přiznat, že když vidím toho Radovana tehdy, tak on mi přijde jako hrozně jako legrační a až jako trapný teda, což možná, že třeba za 10, za 15 let, až uvidím toho Radovana dneska, takže řeknu úplně stejně, to já jako úplně nevylučuju, ale doufám, že to tak úplně nebude. No. Jo, jsem jiný, nejsem tak úplně urputný, nedělám věci tak velkou silou, jak jsem je dělal, protože už ji ani nemám, naštěstí. Ale na druhou stranu bych řekl, že ne všechno jsem jako zahodil. Jo? To zase bych nechtěl tady říct, že jsem zahodil úplně všechno. Člověku ty věci zůstanou, akorát s nimi možná jinak pracuje.

0: Teď možná se zase ten kruh trošku vrací zpátky. Když jsi onemocněl, tak je jasné, že jsi přestal sportovat, což pro tebe byla velká věc.
1: Nejenom, že sportovat jsem přestal, ale to bylo dokonce až tak, že já jsem se šel projít a nebyl jsem schopen ani obejít blok domů. Takže jsem zůstal sedět u lesa, my jsme bydleli kousek od Bělského lesa tehdy a já jsem tam zůstal sedět a nebyl jsem fyzicky schopen dojít, takže... Ale... Aby měli lidi představu, co to dělá s tělem jako sportovce.
0: Ale to se vlastně změnilo. Ty jsi se uzdravil, získal jsi jiný náhled ke sportu, jsi se v podstatě vrátil, ale nejen to, že jsi k němu vrátil, ty teď tak nějak dáváš ten sport jiným. Jsem to řekla tak trošku neomaleně, ale ty to asi rozvineš.
1: Nám se podařilo letos založit díky Honzovi Hasíkovi a jeho firmě tým, cyklistický tým. A ještě řeknu díky Tomášovi Hesovi, teda oni jsou tam spolu, kluci. A v tom týmu máme samé mladé, úžasné, perspektivní sportovce a lidské bytosti. A mě hrozně baví na tom vlastně, že krom toho sportu, který oni jako hltají automaticky, tam já je vůbec nemusím vlastně nějak ponoukat, tak můžu vlastně takovým laboratorním způsobem do nich podprahově dostávat něco, co si myslím, že dokážu, protože mám nějaké svoje nastavení. A to jsou zase, jsme zpátky u těch hodnot nějakých. Takže možná, že s nich nebudou úplně nejlepší sportovci nebo cyklisti na světě, ale můžou s nich být skvělí lidi. A zároveň sportovci. A jednou budou mít třeba děti a můžou to takhle ten štafetový kolík předávat. Tak vlastně jakoby tohleto mi dává velký smysl v životě. Člověk pídí po smyslu života a je těžké si každý den na to odpovídat v tom stereotypu. A já, když jsem si vlastně na tohle chtěl odpovědět, tak tahle ta věc mi dávala teda velký smysl v mém životě. Byť to vůbec s uměním vlastně nesouvisí.
0: Ale ty také učíš a máš možnost ve škole předávat nějaké hodnoty studentům.
1: No, snažím se to dělat, i když já jsem asi úplně, nejsem úplně ten ortodoxní, jakoby ani tělocvikář, ani jako výtvarník, ale já si myslím, že mi to chviličku trvalo, než jsem se přepoloval zase z toho divadla a z toho prostoru, kde je člověk pořád vlastně sám, pořád jste sami. Hledišti a fotím někoho a pořád, no, píšu a jsem pořád sám a mě hrozně chyběl kontakt s lidma. Opravdu mi chyběl hodně. A teďka v té škole dostane člověk prnou měrou až, jakoby, jak to říct, možná až moc. Ale hrozně mě zase baví takové jako výzvy, že si vyhlídnu si jedince, který je opravdu v úvozovkách ztracen a snažím se ho nějakým způsobem zmotivovat a najít k němu cestu. A samozřejmě dát i jemu šanci, aby našel cestu i on ke mně. A je to teda čím dál těžší, protože ty generace jsou čím dál jako pro mě komplikovanější komunikačně. Jsou takový jako neúplně komunikativní, tak jak my si představujeme komunikaci a jak ji známe z našich jako let, že my jsme neznali telefony a my jsme se bavili normálně. Když jsi mluvila o cestách ze Zlína sem do Ostravy, tak já jsem sedl do kupé a s cizím člověkem jsem byl schopen se celou dobu bavit o něčem. To bylo úplně normální. Dneska, když to udělám s mými studenty, když někam pojedu, začnu se s někým bavit, tak oni si odsednou a budou se za mě stydět. Jo, to je takhle. Takže vedu je jakoby do minulosti v některých věcech a ukazuji jim, že jako my staří brontosauři, jako, že tam všechno nebylo špatně, tak. No, že něco se dá používat pořád.
0: No. Teď nakousnu téma pořadu. Ty jsi dělal několik pořadů, třeba s paní Janěkovou nebo s Alfredem Strejčkem.
1: Teď nás čeká zase. My teď s týmem odlítáme na Malorku na soustředění a hned, jak se vrátíme, tak v neděli, my se v sobotu vracíme a v neděli vlastně děláme s Janou Janěkovou a Zítkou Osičkou, tak děláme pořad v Halenkovicích, to je nad Napajedli.
0: A vlastně, jaký ti dávají smysl tyto pořady?
1: Víš co, Jana je člověk, který mě obrovsky držel, když jsem byl nemocný. A my jsme si tak nějak zůstali. Máme se obrovsky rádi. Já ji mám obrovsky rád. Je to taková něco mezi mámou a ségrou, nevím. Takový zvláštní jako mix vztahu. A hlavně je to člověk, který ve chvíli, kdy mě nikdo neznal, tak ona vlastně úplně klidně a nevím, jak to vlastně dokázala, tak mě jako dokázala motivovat k tomu, abych psal, abych tvořil, protože ona mi věřila, že to má smysl. A věřila i té mojí tvorbě.
0: Znamená to, že vlastně Jana čte tvoje texty?
1: Jo, takhle, že se ptáš, jak to probíhá. Já tam mám v tom pořadu takové, jak to nazvat, aforismové okýnko, mimo jiné píšu aforismy. Tak to mě jako baví, že tím, jak já píšu hodně ty vážné texty, které ten Michal Žáček téměř jako není schopen strávit, protože on chce dělat ty lehké a veselé věci a já jako Radovan Šťastný píšu ty těžké věci, tak je to takový jako rozpor. Tak zároveň si pak píšu ty aforismy, které v sobě mají ten humor. Takže já dělám humor a Jana Janěková pak čte ty v uvozovkách možná závažnější, no, nebo neúplně humorné texty.
0: Chodí na to posluchači? Je to přeci jenom trošku jiné téma, než v dnešní době jsou lidé zvyklí?
1: Jak kdy, jak kde. Měli jsme pořad v Praze, kde přišlo asi 6 lidí. Měli jsme pořad v Olomouci, kde byla narvaná galerie. Dneska to víš sama, že prostě kolem těch akcí je třeba už dělat trošku propagaci, marketing a tak dál. A tak já už třeba na plakátě tam mám napsány všechny ty své tituly, textář, malíř, básník, a Jana se mě ptá, co tam ještě mám dát, říkám, cokoliv, dej tam cokoliv, hlavně ať někdo dojde, takže...
0: Každý si vybere, tak na
1: jo,
0: tohle
1: přesně,
0: bych mohl jít.
1: Takže prostě dávám, rvem to tam všechno, prostě každá duše, co přijde, tak je dobrá. Jo.
0: Máš nějakou zpětnou vazbu, co na to lidičky?
1: No a to je ten důvod, že tam na rozdíl, tak jak třeba Míša Žáček, který hraje, tak má tu zpětnou vazbu jako okamžitě, tak já když píšu, tak nemám tu zpětnou vazbu. Proto obrovsky potřebuju komunikovat s tím tvůrcem a mít od něho tu zpětnou vazbu. To znamená hned tvořit. Potom je to jako, když člověk hraje tenis a má přeskakovat a hrát sám se sebou, dost dobře to nejde. Takže ta zpětná vazba, na kterou se ptáš, ta je pro mě jako úžasná v tom, že já tam čtu a dostávám od těch lidí tu energii a vlastně není až tak důležité, jestli je tam těch lidí jako 30 nebo 60. Naopak bych řekl, že ten menší počet je pro tento typ pořadu jakoby výrazně lepší. A mám okamžitě tu zpětnou vazbu a vrací se mi to v míře jako vrchovaté a taky, když se vrátím teda k tomu, že mi něco dává v životě smysl, tak pak i to psaní najednou vlastně v tom je ta odpověď, že ano, má to smysl.
0: A jsme zase u toho psaní. Možná bychom mohli našim posluchačům pustit ještě jednu ze skladeb z toho posledního CD.

co už se dávno našli, jen ti se hledají, kteří se opustili, jenom ti dostali, kteří už dávno dali, jenom ti odchází, kteří už dávno zašli. Sotva se narodíš a už ti roste strom, na tvůj kříž, na tvůj kříž. Sotva se narodíš a už ti roste strom, na tvůj kříž, na tvůj kříž. Jen ti se dočkají, co už tu dávno stáli, jen ti se radují, kteří se proboleli, jenom ti nachází, kteří už dávno měli, jenom ti prohrají, kteří už dávno vzdali. Sotva se narodíš,

0: Já našim posluchačům, kteří možná teprve teď přišli ke svým přijímačům, jen zopakuji, že mým dnešním hostem v našem pořadu je textář, je kreativec, malíř, fotograf, sportovec Radovan Šťastný. A před písničkou jsme se spolu bavili o tom, co píšeš. Možná bych tě teď poprosila, aby posluchači věděli, co to je, o čem si tu vlastně povídáme, že by si něco z tvé poslední knihy, která se jmenuje jak?
1: Krajina v noční košili.
0: Přečetl.
1: Tak já úplně kratoučkou, se jmenuje Jetel. To je takové malé poselství o tom, že má smysl hledat i tam, kde by nikdo jako nehledal. To je vlastně to, jak jsme se bavili o té škole. Jak velký je ten, co se všude vleze? Snad jak mítina, jak pole plné jetele, co nezná meze, a přesto i někde v něm roste čtyřlístek, který stojí za to hledat.
0: To je hezké. Jetel. Máš rád kostely?
1: Mám jeden, pro který mám teda velkou slabost. Ten je ve Fulneku, katedrála.
0: Myslíš takový ten veliký na
1: kopci? Ano, ano, ano. Mm-hmm. A mám takové momenty, protože já můžu jet po dálnici domů a jet domů přímo. A někdy si to vezmu přes Fulnek, zastavím si a jedu si tam, dám si tam takzvaně spicha, si tomu říká. A já, abych řekl pravdu, já mám rád nejvíc na těch kostelech, když jsou prázdné. To je jako pro mě ta největší síla toho prostoru. Takže já si tam pak jako zajdu a jsem tam. Ne úplně sám, ale jsem tam.
0: Je to zvláštní místo, kde je asi nevysvětlitelné, ale něco tam člověk cítí.
1: Já jsem nad tím přemýšlel, proč to tak je, proč to tak míváme. A z logiky věci, když si jako nějakým způsobem uvědomíme, že energie, a říká se, že zákon zachování energie, nebo neříká, to je daná věc, je zákon zachování energie, tak do toho kostela chodí a chodilo a bude chodit obrovské množství lidí, nějakých přání, nějakých modliteb, nějakých tužeb, nějakých díků, ale je to obrovská energie. V tom součtu, v tom historickém součtu, vždycky mě tam hrozně baví sledovat třeba podlahu. Tam jsou prošlapané ty pískovce v některých místech, kde ti lidé chodí nejvíc, tak jsou opravdu vyhlazené. To je jako neuvěřitelné. A součet těchto energií podle mě způsobuje tento pocit, o kterém se bavíme spolu. Že tam ta energie samozřejmě zůstává. Ona je tam v té omítce, je tam v těch stěnách, je všude. A když je člověk jenom trošku empatický a nalazený, tak ji tam dostane vrchovatě.
0: Ty ve své práci potkáváš spoustu různých lidí. Nejen lidi v uvozovkách obyčejných, ale třeba i jsou to lidi v uvozovkách zase slavní. Překvapil tě někdo z těch lidí, ať už tímhle směrem nebo tímhle směrem?
1: Já bych to, jako nejde to úplně ze všeobecňovat, ale kdybych to teda nějak trošku mohl ze všeobecnit, tak moje zatím životní zkušenost je taková, že čím ten člověk má toho za sebou více, čím je jakoby zralejší, tak tím je ta práce s ním vlastně jednodušší a lepší pro mě. Čím je mladší, čím je takový ještě méně otesaný, tak je to komplikovanější častokrát. Ne, ale ne vždy, ale častokrát to tak je. Takže a ty jsi chtěla asi konkrétní jména, že?
0: Nebylo potřeba, ale když už jsi to zmínil, tak jsem s nima.
1: No já si strašně rád vzpomínám, když jsme třeba fotili s panem Zdeňkem Svěrákem, nebo když jsme dělali s Bolkem Polívkou.
0: Pan Svěrák, to bylo to letadlo?
1: Ano.
0: A Bolek,
1: ano.
0: Ta židle?
1: Bolek ta židle, ale...
0: Přibliž to trošku posluchačům.
1: Když jsme se k té židli dostali, tak my jsme s Bolkem už jako fakt jako... Já jsem ho znal, protože on k nám jezdil do Zlína za mým kamarádem Jirkou Vápem a jeho tatínkem. A na Silvestra se tam stavoval, my jsme tam opékali, oni to byli lidé, kteří dělali keramiku, keramici a sochaři. A tak zapli tu pec vždycky na Silvestra na nejmenší výkon a vstupenkou toho večera byl nějaký opeřenec. Takže každý donesl nějaké kuře, něco. A ti, co měli ty kuřata vzadu, tak ti je měli spálené, ti, co je měli vepředu, tak je měli nedopečené, protože ta pec na to nebyla jako dimenzovaná. No. A tak tam jsem vlastně úplně poprvé fyzicky toho Bolka poznal a to jsem měl jako spadlou bradu, tam jsem nemluvil ještě vůbec. To jsem byl na gymnáziu. A pak jsem přišel na vysokou školu a během celé téhle doby se mě tak jako vlastně ujal Lubor Tokoš, který mě přivedl k malování. Takže já jsem měl docela dobré mentory, si myslím. A pak teda po dlouhé době jsme s tím Bolkem se potkali díky tomu, že já jsem chtěl a měl jsem zrovna jednu z těch svých výstav s kamarádem Alešem Leznarem v Moravském Krumlově. A tam se mu volal, jestli by teda přijel. On teda říkal, že by přijel, ale nemůže. Neměl čas tehdy, ale přijel by. To bylo jako sympatické. No a od té doby už jsem ten kontakt nestratil a tak nějak jsem za ním jezdil. Až to pak vlastně vyústilo v tu fotku, což bylo legrační, protože my jsme se domlouvali, že uděláme fotku, která se jmenuje Malý velký člověk. A je to o vztahu člověka k alkoholu, který tam bezesporu teda nějaký je. A ten člověk sedí na obrovské pětimetrové židli a pod ním na stejné židli, která je ale malá, je láhev. Flaška. A on se na ní snaží došáhnout, ale tím, jak je nad ní, tak nedošáhne samozřejmě. No tak jsem udělal takovou fotku, no a Bolek z toho měl radost, že oni ho tam všichni jako tehdy, aspoň tehdy to tak bylo, že ho zachycovali jako toho Valašského krále. A já jsem si ho dovolil trošku, jak to říct, no minimálně jsem popíchnul, tak. Ale on do toho šel. No.
0: Tu fotku znám. Musím říct, že mě vždycky zajímalo a nikdy jsem se nezeptala, kde jsi vzal tu pětimetrovou židli a jak jste toho Bolka Polívku nahoru dostali?
1: Tady od pana Golata, to musím říct, že ještě jsem, tehdy jsem ještě v divadle nebyl, teď už zase nejsem, ale tehdy jsem ještě v divadle nebyl zaměstnaný a pan Golat, tehdejší ředitel divadla, mi půjčil, mám za to, že byla v Kaligulovi, ale nejsem si úplně jistý, ale myslím, že tam hrála v tom. Takže já jsem si půjčil z toho živého představení, to už to samo o sobě, jako pro ty, co znají trošku divadlo, tak půjčit si jakoukoliv věc z živého představení je obrovský problém, spíš teda nemožné, a oni mi půjčili tu obrovskou pětimetrovou židli. Takže mi věřili, židli jsem dovezl, no a Bolek nebyl nikde. Nebyl. Jsem mu volal, nezvedal telefon a Marcelka nakonec nám ho probudila, protože mu se narodil syn a on byl poněkud unaven. No, takže.
0: No a pak jsi zmínil Zdeňka Svěráka a já si vzpomínám, že jsi mi říkal příhodu ještě před mnoha lety. Tak vám mi někdo zavolal a já jsem mu to položil. A on to byl Svěrák. Tak jak to bylo?
1: No, jezdíme každý den s mojí ženou, že bydlíme asi 50 kilometrů od Ostravy, tak jezdíme autem. Já jsem měl tehdy narozeniny, to je 4. listopadu na Karla, teda. Tak jsme jeli domů a zavolal mi Zdeněk Svěrák, což by nebylo až tak jako zvláštní. A já jsem ale mu to položil, protože jsem si myslel, že mi volá Jirka Krout, kamarád, dneska už teda jako známý tady z Éteru. A myslel jsem si, Pavla se mě ptala, kdo to byl, já jsem říkal, že asi Jirka, no, zase dělá Svěráka. A ona říká, no tak to by byla legrace, kdyby to fakt byl pan Svěrák. A já jsem jí říkal, no, byl dobrý. A podívali jsme se, hned jak jsme dojeli, tak jsme se podívali a oni skutečně, Cimrmani byli ten večer ve Vítkovicích a tady v Ostravě byla kavárna, Tranquil Café se jmenovala, u starostlivého tatínka. Pavel teda bohužel už není mezi námi, bývalý majitel, a já jsem u něho tehdy měl výstavu. Tak a oni tam byli na večeři. Líbila se jim jedna fotka, kterou Zdeněk jako chtěl se mnou nějak probrat. Takže nebylo v tom vlastně vůbec nic složitého, jenom tady ten jeho zájem o jednu fotku.
0: Prostě chtěl fotku a ty normálně položil
1: telefon. Ale nicméně po tom zjištění, že jsou ve Vítkovicích, tak jsem tam hned zajel a hned jsme se dali dohromady. A slovo dalo slovo a skutečně ještě, myslím si, ne ten rok, ale ten rok následující, na jaře jsme fotili v Brně v Tuřanech předletovou přípravu spolu.
0: Takže jaké ponaučení z toho plyne?
1: Nezvedej telefon Zdeňkovi Svěrákovi.
0: No, já bych se s tebou ani nechtěla rozloučit, ale přece jenom zase je třeba ukončit včas hezké povídání, abychom se zase třeba mohli někdy v budoucnu sejít a popovídat si o jiných tématech. Ale než se s našimi posluchači rozloučíme, já bych tě ještě poprosila, aby si přečetl nějakou tvou moudrost z tvé knihy.
1: Tak já nevím, jestli to teďka jako nebude úplně drzé, jo? Ale já to zkusím, když tak to vystřihneme. Jmenuje se to Žízeň. Z trnkových stromů padá naše budoucí opilost. Pod vinohradem leží a spí, dnem natočená k Bohu, ve skleněné cele vyrývá do korkových zátek bolavou prosbu o milost pro druhou nohu.
0: Dnešním hostem našeho pořadu Na stole je téma byl Radovan Šťastný. Já se s ním loučím. Děkuji za to, že jsi tady za námi přišel a podělil se s námi o své životní zkušenosti.
1: A hlavu vzhůru pro všechny.
0: A od mikrofonu se s vámi, milí posluchači, loučí Halina Františáková a zpoza mixážního pultu Marek Pospíšil. Mějte se krásně.

Bylo to v předjaří, zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali

zdal se ma opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

Je okolo 1 hodiny ráno, čtvrtek, 3. září 2026. Na Proglasu vysíláme blok komorní hudby. Dnes ho zahájíme triosonátou číslo 5 G-dur Georga Friedricha Händla. Zahrají Anthony Robson, hoboj, Elizabeth Wallfish, housle, Richard Tunnicliffe, violoncello a Paul Nicholson, čembalo. Příjemný poslech.

Na vlnách Proglasu dozněla triosonáta číslo 5 G-dur Georga Friedricha Händla. Hráli na hoboj Anthony Robson, na housle Elizabeth Wallfish, na violončelo Richard Tunnicliffe a na čembalo Paul Nicholson. Dále vyslechneme sonátu A-moll pro sólové housle Johanna Sebastiana Bacha v podání Leoše Čepického.

Vyslechli jsme sonátu A-mol pro sólové housle Johanna Sebastiana Bacha. Hrál Leoš Čepický. A v dílech Johanna Sebastiana Bacha budeme pokračovat i nadále. Zazní dvě francouzské svity, a sice C-mol a H-mol. Tentokrát v podání klavíristy Edvarda Eldwella.

Blok komorní hudby na Proglasu uzavřely dvě francouzské svity Johanna Sebastiana Bacha. Poslouchali jsme je v podání klavíristy Edwarda Eldwella.

Dobrý den, vítejte v pořadu Kliká místo, kde uchopíme a otevřeme. Rád v jednom dni pracuji buď fyzicky, anebo mentálně. Když si fyzicky máknu, tak mi to tolik nemyslí. Nemyslí mi to tak dobře nebo minimálně tak rychle. A když přemýšlím, tvořím, píšu, tak mi to trochu trvá, než tam má mysl najede do toho správného tempa a pak je dobré to nepřerušovat. Jenomže jsou někdy dny, kdy mě čeká nějaké jednání, ale já předtím potřebuji udělat nějakou práci u oveček. Pak přijedu domů na čtyřkolce, shodím ze sebe pracovní oblečení, boty, všechno je trošku cítit po ovcích a nejenom po ovcích. Dám si spršku, zastřihnu své ježaté vousy, dám na ně speciální olejíček, na tělo použiju deodorant. Obléknu košili s límečkem, hezké kalhoty, kožené boty a vyrážím na jednání. Fyzicky jsem trošku unavený, ale navenek působím skoro jako nový člověk. Efeským, 4. kapitola, 22. až 24. verš. Odhoďte už svůj dřívější způsob života i to staré já, které je zkažené a plné klamných tužeb. Obnovujte ducha své mysli a oblékněte se do nového člověka, stvořeného k božímu obrazu, plného spravedlnosti, svatosti a pravdy. Tak jako máme zkušenost běžného života, že ze sebe vysločíme něco starého nebo pracovního a oblékneme si něco nového, hezkého, tak to přesně to může fungovat i v duchovním životě. Apoštol Pavel často používá